0: týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
1: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka Evropské komise na obranu.
0: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. A podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala, do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé dnes. Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé. Americká diplomatická snaha o ukončení ruské války proti Ukrajině se zastavila poté, co Spojené státy a Izrael začali v únoru společně útočit na Irán. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí i Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami. Vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chalupecký.
2: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
0: 28. ročník festivalu Design Block se letos uskuteční na více místech v Praze od 7. do 11. října. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v derby pražských Jesen na Letné 3-0 a vrátili se na první místo tabulky šance ligy. Sparta naopak prohrála už třetí ligové utkání ze šesti v této sezóně a patří 7. místo.
3: Skóre derby otevřel v 11. minutě Novak, který se dostal k odraženému míči ve vápně Sparty a propálil gólmana Surovčíka. V 59. minutě navýšil vedení Slávie po samostatném úniku Šturm a o výsledku 3-0 rozhodl v závěru Ajaosi. Největší šance domácí Sparty měl kapitán Adam Karabec, ale ani jednu z nich neproměnil. Slávia tak vyhrála derby na Letné 3-0, vede neúplnou tabulku šance ligy a na svého rivala má pětibodový náskok. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
0: A v dalších zápasech 6. kola Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D3 u Dolního Dvořiště a na D6 u Chebu. Na dálnici D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion označený šipkou silničářů. Na D6 z Karlových Varů do Pomezí nad Ohří na exitu 159 Cheb Sever čekejte omezení. Ve sjezdu nehoda osobního vozidla, policie na místě. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu po porouchaném kamionu. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
6: 6 minut po 2. hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu a protože je pondělí, tak tu pro vás tento týden máme novou výhru. A to audioknihu od Jiřího Havelky Tragédie Liblice. Jedná se o mysteriózně špionážní vesnické krimi z prvky thrilleru a pochází z dílny divadelního souboru Vo 105. Těšit se můžete i na hvězdnou sestavu, v audioknize totiž uslyšíte Tomáše Hanáka i samotného autora Jiřího Havelku a kromě toho Václava Koptu, Terezu Kostkovou, Dalibora Gondíka, Tomáše Jeřábka a řadu dalších hereckých hvězd. Tak pokud máte rádi detektivky, soutěžte s námi a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Slyšeli jste Capital Cities v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit dnes s námi. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme, Bohouš.
0: Bohouš, já vás zdravím. My dnes soutěžíme o mysteriózní špionážní detektivku s prvky humoru. Co vy a kriminálky a detektivky? Je to váš oblíbený žánr?
4: No, jo. No.
0: A máte nějakou oblíbenou třeba detektivní postavu nebo autora?
4: Ne, nemám.
0: Nemáte. No, já doufám, že třeba se mezi vaše oblíbené detektivky, mezi tu první vaši oblíbenou detektivku, zařadí právě dílo Tragédie Liblice. Dnes totiž není soutěžní otázka a tím, že jste se dovolal jako první, tak vyhráváte. Já vám gratuluji.
4: Děkuju.
0: Není vůbec zač. Poprosím jenom, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost samozřejmě po celý týden soutěžit o audioknihu Tragédie Liblice. Nejbližší příležitost pak bude samozřejmě zítra v nočním radiožurnálu po 2. hodině.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ústecká formace v nové sestavě, to byly UDG, zazněly v nočním radiožurnálu, slyšeli jste píseň Odlétáš. A nechat se přeskočit motorkou mohli návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku. Ten je totiž s motorovými stroji spojený. Navíc se po 3 letech památka znovu otevřela veřejnosti. Na prohlídku vás tak vezmeme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po třech letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů. Právě na ně byl zaměřený i víkendový doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
3: Ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj obdiv, jste statečná.
3: Děkuju moc.
2: Můžu poprosit vaše jméno?
3: Zdeňka Vobinušková. Musím smeknout, protože za 3 roky takový kus práce, protože jsem to viděla to zbořeniště, když se začalo.
2: Znovu otevřený hrad se sbírkou historických motocyklů nepřilákal jen rodiny s dětmi.
4: Jitka?
5: Jirka.
2: Soudím z vašeho oblečení, že jste přijeli na motorkách. Odkud?
5: Z Prahy. Moc se nám to líbí. Já jsem tady byl někdy v roce 88 a už jsem si to vůbec nepamatoval, jak to tady vypadalo.
4: Je to krásně opravený a ta výstava je super.
2: To je nějaké vnitřní nádvoří?
3: Ano, to je vnitřní nádvoří, kde máme 2 dětské herny a také tento velorex. Kam se můžou všichni návštěvníci posadit a zjistit, jaký to je řídit v uvozovkách velorex, protože tady se rozhodně nerozjedou.
2: Kastelánka hradu Zlata Vobinušková. Na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
3: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
2: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál. I keep seeing it lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 2. hodině. Stručné zprávy doplní Martin Matějka.
3: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s podporou kolem 30% voličů, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhé hnutí STAN se polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila zhruba tisícovka lidí. U severního Kypru se odpoledne převrátil trajekt, na palubě bylo téměř 270 lidí, včetně posádky. Úřady hlásí už 17 mrtvých a podle posledních dostupných informací hledají 17 nezvěstných. Plavidlo mířilo ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrenii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéři byli Češi. Švýcarské úřady dál pátrají po pachateli nebo pachatelích noční střelby na párty ve městě Aarau. Incident nepřežila 22-letá žena. Do nemocnice záchranáři převezli 5 lidí, některé z nich s těžkými zraněními. Informovala o tom švýcarská policie. Ta zároveň vyšetřuje motiv činu. A studující rodiče můžou od úterý požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Žadatelé musí doložit potvrzení školy o studiu.
1: Sport.
3: 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve 3. desítce průběžného pořadí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Úval a na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion označený šipkou silničářů. S prací na silnici počítejte také například na dálnici D11 mezi 25. a 35. kilometrem, na dálnici D8 mezi 36. a 37. a 5. kilometrem a mezi 40. a 48. kilometrem. A na Pražském okruhu mezi 82. a 3. kilometrem. Vždy se jedná o obousměrné omezení, nikde se výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Máte doma hotovost nebo spoléháte výhradně na karty či platby v mobilu? Pokud odpovídáte ano a máte peníze doma schované, tak děláte dle odborníků dobře. Hotovost se totiž v případě blackoutu, krize nebo nějakého hromadného kyberútoku může hodit. Radí to ekonom a analytik České spořitelny Michal Skořepa a celý rozhovor s ním na tohle téma najdete na irozhlas.cz v rubrice Ekonomika. Tak tam nahlédněte a pár stovek nebo možná raději tisícovek si pro jistotu dejte doma pod polštář. A ode mě už v tuhle chvíli Passengers písní Let Her Go.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: V cíli se kajakáři Josefu Dostálovi zužovalo vidění a chvílemi přestával únavou vidět úplně. A tak mu musel pomáhat soupeř z domácího Polska. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů v Poznani skončil nakonec na 500 čtvrtý. Rozhovor s Josefem Dostálem uslyšíte za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. Včera reprezentanti přidali v polské Poznani 3 bronzy. Postarali se o ně na 500 debl kajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře. Kajakář Josef Dostál dojel na 500 na 4. místě. Byl to jeho jediný závod na šampionátu. Dostála trápí zdravotní komplikace od přelomu července a srpna a na jeho hlase to bylo v cíli znát. Mluvil s ním reportér František Kuna.
1: No teďka se slyším, jak vůbec skoro neslyším, že poslední 4 dny mám zalehlý úplně levý ucho, teď se k tomu přijde to pravý. Závod jsem se snažil naplno, bojil jsem ho naplno, tak jak to šlo co nejlíp. V cíli jsem se musel pak chytit Poláka, protože už se mi zavíral. Se mi zavíral svět jako teď a ono na té vodě, když nevidíte, tak tam vás může hodit každá vlnka. No tak ten Alex Borucký mě ke mně přijel naštěstí. Jsem pro mě musel záchranáři, aspoň v té ostudy jsem se ušetřil. 4. místo, není zase tak špatný výsledek na to, že jsem byl poslední dobou indisponovaný. Místo toho, abych tady prostě trénoval, rozjížděl se na ten finálový závod, tak tady prostě ležím v posteli, čtu si knížku, dělá mi radost malej, no, který tu je, tak doufám, že jsem ho dneska potěšil, protože startem nám, on ještě nemoc neumí mluvit, jo, mu dělá zvířátka, tak říká, jak dělá tygr, tak se říká, pojď jako tygr.
2: I přesto na závěr trochu úsměv s tygrem od malého Jonatána, už jste se objel s Pavlem Davídkem, on se usmíval, co vám řekl?
1: Jo, řekl, že to nebylo hrozný, jo. Řekl, že to bylo dobrý, ale oba víme, že já chci vyhrávat a že pomyslím na ty nejvyšší stupně po každý, když se postavím aspoň na ten 500.

0: 3-kilometrový závod, z toho 4. místo stejně jako v roce 2023, čemuž přicházela taky nemoc, která byla teda výrazně kratší a neomezovala hlavně přímo v tom závodě, ale podobné věci tam jsou, no.
1: Ještě jste použil slovní spojení, že se mi zavírá svět, co to znamená? Přestáváte vidět, omdléváte?
0: Tak já jsem ještě neomdlel nikdy, že moc nevím, co to je, ale jak na vás koukám, tak prostě se mi to zorný pohled začíná zužovat, až prostě nic nevidím, no.
1: Něco jako v Tokiu?
0: Jo. Tak je to asi takový, tam jaký byl pěkně zle po tom finále.
1: Tak hodně sil.
0: Jo, děkuju, Františku.
1: Jen pro připomenutí, Josef Dostál na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 na kilometrové trati dojel také bez medaile a na finálovém pódiu ho doslova museli křísit. Hodně dlouho ležel a něco podobného zažíval zdravotně tady v závěru závodu na 500 metrů. V Poznani je to pro něj nakonec 4. místo na 500 metrové trati a v pondělí jde pro antibiotika. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka připravil zpravodajský servis.
2: Ministryně financí dnes představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek bude vyšší než letos. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka po referendu. Tenisté Lehečka a Plíšková postoupili do druhého kola dvouher na US Open. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministryně financí dnes na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
4: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
5: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
4: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
6: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
4: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka Kristrúðrn Frostadirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanděné v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s Evropským blokem obnovil. Šéfka vlády nicméně dodala, že ostrovní stát bude i dál posilovat vztahy v rámci Evropského hospodářského prostoru. A výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Rakouská policie vyšetřuje horského vůdce, který na hřebenu Grossglockneru minulý týden napadl polského horolezce. Spolupráci s ním ukončilo i Sdružení horských a lyžařských vůdců alpské obce Kals. Rakouská média zveřejnila video z incidentu. Vedoucí lezeckého družstva se dvěma klienty na úzkém exponovaném místě předbíhá polskou horolezkyni. Když se proti tomu její partner ohradil, tak ho horský vůdce nejdřív verbálně a pak i fyzicky napadl. Roztržka se stala ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. 24-letá pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulavka popáleniny. Informoval o tom deník N. Nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila. Žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
7: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
2: Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí nemocnice neposkytla.
3: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do 2. kola. Španěla Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety a oplatil mu tak porážku z 1. kola letošního Roland Garros. Dále jde i Karolína Plíšková, která otočila zápas proti Belgičance Van der Winklové a zvítězila ve 3 sadách. A v New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu 0-2 na sety, když udělala celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
8: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přes to, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
2: Na US Open končí v singlu taky Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D11 Úval a na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. A dobrá zpráva z D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště. Na 172. kilometru již nepojízdný kamion neblokuje odstavný pruh. Pozor, v místě nyní hustě prší. Všechny dálnice a silnice první třídy jsou nyní plynule průjezdné. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiče a záchranáři. Průjezdné s opatrností Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat. Většinou až na polojasno, přehánky pak čekejte už jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě naměří v pondělí až 28 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
10: Ladíte noční radiožurnál, dnes je pondělí, poslední prázdninový den a právě teď hodiny ukazují 6,5 minuty po 3. hodině. Povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí. Následky ale tvrdě dopadají i na přeživší. Tisíce lidí totiž přišli o své blízké nebo střechu nad hlavou. Do zasažených oblastí je velmi složité se dostat. Pokouší se o to i náš zpravodaj a uslyšíte ho za chvíli.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Záchranáři v Nepálu a Tibetu po tragické přívalové vlně dál pátrají po přeživších i obětech. V postižených oblastech se rychle zhoršuje i hygienická situace, navíc není snadné se tam dostat. Vy teď uslyšíte, jak cestu do nejvíc zasaženého nepálského okresu Nuvakot popsal náš asijský zpravodaj David Jakš.
1: Já jsem vyrazil s nepálskými pracovníky organizace Člověk v tísni nahoru do hor, do toho nejpostiženějšího okresu Nuvakot a do města Kalikasan. Je to opravdu epická cesta, je to cesta, kterou si dost dobře ani nelze představit, protože ta hlavní spojnice, která vede mezi Katmandu a čínsko-nepálskou hranicí na severu, tak ta je už nějakých 50 kilometrů za Katmandu zavalena. Je tam taková obrovská hradba z kamenů, z bahna. Jsou tam sice těžké stroje, které se snaží už několikátý den tu cestu zprůjeznit, ale ty práce jdou velmi pomalu a bude to ještě hodně dlouho trvat. Takže kdo se chce dostat nahoru do těch nejzasaženějších oblastí, ať už má ty pohnutky jakékoliv, tak musí volit velice komplikovanou cestu přes hory a je to opravdu očistec. Ta cesta je široká maximálně 4 metry. Vypadá to tak, že vždycky takových 15-20 minut to auto jede a potom 5-7-10 minut zase couváte, protože proti vám jedou další auta a je potřeba, ty řidiči se prostě musí spolu domluvit, jinak by tu cestu ucpali, bylo by to neprůjezdné. Takže je to hodně o nervy, je to samozřejmě nebezpečné i z toho důvodu, že ty okraje cest jsou velmi podmáčené. Viděl jsem několik havárií tady během dne, nebyly tedy těžké, ale byly to většinou takové ty situace, kdy tomu autu ustřelí ta zadní náprava a on zůstane viset někde nad nějakou strží. Velmi často se prorazí pneumatika, to se nám také stalo asi po nějakých 80 kilometrech, že jsme prorazili pneumatiku. Musí se zastavit, tím pádem ucpete celý ten průjezd, stojí auta proti vám, za vámi, všechny vlastně zdržujete. A je tady ještě jedna věc, která dělá záchranářům, ale i těm lidem, kteří zůstali odříznutí od zbytku státu v těch zasažených oblastech ve středním a severním Nepálu velké starosti. A sice je to velmi intenzivní monzunový déšť, který hlavně odpoledne a večer přichází se železnou pravidelností a zaplavuje ty poslední přístupové cesty. Já teď zrovna na jedné takové stojím, ještě před hodinou to byla naprosto suchá, vyprahlá subtropická cesta, teď se tady valí půl metru vody a vlastně o nějakých stovýškových metrů níž úplně přerušila dopravu, takže ta zásobovací auta, ta auta s humanitární pomocí, která jedou za námi, tak jsou odříznuta od toho zbytku té přístupové cesty, no a vypadá to, že se dneska už dál nedostanou, že tady ty řidiči budou nocovat, my možná také uvidíme.
0: Tak situaci popisoval náš asijský zpravodaj David Jakš toho času na cestě do nejvíce zasaženého nepálského okresu Nuvakot.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hlediště v bývalých prostorách divadla Bolka Polívky v Brně je už 3 roky bez diváků. Po přestěhování do jiné budovy divadlo nepotřebuje původní sedačky, nabídlo je proto zájemcům za odvoz. Přihlásilo se brněnské kulturní centrum Industra.
1: Trojice mladých mužů se chystá vynést 5 spojených tmavě hnědých sedaček s tmavě modrým polstrováním z bývalého sálu divadla Bolka Polívky v Brně.
2: Vezmeme teďka tu těžko, nebo zabíhat z tohoto poslední?
1: Jedním ze členů týmu Industry, kteří přišli se stěhováním pomoct, je Jakub Černý.
3: Ta přední zrada, jak jsou tam asi, myslím, že budou dětské sedačky, tak tam ty se dají rozdělat, takže jsou lehký, takže to zvládneme ve dvou, ale jsou tady pak takový těžký sedačky, které musíme tahat ve třech silní chlapy prakticky.
1: Úzkými místnostmi v zákulisí se s nákladem proplétá celkem 12 lidí.
4: Tomáš, půjdem.
3: Máme naši dodávku, jak to máme jednu pronajatou a 4 vždycky nakládají a 4 pak vykládají u nás v Industře. Sedačky jsou dělané tak, že jsou vevnitř takhle sešroubovaný závitovou tyčí a je strašný problém dát je do té dodávky, takže třeba některý musíme vohnout a pak koupit nový.
1: Ven z aut vynáší pomocníci náklad v kulturním centru Industra. Využití plánuje jeho ředitel Pavel Ztratil.
5: Část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat a část sedeček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí.
1: A komfort diváků se rozhodně zlepší, protože teď mají méně pohodlné sezení.
5: Je to představení od představení. Aktuálně vlastně nejčastější setup je postavený na sezení na skládacích židličkách. Někdy je to v pořádku, ale u dalších představení není to stávající sezení úplně ideální.
1: Diváci Industry budou v pořadí 3. publikum, které přestěhované hlediště využije. Před návštěvníky divadla Bolka Polívky totiž v prostorách na Jakubském náměstí sloužily sedačky taky satirickému divadlu Večerní Brno. Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi hradem a vládou ale pokračují. Prezident třeba nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí. Tisíce lidí se dál pohřbívají. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely. Oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. A cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. A některé státní hrady, zámky a další památky byly v neděli přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebrá, Katočník nebo zámek Hrádek u Nechanic. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září.
2: Sport.
1: Motocyklista Filip Salače nedokončil v kategorii Moto2 velkou cenu Aragonie. Ze závodu odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Potíže s palcem levé nohy mu znemožňovaly řazení. Salač tak nenavázal na předcházející triumf v britské Grand Prix na okruhu v Silverstoneu ze začátku srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Úval a na 50 u Starého Hrozenkova. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly dejte pozor. Na 6. kilometru tam po odstaveném kamionu zůstala šipka silničářů a kužely v odstavném pruhu. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Na silnici 55 mezi Hulínem a Tlumačovem za záhlinicemi. Pozor na odstavené vozidlo. V jízdním pruhu zastavilo auto pro poruchu, projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění bude až 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na východě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
6: Her name is Natalie Harp.
7: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
5: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
8: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
7: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
9: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
6: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
9: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalii Harpové?
6: Já se trošku poklepu po ramenu. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
9: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalii Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
6: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary, z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a kterým nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hegseta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavěl nový taneční sál.
9: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl. Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie v letadle, kterému dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
6: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě, v oválné pracovně konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj. I na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvyklá, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
9: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl, odkud pochází, jaký má background?
6: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské, evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, nebo byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
9: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
6: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala, která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život.
10: She talked about how they were preparing her for death. And because of Right to Try, she's
6: Donald Trump toho využil a v roce 2020 dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem. No a potom, a to si myslím, že je velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network.
11: Because if Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get?
6: Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo na začátku roku 2025 do oválné pracovny.
9: Takže to zní, že je velmi oddálený.

0: starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy. A dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat. Protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
1: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
0: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné. V jednom momentě dokonce cituje z Píchy a předsudků, což už samo o sobě, myslím, ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany je.
2: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku. Z jakého důvodu?
0: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali. Protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá, nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
2: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostaly k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
0: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak nablízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si ji zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií, mu ukázala memy, videa, obrázky.
2: A to přiběhne články s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
0: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer, tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá, tady tu přezdívku.
2: Fakt?
0: No a jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tady opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom zpravování sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině, ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby oni veřejnost věděla co nejvíce.
2: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
0: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále, jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
2: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
0: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. a vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná,

0: Na ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
1: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
0: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Natalie Harpová, je s ním konstantně. Vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny. Tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží tak, jak Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě my víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Natalie Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novináři, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
1: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
0: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulici Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Natalie Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
1: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
0: Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogyní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
1: A on si chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu, psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
0: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně tohle je součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
1: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být, no, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
0: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali, jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně, i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
1: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš na určitou možná i zranitelnost? Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
0: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Natalie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou nelojalitu nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa, a ne jakože úplně obrana Natalie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu lojalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
1: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
0: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil, nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
1: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
0: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
1: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
0: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn a Martin Matějka.
3: Petr Pavel nechce stáhnout žalobu kvůli summitu NATO, chce počkat na rozhodnutí soudu. Rusko a Ukrajina hlásí další noční útoky. Fotbalisté Slávie ovládli ligové derby na Letné, vyhráli nad Spartou 3-0. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO, řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
4: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
3: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. A vláda původně prezidenta zařadit do delegace na summit nechtěla. Nakonec do Ankary jel díky předběžnému opatření ústavního soudu. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda, řekla to premiérka Kristrún Frostadóttirová. Islanďané odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
5: Podle premiérky Frostadóttirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v Evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup, podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Koupaliště v Česku letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například do pražského Podolí, na koupaliště v Mladé Boleslavi nebo v Jindřichově Hradci. Zájem o koupání výrazně ovlivnilo hlavně počasí.
6: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
7: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 000 platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
6: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
8: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně.
6: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slávie vyhráli v 6. kole šance ligy na Letné nad domácí Spartou 3-0. O vítězství týmu se denu rozhodli Novák, Šturm a Ajosi. Slávisté tak vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže o bod před Libercem a na svého pražského rivala mají 5-bodový náskok. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly v pražském derby hodně zklamaný.
9: Výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
3: V dalších zápasech Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na 37 u Kocbeře a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu, kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V okrese Kladno mezi Klobuky a Lotouší pozor v obci Neprobylice. Došlo tam k nehodě vozidla s nutností vyproštění řidiče, na místě hasiči a záchranáři, průjezd s opatrností kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně polojasno, kolem poledne se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
11: Přeji poklidné časné ráno, ladíte stále noční Radiožurnál, 6 minut po 4. hodině a dnes je poslední den letních prázdnin, už zítra začne školní rok, tak snad ještě aspoň dnešek nebude nějak hektický a třeba si s dětmi odpoledne dopřejete na závěr léta i nějaký kratší výlet a pokud byste chtěli poslední den prázdnin vyrazit na jednodenní vodu, tak dobře poslouchejte. Půjčovny lodí na Vltavě mají letos i přes velké sucho velmi dobrou sezónu, ročně řeku navštíví kolem 350 000 vodáků. Ne všechny řeky jsou na tom ale takhle dobře. Mluvit o tom budeme za okamžik podrobněji.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Řeky Otava nebo Lužnice jsou téměř nesjízdné. Vodáci tam tráví víc času vyprošťováním lodí z mělčiny než samotnou plavbou. Jednou z posledních sjízdných řek na jihu Čech tak zůstává Vltava.
1: Do kánojí, raftů nebo třeba kajaků už od rána nastupují skupiny vodáků, kteří po Vltavě vyplouvají z vyššího brodu směr na Český Krumlov. Vedle 10 vyřazených kánojí, které se postupně plní věcmi, se teď připravuje i Lucie Benešová.
2: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
1: Lucii Benešové a její vodácké výpravě přivezl vybavení sem do vyššího brodu Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou.
3: Protože nebyla voda na jiných řekách. Tím pádem vlastně vodáci neměli v podstatě jinou možnost, než vyrazit na Vltavu. Pro mě jako jak vltavský kempy, tak vltavský půjčovny měli letos žně.
1: Letošní sezónu na Vltavě si chválil i majitel vyšebrodské půjčovny Rafting Vltava Petr Pucer.
4: I když nikde není voda, tak tady voda vždycky je, protože prostě máme to Lipno nad sebou a i ten minimální průtok, který tady je, je prostě na perfektní sjíždění.
1: Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
3: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčují lodě.
1: Kvůli nízkým hladinám se Otava nebo Lužnice téměř nedají sjet.
3: Ale taky jsem tam našel vždycky nějaký úseky, nebo jsem vodáky převážel, žili třeba dva dny, jeli ze Soch dola do Mláky. Pak jsme je převezli, takže jsme trošku jako narušili to stíždění, ale vlastně nebylo zbytí, aby to ty vodáci netahali.
1: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z vyššího brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: To byl Michael Jackson a Thriller a Sportem, nyní pokračuje noční radiožurnál. Dvě účasti ve finále A, jedno páté místo a jedno šesté místo. To jsou největší úspěchy české veslařské výpravy na mistrovství světa v Nizozemsku. Ústřední trenér české reprezentace Vít Kučera přidal hodnocení přímo v Amsterdamu u kanálu Bosbán.
1: Samozřejmě by bylo krásný tu medaili přivést, nicméně s výsledky jako takovými jsme spokojení.
2: Uvedl Kučera, který svoje přesvědčení opřel o fakta.
1: Prakticky pro všechny členy závodního týmu jsou to nejlepší jejich osobní výsledky v osobní kariéře nebo vyrovnání osobních výsledků nejlepších v kariéře.
2: Ve velmi podobném duchu zhodnotil výkony českých reprezentantů legendární veslař, mistr světa, trojnásobný medailista z olympijských her Ondřej Synek.
3: Se nám daří práce, kterou trenéři odvádějí a je to vidět na výsledcích, takže asi na vzestupu jsme, byli jsme trochu krizi výsledkový, nicméně myslím, že tady zase dokazujeme, že máme dobrý trenéry, dobrý závodníky a že snad to půjde i dál směrem k olympiádě.
2: K olympijským hrám v roce 2028, které se uskuteční v Los Angeles, to je téma, o kterém velmi intenzivně přemýšlejí všichni závodníci i ústřední trenér Vít Kučera. Ten si uvědomuje, že dvě účasti ve finále A jsou úspěchem, ale přímo k medailím je ještě docela daleko.
1: Je to určitě výzva do další práce směr příštím roku, kdy bude nominace na olympijské hry. Ten odstup tam v té finálové jízdě byl znatelný, nicméně celková úroveň z letošního roku naznačuje u všech těch závodníků, že mezi tu špičku patříme a musíme zapracovat jen na zvládnutí té finálové jízdy.
2: Dají se ty výsledky z mistrovství světa z roku 2026 z Amsterdamu posuzovat i optikou účasti na olympijských hrách v roce 2028?
1: V zásadě jsou tady dvě měřítka, jedno je tady a teď, to znamená, jsme tam minimálně u dvou lodích na nominačních místech na olympiádu, což je skvělý. Věříme, že uděláme pro příští rok ještě posun. Výkonnostní, samozřejmě ten výkonnostní posun budou dělat všichni, příští rok to bude ještě těžší.
2: Doplnil ústřední trenér českých veslařů Vít Kučera, z Amsterdamu Kamiliáša, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Martin Matějka má krátké zprávy.
1: O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun, nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice, obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Ve Slovinsku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Peter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 tisíc korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. A přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. A po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. A bratr zesnulé princezny Earl Spencer plánuje letos v září vydat knihu o jejím životě. Sport. První ligové derby pražských Jas v nové sezóně vyhrála na Letné Slavia 3-0. V prvním poločase otevřel skóre Novak, ve druhé půli skórovali Šturm a Ajaosi. Slavia je v tabulce šance ligy na prvním místě o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a Plzeň v prvním ligovém zápase pod vedením trenéra Kováče remizovala se Slováckem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37 u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené vozidlo na dělící čáře. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově, zdržení je v jednotkách minut. A na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je taktéž řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se uchladilo na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až napolo jasno. A nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
4: Ještě donedávna patřilo Kennedyho centrum ve Washingtonu k nejvyhledávanějším kulturním institucím na světě. Dnes zeje prázdnotou. Důvody budeme hledat za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Spor o Trumpovo jméno na fasádě amerického Kennedyho centra ve Washingtonu může skončit až demolicí. V budově, kde se ještě před rokem hrálo i několik představení denně, teď nepotkáte skoro nikoho. Podle prezidenta Donalda Trumpa je to tím, že soud nařídil z fasády odstranit jeho jméno.
1: Kdo by hledal jednu z nejslavnějších kulturních institucí na světě, Kennedyho centrum, podle názvu, asi by dost bloudil. Jméno totiž už od června pokrývá dlouhá rekonstrukční plachta, která visí přes celou fasádu této bílé mramorové budovy uprostřed Washingtonu. A právě o ten název probíhá už od loňského prosince spor, který může vyústit až v demolici této architektonicky výjimečné budovy. Stojím tady před budovou centra a kromě několika strážníků tady nikdo není. A ani dovnitř do centra nikdo nemíří. Prostě místo, které hrálo i několik představení denně, teď zeje prázdnotou. A tak jsem se zeptala té jediné návštěvnice, kterou jsem tu potkala.
2: Ani vám nedokážu popsat, jaký to je pocit přijít sem a vědět, že už to tady brzy vůbec nemusí být. Byla jsem tu na představení orchestru Národní opery. Ach jo.
1: Donald Trump chce, aby budova věnovaná zavražděnému prezidentovi Johnu F. Kennedymu nesla i jeho jméno a je ochotný se o to soudit. Vloni v prosinci na fasádu nechal svoje jméno umístit, když mu ho ale soud o půl roku později nařídil odstranit s tím, že přejmenovat budovu smí pouze kongres, nechal raději fasádu úplně zakrýt tou rekonstrukční plachtou. Prezident Trump nechce, aby lidé viděli, že jeho jméno na Kennedyho centru už není, myslí si právník a shodou okolností bývalý americký velvyslanec v Praze Norm Eisen. Ministerstvo spravedlnosti v podání k soudu tvrdí, že bez Trumpova jména na budově peníze od dárců na rekonstrukci vyschnou. Centrum se tak prý bude propadat do stavu, kdy musí být strašené.

0: Na růžích sice Radim Paulič ustláno nemá, ale bez růží si život neumí představit. Jako amatérský botanik je ochotný za nimi cestovat kamkoliv, třeba k Volyni v Pošumaví, kde hledal vzácné růže do vznikajícího fotoatlasu rostlin České republiky. My se k tématu vrátíme podrobněji v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál.

0: Phil Collins vám dělal společnost v nočním radiožurnálu, který pomalu končí. Za 9 minut začne ranní vysílání radiožurnálu a bude tu Petr Král. Ovšem ještě jsem slíbil jednu reportáž. Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytvářejí unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. V uplynulém týdnu hledali vzácné druhy růží na vápencové skále nedaleko Bolíně na Strakonicku.
1: Můžeme se podívat na ty další keře, co jsou tam dolů, v tom druhém velkém
2: lově. Tak já nejdřív vyfotím tadle a pak budeme se koukat, jestli na další nejlepší, tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu.
4: Na opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
4: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiní profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale nalepší si tu jednu růži, ten plod zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu.
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec si připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom vápenci, což je...
4: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky tady roste 10.
4: Je to tak. To je radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
4: slabě, a slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volinska, Lubomír Smatana, Radio

0: Je 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Prezident Petr Pavel bude s premiérem Andrejem Babišem koordinovat zahraniční i domácí politiku. Írán v odvetě zaútočil na americké základny v Jordánsku. Do druhého kola US Open prošli Plíšková s Lehečkou, končí naopak Krejčíková, Macháč a Kopřiva. Dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
3: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
4: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
3: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
5: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
3: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
1: A v ranním Radiožurnálu se k tomu vrátíme před 6:15. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Dlouhotrvající sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí i na jihočeských řekách. Některé jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě nebo na Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak Vltava.
6: Měli jsme jet z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
7: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
8: Konkrétně úsek Stábra do Bechyně, na kterém je asi 14 jezů na 20 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
7: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie porazili v derby domácí Spartu 3-0 a vedou ligovou tabulku o bod před Libercem. Slovan zvítězil nad Hradcem Králové 2-0, Teplice nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Proti Španělu Careňovi Bustovi uspěl 3-1 na sety a měl radost. Soupeři oplatil porážku z Roland Garros.
9: Tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku. Má i Masters z Montrealu pár let zpátky. Určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola. Vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit. O to cennější to pro mě samozřejmě je.
1: Do druhého kola prošla taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety. Vypadly Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na pražském okruhu u Ořechu a omezení na 37. u Kocbeře. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Ořech opatrně. Na 18,5 kilometru stojí v odstavném pruhu neosvětlené auto na dělící čáře. Nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. V kratší koloně se zdržíte do 5 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Všechny dálnice jsou nyní plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28 a na horách kolem 17. Poukat má slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 31. srpna, stihli jste o prázdninách s dětmi všechno? No pokud ne, tak víkendy to můžou dohnat. No a co všechno o prázdninách stihli horští záchranáři? Tak na to se podíváme v ranním radiožurnálu.

0: Horko, zatmění slunce i Perseidy v létě ovlivnily statistiky horských záchranářů. V celém Česku vyjížděli k více než 16 stům případů, což je o 200 víc než loni. Nejčastěji záchranáři ošetřovali turisty v Jeseníkách.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián. V tomto období zaznamenali celkem 68 úrazů.
1: Souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo vhodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě.
2: Záchranáři letos vyjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji vyjížděli ke kolapsům.
1: Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší a právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců. Na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: My tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, tam jsou ty trošku fatálnější jakoby úrazy.
2: Podle mluvčího horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v Českých horách více než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál. Come here, baby.

0: Ranní radiožurnál. Čeští vědci vynikají v mnoha oborech. Jedni se třeba teď vydali po stopách lidí, kteří žili v jeho západním Kyrgyzstánu před tisíci lety. No a my se vydáme za chvíli za nimi. Dobré ráno, teď je 4:15. Nepálské úřady stále po povodních pohřešují tisíce lidí a na místě proto pokračují dál záchranné práce. Vše ale komplikuje monzuny, vše komplikují monzunové deště a my o tom dnes ráno budeme opakovaně mluvit také třeba po 8 hodině podrobněji. Ministři právě dnes předjednají návrh státního rozpočtu pro příští rok a poté ho odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Opozice kritizuje například plánovaný schodek, který by měl být vyšší než letošních 310 miliard korun.
1: Dnes nás čeká déšť a bouřky, odpoledne se ale bude počasí vylepšovat. Ráno a dopoledne se bude postupně nebe od západu zatahovat a oblačnost přinese na naše území i déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouřky. Kolem poledne ale začne opět od západu mraku ubývat až na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se bude nebe protrhávat až později odpoledne. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Na jihovýchodě naší republiky bude stále tepleji, tam naměříte až 28 stupňů. Na horách teploměry ukážou kolem 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Byl Jordan Hutch, s vámi ranní radiožurnál, dnes nad ránem mezi 18 stupni, možná 14, při vyjasnění 12. Jak bude přes den upřesní předpověď už za chvíli, ale my teď míříme daleko za českou vědeckou expedicí, která dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V oblasti Ravat totiž pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a také hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků také v dnešní době inspirovat i právě v tom aktuálním boji proti suchu.
1: Zdravíme z cesty do kyrgyzského Ravatu.
2: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Ravatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
1: Jsme namačkaný tak v takový malý maršrutce, to je minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
2: 11členná expedice Společnosti pro výzkum Střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
3: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
2: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na železo.
3: Právě stojíme před tělesem bývalé pece. Pec byla pravděpodobně tady částečně zahloubená do země.
2: Podle vědců jsou tyto pece pravděpodobně z 2. až 10. století našeho letopočtu a mohlo by jít o nejstarší doklady zpracování železa ve Střední Asii.
3: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuly, zakrývaly celou tuto strukturu.
2: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Ravat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisa.
1: Tak momentálně jsme u skupiny, která studuje kanály. Je tady totiž v téhle krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
2: Lidé vodu kanály přiváděli ke vzdáleným polím. Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes.
1: Teď se díváme na kanály, které přiváděly vodu k tomu pravěkému osídlení.
2: Vědci následně odeberou vzorky, aby mohli zjistit stáří kanálu.
1: Chceme vědět, kdy tenhle ten kanál, který přiváděl vodu z několik kilometrů vzdáleného pramene, kdy ho postavili.
2: A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
1: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním. Jedeme několik desítek minut po silnici, kam bychom si s českým autem netroufli nikdy.
2: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
1: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy kos, pravděpodobně gravidních.
2: Pravděpodobně podle vědců vznikly v mladším paleolitu, tedy před zhruba 30 až 20 tisíci lety. Jde o dobu, kdy u nás žili lovci mamutů a vznikla třeba věstonická Venuše.
1: Já to teď čistím štětečkem, takže uvidíme, co všechno se tady ukáže.
2: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujaly i další výjevy.
4: Je člověk krásný.
5: Jakože nakreslený člověk?
6: No, člověk, podívej se.
4: Ale jak vypadá dost dětsky.
5: Jo, no to takhle vypadá.
6: Tady má něco v ruce, víš?
5: To bude nějaká zbraň.
6: No.
5: Určitě. A kam míří? Tady na to.
6: Nahoru, no.
2: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočují jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 17:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené. Poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Dron podle něj zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Finální názvy stanic budoucího pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se tak pravděpodobně změní. Třeba stanice na náměstí Bratří Synků by se mohla jmenovat Nusle. V případě stanice Olbrachtova by mohl být konečný název Ryšánka. Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slavie ovládli pražské derby, když v 6. kole šance ligy porazili na Letné Spartu 3-0. Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Čeští basketbalisté dál mají šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V předkvalifikaci porazili v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na pražském okruhu u Ořechů, taky na 7 u Slaného. Na pražském okruhu z letiště směrem na D1 za sjezdem na Ořech obezřetně na kilometru 18,5 v odstavném velmi blízko pravému pruhu tam stojí porouchané osobní auto a některé kamiony vybočují. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu kousek Zlatouší opatrně dojíždí se tam do kratší kolony. Před sjezdem na silnici 16 Tlaní Mělník stojí autobus poškozený při pokusu o odtah, zdržení do 5 minut. A na silnici 9 z Prahy na Mělník pozorně hned za sjezdem z dálnice D8 za zdiby. Havarovalo tam osobní auto, brzdí se hned za zatáčkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Od jeho západu nám oblačnosti přibývá, na jihu a také na západě našeho území i slabě prší. Teploty se aktuálně drží mezi 13 a 17 stupni a váne k tomu jen slabý proměnlivý vítr. Dopoledne pak bude ještě mraku, deště i bouřek na našem území přibývat. Kolem poledne se ale situace otočí a opět od západu se bude nebe projasňovat. Odpoledne už by mohlo být slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami i na Moravě a ve Slezsku. Teploty odpoledne vyšplhají na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v lokálních bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, opět tak trochu o škole, tentokrát z Oldřichova v Hájích na Liberecku. To je obec 850 obyvateli, no a poslední 2 roky tam scháněli dotace. Snažili se zajistit jídelnu, vyplnit stohy papíru a ustát všechny pochybnosti, zdali to jejich konání má smysl. Konání v tom smyslu, že chtěli po 46 letech obnovit vlastní školu. Zda se jim to povedlo? Uslyšíte od nás.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7 minut po půl šesté. No, byl to boj, ale nakonec se to povedlo. Oldřichov v Hájích na Liberecku bude mít po 46 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 tehdy nechal tehdejší okresní úřad zrušit, a to kvůli nízkému počtu žáků. Jenže to se zcela změnilo. No a teď školy v sousedních obcích už nestačily a praskaly ve švech. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov zítra otevře novou malotřídku pro první až pátou třídu. No a letos tak nastoupí jenom prvňáci.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším vzrušené hlasy.
2: Kdo bude stříhat, říkáme?
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
3: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
2: Kdo to bude fotit?
3: Darča s tím počítá.
5: Hele, a co když bude lejt, jak to uděláme s tím sázením?
2: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
6: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerských hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
7: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
8: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
9: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem psala směrnice, školní řád, školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
9: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, a pak jsem svolala uklízecí četu. Měla se okna, stírali se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

0: Pojďme zpronirvánu i pro vás 405.43 s námi. Najdou prezident s premiérem společnou řeč? Zřejmě se o to chtějí pokusit. Po měsících napětí usednou znovu k jednacímu stolu. Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chtějí tedy obnovit pravidelné schůzky a jednat spolu chtějí jak o domácí, tak zahraniční politice. Jejich vztahy přitom v té poslední době poznamenalo hned několik sporů.
1: První společnou schůzku už mají politici na žádost hlavy státu za sebou. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO sešel minulý týden ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Věnovali se mimo jiné rozpočtu na příští rok. I kolem něj mezi hradem a vládou v poslední době panovalo napětí, když prezident vetoval změnu rozpočtových pravidel. Sněmovna ale jeho veto minulý týden přehlasovala. Babiš potom ve videu

0: Je totiž potřeba, aby soud do budoucna vyjasnil kompetence mezi vládou a Hradem. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 6:15. Hned 9 hodin pražský vrchní soud se vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. A podrobnosti chystáme do vysílání už po 6. hodině. Iránské revoluční gardy zaútočily na americké základny v Jordánsku. Podle Iránců se jedná o odplatu za americký útok na odpalovací zařízení iránských raket na ostrovně Larak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelili celkem 8 střel.
2: Kolona na sedmičce u Slaného a překážka na 385 u Čebína. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy, zhruba kilometr za odbočkou na Lotou, už počítejte s kolonou. Zdržení už skoro 10 minut, protože kousek před sjezdem na Mělnickou silnici 16 před Slaným překáží porouchaný autobus, poškozený při pokusu o odtah. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka za sjezdem z D8 za Zdiby je provoz omezený po havárii osobního auta. Dejte pozor, brzdí se za zatáčkou za sjezdem z dálnice. A na silnici 385 s Kuřimi na Tišnov zpozorněte u Čebína v kruhovém objezdu na výjezdu směr Tišnov překážky na vozovce.
3: Jsou tam dvě nebo tři třešní tašky červené rozbité, takže hrozí možná defekt.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Poslední prázdninový den přinese tak trochu proměnlivé počasí. Nejprve se bude nebe od západu zatahovat, počítat musíme i s deštěm a bouřkami. Kolem poledne ale začne opět od západu oblačnosti ubývat a místy může být i polojasno. Slunečné počasí odpoledne dorazí i na Moravu a do Slezska. Tam už se budou dešťové přehánky objevovat jen výjimečně. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Na jihovýchodě může být až 28 stupňů Celsia. A pokud dnes ještě míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 17 stupňů. Krásné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Katarína Knechtová v 5.50 v ranním radiožurnálu. Poslední den mistrovství světa získali čeští rychlostní kanoisté hned dvě bronzové medaile na nejdelších 5-kilometrových tratích. Kateřina Mílová uspěla mezi kajakářkami, no a kanoista Robin Hirsch sice dojel do cíle na čtvrtém místě, po protestu a diskvalifikaci Moldavce Tarnovského má také bronz. Vedení závodu probíralo situaci tak dlouho, že ještě před předáním poslední medaile stihli nad kanálem při závěrečném ceremoniálu přeletět dvě stíhačky, seskočit pět parašutistů a zahrát také hudba polské armády.
1: Už mě to tady vlastně nebavilo, vlastně mě to čekání znechutilo, ten výsledek z toho závodu. Kdybych byl čtvrtý, tak jsem rád, že jsem čtvrtý. Tak to jsem byl třetí, pak čtvrtý a dlouho jsem vlastně čekal a nevěděl jsem ani, jak jsem dojel. Representing Czechia, Robin Hirsch. Pro mě je to neskutečný úspěch.
2: Myslím si, že mi to ještě chvilku bude trvat, než mi to dojde, protože já vůbec opravdu tomu nevěřím.
3: Už jste stihla přijmout první gratulace třeba od Barbory Betlachové, která tady skoro radostí oplakala čtvrté místo, tak už tomu věříte?
2: Já si myslím, že mi to postupně dochází, když vidím všechny ty holky tady, co na mě koukají a podporují mě, protože my spolu trénujeme všechno, takže to je úspěch všech. Moc děkuju.
3: Tak běžte za nimi, díky.
2: Děkuju.
3: Taková je radost zdaleka nejen nakonec bronzové Kateřiny Mílové v závodě na 5 kilometrů mezi kajakářkami. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 6 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Referendum na Islandu mělo rekordní účast. Voliči odmítli obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na Spartě a dál vedou ligovou tabulku. S kolonou počítejte na silnici 7 z Chomutova na Prahu před Slaným. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by přitom podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Víc než 400 miliard to ale podle ní nebude. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj mohla být daňová reforma.
4: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
3: Vláda schodek hájí. Podle ní není možné dělat radikální škrty například ve zdravotnictví nebo zastavovat dopravní stavby. Je taky třeba navyšovat výdaje na obranu. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to z dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v Unii.
5: Volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frostadóttirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce. Bude z něj tak méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovém u Prahy jede na polovinu. I Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
6: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
7: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. V srovnání s tím loňském.
6: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
7: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. Potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
8: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
7: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slavie v šancelize po necelých 6 letech vyhráli na Letné. Domácí Spartu porazili v derby 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajahosiho a tabulku nejvyšší soutěže vedou o bod před Libercem. Slavisté nastoupili v obraně se 4 stopery a kouč Jindřich Trpišovský vysvětloval proč.
9: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, takové byly silný přistavení. Situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
5: Liberec porazil v 6. kole Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na sedmičce před Slaným a nehoda na devítce za Zdiby. Na tahu 7 z Chomutova do Prahy už od odbočky na Lotouš popojíždí kolona zhruba 15 až 20 minut před sjezd na Mělnickou silnici 16 u Slaného. Překáží tam poškozený autobus, kratší fronta už se tvoří i směrem opačně na Chomutov. Na výjezdu z Prahy silnicí 9 na Mělník zpozorněte za Zdiby. Hned za sjezdem z D8 je provoz omezený po havárii osobního auta. Brzdí se hlavně při sjezdu z dálnice. A na silnici 385 z Kuřimi na Tišnov za Čebínem opatrně před Hračany u odbočky na Sentice na vozovce leží rozbité zřejmě střešní tašky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Ráno čekáme od západu zataženo s deštěm nebo přeháňkami, kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, poslední srpnový den je tady a první ranní radiožurnál v novém týdnu. Vítejte, v této hodině se podíváme třeba do evropského Cool City Indexu, tedy do jakési hitparády nejlépe ochlazovaných měst. Ano, i tohle to existuje. No a také se budeme vracet ke kauze Čapí hnízdo, a to proto, že se k ní vrací i pražský vrchní soud. Zabývat se bude 3letou podmínkou a pokutou 500 000 korun. To byl totiž trest, který byl uložen v květnu pražským městským soudem Janě Naďové v kauze Čapí hnízdo. Europoslankyně se proti rozsudku odvolala, no a případem se tak dnes budou soudci znovu zabývat a samozřejmě budou u toho také reportéři radiožurnálu. No a tak ještě předtím, než se tak stane, tak v našem vysílání připomeneme i celou kauzu. Už za chvíli. Dobré jitro.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. s vámi ranní radiožurnál a také kauza Čapí hnízdo. Ta je totiž znovu u soudu, konkrétně u Vrchního soudu v Praze. Právě dnes projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO. Ta nesouhlasí s rozsudkem, podle kterého je vina z dotačního podvodu a také z poškozování zájmu Evropské unie. Podrobnosti k tomu dodá Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. O vině Naďové rozhodl na začátku května městský soud v Praze. Uložil jí 3letý podmíněný trest a pokutu 500 000 korun. Předseda senátu Jan Šot tehdy při zdůvodnění rozsudku řekl, že soud nemohl rozhodnout jinak. Odkazoval přitom na předchozí rozhodnutí právě Vrchního soudu v Praze, kterým se městský soud musel řídit. S rozsudkem nesouhlasí ani Naďová, její advokát už dřív řekl, že je připravený podat i ústavní stížnost. A pak ještě připomenu, co se v této vleklé kauze dělo. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert. A to, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je teď přerušené, protože ho sněmovna nevydala k trestnímu stíhání.
0: Tolik tedy aktuálně ke kauze Čapí hnízdo. Připomeň ještě krátce, o co v té kauze vlastně jde.
1: Tak právě o ten... O to Čapí hnízdo z holdingu Agrofert a jak jsem říkala, tak...
0: 50 milionová dotace z evropských peněz, přesně. To jednání budeme samozřejmě sledovat, aktuální souhrn přinesla do studia Anna Millerová. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: s vámi Radiožurnál. Podařilo se nám konečně navázat také spojení s naším zvláštním zpravodajem v Nepálu. David, jakž by se nám měl s podrobnostmi aktuálním vývojem přihlásit do ranního Radiožurnálu ještě před 6:30. Tady je Radiožurnál v 6:15. Dětské domovy musí platit rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš poté, co se na něj před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. No a ten celý příběh nabídneme i v ranním Radiožurnálu dnes v 8 hodin a 40 minut. Města zavádí takzvané školní ulice, to znamená, že je při ranní špičce zakázán vjezd aut do ulic u základních škol. Novinku teď chystají na jednom sídlišti v Jablonci nad Nisou, kam se vydáme i s našimi reportéry po 6:30.
1: Omezení na D1 u Bíteše, kolona na sedmičce u Lotouše. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte novou uzavírku na exitu 162 Velká Bíteš. Nově je uzavřený sjezd i nájezd na dálnici, a to kvůli úplné uzavírce silnice 37 pod dálnicí na příjezdu do Bíteše z náměště. Na silnici 7 z Chomutova na Prahu se u Lotouše rozjíždí už jenom kratší zbytek kolony, protože před sjezdem na Mělnickou 16 se podařilo poškozený autobus odtáhnout. A stále pozor na silnici 9 za Prahou směrem Mělník. Za Zdiby hned za sjezdem z dálnice D8 je omezený provoz po havárii osobního auta. Brzdí se, ale kolona zatím nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Od západu už na naše území přichází pás deště, ve kterém intenzivně prší a objevit se mohou i bouřky. Pršet začíná už v Karlových Varech, Mariánských Lázních. Zanedlouho budete potřebovat deštníky i na Plzeňsku. Postupně se rozprší téměř na celém našem území. V poledne ale už bude opět od západu oblačnosti ubývat a odpoledne už bude polojasné nebe i na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes budou příjemné, pohybovat se budou kolem 25, na jeho východě bude až 28 stupňů. A povane k tomu zpočátku jen slabý proměnlivý vítr, postupně ale bude zesilovat na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6.20 ranní radiožurnál. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo minimálně 794 lidí. Pohřešovaných jsou další tisíce a nejhorší situace je podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik hydroelektráren. V Nepálu je náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Prosím o ty nejnovější informace, co kolem sebe teď vidíš?
1: Tak já jsem konečně po nějakých 24 hodinách na cestě dorazil z Kátmandu do těch nejsevernějších okresů, konkrétně do města Kalikasan, tady na severu Nepálu. Řeka Trišulí je nějakých 20-25 metrů ode mě a když stojím na břehu a ptám se místních, jak to tady vypadalo před týdnem, tak jenom ukazují, tamhle byl chrám, tamhle byla škola, tady byla policejní stanice. Dnes toho není vůbec nic, nezůstaly ani základy, naprostá většina lidí tady v téhleté vesnici nepřežila. A oni, jejich jedinou nadějí jsou teď vrtulníky, armádní vrtulníky, které dopravují pomoc přes ty vysoké hory.
0: Do některých oblastí je stále velmi složité se jakkoliv dostat. Jak pokračují záchranné práce?
1: To je právě to, co je největší komplikace. Takový ten první šok samozřejmě odeznívá, přichází pomoc, ale ta pomoc sem putuje strašně dlouho, protože přes ty horské hřbety jedete vlastně po vedlejších silnicích v Nepálu. Už to samo o sobě dává tušit, jak asi vypadají. Jedete prostě 10 kilometrů, 3-4 hodiny, auta se vyhýbají, je to velký problém. A navíc velké problémy způsobuje počasí. Je tady vlastně nebo vrcholí letní monzun, to znamená každé odpoledne velmi silný déšť, který zvedá hladinu řek a extrémní nebezpečí jsou nové půdní sesuvy.
0: Tolik tedy aktuální situace z Nepálu, který zpustošili ničivé povodně. Na místě i nadále zůstává náš zvláštní zpravodaj David Jakš, standardně náš zpravodaj pro Asii. Davide, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 6 hodin, 22 minut.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Eni Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno, je 6:30. A začínají další zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Vláda projedná návrh státní kulturní politiky do roku 2030. Dokument připravil rezort kultury. Obsahuje třeba plány investic, legislativních změn nebo rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace i odbory. Vadí jim, že strategie vznikla bez možnosti jejich připomínek a připravila ji mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Víc než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už přes 790 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity márnic. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Tradičně velký zájem je třeba o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu.
4: Sport.
3: Pražské ligové fotbalové derby vyhrála na Letné hostující Slavie. Spartu porazila 3-0, góly Novaka, Šturma a Ajaosiho. Obot za vedoucí Slavii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slováckem 1-1 a Teplice zvítězily nad Jabloncem 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Bíteše, překážka na příjezdu do Prahy z D8. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno na exitu 162 Velká Bíteš je teď po 6. hodině nově uzavřený výjezd i nájezd na dálnici do směru na Brno. Pod dálnicí je do závěru září úplně uzavřená silnice 37. Na příjezdu do Prahy z dálnice D8 směrem z Ústí dejte pozor, za Březině vsí v odbočovacím pruhu na Čakovice stojí porouchané auto.
6: Na začátku toho sjížďáku stojí auto na varovkách, je to nebezpečná situace, je to špatně vidět.
5: Naopak na výjezdu z Prahy na Mělník po silnici 9 za zdiby hned za sjezdem z D8 pozorně, je tam omezený provoz po havárii osobního auta, jinak následně u Líbeznic už omezení skončilo. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most čekejte kolonu kousek za McDonald's za sjezdem na Libuš. Před sjezdem na magistrálu směr D1 překáží porouchané vozidlo, zdržení něco přes 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Začátek nového týdne přináší do Česka zatažené nebe, také musíme počítat s občasným deštěm, místy i bouřkami. Obloha se ale rychle projasní a pak už nás čeká spíše slunečné počasí. A to celé doprovodí příjemné teploty, které budou na některých místech ještě naprosto letní. Šplhat se budou i ke 30. Více mraků i dešťových přeháněk očekávejte spíše na severu našeho území. Pondělí tedy začíná se zataženou oblohou. Od západu se ráno a dopoledne na většině našeho území prožene pásmo deště, místy i s bouřkami. Popolední se začne oblačnost protrhávat na oblačno až polojasno. V severních Čechách ale odpoledne místy dešťové přehánky zůstanou. Odpolední teploty budou mezi 22 až 26 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude až 28 stupňů. A k tomu bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v dopoledních bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a s Marcelou Hálovou, která i na konci prázdnin hlídá oblohu. No už nám to opět začne. Škola. A to taky znamená, že do ulic a škol zejména ráno vyjíždí stále více aut. Některá města chtějí takový provoz u škol omezit a zavádí takzvané školní ulice. A my vám za chvíli povíme, jak to celé funguje.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 6:30, to jsou v ranním radiožurnálu teď o takzvané školní ulici. To je opatření, které zavádějí některá česká města. Mnozí rodiče děti přiváží auty až před školu, tam vznikají nebezpečné situace. Některé radnice se snaží provoz okolí škol omezit snížením rychlosti, anebo rovnou tím, že do ulice u školy platí ráno zákaz vjezdu. První takovou školní ulici v září zavedou také v Jablonci nad Nisou na sídlišti Žižkův vrch.
1: Za mě je největším problémem, že děti jak přichází, tak odchází ze školy dvěma parkovišti.
2: S ředitelkou Jablonecké základní školy Pasířská Jitkou Štovíčkovou jsme vyšli před hlavní vchod do budovy.
3: Tady vstupují do školy děti prvního stupně.
2: Stojíme na parkovišti. Jak to tady vypadá v běžném školním dni? Je to plné to parkoviště?
3: Přeplněné. A sama vidíte, že ten průchod je velmi úzký. Bohužel ten případ tady máme, kdy dítě vyběhlo mezi auty, byl to mladší žák a srazilo ho tady auto. Nic vážného se naštěstí nestalo. Žák přišel pak druhý den do školy.
2: Kritická je situace i v Pasířské ulici, kam rodiče děti přiváží.
3: Někdy nám přijíždí děti i taxikem přímo přede dveře i bez zákonných zástupců, což je teda alarmující. A neuvědomují si v tento moment rodiče, že sice svému dítěti zajistí bezpečnost, ale ostatní děti tím ohrožují.
2: Magistrát proto vjezd od 7:30 do 8:00 omezí. Jde o takzvanou školní ulici.
3: To zaklopení bude za tou takovou výhybnou pro autobus, kde by mělo být místo Kissendra.
2: Současně magistrát zruší parkoviště u školy. Částečně ho využívají i obyvatelé okolních domů, třeba Monika Valtrová.
4: Asi v rámci toho, aby byly děti v bezpečí, tak v pořádku, no.
5: Nemáte obavu, že nebude kde zaparkovat?
4: Mám, ale snad se někam vecpu.
2: V okolí školy taky magistrát sníží maximální povolenou rychlost, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
6: By teda mělo v celé lokalitě být ke sklidnění dopravy na 30 km v hodině.
2: Nová opatření chce magistrát zavést během září. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4.

0: plné deště.
1: Překážky na D1 za Prahou i Humpolcem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor na dvou místech. Kus za nájezdem od Říčan na 14. kilometru stojí na začátku stoupacího pruhu porouchané auto, už je u něj světelná šipka. A potom dál na D1 směr Brno, opatrně taky za Humpolcem na kilometru 96 překážky.
2: Jsou zbytky pneumatiky přes oba dva pruhy.
1: Na dálnici D1 z Vyškova na Brno už se brzdí před nájezdem od Slavkova na 211. kilometru. Zdržení zatím kratší, za exitem se to rozjíždí. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 pozor na stojící vozidlo v odbočovacím pruhu na Staré Ďáblice a Březiněves. A v Praze na jižní spojce před výjezdem na magistrálu směr D1 směrem na Černý most překáží porouchané vozidlo. Kolona před ním už skoro od Barandovského mostu, zdržení čtvrt hodiny. Další zelená vlna za 15 minut.
3: Dnes bude nejprve hodně oblačnosti, také musíme počítat s deštěm. Mohou se objevit i bouřky, ve kterých bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr. Popolední se ale nebe bude od západu projasňovat a nás čeká nakonec slunečné počasí. Odpoledne s příjemnými teplotami, většinou mezi 22 až 26 stupni. Zítřek, tedy první školní den a také první den meteorologického podzimu. Doprovodí nás velmi příjemné počasí. Většinou bude slunečno, jen v severní polovině naší republiky může být až oblačno. A hlavně v pohraničí se budou vyskytovat i přehánky. Teploty zítra o trochu nižší než dnes, maxima do 24 stupňů. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Extrémně teplé prázdniny končí a máme tip, kde se příště schladit. Nově vzniklý žebříček Cool City Index řadil 11 000 měst Evropské unie podle toho, jak jsou odolná vůči horku. Pořadí vychází z družicových snímků. V Česku jsou na tom nejlépe Nejdek a Rychvald. No a celkovým šampionem je malé polské město na východ od Tater.
1: Město Pivnična zdroj přirozeně chladí řeka Poprad. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům pomáhá. A vegetace tady podle Cool City Indexu pokrývá 92% povrchu, nejvíc z celé Evropské unie. Kromě toho Pivnična exceluje propustností povrchů. Jinými slovy, hodně zeleně, málo betonu. Vysvětluje starosta Tomáš Michalovský.
2: Pivnična zdroj máme výhodu, že Pivnična není tolik

0: zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
1: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
2: Teraz šególně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
3: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání.
4: Padesátnice Malgořata bydlí v Pivničné skoro celý svůj život.
3: Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí.
4: Přes 800 měst Evropské unie má podle Cool City Indexu velmi dobrý potenciál se na projevy člověkem způsobené změny klimatu adaptovat. Týká se to i 30 českých sídel, ale ne těch největších nad 100 000 obyvatel. Nejlépe z nich je na tom Ostrava, naopak Praha, Brno, Plzeň i Olomouc patří k českému i evropskému průměru až pod průměru. Z polského města Pivnič na Zdruj, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, s vámi ranní radiožurnál. O státním rozpočtu, ale i o nákupu školních pomůcek pro nový školní rok budeme mluvit v příští hodině a také o samozřejmě ministerstvu financí, které zveřejní návrh státního rozpočtu pro příští rok. A také o dopravě ucpaná jižní spojka směrem na Černý most Praze. Budeme o tom mluvit za chvíli.
1: Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
1: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
2: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
1: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
1: Svět podle Havla očima tazatelů.
2: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Radiožurnál 7 hodin. Další zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
5: Ministryně financí dnes představí návrh rozpočtu na příští rok. Spojené státy po týdnech klidu udeřily na íránská zařízení pro odpalování raket. Fotbalisté Sparty prohráli ligové derby se Slavií. Dlouhá kolona je na silnici 43 ze Svitav na Brno před Lipůvkou a dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Jaký bude návrh státního rozpočtu na příští rok, to dnes představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní zůstává zdravotnictví nebo dopravní stavby. Česko by taky mělo splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Schodek má být vyšší než současných 310 miliard korun. Podle Schillerové ale nepřekročí 400 miliard. Opozice výši schodku kritizuje. Víc o rozpočtu řekneme po 7:30 a bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7:50. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Naďové Josefa Bartončíka paradoxní.
6: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
5: Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Spojené státy po víc než měsíci znovu zaútočily na Írán. Americké letectvo zničilo 2 raketomety na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Podle admirála Breda Coopera armáda odstranila všechny íránské námořní miny z hlavních tras, kudy proplouvají lodě.
7: Podle něj Spojené státy minulý týden dokončily odminování hlavních mezinárodních tras průlivem a oblast teď bedlivě sledují. Šlo o první americký úder na íránské cíle od konce července, kdy centrální velitelství reagovalo na útok Gard na americkou základnu v Jordánsku. Bílý dům zároveň stupňuje ekonomický tlak na Írán. Ministerstvo financí uvalilo sankce na téměř 60 firm a jednotlivců, které jsou napojeny na íránský raketový a jaderný program. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Finální názvy stanic pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Budou přitom vycházet z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
8: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
5: Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
1: Sport.
9: Fotbalová Sparta podlehla Slávii v ligovém pražském derby 0-3. Prosadili se hostující Novak, Šturm a Ajaosi. Slávia je tak v neúplné tabulce první o bod před Libercem, který v šestém kole nejvyšší soutěže porazil Hradec Králové 2-0. V dalších zápasech Teplice zdolali Jablonec taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Humpolcem a zdržení na 43 před Lipůvkou. Na dálnici D1 z Prahy na Brno za Humpolcem pozor na 96. kilometru. Mezi pruhy leží kusy prasklé pneumatiky a vlevo u svodidel navíc i kus blatníku. Na D1 z Vyškova na Brno čekejte hustý provoz kolem nájezdu od Slavkova u Holubic. Brzdí se kolem 211. kilometru. Za exitem se to rozjíždí. Omezení před Rohlenkou už o víkendu skončilo. Příjezd do Brna po silnici 43 ze Svitav. Hodně vázne kolona. Na od Závisti do Lipůvky popojíždí i přes půl hodiny, podle všeho jenom vlivem ranního náporu. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný před Novou Vsí před kruhovým objezdem u nájezdu na D8 vzniká poměrně dlouhá kolona skoro od odbočky na Vraňany. Na příjezdu do Prahy z D8 v Cínovecké Zazdiby nepřehledněte porouchané auto v odbočovacím pruhu na Březině Ves. A v Praze už se tvoří ranní kolony na obvyklých místech, jako je Liberecká do centra nad Bulovkou nebo východní okruh od D11 k Průmyslové. A hlavně se teď ucpává jižní spojka směr Černý most, fronta od Barandovského mostu až na 20 minut k porouchanému autu před výjezdem na magistrálu směr D1. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dopoledne čekáme zataženo s deštěm nebo přehánkami, lokálně i bouřkami. Kolem poledne začne srážek a oblačnosti ubývat na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se vyjasní až později. Teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a je to tu zas 31. srpen. Sešity, přezůvky, výtvarné potřeby anebo třeba věci na tělocvik. Jen začátek školy může rodiče vít na několik tisíc korun, ovšem ne všechno se musí platit ze svého. Co má dětem zajistit škola a kde můžou rodiny požádat o pomoc, povíme za chvíli.
2: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 7, 2 až 6 tisíc korun. Tak tolik rodiče nejčastěji utratí za návrat dětí do školy. Z běžné výplaty přitom tyto náklady podle agentury Ipsos zvládne pokrýt asi 58% domácností. Co tedy platí rodiče a co by naopak měla zajistit škola, tak to nám teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Základní věci, jako je aktovka nebo penál, jsou vždy na rodičích. Škola sice může dát doporučení, nemůže ale nařizovat konkrétní produkt nebo značku. Učebnice pak žáci základních škol ve většině případů dostávají zdarma a pravidla pro pracovní sešity popisuje analytička společnosti Eduin Nikola Šrámková.
2: U pracovních sešitů je to potřeba rozlišovat, jestli patří mezi schválené učební texty, čili mají tu doložku od ministerstva školství, tudíž škola tam nemůže jejich zaplacení po rodičích nějak povinně vymáhat.
1: Pokud tedy rodiče na povinné pracovní sešity nepřispějí, musí je zajistit škola.
0: A co mají dělat rodiny, pro které jsou i základní pomůcky příliš drahé?
1: Můžou požádat úřad práce o mimořádnou pomoc. Z ní je možné uhradit základní školní vybavení, ať už je to aktovka nebo třeba věci na tělocvik. Dodám, že podle agentury Ipsos musí na školní pomůcky šetřit asi 40% rodičů a do průzkumu se na začátku srpna zapojila tisícovka lidí.
0: Anna Millerová, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Tak tedy úspěšný start do školního roku jak dětem, tak rodičům, samozřejmě učitelům a všem, kteří pečují o školu.

0: Radiožurnál je 4:15. Více než 900 lidí může být po povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren, například v tunelech. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Záchranné práce proto dál pokračují a my zjišťujeme další novinky a vrátíme se k tomu po 8. hodině. Zřejmě nejsledovanější fotbalové ligové utkání v Česku vyhráli slávisté. Spartu Praha porazili na jejím hřišti na Letné jednoznačně 3:0 a gratuloval jim i trenér soupeře a do kabin obou týmů se vydáme také, a to po 7:30.
1: Na D1 překážky za Humpolcem a taky za Větrným Jeníkovem. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem nejdřív pozor na 96. kilometru. Kusy prasklé pneumatiky tam leží mezi pruhy a kus blatníků vlevo u svodidel. A jen o kousek dál na kilometru 101 teď pozor, za pravotočivou zatáčkou se vybočuje. V bezpečnostním zálivu tam stojí porouchaný autobus a řidič mění kolo, pohybuje se velmi blízko u vozovky. Na D1 z Vyškova na Brno u Rohlenky sice omezení o víkendu skončí. I tak silný ranní provoz a předtím u exitu Holubice se brzdí až do zastavení kolem kilometru 211. Dejte pozor. Na silnici 43 ze Svitav na Brno kolo na Předlípůvkou od závisti i navíc jak půl hodiny a na 16 z Mělníka na Slaný od odbočky na Vraňany kolo na 20 minut před kruhový objezd u Nové Vsi před nájezdem na D8. Další zelená vlna za 15:45.
2: Dnes nás čeká déšť a bouřky, odpoledne se ale bude počasí vylepšovat. Teď po ránu a ještě dopoledne se bude nebe postupně od západu zatahovat a oblačnost přináší na naše území i déšť nebo přehánky, lokálně se objevují i bouřky. Kolem poledne ale začne opět od západu mraku ubývat až na polojasno. Na Moravě a ve Slezsku se bude nebe protrhávat až později odpoledne. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, na jihovýchodě naší republiky bude stále tepleji, tam naměří až 28 stupňů. Na horách teploměry ukážou kolem 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pondělní a zatím ještě prázdninový radiožurnál je s vámi. V 7 hodin 20 minut nás posloucháte. Míříme na Ukrajinu, a to proto, že miliony Ukrajinců můžou už před další zimou znovu čelit výpadkům elektřiny a také tepla. Rusko totiž oznámilo, že chystá velmi rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetiku. Moskva tvrdí, že jde o odvetu za ukrajinské útoky na ruské rafinérie a ruské sklady. My jsme proto teď ve spojení s naší zvláštní zpravodajkou v Kyjevě Kateřinou Havlíkovou. Kateřino, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Víme, že Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku už tu minulou zimu. Jak časté jsou tyhle útoky teď?
1: Ono je pravda, že Rusko už v tuto chvíli masivně teplárny, elektrárny, kotelny, vodárny ostřeluje. Ve středu například to znovu zasáhlo tepelnou elektrárnu, která je hlavním distributorem tepla pro celé město v Chersonu. V sobotu zasáhlo prostřednictvím rakety Iskander energetické zařízení v Mykolajivské oblasti a odřízlo od elektřiny 300 tisíc obyvatel. Problémy s rozvody elektřiny má i Oděská oblast, a to po ruských útocích 21. a 22. srpna, takže ty ruské útoky na energetickou infrastrukturu trvají už nyní.
0: Jak se vlastně Ukrajina může bránit a chránit svou energetickou infrastrukturu?
1: Tak ona například už teď Ukrajina nashromáždila v podzemních zásobnicích dostatek plynu tak, aby pokryla zimní spotřebu i v případě výpadku jiných zdrojů. Nashromáždila také kogenerační jednotky za miliardy korun. Objednávala je třeba i od českých výrobců. Některé dostala ty vysloužené od vlastně evropských spojenců. Kromě toho ale Ukrajina nutně potřebuje třeba střely PAK-3 do Patriotů, které jsou určené k sestřelování určitých typů balistických raket vysílaných Ruskem na energetická zařízení. Těch má Ukrajina nedostatek, snaží se je nakoupit, dostává nějaké zásoby ze zahraničí, ale není to dostatek vzhledem k té spotřebě. Teď také testuje interceptory, tedy protistřely proti proudovým bezpilotním letounům a šáhidům, které Rusko také používá k útokům na energetickou infrastrukturu. Na mnoha místech ale také používá konstrukční ochranné prvky, například více betonu, používá speciální sítě nebo odolné izolace. Doslova staví sarkofágy nad některými menšími zařízeními. Samozřejmě nejde to nad těmi velkými elektrárnami a teplárnami. No a konečně Ukrajina už také dostává zahraniční pomoc pro energetický sektor. Dodává je teď například hlavně Finsko.
0: Ruské ozbrojené síly tedy zahájily přípravy na masivní údery proti ukrajinským energetickým zařízením. Ukrajině tedy hrozí další zima bez proudu a bez tepla. No a z Kyjeva se teď do ranního radiožurnálu s aktuálními informacemi z Ukrajiny přihlásila naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 7 minut bude půl osmé.

0: vámi Radiožurnál. Pokud máte teď nebo až budete mít chvíli, tak na webu Radiožurnálu stále probíhá anketa, ve které hledáme nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Zatím se tou 60. sezónou vede Vavroch z divadelní hry Záskok. Tak hlasujte, můžete to ještě třeba změnit nebo potvrdit.
1: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
2: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
1: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
2: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Tradiční rubrika se vrací.
1: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Tady je Radiožurnál v půl osmé. A se zprávami Tereza Tomášková.
5: Pražský vrchní soud se dnes začne zabývat odvoláním europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše z ANO vinu odmítá. V kauze je obžalovaný i Babiš. Sněmovna ho ale nevydala k trestnímu stíhání. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nezpůsobil. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů, Williama a Harryho. Po rozvodu se zabývala hlavně charitou. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny Earl Spencer chce letos v září vydat knihu o jejím životě.
6: Sport.
5: Pražské ligové derby vyhráli fotbalisté Slavie. Na Letné na stadionu Sparty zvítězili 3-0. V dalších utkáních 6. kola Teplice porazili Jablonec 2-0, Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1 a Liberec zdolal Hradec Králové 2-0.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 překážka za Humpolcem, kolona u Holubic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna kus za Humpolcem zpozorněte na 101. kilometru. V pravotočivé zatáčce je zabraný stoupací pruh kvůli porouchanému autobusu. Už dorazila světelná šipka. Na D1 dál z Prahy na Brno na exitu 162 velká bíteš. Počítejte s nově uzavřeným sjezdem a nájezdem na dálnici. Pod ní je úplně uzavřená silnice 37 před Bíteší. Na D1 z Vyškova do Brna za Roustínovem se kolem 212. kilometru chvílemi brzdí až do zastavení, zdržení zhruba 10 minut, za nájezdem od Slavkova se to trochu rozjíždí, hustý provoz pokračuje k Rohlence. Silnice 43 ze Svitav na Brno zůstává před Lipůvkou ucpaná, od Milonic pořád je to až na půl hodiny. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy pozor na dvě stojící vozidla. První je hned za nájezdem od Nové Vsi za exitem 18 v připojovacím pruhu poškozené po srážce s kancem. Druhé porouchané potom stojí za zdiby v odbočovacím pruhu na Březině Ves. A na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovým objezdem u Nové Vsi tvoří kolona od odbočky na Vraňany, je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Západ naší republiky už pohltily mraky a déšť. Jeho pás už se blíží k Ústí nad Labem, Praze, Příbrami i ke Strakonicím. Dopoledne pak bude ještě mraku přibývat. Také bude pršet a nevyhnou se nám ani bouřky. Kolem poledne se ale situace otočí a opět od západu se bude nebe projasňovat. Odpoledne už by mohlo být slunečno jen s ojedinělými přeháňkami i na Moravě a ve Slezsku. Teploty odpoledne vyšplhají na 22 až 26 stupňů. Na jihovýchodě bude ještě o 2 stupně tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude v lokálních bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a k mikrofonu se vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím a my o fotbale a o penězích, jednak o rozpočtu, protože návrh státního rozpočtu pro rok 2027 dnes budou probírat ministři a také my už za chvíli i v ranním interview v 7.50. No a samozřejmě se vrátíme také k 3.18. derby pražských S.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál už za necelou půl hodinu, tedy v 8 hodin, začnou ministři projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek a návrh jednotlivých rozpočtových kapitol jim představí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. No a další informace už přímo ze Strakovy akademie v Praze, tedy sídla vlády, přidá reportérka Adela Budešová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, zatím víme skutečně jen hrubé obrysy toho rozpočtu. Česko bude v příštím roce hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Deficit by ale podle ministryně Schillerové neměl překročit 400 miliard.
2: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou.
1: Stát má příští rok investovat hlavně do dopravní infrastruktury nebo do zdravotnictví a docílit chce kabinet taky toho, aby Česko splnilo alianční závazek, tedy vydávat 2% HDP na obranu.
0: Plánovaný schodek kritizují opoziční poslanci. Jaké jsou jejich hlavní výhrady?
1: Ti se obávají hlavně výrazného zadlužování země. Předseda Starostů Vít Rakušan upozorňuje i na možné nevyrovnané příjmy státu v příštím roce a řešením by podle něj byla daňová reforma.
3: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, my se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
1: O rozpočtu mluvil včera v televizi Prima i prezident Petr Pavel. Podle něj je hospodaření Česka čistě v gesci vlády. Neočekává, že by návrh na příští rok vetoval.
4: A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
1: K vetu by prezident Pavel přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard nebo kvůli nízkým výdajům na obranu. A ještě dodám, že vláda musí rozpočet schválit do konce září.
0: Adela Budešová, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Přímo od úřadu vlády, no a my se za okamžik dostaneme k dalším souvislostem, a to s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou v ranním interview 7.50.

0: vámi radiožurnál fotbalisté Slávie. Po necelých 6 letech vyhráli na Letné pražské derby v Čancelize. V 6. kole zvítězili na hřišti Sparty 3-0. Jejich zbraně byly dvě. Jednak pevná obrana a také rychlé protiútoky. Byli jsme u toho s přímým přenosem i s našimi reportéry.
1: Ubránit standardky, nenechat si nechat jít za obranu do náběhu, ale zároveň být schopný přecházet do situací, kdy na ně budeme tlačit, a proto obrovská poklona pro hráče, který byli na hřišti.
2: Smekl před svými svěřenci kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který připravil obhájce titulu na derby bezchybně. Tým z Edenu nechal Spartu hrát na balónu i útočit, ale všechny její šance ustál a góly vstřelil z rychlých protiútoků.
3: Když jste tým, který má hodně míč na noze, budete vždy ohrožení protiútoky. Tenhle prvek v naší hře musíme zlepšit, protože teď dostáváme gólů z protiútoků až moc.
2: Litoval dánský trenér celku z Letné Brian Priske. Spartu trápili v 318. derby nejen nevyužité šance, ale i osobní obrana. Třeba Michala Sadílka nasadila Slávia na kapitána domácích Adama Karabce.
4: Jo, tak to jsem pochopil, když jsem si zalez někam klejně a on tam stál vedle mě. Já můžu být obsazený nějakým stylem, ale když já to otáhnu, tak ten prostor uvolním zase jako pro ostatní. A ten si myslím, že jsme měli prostě trestat nějakým stylem líp.
2: Mrzelo Karabce, že Spartané nevyužili nedostatky v herním plánu svého rivala. Defenzivní práci Slávie ocenil po utkání i Priske.
5: You have to give credit to Slavia.
3: Za tohle musíme Slávii ocenit. V bránění jeden na jednoho ve velké intenzitě nebo v defenzivním bloku jsou nejlepší nejen v Česku, ale možná v celé Evropě. Celý týden jsme na to trénovali, šance jsme si vytvořili, ale Slavia vyhrála zcela zaslouženě.
2: Po takticky zvládnutém derby na Letné a výhře 3-0 se Slavia posunula na první místo neúplné tabulky šance ligy. Na Spartu má 5bodový náskok. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 7:45. Dětské domovy musí platit rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup teď sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš poté, co se na něj před nějakým časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. No a celý tento příběh uslyšíte už po 8:30. Inspektor Trachta, Dětševěd, princ Jasoni nebo snad mamka Žílová, spolu s vámi hledáme dál v našem novém projektu nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. A teď zatím všechny předbíhá poměrně slušně Vavroch. Detaily najdete na našem webu radiožurnál.cz a také to, jak se zapojíte, jaká jsou pravidla, vám přiblížíme krátce po zprávách 8 hodin.

0: Poslední prázdninový den přinese tak trochu proměnlivé počasí. Nejprve se bude nebe od západu zatahovat, počítat musíme i s deštěm a bouřkami. Kolem poledne ale začne opět od západu oblačnosti ubývat a místy může být i polojasno. Slunečné počasí odpoledne dorazí i na Moravu a do Slezska. Tam už se budou dešťové přehánky objevovat jen výjimečně. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. Na jeho východě může být až 28 stupňů Celsia. A pokud dnes ještě míříte na výlet na hory, pak se připravte na teplotu kolem 17 stupňů Celsia. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50, no a v ranním interview ještě jednou probereme chystaný návrh státního rozpočtu. Zatím je jasné to, že schodek bude v roce 2027 vyšší než letosních 310 miliard. Na přesné číslo si ale ještě musíme několik hodin počkat. Ve studiu teď naše ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Vláda má návrh rozpočtu schválit už dnes. Je obvyklé, že vlastně až do poslední chvíle neznáme přesnou výši schodku?
1: Tak fakt je, že dřív jsme ten základní návrh příjmů, výdajů a tedy i případného schodku státních financí znali už třeba v květnu nebo červnu. Pak ale minulá vláda Petra Fialy z ODS v rámci konsolidačního balíčku platného od roku 2024 změnila v rozpočtových pravidlech harmonogram přípravy tak, že zveřejnění těch hlavních parametrů rozpočtu posunula nejpozději na 31. srpen, což je dnes, a jak vidíme, tak i současná vláda tento termín využívá a zatím tedy známe jenom odhady ekonomů, že se schodek rozpočtu může pohybovat kolem 350 miliard korun nebo i víc.
0: Letos má tedy stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, příští rok má být deficit ještě vyšší. Čím to je?
1: Je to tak a je to jednoduše proto, že státu rostou výdaje rychleji než příjmy v poslední době. Tenhle problém se prohlubuje zhruba od roku 2020 z velké části kvůli tomu, že se snížily daně z příjmů kvůli zrušení superhrubé mzdy a příjmy státu tak reálně klesly o zhruba 100 miliard korun. Druhá věc je, že tady prostě chybí větší reformy a stále se

0: zvyšuje tlak na výdaje. Vzhledem k situaci ve světě se musí navyšovat výdaje na obranu, a abychom plnili staré, ale i nové závazky vůči spojencům NATO. Pak jsou tu rostoucí závazky vyplývající ze schválených zákonů, tedy ty takzvané mandatorní výdaje. To jsou valorizace důchodů a sociálních dávek, větší platy učitelů, do toho přicházejí samozřejmě ještě volební sliby vlády, a to je navyšovat platy státních zaměstnanců rychleji, dávat víc peněz do zdravotnictví, víc dotovat energie přes poplatky za OZE, obnovitelné zdroje tedy, a víc dávat do dopravních staveb. A k tomu vláda ještě dál chce snižovat některé svoje daňové příjmy, třeba daně pro firmy nebo DPH na pití v restauraci, což je v rámci zavedení EET.
1: Z toho, co zatím o návrhu rozpočtu víme, kde tedy bude příští rok víc peněz, komu a na co chce vláda přidat nejvíc?
0: Tak určitě to bude Ministerstvo práce a sociálních věcí, které bude mít víc vzhledem k pravidelným valorizacím důchodům, o kterých jsem mluvila, je na ně půjde o víc než 20 miliard korun víc, a také se mají výrazněji zvýšit tarify platů pro státní zaměstnance, což jaké z této kapitoly, i když zatím nevíme, o kolik. Další výrazný růst bude v kapitole Ministerstva obrany. Tam už víme, že vláda by rezortu měla přidat 36 miliard korun proti letošku, aby Česko plnilo právě ty závazky vůči NATO, dávat alespoň 2% HDP přímo na obranu. No a přidáno má dostat také Ministerstvo školství a 24 miliard korun navíc dá vláda do zdravotního pojištění. No a pak by měly být větší investice státu, mělo by jít více do dopravy a také různých dalších infrastrukturních staveb. Tam se ale zřejmě přímo ve státním rozpočtu objeví jenom nějaká část, protože sněmovna, jak možná jsme zaznamenali všichni, tak minulý týden schválila nová rozpočtová pravidla, přehlasovala tím veto prezidenta, rozvolnila tak některá kritéria, a právě třeba ty investice do takzvaných strategických staveb v dopravě a energetice půjdou mimo rozsah toho schodku.
1: Vláda tvrdí, že chce víc investovat, tím rozhýbat ekonomiku a v dalších letech schodky tedy zase snižovat. Je to vůbec reálné?
0: Zatím spíš ne, jak to potvrzují ekonomové, protože ten ekonomický růst by musel být asi dvojnásobný, než s jakým sama vláda počítá ve vlastních finančních plánech až do roku 2030. Uvidíme třeba dnes v návrhu rozpočtu, o kolik se skutečně zvýší třeba ty často zmiňované investice, protože vláda avizovala jejich navýšení z národních zdrojů ve výhledu fiskálního plánu, ale ministerstvo financí tam zároveň připouští, že příští rok klesne příliv evropských peněz do investic, takže ten celkový objem se má dokonce snížit. A pokud jde o ten ekonomický růst, tak ten má být až do roku 2029 fakticky stejný jako příští rok, tedy kolem 2,4% HDP za rok. Přitom připomenu, že loni byl 2,6%, takže žádné zrychlení tady nevidíme a zhruba na stejné úrovni má zůstat i zadlužení státu vůči HDP, takže bez reform to určitě nepůjde.
1: No a pak, pokud to tedy projde poslaneckou sněmovnou, čeká rozpočet tradiční kolečko, první čtení, druhé čtení a tak dál. I tohle budeme sledovat. Jana Klímová, naše ekonomická analytička, byla hostem ranního interview. Díky, naslyšenou.
0: Děkuji také, naschledanou.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
3: Tady je Radiožurnál v 8 hodin. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Na úřadu vlády začalo jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Po povodních v Nepálu a Tibetu už je přes 900 obětí. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na hřišti Sparty. Kolona je na silnici 43 ze Svita v Dobrna před Lipůvkou. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami nebo deštěm, později až polojasno a teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Výši schodku a jednotlivé rozpočtové kapitoly kabinetu v těchto chvílích představuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. A na úřadu vlády máme reportérku Adélu Burešovou.
5: Sem do Strakovy akademie už postupně přišli ministři, před malou chvílí třeba ministra zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Právě i zdravotnictví bude prioritou vlády v příštím roce. Rozsáhlé investice by měl stát dávat třeba do výstavby psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. Klíčová bude pro kabinet taky dopravní infrastruktura, energetická bezpečnost nebo vyšší platy ve školství. Ministryně Schillerová už potvrdila, že schodek rozpočtu bude vyšší než ten letošní, tedy těch 310 miliard. Držet by se podle ní měl ale pod 400 miliardami korun. Tato výše je důležitá i pro prezidenta Petra Pavla, který uvedl, že pokud by tuto hranici schodek překročil, připravovaný rozpočet by vetoval. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu už je přes 900 obětí. Další tisíce lidí úřady pohřešují. Nejhorší situace je podél řeky Trišulí. Její přívalová vlna smetla tisíce domů, mosty a několik vodních elektráren.
6: To původní koryto, které bylo široké 80, možná 100 metrů, tak má teďka půl kilometru. Utrhlo, doslova servalo všechny břehy okolo. Silnici, školu, místní lidé mi teď ukazovali bývalou kancelář provinční vlády. Doslova říkali, it was, to bylo. Teď tu není vůbec nic, nezůstaly ani základy, ani kamenné obrubníky. Ta vrstva toho bahna, která tady je, tak na některých místech má 2 metry. Přes den je tady velké teplo, takže záchranáři už se obávají toho, aby to nebyly místa, odkud se třeba bude šířit horečka dengue nebo malárie. Z nepálského okresu Rasuvat, David Jakš, Radiožurnál.
4: Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu platit rovnátka v plném rozsahu. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana, na kterého se letos obrátila 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje. Její jméno kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Dívka rovnátka potřebovala kvůli ortodontické vadě. Dětský domov po ní chtěl zaplatit polovinu z celkem 50 tisíc korun. Takový postup dětský ombudsman Martin Beneš odmítá. Dívka je za rozhodnutí ráda i kvůli ostatním dětem.
7: Jsem otevřela něco, co bylo tak dlouhodobě zavřené, protože tam byly děti přede mnou, které rovnátka taky měly a platili si to právě z toho siročího důchodu anebo takhle. Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdyby jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
4: Dětský domov situaci odmítl komentovat. Jeho vedení pouze vzkázalo, že věc vyřešilo ve prospěch dítěte. V ranním Radiožurnálu to rozebereme po 8:30.
1: Sport.
8: Fotbalisté Slávie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Tenistka Karolína Plíšková je ve druhém kole US Open. Belgičanku Van de Winklovou porazila po velkém obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička Plíšková přitom v utkání prohrávala už 2-6 a 2-5.
9: V těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel.
8: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vítko Přiva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 zdržení za Mirošovicemi i u Holubic. Na D1 z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Benešova a Mirošovic kolem 18. kilometru se hodně zpomaluje. Různě pomalu se to sune za exit 15 Velké Popovice 5 až 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem velmi silný ranní provoz kolem nájezdu od Slavkova na 212. kilometru se výrazně brzdí chvílemi do zastavení. Za exitem 210 do Holubice se to relativně rozjede. Hustý provoz pokračuje k Rohlence, je to tak na 10 minut navíc. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov už se sune kolona od exitu 194 Vídeňská do omezení u D2. A právě na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od exitu 3 u Olympie po nájezd na D1. Na silnici 43 ze Svitav na Brno je teď kolona za Milonicemi do Lipůvky zhruba na 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovými objezdy u Nové Vsi popojíždí 20 minut od odbočky na Vraňany. Na silnici 57 z Nového Jičína na D1 na příjezdu do Kunína pozor, brzdí se v zatáčce, stojí tam porouchaná míchačka. A v Praze už silný ranní provoz kolony na obvyklých místech, jako je okruh před Ořechem z obou stran, Liberecká do centra nebo východní okruh od D11 Průmyslové. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat a teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, před 60 lety začal psát svůj příběh veleslavný Jaro Cimrman a jeho divadlo. Nakonec září se chystá velká oslava a oslava probíhá už teď na našem Mrhu.

0: wicked heart.
1: Radiožurnál 9 minut po 8, teď jedna hádanka. Víte, která divadelní postava pronesla toto?
2: Tady vlevo, to je zajímavá věc, tady vždycky se dějí blbci.
1: Ano, Vavroch z Cimonovské hry Záskok a právě on zatím vede naši anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana. Hlasovat stále můžete na stránce radiožurnál.cz a také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Jaká má anketa pravidla a kdo je zatím Vavrochovi v patách, tak to nám řekne Anna Millerová z domácí redakce.
3: Dobré ráno. V anketě si pokaždé vybíráte mezi dvěma cimrmanovskými postavami. O jejich pořadí rozhoduje, kolik takových duelů vyhrají. Vavroch, kterého přes 30 let hraje Zdeněk Svěrák, jich zatím ovládl skoro 73%. Druhý je Varel Frštenský z dobytí Severního pólu, kterého v minulosti stvárnili Ladislav Smoljak nebo Jan Hraběta. A třetí místo zatím patří pomocnému učiteli Poustkovi ze stejné hry. Celkem v anketě soupeří 22 postav, hlasovat můžete ještě zhruba měsíc a výsledky vyhlásíme 27. září při oslavách 60 let divadla Járy Cimrmana. Radiožurnál při té příležitosti odvysílá speciál z pomyslného Cimrmanova kraje, tedy z areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
1: Vavroch má náskok, můžete to změnit. Varel Frištenský ho stíhá, jako třetí tedy pomocný učitel Poustka. Mamka Žídlová na čtvrtém místě dotahuje také to všechno tedy v anketě na webu i rozhlas.cz nebo na webu Radiožurnálu. Anna Millerová přinesla průběžné výsledky i pozvánku na oslavu 60. divadla Járy Cimrmana. Díky za to a naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: No a ranní Radiožurnál přinese další stručný a rychlý informační přehled doplněný o předpověď počasí a také o informace o situaci na silnicích v aktuální zelené vlně i od našich dopravních zpravodajů tam něco máme, tak buďte s námi a pokud jedete, tak určitě vydržte. Šťastnou cestu vám přejeme za celý tým a posíláme ještě YouTube a píseň Where the Streets Have No Name. Dobré ráno.

0: Ranní radiožurnál a YouTube 8.14. Před zprávami ještě rychlá pozvánka do divadla, konkrétně na nejnovější představení Cirkula Putyka v režii jejího uměleckého šéfa Rosti Nováka. Představení, které propojuje na první pohled odlišné světy sportu a umění. Představení se jmenuje Start a zveme vás na Jatka 78, konkrétně na 9. září, respektive 9. až 12. září od 7:30 večer. Právě teď vstupenky zavináč rozhlas.cz. Radiožurnál ve 4:09. Už za 3/4 hodiny, tedy v 9 hodin, se pražský vrchní soud vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a také pokutu 500 000 korun. 31. srpna roku 1997 se světem rozšířila následující zpráva. V Paříži při autonehodě zahynula britská princezna Diana, bylo jí 36 let. Tehdy už byla rozvedená se současným králem Karlem III. A věnovala se charitativní činnosti, například při odminovávání území bývalé Jugoslávie.
1: Zdržení na D1 u Hlubic i na D2 před Brnem. Na D1 z Vyškova na Brno už za Hlubicemi omezení skončilo, i tak před Rohlenkou panuje silný ranní provoz a kolem nájezdu od Slavkova na 211. kilometru se brzdí chvílemi do zastavení, zdržení pár minut. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se sunou kamiony pravým pruhem mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu do zúžení. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy v koloně od exitu 3 u Olympie strávíte až 10 minut. Na tahu 43 ze Svitav na Brno trochu polevil, ranní nápor před Lipůvkou, kolona od Lažan je teď na 1/4 hodiny. Na silnici 57 z Nového Jičína směrem na D1 opatrně na příjezdu do Kunína. Za odbočkou na Bernardice stojí v zatáčce porouchaná míchačka. A silnice 16 ve směru z Mělníka nad Slaný zůstává ucpaná před kruhovými objezdy u Nové Vsi před D8, kolona od odbočky na Vraňany stále 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
2: Od západu už na naše území přichází pás deště, ve kterém intenzivně prší a objevují se i bouřky. Už prší i v Praze, Písku, také v Litoměřicích, pláštěnky už chystejte i na Kutnohorsku. Prší také v okolí Jihlavy, Třebíče, no a déšť se objevuje i na Ostravsku. V poledne se ale bude opět od západu oblačnosti ubývat a odpoledne už bude polojasné nebe i na Moravě a ve Slezsku. Teploty dnes budou příjemné, pohybovat se budou kolem 25, na jeho východě bude až 28 stupňů. A povane k tomu zpočátku jen slabý proměnlivý vítr. Postupně ale bude zesilovat na mírný jihozápadní až západní a v bouřkách bude navíc přechodně zesilovat. Hezké ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Počet obětí bleskových povodní v Nepálu dál stoupá. Podle nejnovějších informací zemřelo více než 900 lidí. Po dalších několika tisících lidí záchranáři dál pátrají. Téměř 10 metrů vysoká přívalová vlna smetla minulý týden tisíce domů a zaplavila celá města. Novinky zjišťuje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Lidé teď hledají hlavně své blízké mezi stovkami fotografií pohřešovaných. Úřady je tam vyvěšují na takových plechových stěnách a rodiny k nim dopisují třeba poznávací znamení, podle kterých by se jejich příbuzní dali nějak identifikovat. Kvůli vlhku a mokru ale navíc museli úřady začít ještě neidentifikovaná těla pohřbívat, předtím alespoň tedy odebrali vzorky DNA. V jednom z těch zasažených měst je teď i náš zpravodaj David Jakš, brzy ráno se k nám přihlásil.
2: Tady to město vlastně úplně zmizelo. To už neexistuje, jsou pouze základy, kamenné obvody, kamenné základy. Místní lidé mi tady před chvílí vyprávěli, ukazovali, tamhle stál buddhistický chrám, tamhle stála škola, tamhle stálo ústředí místní provinční vlády, není z toho vůbec nic.
1: Velkou vodu sice Nepálci čekali a dostali zprávu od úřadu. Nikdo už ale nečekal, že z té velké vody se údolím bleskově přivalí tak velké množství. Alespoň tak to popsal jeden z přeživších, Samerai z Kalikasanu.
3: Za život nepamatuju, že by voda byla takhle vysoko. Hladina nikdy nedosahovala až na silnici. Nikdo jsme to nečekali. A když přišla zpráva od úřadů, že se blíží velká voda, tak nikdo nevěděl, že té vody bude tolik.
1: Sociální sítě ale plní taky pozitivní příběhy, například ředitel jedné nepálské školy včasnou evakuací a autobusy, které poslal s dětmi na kopec, zachránil více než 1600 dětí. Na těch fotografiích té školy teď vůbec není poznat, že tam kdysi nějaký dům stál.
0: Nepálské bleskové povodně mají tedy více než 900 obětí, tisíce dalších lidí, informace momentálně o nich úřady nemají a hledají jejich blízcí. Jiří Chábera ze zahraniční redakce měl podrobnosti, díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a připomínám, že v oblasti máme zpravodaje Davida Jakše.

0: Dálnice D7 ze Slaného na Prahu 12,5 km, hromadná nehoda v levém pruhu v dešti, pozor.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Radiožurnál půl deváté. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Česká ekonomika rostla loni rychleji, než je průměr zemí Evropské unie, meziročně o 2,6%, zatímco v Evropě to bylo o procento méně. Státní dluh se ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3 bilionů a 700 milionů korun. Vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Úřad zároveň upozornil, že českou ekonomiku bude do budoucna brzdit hlavně nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Nejméně 2 mrtvé a 16 raněných si vyžádalo ostřelování Bělgorodu na západě Ruska ukrajinskými raketami, oznámil to úřadující gubernátor Alexandr Šuvájev. Naopak ruský dron zasáhl výškovou budovu v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny a zranil 2 lidi. Informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov. Jednoho člověka zranili ruské řízené letecké bomby v Izjumu na východě Ukrajiny. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Tradičně velký zájem je třeba o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu. Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize derby se Slaví. Pražskému rivalovi podlehli 0-3. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0, Liberec nad Hradcem Králové taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D7 za Knovízem i na D5 za Mýtem. Hlavně ve středních Čechách místy velmi silné srážky v bouřkách. Dejte pozor na aquaplaning. Na dálnici D7 ze Slaného na Prahu zbystřete za Knovízem v dešti na 13. kilometru hromadná nehoda v levém pruhu.
4: Pět aut v levém pruhu. Pozor, hubtě tam prčí, takže je to špatně vidět.
3: Taky na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Mýto opatrněji na kilometru 47 po nehodě v dešti zabraný zatím jenom odstavný pruh, ale brzdí se.
5: Osobní auto mimo vozovku, je u něj policie, zatím bez kolony, ale brzdí se u toho.
3: Na silnici 16 z Mělníka na Slaný počítejte s kolonou před Novou Vsí před kruhovým objezdem. Od odbočky na Vraňany se popojíždí 20 minut. A v Praze ranní kolony, mimo jiné na východním okruhu od D11 k Průmyslové. Liberecká je plná do centra od Proseka pod Bulovku. Z jižní spojky před Barandovským mostem se to táhne k Mrázovce. Na hlavní části okruhu kolony před Ořechem od Jesenice a taky od nájezdu z D5 a v té je navíc za nájezdem z plzeňské dálnice nehoda na kilometru 21,5.
6: Pravý průh, nákladní a osobní auto.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Začátek nového týdne přináší do Česka zatažené nebe, také musíme počítat s občasným deštěm, místy i s bouřkami. Obloha se ale rychle projasní a pak už nás čeká spíše slunečné počasí. A to celé doprovodí příjemné teploty, které budou na některých místech ještě naprosto letní. Šplhat se budou i ke třicítce. Více mraků i dešťových přeháněk očekávejte spíše na severu našeho území. Pondělí tedy začíná se zataženou oblohou, od západu se ráno a dopoledne na většině území prožene pásmo deště, místy i s bouřkami. Popolední se začne oblačnost protrhávat, na oblačno až polojasno. V severních Čechách ale odpoledne místy ještě dešťové přehánky zůstanou. A odpoledne naměříme 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 28 stupňů Celsia. A vád k tomu bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v dopoledních bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Když potřebovala rovnátka, tak dětský domov jí chtěl zaplatit jenom polovinu. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to ale špatně. Příběh jedné dívky z dětského domova z Moravskoslezského kraje i se šťastným koncem už za chvíli v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: 8.38, Radiožurnál. Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, to kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama.
2: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ní nemohla starat. Dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb. Problémy se zuby řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
3: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skos. Spodní zuby jsem měla vepředu, bradu mám posunutou dopředu.
2: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc. Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
4: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
2: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
5: Protože opravdu ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad.
2: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: světa. Teniska Karolína Plíšková odvrátila i matchball a je ve druhém kole US Open v New Yorku. Belgičanku Van de Winklovou porazila po velkém obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička přitom prohrávala 2-6 a 2-5.
1: Karolína Plíšková tak stále ještě v tomhle zápase může pomýšlet na potenciální postup a obrat. Prohrává stále s Van de Winklovou 2-6, 2-5, ale teď 40-15 vedení pro českou tenistku.
2: Tak jako říká, že věřila, asi bych lhala, ale jako vždycky tam nějaká naděje a já vím, že tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou.
3: Vyprávěla po velkolepém obratu v New Yorku Karolína Plíšková. V souboji s Belgičankou Van de Winklovou dokonce i odvrátila matchball. I když byla krok od vyřazení, tak neměla dojem, že by jí soupeřka nějak výrazněji přehrávala.
2: Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
3: Nakonec se to české tenistce podařilo a postoupila do druhého kola. Z tribuny v zápase podporovala řada lidí v čele s manželem Michalem Hrdličkou.
2: Ten je vždycky hodně slyšet, trošku jsem ho tam i brzdila, ale on prostě se nenechá moc ubrzdit, takže ten vždycky
4: to
2: fandí. Jo, někdy jo, někdy já jakoby jsem tak nějak ráda, jako když mám i svůj klid, jako fakt záleží tak nějak na momentě, no, fakt ty momenty se střídají a těch takových těch situací, kdy jako být sticha a kdy je to fakt těžký někdy jako trefit, co ten hráč vlastně chce zrovna slyšet.
3: Říkala po postupu do druhého kola závěrečného Grand Slamu sezóny spokojená Karolína Plíšková. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak trojice Krejčíková, Macháč, Kopřiva končí. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
0: Je 8:45. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok, a to po jednání ministrů, které začalo v 8 hodin ráno. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit se schodkem vyšším než letošních 310 miliard korun, ale nižším než 400 miliard. A například výši schodku kritizuje také opozice. Uvidíme, jak to celé dopadne, budou u toho naši reportéři. Nusle, Ryšánka, Tempo i Prameny, tak to by mohly být jména některých stanic chystané trasy D pražského metra. Dnes to budou probírat radní metropole a vycházet budou i z doporučení místopisné komise.
5: Překážka na D3 za Planou a nehoda na D7 za Knovízem. Na dálnici D3 z Prahy na České Budějovice z Bystřete za sjezdem na Planou na kilometru 89,5 leží kus plechu, zasahuje z odstavného do pravého pruhu. Na dálnici D7 z Chomutova na Prahu stále opatrně kus za Knovízem. Na 13. kilometru zůstávají stát nabouraná auta nebezpečně, brzdí se v silném dešti.
6: Dvě osobní auta v levém pruhu jsou neoznačený.
5: Intenzivně prší hlavně ve středních Čechách, bouřky momentálně kolem Prahy a na jich od metropole, dejte pozor na aquaplaning. Třeba na D5 z Plzně na Prahu za mýtem, na kilometru 47 se vysmíkalo auto mimo dálnici, hasiči v odstavném pruhu brzdí se. V Praze řada kolon mimo jiné na východním okruhu od D11 k Průmyslové, půlhodina fronty i na hlavní části okruhu směrem na letiště od Jesenice kolem porouchaného auta v omezení u Vesce k Ořechu, před ním kolona i směrem na D1 od nájezdu z D5 v nehoda na 21. a půl kilometru. Další zelená vlna nejpůsobí.

0: 8.50 v ranním radiožurnálu Čas na seriál. Václav Havel by letos v říjnu oslavil 90. narozeniny. Výročí si na radiožurnálu i dalších stanicích Českého rozhlasu připomeneme sérii pořadů a archivních materiálů. A připravili jsme i tedy nový seriál nazvaný Svět podle Havla očima tazatelů. Celý týden se v něm vracíme k legendárním hovorům z Lán, tedy k tomu, proč vznikly, jak se připravovali, kdo Václav Havla zpovídal a jak se pořad během let proměňoval. Tady je první díl.
1: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici?
2: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu.
3: Je 11. březen 1990. Václav Havel je prezidentem necelé 3 měsíce a v rozhlase začíná pořad, který ho bude provázet prakticky celé jeho prezidentství. Začíná ho moderovat Ota Nuc a nese název Hovory v Lánech.
2: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
3: Hovory v Lánech se od té chvíle ozývaly téměř každou neděli. Václav Havel v nich komentoval politiku, vysvětloval svoje postoje, ale mluvil i mnohem osobněji, třeba o pobytu v Lánech.
2: Odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit.
3: Československý rozhlas původně zvažoval, jestli zpovídat Havla také jako umělce, spisovatele a dramatika. Sám Havel a jeho poradci ale měli političtější představu. Na to musel reagovat i redaktor Robert Tamchina, který velmi sledované Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let.
4: A jeho publikum bylo pestré. Od intelektuálů až po běžné posluchače, babičky,

0: nějaké horní dolní výsky, ke které prezident mluvil a která se těšila na to nedělní odpoledne, že ho uslyší. Pan prezident o tom takhle přemýšlel a my jsme museli vlastně taky ty otázky a témata formulovat nebo vybírat podle toho.
1: Autoři pořadu se svými tématy neuspěli pokaždé. Někdy Havel odmítl, protože nechtěl komentovat nebo měl pocit, že už tím řekl své. Pak se narychlo hledala jiná témata, ovšem Havel často přinášel vlastní. Na to si zvykala i další dlouholetá moderátorka hovorů v Lánech Eva Hůlková.
2: U nás byl veliký zájem, aby hovory obsahovaly něco, co se bude dobře uplatňovat ve zpravodajských relacích našich, co druhý den ocitují ostatní média, že vždycky to byl takový poziční boj, jako kdo prosadí svou.
1: Zajímavá je analýza odpovědí Václava Havla, kterou zpracoval datový analytik Českého rozhlasu Michal Kašpárek. Ten zjistil, že když v roce 1996 vyhrála volby ODS Václava Klause, jeho jméno zmínil Havel pouze dvakrát. O rok později byl Havel k vládě výrazně kritičtější.
3: Když jsem analyzoval emoční zbarvení Havlových odpovědí a projevů v pořadu, tak v tom roce se skokově zdvojnásobil podíl těch negativně zabarvených anebo kritických a už to nekleslo zpátky.
1: Hovory v Lánech se z dnešního pohledu v podstatě staly časosběrem prezidentského období Václava Havla. Podle datařů Českého rozhlasu jich bylo celkem 324. Všechny jsou uloženy v archivu a také je má k dispozici knihovna Václava Havla. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Poslední srpen, zítra začíná škola, to se netýká jen dětí, ale i rodičů, tedy i Libora Boučka, vítej.
1: Ano, je to přesně tak. A říkali jsme si, že ten poslední prázdninový den bychom se měli věnovat té skupině, která byla lehce opomíjena poslední dva měsíce, a to jsou pedagogové. A já jsem rád, že pozvání na Radiožurnál přijala vítězka Global Teacher Prize, to znamená oficiálně nejlepší učitelka Česka, Lada Stuchlá, která se chystá na ten zítřek a na start školního roku. Budeme si povídat o tom, jaké to je na středních školách shodou okolností.
0: A vypadá to, že je velmi nadšená při pohledu do vedlejšího studia.
1: A za to jsem rád.
0: Libor Bouček, Lada Stuchlá, po deváté.
2: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a Karlovarský kraj.
0: Je 9 hodin. Zprávy Radiožurnálu, Tereza Tomášková.
3: Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Írán v odvetě zaútočil na americké základny v Jordánsku. Fotbalisté Slavie zvítězili v ligovém derby na Spartě 3-0. Na nehodu pozor na dálnici D7 z Chomutova na Prahu za obcí Knovís na 13. kilometru. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami nebo deštěm, později až polojasno. A teploty do 26 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři jednají o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podrobnosti zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes odpoledne. Prioritami podle ní v příštím roce zůstane zdravotnictví a dopravní stavby. Česko by mělo taky splnit alianční závazek vydat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem, než je současných 310 miliard korun. 400 miliard by ale překročit neměl.
5: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
3: Opozice výši schodku kritizuje. Spojené státy a Írán na sebe v noci znovu útočili. Po týdnech klidu Washington nejdřív zasáhl ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a civilistů. Teherán pak v odvetě mířil na americké vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a Jordánsku.
6: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou se střelili americký dron. Tehrán v odvětě cílil na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech a na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska. Zdejší armáda přes noc sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem, vysvětluje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
7: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
3: O peníze z projektu bude možné žádat od 16. září.
4: Sport.
8: Fotbalisté Slavie ovládli po necelých 6 letech pražské derby v Šancelize na Letné. Spartu porazili v 6. kole nejvyšší soutěže na jejím hřišti 3-0. Domácí tým držel míč většinu zápasu a svého rivala přestřílel. Kouče Sparty Briana Priského tak mrzelo, že jeho svěřenci své šance nevyužili.
9: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
8: Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a Teplice vyhráli nad Jabloncem taky 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D7 za Knovízem a taky na Pražském okruhu před Ořechem. Na D7 ve směru z Chomutova do Prahy obezřetně kus za nájezdem na dálnici od Knovíze na 13. kilometru je po kolizi dvou osobních aut zabraný levý pruh. Bez delší kolony, ale brzdí se průce na mokré vozovce po dešti. Pásmo silných bouřek se teď posunulo na východ od Prahy, bouří hlavně na Sázavsku, Poděbradsku, pozor na aquaplaning. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný se před kruhovými objezdy u Nové Vsi před D8 sune kolona skoro od odbočky na Vraněny ještě asi čtvrt hodiny. V Praze upršená silná ranní špička, na okruhu zůstávají kolony před exitem 19 Ořech s obou stran, ve směru na letiště je to od Jesenice i navíc jak půl hodiny, navíc v koloně u Vestce v omezení na 3. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto a ve směru na D1 se to k Ořechu sune přibližně 20 minut z 1. kilometru plzeňské dálnice, kousek za nájezdem z D5 navíc na okruhu na kilometru 21,5 řeší nehodu v pravém pruhu. Fronty mimo jiné na východním okruhu od D11 půl hodiny k Průmyslové, plná je pak tak jižní spojka od sjezdu na Pankrác za Barandovský most k Mrázovce, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat a teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Bouček a jeho host.
1: Je tu poslední prázdninový den, pro mnohé z nás den, který měl vždy naprosto nezvyklé kouzlo. Neobyčejný je ovšem nejen pro školu povinné, ale pochopitelně i pro pedagogy. A já jsem rád, že pozvání přijala pedagožka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno, která se studentkám a studentům věnuje v hodinách latiny, somatologie a anatomie. Shodou okolností dáma, která dokázala uspět v konkurenci stovek kandidátek a kandidátů prestižního ocenění Global Teacher Award. Lada Stuchlá, děkuji za přijetí pozvání. Přeji vám dobré dopoledne.
11: Dobré dopoledne, já vám moc krát děkuji za krásné uvedení a za pozvání.
1: Co pro vás znamená ten 31. srpen?
11: Pro mě je to den plný očekávání, protože zítra uvítám první ročníky oboru zdravotnické liceum, čili úplně nové žáky, nové tváře a moc se na ně těším.
1: Ono, já vnímám tu profesi vlastně jako jistý druh vystupování, protože vy máte několikrát denně 45-minutové vystoupení, kdy musíte zaujmout, i takhle se to dá parafrázovat. Existuje jistý druh trémy?
11: Určitě ano. Myslím si, že nevstupuji do žádné hodiny, do které bych nešla s jistou mírou trémy. Nicméně je to ta zdravá tréma, která souvisí také s nějakým těšením se a energií a autentičností, se kterou tedy mezi ty žáky vstupuji.
1: Je jasné, že člověk se zaměřuje především na ty první ročníky, to znamená to první setkání. Tak jak už je znáte? Zjistíte si předtím, kdo tam bude, že si projdete ten jmenný seznam nebo něco, výsledky třeba přijímacích řízení, abyste šla do aspoň trochu známé řeky?
11: Já mám ve zvyku, že jako první zhlédnu křestní jména. Hnedka mě zajímá, kolik se nám tam opakuje křestních jmen, kolik máme kluků, kolik máme
1: kolik
11: holek.
1: Jakubů, kolik Martinů.
11: Ano, ano, přesně tak, ale že bych nějak cíleně konkrétní informace si takhle předem zjišťovala, tak to tedy nedělám.
1: Jak moc dokáže být ten rok personalizovaný? Když vezmeme ten obsah, protože je jasné, že je to repetitivní, že učíte dle osnov to stejné, ale jak moc se to skutečně změní v tom roce? Jak, když to srovnáte Tak jak moc se liší ty jednotlivé školní roky?
11: Velice se liší. I když učím teďko vlastně 10. rokem ten týž předmět v tom též ročníku, tak každý ten školní rok je jiný. Vždy se přizpůsobuji konkrétnímu kolektivu, ve kterém ten předmět vyučuji a podle toho volím metody. Čili určitě to není tak, že by učitel stereotypně jel každý rok to též v těch samých předmětech.
1: Další detaily i to, jak skutečně jiné to může být, tak o tom se s Ladou Stuchlou na Radiožurnálu budeme bavit za chvíli.
2: Host Radiožurnálu.

0: zemí. Vítězka Global Teacher Prize za rok 2026 Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Dostaneme se i ke kritériím této soutěže, kdy jste dokázala čnít nad dalšími 450 konkurenty a konkurentkami, i když myslím si, že tady ta konkurence asi není úplně správně použité slovo, protože když se člověk podívá na vizitky těch jednotlivých kandidátů ve finále i v semifinále, tak získá z pozice rodiče obrovskou dávku optimismu, že existuje spousta lidí, kteří tu pedagogiku vnímají zcela seriózně, snaží se jí proměňovat a že vlastně naše ratolesti jsou v dobrých rukách. Byla ta vaše cesta k pedagogice ta snová, že jste chtěla být odjakživa učitelkou?
1: Nebylo to tak, že bych odjakživa si snila o tom, že budu učitelka, ale když se zpětně zamyslím, tak je pravda, že jsem si často jako malá hrála na učitelku, ale vedle toho také na prodavačku a na lékařku, ale když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zvažovala mezi cestou pedagogickou anebo zdravotnickou. A ve finále jsem ráda, že se mi podařilo vlastně oba ty obory propojit. Já jsem nastoupila na obor porodní asistentka, nelékařský zdravotnický pracovník a následně jsem tady pokračovala učitelství pro zdravotnické školy, kde je podmínka, abyste byl zdravotník, buď to záchranář, nebo všeobecná sestra, nebo právě porodní asistentka.
0: A proč zvítězila ta pedagogika nad tou reálnou praxí? Protože z toho laického pohledu člověk je u zrodu toho nejkrásnějšího života, tak možná i tohle může být lákavé.
1: Je ta porodní asistence krásný obor, to jo, ale já jsem si během výkonu své praxe, během studia uvědomila, že nejsem příliš v souladu s přístupem lékařů a sester, které nás mají na starost. Cítila jsem takovou nevoli věnovat se nám, neměli jsme příliš dobré jako žákinky zázemí u zdravotnického personálu. Scházela nám třeba konkrétní mentorka, která by se nám věnovala a zajistila nám kontakt s konkrétními porodními asistentkami, čili nelíbil se mi tento přístup a musím říct, že mi vzal určitým způsobem chuť zůstat ve zdravotnickém oboru a naopak mě motivoval k tomu, jak důležité je těm budoucím zdravotníkům poskytnout podporu, motivaci a vlastně jakoby je být jim hnacím motorem do té praxe. Takže potom ta cesta té pedagogiky byla na řadě.
0: To znamená, vy chcete zajistit to, aby se těm následovnicím a následníkům nestalo to stejné, co vám?
1: Je to tak.
0: Jak na to? Je to, řekl bych, personalizovanější přístup, nebo co s tím udělat? Co je ten největší konkrétní nešvar?
1: Tak já musím říct, že zrovna na té zdravotnické škole, kde působím, tak máme toto dobře opatřeno, protože na odděleních jsou konkrétní mentorky, které se žákům věnují a mojí rolí je ty žáky do té praxe připravit, co se týče toho být motivovaní, těšit se do ní, ale mít také to reálné očekávání od zdravotnické praxe.
0: No, to je ta střední škola. Vy zároveň k tomu dokončujete, nebo už jste dokončila studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.
1: Ano.
0: Tak co vás na té vědě láká dál? Protože to už rázem přesahuje to, že těm lidem, co jsou na střední nebo vyšší odborné škole, chcete posílit ten vztah k té následné práci.
1: Jo.
0: Ale jsou tady ty předškolní děti?
1: Je to tak. Mě ta předškolní pedagogika velice lákala, zejména z toho pohledu zasáhnout pedagogiku v co nejširším možném rozměru. A je pravda, že to studium předškolní pedagogiky mi ukázalo, jakým jiným způsobem je možné přistupovat k těm našim středoškolákům, případně tedy studentům na vyšší odborné škole. Velice ráda v nich probouzím nějaké intuitivní učení, víru, přirozenou víru v úspěch, multisenzorické vnímání, které nám právě v tom předškolním věku bylo vlastní. A v momentě, kdy děti posadíme do prvních lavic nebo do první třídy do lavic, tak jakoby jde stranou takové to otevřené učení a ta zvídavost a zkrátka, co řekne učitel, tak to je. A já bych hrozně ráda se vracela k tomu přirozenému vnímání těch předkládaných skutečností.
0: To znamená, ten pohled Lady, co by vítězky, je to, že ten nějaký velký element předškolního vzdělávání chcete znovu implikovat do toho středoškolského.
1: Ano, probudit ty kognitivní a psychické procesy, které nám v předškolním věku byly vlastní.
0: No a tak vám ještě chybí to 1 až 9 na té základní škole. Ta mezera
1: pravda.
0: Je hrozně dlouhá.
1: Je to pravda.
0: Čím to je, že to zmizí na té základní škole a že tam můžeme to třeba nazvat archaickým přístupem, že je stále přítomen i v roce 2026 a asi bude v tom následujícím školním roce.
1: No, já bych na to ráda přišla, proč je to tak, ale sama nevím. Já si myslím, že 21. století už opravdu není stoletím vyučujících strašáků a daných pravd, které žáci se dozví v lavicích. Myslím si, že skutečně je na místě brát žáky a studenty jako rovnocenné partnery a stanovovat si společné cíle a dosahovat jich společně ve spolupráci s učiteli.
0: Hrozně hezká teze. Dá se aplikovat i na první stupeň? Že můžeme brát ty děti, kterým je 7, 8, 9 let, že i tam to platí?
1: Myslím si, že do jisté míry určitě ano, protože učitel by měl určitě v naší době být průvodcem, nikoli formální autoritou. V momentě, kdy ten žák, dítě na základní škole přijme toho vyučujícího jako přirozenou autoritu, tak se nechá provázet.
0: Myslím si, že i tohle je jedna z myšlenek a vizí Global Teacher Prize, aby se právě tyto plány, vize a strategie šířily. Nicméně musím se zeptat opět z pozice rodiče. Tenhle váš přístup je, když se díváte kolem sebe, menšinový mezi pedagogickým sborem nebo většinový?
1: Vnímám ho jako menšinový a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že nějakým způsobem nemáme chuť opustit takové zvyklosti, zajeté způsoby práce, klasické vyučovací metody.
0: Děkuji mnohokrát. Lada Stuchlá je hostem Radiožurnálu a za chvíli se vrátíme zpět na její střední školu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Logicky poslední prázdninový den. Dáma, která se chystá na start nového školního roku na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické na Kladně. Musím říct, že se skláním i před tím, že se snažíte o to, aby ti studenti a studentky zůstali v tom oboru, který je nesmírně podstatný, to znamená ve zdravotnictví. Jací vlastně jsou ti, kteří si v 15 letech, jestli to dobře počítám, zvolí zdravotnickou školu?
1: Tak je to vlastně generace Z, jsou to naši digitální domorodci, to znamená, že jsou velmi technologicky vyspělí. Vnímám za tu dobu, kdy působím na střední zdravotnické škole, že hodně volají po tom, že chtějí znát smysluplnost učení, daného učiva. Myslím si, že potřebují dynamickou vyučovací hodinu, jak jsou zvyklí scrollovat, střídání aktivit. Jo, že se věnujeme chvíli aktivizačním metodám, potom jdeme do učebnice, pak uděláme zápis, pak si pustíme schematické video. To znamená, že vnímám, že potřebují střídání aktivit, jak jsou právě zvyklí scrollovat a neustále vlastně mít mnoho podnětů, zaujme, nezaujme, jdu dál, tak to já je vnímám.
0: Napadá mě v téhle souvislosti možná opět ten archaický pedagogický přístup, protože nám to zakazovali. Tak tady je lepší jít spíš vstříc tomu, protože já si umím přesně vybavit, že v těch 90. letech, kdybych chtěl scrollovat, tak by mi prostě to zakázali.
1: No, já si myslím, že se dotýkáme problematiky právě třeba mobilních telefonů v hodinách, což teďko je hodně aktuální. Já si myslím, že úplně zakazovat nebo plošně zcela rušit přítomnost technologií určitě není možné. Určitě jsou momenty, kde je zbytečný mobilní telefon a vůbec nějaká technologie v hodinách a v předmětech, ale jsou i momenty, kde jsou vítány a úplně se jim bránit také není dobré. Tady na tu problematiku se dívám z pohledu zlaté střední cesty, to znamená, pokud je potřeba nebo je to možné využít mobily, proč ne, ale určitě je tady řada hodin a vyučovacích předmětů, kde nejsou na místě a měly by zůstat v taškách.
0: To je téma, které se bude pochopitelně řešit během podzimu. Vrátím se k těm studentům. Kolik z nich je v těch 15 přesvědčených, že se tomu chtějí věnovat? A jak jisté je, že to bude držet ve třetím ročníku, kdy jim bude 18?
1: Moc často se nesetkáváme s tím, že třeba ve třetím nebo ve druhém ročníku nám odcházejí a mění obory, ale občas se stane, a je to opravdu minimum, jsou to jednotlivci, že tedy odmaturují a sdělí nám, že půjdou jinou cestou, například pedagogickou, nebo odcházejí třeba zkoušet studium adiktologie, čili jakoby nezůstávají čistě v tom zdravotnictví, ale převažující část z nich skutečně, vedeme si i statistiky interní, nám zůstávají v tom zdravotnictví. Otázkou potom je, kolik let v něm zůstanou.
0: Kolik o tom oboru vědí v těch 15 letech?
1: Jak kteří? Někdy se stává, že řeknou, že mají rodiče, zdravotníky nebo sourozence, ale někdy se stává, že zkrátka jsou na zdrávce, protože chtěli někam, kde není matematika třeba a mají rádi seriály ze zdravotnického prostředí, čili ta představa je zkreslená. Tak bych řekla, že je to tak jako smíšené.
0: No a pak přichází během těch 4 roky, je to ano. Studium k maturitě, tak přichází ta nejdůležitější mise z té lásky ke zdravotnickým seriálům, to přetvořit v to, že člověk přijme to poslání pracovat ve zdravotnictví, protože asi všichni víme, že tam tím tou hlavní odměnou nebude pouze platová podmínka. Je to tak?
1: Je to tak. Oni vlastně tady na to narážejí už ve třetím ročníku, kdy poprvé vstupují do nemocniční praxe. Nejdříve začínají na standardních odděleních a potom na specializovaných, aby měli možnost pečovat o různé diagnózy, o pacienty v různém věku, čili tam už je střet s tou nemocniční realitou.
0: Jak tvrdý ten střet je? V kolika letech se vlastně, nebo tak si můžeme říct, v těch 18 letech se studentka či student dostanou opravdu do kontaktu s bolestním, se špatným zdravím, dá se říct i se smrtí?
1: Je to hnedka v tom třetím ročníku.
0: Jak se na tohle dá připravit?
1: No, snažíme se na to připravovat v rámci předmětu psychologie a komunikace. Je potřeba o tom hodně mluvit, co je čeká, že si zvolili náročnou profesi, jak reagovat v různých situacích a zejména těm žákům dát najevo, že jsme tam vždy pro ně a můžeme s nimi probrat situace, které prožili v nemocnici, co se třeba týče péče o umírajícího pacienta. Oni začínají vlastně pečovat o seniory, takže vidí vlastně všechny možné stránky té zdravotnické profese.
0: Ale musím říct, že to asi pro 18letého člověka musí být obrovský náraz a ta psychologie je nesmírně podstatná. Kdy jim někdo poděkuje za to, že se tomu chtějí věnovat vlastně?
1: No, to je otázka, ale na druhou stranu já musím říct, že často nám přicházejí z té praxe nadšení, jak je naplňuje péče o ty pacienty, že jim třeba právě i ty pacienti děkují za péči a když jim končí praxe, tak jsou nešťastní a chtěli by tam ještě, aby tam zůstali ti žáci. To znamená, tu odměnu jistě získávají od těch pacientů.
0: Říká Lada Stuchlá, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
3: Pražský vrchní soud se dnes vrací ke kauze Čapí hnízdo. Začne projednávat odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem soudu první instance. Od něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Obžaloba viní Naďovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50 000 000 dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Prezident Petr Pavel přijme ve čtvrtek dopoledne arménského prezidenta Chačaturiana, oznámil to Pražský hrad. Arménská hlava státu bude jednat i s předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Poslední srpnové dopoledne bude v Česku deštivé. Ve zbytku týdne už má pršet jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 23 stupňů. Oteplit se má až ke konci týdne. V pátek má být až 27. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů, Williama a Harryho. Po rozvodu se zabývala hlavně charitou. Okolnosti její smrti dodnes provázejí spekulace a konspirační teorie. Bratr zesnulé princezny chce letos v září vydat knihu o jejím životě. Sport. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola US Open. Lehečka porazil Španěla Kareňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. S grandslamovým turnajem se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D6 za Jenčí a nehoda na D7 za Knovízem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč pozor na 4. kilometru na předmět na vozovce.
6: V levém pruhu nějaká deska, plastová, metr na metr tak zhruba.
5: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za Knovízem na 13. kilometru čekejte zabraný levý pruh, došetřují tam srážku dvou osobních aut, je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami opatrně dojíždějte do kolony na 24. kilometru, táhne se kolem 10 minut kousek před sjezd na Tuřice na kilometru 21,5 řeší nehodu.
7: Je tam auto na štort, odbočovací pruh a tím pomalým, jo, takže se dá projíždět jenom levým.
5: Na silnici 16 z Mělníka do Slaného pořád vzniká kolona od odbočky na Vraňany ke kruhovému objezdu u Nové Vsi popojíždí 15 až 20 minut. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště opatrně, kolona začíná už kousek před sjezdem na Jesenici kolem 81. kilometru. V omezení před sjezdem na Vestec potom blokuje na 3. kilometru pravý pruh porouchané auto a roztrhaná fronta pokračuje dál za nájezd od Barandova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dopoledne čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Postupně se má vyjasňovat. A teploty 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě až 28. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
2: Je to přesně tak, tím hostem je Lada Stuchlá, vítězka Global Teacher Prize Czech Republic, to znamená nejlepší učitelka Česka za rok 2026, alespoň dle těchto kritérií. Jak to zní? To nejlepší učitelka Česka.
8: Já si nemyslím, že to platí nejlepší
2: no, váš pohled, který jste mi věnovala, tak naznačuje, že to nemám používat to nejlepší.
8: Určitě ne, protože místo mě by tady mohl sedět kdokoliv z finalistů. Jenom já měla tedy to štěstí, že jsem získala to první ocenění, ale skutečně tak, jak znám ty finalisty a měla jsem možnost se s nimi blíže seznámit na letní škole, tak skutečně všichni jsou úžasní, inspirativní, dělají svou práci s láskou, neustále hledají způsoby, jak být lepším učitelem, čili skutečně to neplatí nejlepší učitelka.
2: Ta cena je otevřena pedagožkám a pedagogům vlastně ze všech těch stupňů vzdělávání na území Česka a myslím si, že je podstatné, že v roce 26 zvítězil někdo, kdo reprezentuje střední a vyšší odborné školství. Vy jste už zmiňovala, použila jste ten termín digitální...
8: Domorodci.
2: Ano. DD. Tak jste označila tu generaci, která nastupuje, půjde zítra poprvé třeba na střední školu nebo po druhé, po třetí či po čtvrté. Je ta generace skutečně tak křehká, jak je používána často ta mediální zkratka. A někdy dokonce s takovým jemným významem až odsouzením mi přijde. No, to je ta křehká generace. A mě to přijde hrozně nespravedlivé.
8: To je nespravedlivé určitě. Za sebe musím říct, že od doby pandemie COVID-19 skutečně vnímáme, že nám přicházejí čím dál tím křehčí jedinci v tom smyslu, že mnoho z nich má zkušenost s psychologickou, psychiatrickou péčí, užívají medikace, sdělují nám své diagnózy velmi otevřeně, deprese, úzkosti, panické ataky, sociální nepohodu a opravdu napříč obory se s učiteli shodujeme na tom, že dochází k nárůstu. Proto tedy ta křehká nebo také vločková generace. Ale nerada bych tedy, aby s nějakým handlivým významem, ale musím skutečně potvrdit, že toto pozorujeme, tento nepříznivý trend.
2: Jak moc jsme v tom vnímání zanedbali tenhle aspekt té globální pandemie a toho, že existuje skutečně velmi široká skupina studentek a studentů, kteří zažili ty nesmírné komplikace při tom vzdělávání a tohle je ten následek.
8: Já bych asi nehovořila vyloženě o zanedbání, nevím teďko zpětně, zda je možné toto nějak posuzovat, ale v tuhle chvíli, co my řešíme...
2: Myslím si v tom vnímání toho, že vlastně si řekne, no dobře, takový to je pryč a jako bychom zapomněli na to, že to, že skutečně ty děti de facto skoro dva, minimálně tři pololetí nedocházeli do školy, tak to má tyhle následky. A člověk se říká, no a zapomene na to, že se to vlastně stalo.
8: Tak to je potom ten negativní dopad, že nám v tuhle chvíli scházejí školní psychologové a setkáváme se právě s těmito žáky a studenty psychicky v nepohodlí.
2: Co přesně to zapříčinilo, to nepohodlí? Co konkrétně se stalo, že k tomu nepohodlí došlo?
8: Já si myslím, že to byly určitě ty vnější okolnosti a ta skutečnost toho sociálního odloučení z každodenního setkávání, ta sociální izolace.
2: A když jste tady zmínila tu psychologii, jak skutečně reálný a velký problém je to, že ve školách není tolik těch psychologů a že tam chybí ti, kteří by byli oporou těm studentům a studentkám.
8: Pro nás je to v tuhle chvíli reálný problém, protože je pro nás obtížné vyhledat cesty, kam odkázat žáka nebo studenta, který má během vyučování panickou ataku. Máme výchovného poradce, máme školního metodika prevence. Ano, ano. A kdybychom měli školního psychologa, pro kterého je atraktivní působit ve škole, tak bychom věděli, že krizovou intervenci mu poskytne. Věděli bychom, že k němu může docházet na nějaké individuální konzultace, že ten školní psycholog může adekvátně spolupracovat nebo vytvářet atmosféru, pracovat s třídním kolektivem. V tuhle chvíli je ale pro nás těžké sehnat školního psychologa a rádi bychom jako zdravotnická škola toto téma právě otevřeli u kulatého stolu v rámci odborné akce v Senátu, který nás čeká 24. září. Byli bychom rádi, kdyby se otevřelo téma optimalizace výkonu školního psychologa, jestli by nebylo dobré třeba rozvolnit požadavky na tuto profesi.
2: V jakém slova smyslu rozvolnit?
8: V takovém slova smyslu, že by nebylo nutné, aby to byl skutečně psycholog s pětiletým studiem, ale třeba by to byl, dejme tomu, výchovný poradce s nějakým doplňujícím studiem, který by pracoval pod dohledem nějakého školního psychologa. Jehož přítomnost by nebyla plně nutná na škole.
2: Když jsme otevřeli tuhle problematiku, tak mě napadá v té souvislosti, i v souvislosti toho, že zítra spousta pedagogů se vrací zpět k tomu, do práce tedy a k tomu běžnému provozu. Není toho, milá Lado, už na učitele trochu moc? Že najednou, kromě toho, že má zvládnout osnovy, kromě toho, že má zvládnout látku, kromě toho, že má zvládnout tu zodpovědnost za několik desítek dětí ve třídě, tak zároveň by měl vykonávat tu pedagogickou práci. To už mi přijde, že ta pracovní náplň je trošku víc než plán.
8: Je. A ještě jste zapomněl celoživotně se vzdělávat. To je velmi důležité pro pedagogy, takže je to další požadavek. Já bych byla moc ráda, kdyby se povedlo v České republice zavést takzvaný sabbatical, což je tvůrčí volno. Po 5 až 7 letech má pedagog nárok na několika měsíční až roční dlouhodobé volno, během kterého se třeba zotavuje, nebo publikuje, nebo se dále vzdělává. A je to praxe, která funguje nedaleko, třeba v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu. A to by určitě byl způsob, jak předejít vyhoření mnoha pedagogů i u nás.
2: Jakou reakcí se setkává tenhle, z mého osobního pohledu, logický plán, ale stejně snový?
8: Je snový, ale já jsem minulý rok dělala výzkumné šetření mezi učitelkami mateřských škol na Berounsku. Podařilo se mi zasáhnout 80% mateřských škol na Berounsku, čili ty hodnoty nebo ta data, která byla získána, lze považovat poměrně za
2: relevantní.
8: A opravdu se ukázalo, že by učitelky toto vítaly. Jo, ta péče o tu psychohygienu, ten pocit, že jim práce velmi zasahuje do osobního života, že se jim stává stres a ovlivňuje jejich duševní pohodu, je zkrátka platný.
2: No, musím říct, že na tom je obrovský kus pravdy, protože si člověk představí ty pedagožky a pedagogy, jak vypadají, jak vyčerpané musí být v tom květnu, v červnu a rázem ten červenec a srpen. Je to dlouhá doba na tu regeneraci? Dostatečně dlouhá?
8: Jo, já jako za sebe, když budu mluvit za sebe, tak ty 2 měsíce jsou obrovská regenerace, třeba do ledna.
2: No. Ale pak to začne znovu.
8: Ano, ano.
2: Druhé pololetí je neregenerováno. Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme si i dál povídat třeba to, jakým způsobem zatraktivnit latinu pro studenty, kteří budou studovat v ročníku 26-27.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lada Stuchlá je dnes hostem radiožurnálu, vítězka prestižního ocenění Global Teacher Prize, jinak pedagožka střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické na Kladně. Bavili jsme se o té generaci středoškoláků. Opět půjdu do své paměti a vybavím si, jak si člověk na střední škole začal vykat. Možná to byl takový vnější, taková největší vnější změna oproti základní škole. Jak je důležité teď to vykání pro vás?
1: Pro mě osobně je vykání hodně důležité, protože z mého pohledu tím vyjadřuji svým žákům a studentům respekt a nějaké partnerství, které se očekává, a zároveň si myslím, že tím budoucí zdravotníky připravuji na vhodnou komunikaci mezi lidmi.
0: Zmínila jste ten termín a hodnotu respekt. Jak moc právě té křehké generaci respekt nebo uznání chybí? Není právě ten nedostatek ten důvod, proč ta generace může být křehká?
1: Nevím, v tuhle chvíli nevidím souvislost, že by ta křehkost souvisela s tím, že nemají dostatek respektu.
0: A uznání.
1: A uznání, je to možné, nepřemýšlela jsem takto nad tím, je to možné, nicméně myslím si, že je to pro ně taková zpráva ze strany učitele, že je snaha o přirozenou autoritu a ne vynucenou, že já budu žákovi tykat a on mě bude na oplátku vykat. Je pravda, že už na pedagogické fakultě nám říkali, že na střední škole se zkrátka žákům vyká, a já jsem se přesvědčila o tom, že je to správná cesta.
0: Ani jste to nerozporovala a prostě se to jednoduše přijala, ano, protože ano. To asi správné je. A možná je to i ten správný vnější rys, aby si člověk uvědomil, že už to není ta základní škola.
1: Je to tak.
0: A může škola suplovat rodinu? A děje se to, že není i třeba rodiče často odevzdávají tu svoji ratolest té škole komplexně, aby zařídila vlastně vše, co částečně může být jejich zodpovědnost?
1: Z hlediska mé praxe na střední škole tohle nevnímám, že bychom suplovali rodinu, ale věřím třeba, že na základní škole, když nemají rodiče dostatek času a jsou pracovně vytížený, odkládají své děti do kroužků a neřeší s nimi to, co by jako rodina měli, a přenechávají to na učitelích. Myslím si, že je to možné.
0: Na té střední škole, jak velká má být ta role toho rodiče ve spolupráci se školou? Jak moc má zasahovat? Asi co nejméně? Nebo co byste si přála jako pedagožka?
1: Já bych si přála,

0: tu klasickou latinu a tu latinu, která je na střední zdravotnické škole, ale jaké metody využíváte k tomu, aby to fungovalo?
1: Usilujeme o to, aby žáci pracovali s autentickými lékařskými zprávami, s pitevními protokoly, s autentickými žádankami, aby se omezilo učivo na to, co budou skutečně potřebovat. Čili například v rámci pádů by se měli učit podle nás, celostátní předmětové komise, pouze první a druhý pád. Je zbytečné učit se stupňování adjektiv, je zbytečné učit se těžkou gramatiku, kterou nevyužijí. Toto je důvod, proč potom nemají chuť do latiny.
0: Co na to říkají ti klasičtí latináři na tohle?
1: Jsou jistě otevření diskuzi.
0: No, já myslím, že jednoznačně, protože tady jde přesně k tomu užití. Jak jste se dostala k psaní vlastních učebnic?
1: Mě motivovali hodně moji žáci. Já jsem během výuky somatologie se setkávala s mnoha zvídavými dotazy, nad kterými mě ani nenapadlo přemýšlet, a tak jsem pak vyhledávala odpovědi a zjistila jsem, že by bylo fajn napsat učebnici anatomie a fyziologie, která by v sobě skrývala odpovědi na ty zvídavé dotazy těch mých žáků. Čili jsem napsala učebnici somatologie latinská terminologie pro zdravotnické školy, která v sobě zahrnuje zajímavá fakta o lidském těle.
0: Mohu se zeptat, kdy najde aktivní pedagožka čas na to napsat učebnici?
1: Najde ji o prázdninách, podzimních, vánočních a letních, a musí mít trpělivého partnera.
0: Říká Lada Stuchlá, dnešní host Radiožurnálu.

0: Lada Stuchlá je hostem radiožurnálu Vítězka Global Teacher Prize. Shodou okolností opět v říjnu se otvírá šance pro následníky a následnice, kdy opět mohou studenti přihlásit další kandidáty na toto ocenění. Musím říct, že za tu hodinu člověk pochopil, že ten váš přístup je opravdu inovativní, že máte snahu něco změnit, k tomu publikujete. Zmínila jste ten kulatý stůl v Senátu, tak s jakým odhodláním a s jakými možnostmi do toho jde Vítězka takhle prestižního ocenění Global Teacher Prize?
1: Pro nás jako zdravotnickou školu je to velká příležitost být slyšeni, protože právě díky ocenění Global Teacher Prize jsme dostali příležitost od paní senátorky Adély Suchardašípové zrealizovat tuto odbornost.

0: podpornou akci. Rádi bychom tam otevřeli témata, která jsou podle nás klíčová. Je to tedy zajištění té duševní pohody budoucích zdravotníků, optimalizace požadavků na výkon školního psychologa, jak tady již zaznělo, ale třeba také možnosti zavedení financování zdravotníků v rámci výkonu zdravotnické praxe, aby dostávali nějakou odměnu za to, že chodí do nemocnice na praxi. A potom bychom, jak už tady také zazněli, rádi otevřeli téma zaktualizovat kurikulární dokumenty pro výuku latinského jazyka na zdravotnických školách. Pozvali jsme proto ministry, senátory, poskytovatele zdravotních služeb, vyučující a těšíme se na to, že bude příležitost otevřít tato témata.
1: Nechť je diskuze plodná, zítra je 1. září. Co bychom měli my rodiče dělat proto, aby vaše profese byla bezproblémová? Je nějaké poselství? Zítra se bude psát dětem, ať se jim ve škole líbí. Bude se psát pedagogům a pedagožkám, ať ten další školní rok vydrží. Ale já myslím, že nesmírně podstatné je to, co vy byste měli říct nám rodičům. Tak co to z vašeho pohledu je?
0: Já si myslím, že by to byl vzkaz, aby zkusili být sami tou změnou, kterou by rádi viděli ve světě. To znamená, pokud budou spolupracovat s vyučujícími, budou se věnovat svým dětem, tak jak si dokáží představit, že je ideální cesta, tak ať to tak je.
1: Jak moc se setkáváte třeba s tím, že mnozí rodiče to berou jako jakoukoliv jinou službu? Dobrý den, tady jsme zaplatili, či jsme byli vybráni, vy se starajte.
0: Já teda díky bohu mám velice dobrou zkušenost se spoluprácí s rodiči. Mívám tak 50% účast na třídních schůzkách, anebo jsem
1: telefonicky... A to je hodně nebo málo?
0: Já si myslím, že to je dobré na střední škole.
1: 50%?
0: Jo. A jsme v telefonickém kontaktu s rodiči, čili já nemám špatnou zkušenost, co se týče spolupráce s rodiči.
1: No... Z mého pohledu, buďme vděční za to, že se věnujete právě téhle profesi a že nad ní takhle sofistikovaně přemýšlíte. Tak těšíte se na to 1. září?
0: Těším se, každý rok se těším.
1: A budete mít třídu vlastně?
0: Ano, teďko mě odmaturovala praktická sestra obor, čtvrťáci odešli a přicházejí mě prváci obor zdravotnické liceum.
1: A budete tam mít vystavenou ve třídě tu cenu? Aby věděli, s kým mají tu čest prváčky a prváci.
0: My už ji máme vystavenou, máme ji vystavenou na chodbě školy.
1: Měla by být u vás. Každopádně děkuji mnohokrát. Hodně štěstí všem pedagožkám a pedagogům i dětem zítra v 1. školní den a v celém školním roce 2026-2027. Lada Stuchlá byla naším hostem. Díky moc.
0: Děkuji.
1: Za chvíli už dopolední Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil dluh země. Pražští radní rozhodnou o konečných názvech stanic pražského metra D. Fotbalisté Sparty prohráli v derby s vedoucí Slavií. Kolona je po nehodě na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu za Benátkami. A dopoledne bude zataženo s přeháňkami, později až polojasno. Teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Unijní průměr byl asi o procento nižší. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
4: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
2: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blum dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
5: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 tisíc lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Finální názvy stanic pražského metra D dnes projednají radní hlavního města. Budou přitom vycházet z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
6: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánk.
2: Linka D mezi stanicemi Pankrác a Libuš by měla začít jezdit v roce 2032.
7: Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli v Šancelize na Spartě 3-0. Prosadili se Novak, Šturm a Ajaosi. Pro všechny tři to bylo první pražské derby. Hráči, kteří mají s těmito zápasy víc zkušeností, jim nemuseli vysvětlovat, o jak prestižní utkání jde, říká brankář Jakub Markovič.
8: Tak já doufám, že oni to tak samovolně navnímali během toho týdne, protože hodně se o tom mluvilo, že je to specifický zápas. Ti kluci nejsou hloupí, oni si pak z toho vezmou, co potřebují, aby se v tom zápase cítili nejlíp, jestli jim to dodalo nějakou motivaci. Asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád. Jsem rád, že skórovali hnedka ve svým první derby.
7: Slavia se po výhře v derby vrátila na první místo neúplné tabulky o bod před Liberec, který zdolal Hradec Králové 2-0. Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D10 u Tuřic a taky za Brandýsem. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu kousek za sjezdem na Benátky počítejte s kolonou z 26. kilometru, vleče se až 20 minut k nehodě na kilometru 21,5, to je před Tuřicemi.
10: Tak 100 metrů před exitem Kostelní hlavno, osobní auto kolmo v pravém pruhu.
9: Na D10 taky ve směru z Prahy na Mladou Boleslav nehoda. Fronta před ní začíná hned za exitem 10 Brandýs. Na mostě přes Labe potom na 11. havarovalo osobní auto. Zdržení v tomhle případě 5 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji za sjezdem na Městec. Na kilometru 52 je po havárii osobního auta zabraný pravý pruh. Stojí tam hasiči, některá vozidla vybočují. Pozor, je tam hodně vody na vozovce po dešti. Na tahu 11 z Ostravy na Opavu na Rudné kousek za nájezdem od Klimkovic a z Poruby, pozor, stojí tam nebezpečně porouchané auto.
10: Stojí červená Fabie v levém pruhu.
9: A na silnici 16 z Mělníka na Slaný zůstává kolona před kruhovým objezdem u Nové Vsi před D8. Od odbočky na Vraňany strávíte po pojížděním kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dopoledne ještě čekáme déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky, postupně se ale bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě bude až 28. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Poslední srpnový dopolední radiožurnál v tomto roce. Dobrý den. No a v úvodu na úřad vlády, tam už přes 2 hodiny jednají ministři o státním rozpočtu na příští rok. Jaké budou prioritní investice Česka v příštím roce, i to uslyšíte už za malou chvíli. Teď 6 minut po 10. hodině po zprávách jsme na samém začátku. Harry Styles vás čeká. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Jak bude stát v příštím roce hospodařit? O tom už přes 2 hodiny jednají ministři na úřadu vlády. Do nového roku vstoupí Česko s vyšším schodkem než letošních 310 miliard korun. Jeho přesnou výši kabinet oznámí v průběhu dneška. Teď živě ze Strakovy akademie reportérka Adela Burešová. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne, to jednání ministrů už se blíží pomalu ke konci. S jakým rozpočtem tedy bude Česko hospodařit, bychom se mohli dozvědět už za pár minut. Do této chvíle totiž zatím stále víme jen to, že by ta výše schodku neměla přesáhnout 400 miliard korun. Co se týče jednotlivých rozpočtových kapitol, tak velká část investic půjde do zdravotnictví. Šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO mluvil třeba o elektronizaci zdravotnictví a podpoře mladých lékařů.
2: Tedy peníze na tzv. Rezidenční místa, což já osobně považuji asi za největší úspěch. Protože tam dochází skutečně k výraznému nárůstu. Budeme schopni vzdělat dvojnásobek mladých praktických lékařů pro naše zdravotnictví, což si myslím, že je velký úspěch. A i navýšujeme vlastně tu dotaci na to rezidenční místo z 55 tisíc na 70 tisíc.
1: Největší rozpočtovou kapitolu spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kam bude směřovat nejvíc peněz, to řekl šéf rezortu Aleš Juchelka z ANO.
3: Za mě tam je největší výdaj samozřejmě na důchody. My se budeme ještě v rámci koalice bavit ohledně toho, do jaké míry a nebo zdali vůbec budeme navyšovat samozřejmě nad tu zákonnou úpravu důchodů.
1: Zákonná valorizace by mohla být přibližně 300 korun. O tom, jestli se budou důchody valorizovat nad tuto částku, bude koalice ještě v průběhu září jednat. Finální podobu rozpočtu totiž musí kabinet schválit do konce příštího měsíce. Stejně tak by si ještě mělo ministerstvo s odbory potvrdit navyšování platů ve veřejné sféře.
0: Ještě na závěr připomeň, jaké jsou ty konkrétní klíčové priority vlády v příštím roce?
1: Rozsáhlé investice by měl stát dávat třeba do výstavby psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. Klíčová bude pro kabinet taky dopravní infrastruktura, jako dostavby dálnic a obchvatu, nebo energetická bezpečnost a vyšší platy ve školství. Zároveň má Česko splnit alianční 2% závazek HDP na obranu. Obranné výdaje jsou důležité i pro prezidenta Petra Pavla, pokud budou tyto výdaje podfinancované, nebo bude ten schodek vyšší než 400 miliard, tak je připravený rozpočet vetovat.
0: Z úřadu vlády živě naše reportérka Adela Burešová. Děkujeme za to, nashledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 4 minuty nás dělí od 16:15. Posloucháte pondělní dopolední radiožurnál. Teď Ivana Stojvěci.

0: Zítra se děti nevrátí jenom do školních lavic, ale začnou taky chodit na fotbal, do skauta nebo na keramiku. Pro rodiče ale teď nemáme úplně dobrou zprávu. Volnočasové kroužky totiž letos zdraží. A reportáž k tomu nabídne dopolední Radiožurnál ještě do půl.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tady je dopolední radiožurnál, 4:15. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her. To jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, na typu organizace anebo na náročnosti kroužku.
1: Syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Česká. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Utendorská.
2: V Klecanechu Prahy vznikne nový stacionář pro dospívající. Národní ústav duševního zdraví ho otevře v lednu. Informoval o tom jeho mluvčí Jana Červenka. Péče a terapie mají pomáhat lidem od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Podobných zařízení je v Česku dlouhodobě nedostatek. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informace Íránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky. Dětem. A zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Firma ČEZ tam chce postavit celkem 8 větrníků. Proti se v petici vyslovila více než třetina obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. A podrobně v dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Sport. Golfistka Sára Kousková skončila druhá na Irish Open, vybojovala tak svůj nejlepší výsledek v sezóně Ladies European Tour. Na vítěznou jihoafričanku Alexanderovou ztratila Kousková 3 údery. Další Češky, které prošly katem, Kristýna Napoleová a Jana Melichová, skončily ve čtvrté desítce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D10 u Tuřic a Brandýsa. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu čekejte za Benátkami kolonu. Z 25. kilometru je to na 20 minut na 21. a půltý. Tam je kousek před sjezdem na Tuřice zabraný po havárii osobního auta pravý pruh. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy popojíždí kolona od exitu 10 Brandýs něco mezi 5 a 10 minutami na most přes Labe. Na 11. kilometru došetřují nehodu osobního vozu. Na silnici 11 z Ostravy na Opavu na Rudné pozorně kousek za nájezdem z Poruby, stojí tam v levém pruhu porouchané auto, už je u něj policejní hlídka. Na 16. z Mělníka na Slaný teď před kruhovým objezdem u Nové Vsi se kolona zkrátila, je asi kilometrová na 10 minut. V Praze na východní části okruhu směr Lanový most, hustý provoz před Průmyslovou a na konci té kolony nehoda za sjezdem z D11 ve středním pruhu. A taky v Novopatské směr Letňany teď před sjezdem na Kbelskou brzdí provoz nabouraná auta a začíná před nimi vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Počátku bude ještě zataženo až oblačno, na severovýchodě Čech s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku čekejte srážky už jen místy. Postupně budou od západu srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách se i vyjasní. Teploty dnes 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku 25 až 29. Tolik zprávy. Dále s vámi dopolední radiožurnál Jiříchum.
5: A poslední srpnový den je ve znamení státního rozpočtu na příští rok. Jak vysoký schodek na příští rok lze ještě považovat za obhajitelný? V čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování státního rozpočtu? Zeptáme se bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka, který bude hostem 20 minut radiožurnálu dnes po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Dua Lipa 7 minut po půl jedenácté v dopoledním radiožurnálu. Na Jesenicko za pár minut lidé v Zátoru budou v říjnu rozhodovat v referendu o větrných elektrárnách. Radnice na projektu kvůli dalším příjmům do obecního rozpočtu pracuje už několik let. Teď ale odpůrci dosáhli toho, že lidé budou rozhodovat přímo v referendu. Reportáž z místa v dopoledním vysílání radiožurnálu v pondělí 31. srpna ještě do 3:15 na 11. Teď Skútr pro vás.

0: Radnice v Zátoru na Jesenicku musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby měla obec lepší rozpočet. Víc než třetina místních ale podepsala petici, která radnici nakonec přiměla k vypsání referenda.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek horního Zátoru, kde by mělo stát celkem 8 větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady.
2: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
2: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
3: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč na tom jsou, tak je to otázka jenom peněz. Když se podíváte, je to podhůří Nízkého Jeseníku. Myslím, že to tam nepatří. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka na městí pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
2: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Radiožurnál.

Fotbalisté Slavie poprvé od prosince 2020 vyhráli ligové derby na Letné. Domácí Spartu vyučili z produktivity a po vítězství 3-0 se vrátili do čela neúplné tabulky. Za chvíli o tom budu mluvit s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.

0: že Slávě byla velmi dobře připravená na Spartu a byť, říkám, Sparta šance nevyužila, tak Slávě zasloužně vyhrála.
1: Spartané svého soupeře výrazně přestříleli, měli vyšší držení míče, více rohů i šancí, ale gól nedali. Bylo to z jejich pohledu jenom o nulové efektivitě, nebo tam bylo něco jiného?
0: Myslím si, že opravdu tam ty příležitosti byly. Určitě, co si Spartani nebudou chválit po tomhle derby, budou standardní situace ofenzivní, protože jich měli velkou spoustu a vlastně z nich vůbec nebyli nebezpeční. Tam si myslím, že čekal jsem nějakou kreativitu, že se o něco pokusí, ale bylo to jenom čistě balony před bránu a nic úplně se z toho neurodilo a ty šance, které nevyužili, prostě je budou mrzet. Tam to není o tom, že to je štěstí nebo neštěstí, ale spíš o té dovednosti a tom umu toho hráče v tu danou chvíli.
1: Rozhodčí v derby rozdal jen 4 žluté karty, po 2 na obou stranách. Oproti posledním vzájemným zápasům tomu nedělnímu možná chybělo víc emocí. Jak utkání podle tebe zvládl sudí Machálek?
0: Za mě v pohodě, já si vždycky vážím toho, když toho rozhodčího úplně nevidím, nevnímám, ale to se v tomhle zápase dělo a já si myslím, že hru nebrzdil, rozhodoval na obě strany stejně, neměl tam, řekl bych, tak jako nějaký moment, který by byl diskutabilní, ale za mě odvedl dobrý výkon.
1: Sparta je v neúplné tabulce 7. s 5bodovým mankem na vedoucí Slavii, až 11. je Plzeň, která v lize poprvé na lavičce s trenérem Kováčem jen remizovala se Slováckem 1-1. Byť Viktoria před ním senzačně po obratu s Červenou zvezdou Bělehrad prošla do hlavní fáze Evropské ligy. Ukázalo se, že má před sebou pořád spoustu práce?
0: No, tak všichni víme, co nastává po posvícení, takže tohle to možná byl ten případ. Já si myslím, že Plzeň vedla 1-0 a měla ten zápas dohrát. To mužstvo je dostatečně zkušený na to, aby to zvládlo. Bohužel se jim to nepovedlo a samozřejmě to nepříjemnost na úvod i Radkova Kováče angažmá, ale budou s tím muset pracovat. Samozřejmě je začátek soutěže, ale ta ztráta narůstá.
1: V povedeném úvodu sezóny pokračuje Liberec. Slovan porazil Hradec Králové 2-0, v tabulce je druhý, obod za Slavií. Může se Liberec na špici udržet dlouhodobě?
0: No, vypadají velmi zajímavě. Teď měli, myslím si, trošku štěstí. Hradec dostal červenou kartu hned v 6. minutě, takže Liberec měl dlouhou přeslovku, kterou využil, ale už předtím ukázal, že se s ním musí počítat letos.
1: Pavel Horvát v dopoledním Radiožurnálu. Děkuju.
0: Hezký den.

0: 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Ministryně financí představuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička v čele státního zdravotního ústavu zůstává. Do druhého kola tenisového US Open postoupila Karolína Plíšková a Jiří Lehečka. Po nehodě čekejte kolonu v Praze v Novopatské před Kbelskou. A o západu se postupně vyjasní, srážky ustanou, teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce příští rok vydat na obranu 2% HDP, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO při představování rozpočtu na příští rok. Podle ní tak na obranu půjde celkem 195 miliard korun. Celý rozpočet ministryně ještě představuje na úřadu vlády. Podrobnosti přidáme v dalších zprávách. Barbora Macková končí ke 2. září ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost dál, ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Vošum. Ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnicí D2, způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení, vysvětluje generální ředitel Radek Mátl.
3: Já si myslím, že ten zásah je lepší udělat takhle najednou a větší, než to tady rozfázovat do těch jednotlivých úseků a každý rok nebo každý dva roky tam mít prostě omezení, protože jakékoliv to omezení okamžitě způsobuje problémy, takže myslím, že tato cesta je určitě pro ty řidiče lepší, než tam ty omezení dělat po dobu třeba 8-10 let, půjď jako po sobě.
1: Rozhodnutí o pokračování rekonstrukce D1 u Brna by podle Mátla mělo na ministerstvu dopravy padnout do konce roku. Počet obětí bleskových povodní na tibetsko-nepálské hranici dál stoupá. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Pravděpodobně jsou uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Další aktuální informace přidáme v dopoledním radiožurnálu po 11:15. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo.
4: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
5: Říká Attila Vattensever ze Západočeské univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
4: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
5: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
6: Ta práce s tou vodou to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
5: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v šancelize derby se Sláví. Pražskému rivalovi podlehli 0-3. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0, Liberec nad Hradcem Králové taky 2-0 a Viktoria Plzeň hrála se Slováckem nerozhodně 1-1. Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělovi Kareňovi Bustovi oplatil porážku z letošního Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety a měl radost, že na zkušeného soupeře tentokrát vyzral.
7: Celkově tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč a zkušený. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku, takže má i Masters z Montrealu pár let zpátky, takže určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola, vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit a o to cennější to pro mě samozřejmě je.
0: Dál jde taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winklovou 2-1 na sety, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D46 za Olomoucí a nehoda v Praze v Novopatské. Na dálnici D46 na výjezdu z Olomouce směr Vyškov dejte pozor na kilometru 36, stojí tam porouchané vozidlo v pravém pruhu, vybočuje se do levého. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav opatrně na dvou místech, nejdřív za sjezdem na Brandýs na 11. kilometru došetřují nehodu osobního auta, kolem už se jede bez zdržení, a potom dál směr Boleslav u exitu 41 Bezděčín šetří v odbočovacím pruhu kolizi dvou osobních aut, i tam je to bez kolony. Dálnice D10 z Boleslavy na Prahu už je utořit zvolně, plynule průjezdná, následky po nehodě na kilometru 21,5 odklizené, až pak na příjezdu do Prahy boleslavskou D10 počítejte s kolonou z prvního kilometru od sjezdu na Černý most a východní okruh. Popojíždí se dál Novopatskou směr Letňany, osobní auta 10 až 15 minut, kamiony déle, před sjezd do Kbelské.
9: Těsně přes Belsko, tak 100 metrů, jako srazily dva kamiony, jenom lehce.
8: Na silnici 11 z Havířova na Český Těšín spozorněte na příjezdu do Těrlicka. U odbočky do obce uklízejí hasiči, po nehodě provoz slabí bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Počátku bude ještě zataženo až oblačno, na severovýchodě Čech s deštěm nebo přeháněkami, na Moravě ve Slezsku bude pršet jen místy. Postupně budou od západu srážky většinou ustávat a hlavně v Čechách se i vyjasní. Teploty 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku 25 až 29. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Pěkné dopoledne, my vám za chvíli popíšeme problém, se kterým se obrátila na dětského ombudsmana dívka z dětského domova z Moravskoslezského kraje. Když totiž potřebovala rovnátka, domov jí chtěl zaplatit jen polovinu. Podle ochránce práv dětí to je ale špatně a středoškolačka svým krokem pomohla i dalším dětem. Uslyšíte jak. No a nejnovější informace mluví i o státním rozpočtu. Rozpočet by měl příští rok mít schodek 389 miliard korun. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Znamenalo by to druhý nejhlubší deficit od vzniku České republiky. Letos má být 310. Detaily pro vás budeme připravovat do dalšího vysílání Radiožurnálu. Krásné dopoledne vám všem.
2: Dopolední Radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Ne.
1: Ochránce práv dětí se zastal dívky z dětského domova, která se na něj obrátila kvůli platbě za zubní rovnátka. 17-letá středoškolačka z Moravskoslezského kraje Pomůcku potřebovala kvůli ortodontické vadě. Vedení dětského domova jí ale letos řeklo, ať si polovinu z 50-tisícové částky zaplatí sama. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše ale musí dětské domovy zaplatit za rovnátka plnou cenu.
2: Středoškolačka, které budeme říkat kvůli zachování anonymity Luciem, žije v dětském domově od 11 let. Ze strany otce zažila týrání, matka se o ní nemohla starat, dnes je dívce 17 a studuje střední školu hotelnictví a služeb.
3: Chtěla bych se zatím zaměřovat na tenhle ten obor, co se týká gastronomie a obsluhy.
2: Problémy se zuby Lucie řeší už delší dobu. Čeká ji operace čelisti.
3: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převrácený skus, bradu mám posunutou dopředu, takže vlastně můj skus není pravidelný. Takže vlastně to byl základ těch rovnátek.
2: Na ortodoncii se dověděla, že rovnátka vyjdou na 50 tisíc korun. Vedení dětského domova v Moravskoslezském kraji pak Lucii řeklo, že si má na základě vnitřního řádu zaplatit půlku částky, tedy 25 tisíc.
3: Ze sirotčího důchodu nebo z vlastních úspor.
2: Lucie i přes brigády v kavárně na úhradu rovnátek peníze neměla. Zkusila se obrátit na dětského ombudsmana a uspěla. Celá rovnátka jí nakonec dětský domov zaplatil. Podle ochránce práv dětí Martina Beneše je to zákonná povinnost.
4: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči a to vlastně v plném rozsahu. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
2: Vedení konkrétního dětského domova situaci nechtělo blíž komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové ale nový jednotný postup vítá.
5: Ten zákon 109 je tak složitý, že mnohdy je tam i dvojí nebo trojí výklad. Ale je třeba přihlédnout k tomu, že to jsou opravdu vysoké náklady, protože když zaplatíte za 50 tisíc rovnátka jednomu dítěti, tak třeba nemáte peníze pro 8 dětí na letní tábor.
2: 17-letá Lucie je ráda, že téma proplácení rovnátek v dětských domovech otevřela a že další děti budou mít už situaci jednodušší.
3: Měla jsem z toho obavy, akorát, že potom mi vlastně došlo, že právě to je ten moment, kdyby jsem tohle mohla u nás v dětském domově zastavit.
2: V Česku žije v dětských domovech přes 4300 dětí. V minulosti se objevily sbírky na rovnátka pro děti v ústavní péči, třeba i na dárcovských webech. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Nepalské úřady nestíhají identifikovat oběti bleskových povodní. Mrtvé pohřbívají do mělkých hrobů a slibují, že je identifikují později. Neštěstí ale přináší i heroické momenty a u některých z nich vám taky v dopoledním radiožurnálu do 11:30 řekneme.

0: Metallica v 11.22 ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Pojďme teď do Nepálu, tam počet obětí stále stoupá. Úřady hlásí přes 900 obětí a další víc než 4000 lidí pohřešují. Záchranné práce navíc komplikuje neutuchající déšť. Situaci v Nepálu sleduje Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Jirko, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Kde všude se pátrá?
1: Záchranáři pátrají hlavně podél řeky Tríšulí. Tam pracují třeba na tom, aby se dostali k pracovníkům vodních elektráren. V těch tunelech jich celkem má být více než 900. Nepálci k tomu, aby se k ním dostali, používají těžkou techniku a taky třeba kontrolované odpaly výbušnin. V celé té zasažené oblasti na severu země u hranic s Tibetem zasahuje více než 20 000 záchranářů, desítky vrtulníků a taky armáda. Nám se ráno povedlo spojit se s naším zpravodajem v Asii, který je přímo v zasažené oblasti, s Davidem Jakšem.
2: To město vlastně úplně zmizelo. To už neexistuje, jsou pouze základy, kamenné obvody, kamenné základy. Místní lidé mi tady před chvílí vyprávěli, ukazovali, tamhle stál buddhistický chrám, tamhle stála škola, tamhle stálo ústředí místní provinční vlády. Není z toho vůbec nic.
1: Stěny márnic a nemocnic ve městech na severu Nepálu taky plní fotografie pohřešovaných. Pozůstalí k nim píšou podrobné informace, podrobnosti, které by nějak mohly s jejich identifikací pomoct. Mrtvé navíc nepálské úřady musí pohřbívat dřív, než je stihnou identifikovat. Alespoň to tedy vše dokumentují a těla vkládají do mělkých hrobů, aby se až podle vzorku DNA oběti identifikují, tak aby je mohly jejich rodiny řádně pohřbít podle hinduistických tradic.
0: Máš nějaké dobré zprávy?
1: Mám, sociálními sítěmi se teď šíří jeden příběh konkrétně ředitele školy Rajendry Dadabího, když vlastně přijal telefonát od kamaráda, který žil jenom několik kilometrů výš po proudu řeky, tak on neváhal a celou školu se všemi více než 1600 dětmi evakuoval. Zavolal taky vlastně řidičům školních autobusů a ti se otočili a místo do školy jeli na vyvýšené místo daleko od vody. Na místě, kde budova školy kdysi stála, teď není vůbec nic, je tam jenom šedohnědá plocha bahna a vlastně stále tekoucí rozvodněná řeka Tríšulí.
0: Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu Jiří Chábera ze zahraniční redakce k situaci v Nepálu. Děkuju za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Za chvíli už pro vás máme další zprávy. Za 6 minut bude 11:30. Teď One Republic posloucháte dopolední radiožurnál.

0: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu vlády příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Další podrobnosti chystáme do hlavních zpráv, poslouchejte v poledne. Pražští radní schválili definitivní názvy stanic budované linky metra D. V 5 případech se od těch dosud používaných liší. Náměstí Bratří Synků změnili na Nusle, Olbrachtova na Ryšánka, Nové Dvory na Tempo, Písnice na Sídliště Písnice a Depo Písnice na Prameny. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomořské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán v odvetě udeřil na americké základny v Jordánsku a na Spojené arabské emiráty. A vrchní soud v Praze projednává odvolání europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo. Naďová dnes k veřejnému zasedání nepřišla, v minulosti vinu odmítla. Městský soud jí za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie uložil tříletou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Verdikt má padnout každým okamžikem. Sport. Fotbalisté Slavie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec zdolal Hradec Králové 2-0, Teplice porazili Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 za Brandýsem a překážka na D35 za Mladčí. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav za exitem Brandýs na mostě přes Labe na 11. kilometru je po nehodě zabraný levý pruh. Provoz už slabý, kolona nevzniká, ale vybočuje se, dejte pozor. Na příjezdu do Prahy z boleslavské D10 se už kolona rozjela, protože v Novopatské směr Letňany nehodu před sjezdem na Kbelskou dořešili. Zbytek kolony se teď rozjíždí ještě před nájezdem na Novopatskou na východní části okruhu od nájezdu z Hradecké D11. Pro osobní auta je to na pár minut, pro kamiony v pravém pruhu to zdržení bude delší. Na D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Mladež spozorněte na kilometru 248, leží tam nebezpečné překážky v pravém pruhu.
4: Kusy pneumatiky a běle záda, pozor.
3: A ještě o kousek dál na D35 směr Olomouc, potom kolem kilometru 250 potkáte velmi pomalu se sunoucí porouchanou soupravu s nákladem dřeva pravým pruhem.
4: Jede na blikačky pomalinku, teď jsem ho přivížděl zrovna.
3: A ještě D46 výjezd z Olomouce na Vyškov 36. kilometr zabraný pravý pruh porouchaným autem, vybočuje se tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Srážky od západu postupně začínají ustávat, hlavně v Čechách se zatažená až obločná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku bude 25 až 29. Tolik zprávy. Dále s vámi dopolední Radiožurnál a Jiříchu.
0: Možná to taky řešíte, batoh, svačina, přezůvky. No a co mobil? Mohou si děti vzít do školy mobil, nebo už se to nedá? Za chvíli v Antiviru vysvětlíme, poslouchejte nás i dál. Pěkné dopoledne.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Děti zítra vyrazí po prázdninách do škol, přitom právě během letních měsíců se řešil zákaz mobilů ve vzdělávacích zařízeních. Co se tedy změnilo a může mít zítra dítě telefon sebou? Odpoví dnešní Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak zítra do školy bez mobilu, jak koncem července rozhodla vláda, nebo jak to bude?
4: Ne, zítra je to stále podle pravidel, o kterých si rozhodují jednotlivé školy.
2: Novela školského zákona, která dětem a mladistvím zakazuje používání mobilu a dalších zařízení připojených k internetu, sice prošla vládou, nyní ale čeká na schválení ve sněmovně, senátu a podpis prezidenta. Nová pravidla tedy ještě neplatí.
4: Pokud zákon projde v podobě, v jakém ho navrhuje ministr školství Robert Plaga za ANO spolu s premiérem Andrejem Babišem ze stejné strany, tak bude zákaz platit od příštího školního roku.
2: Potom budou mít děti a mladiství až do ukončení základního vzdělávání zakázáno používat mobily a jinou k internetu připojenou elektroniku, tedy i elektronické čtečky knih, chytré hodinky nebo tablety.
4: Škola jim to podle novely sice může dovolit během hodiny, o přestávkách je ale zákaz téměř absolutní. Výjimkou jsou akorát zdravotní nebo speciální vzdělávací potřeby dítěte.
1: Takže pak už si žádnou takovou elektroniku děti do školy nepřinesou.
2: Přinést mohou, zákon chce zakázat její používání. Školy si tak budou moci vybrat, zda dětem nařídí zařízení odevzdat, nebo jim přikážou, že je nesmí vytahovat z kapes a tašek. Tento zákaz se pak bude vztahovat i na všechny aktivity přidružené ke škole, tedy družiny nebo zájmové kroužky.
4: Podle ministerstva školství by to mělo přispět k větší duševní pohodě dětí a také k tomu, že budou přestávky trávit aktivněji.
1: A to školy už dneska používání mobilu v hodinách nebo přestávkách nezakazují?
2: Podle průzkumu, který se vypracovalo ministerstvo školství, drtivá většina škol elektroniku reguluje. Podle očekávání zakazují hlavně během vyučovacích hodin, což platí ve školách dlouhodobě. Děti se mají soustředit na výuku, ne se rozpilovat jinou zábavou.
4: Školy pak obvykle mají i svá pravidla pro přestávky. Některé mobily úplně zakazují, jiné povolují třeba na vyhrazených místech, případně po omezený čas. Dnes si tato pravidla školy nastavují podle svých potřeb.
1: A když chce rodič být s dítětem v kontaktu během školy, nemůže mu dát třeba tlačítkový telefon?
2: Dnes zase záleží na pravidlech, které jednotlivé školy mají. Většinou asi nebude problém, když si dítě o přestávce zavolá nebo pošle rodiči SMS-ku.
4: Po novele už to nejspíše nepůjde. Zákon omezuje veškerou elektroniku, která dovede dálkově komunikovat. Tam samozřejmě spadají i tlačítkové telefony.
1: Ale čím víc se o duševním zdraví dětí a mobilech vede ta debata, tím víc z toho jako problém vychází sociální sítě, hlavně Instagram, TikTok, případně YouTube. Proč ministerstvo nereguluje ty?
2: Tady už je hnutí ANO opatrné. Premiér Andrej Babiš říká, že čeká na společná evropská pravidla a případně na zkušenosti z jiných států, které se o takovou regulaci sítí snaží. Politicky je to navíc ožehavé, regulaci sociálních sítí bere část koalice jako pokus o cenzuru. A pro prakticky všechny politiky jsou sociální sítě hlavní kanál pro komunikaci s voliči.
4: Třeba dodat, že na možnou regulaci sociálních sítí se minulý týden svých fanoušků ptal i ministr školství Plaga na Instagramu. Reagoval na mimosoudní dohodu, kterou společnost Meta ve Spojených státech, kterou se společnost Meta zavázala zavést limity na používání Facebooku a Instagramu dětmi. Nově by na obou sítích měly mít maximálně 2 hodiny denně dohromady, od půlnoci do 6 ráno potom blokovaný obsah, kromě zpráv a také omezení notifikací během školních hodin.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka a poslední srpnové vydání Antiviru v tomto roce. Děkuju za něj.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Švédská volejbalistka Isabel Háková nazbírala v základních skupinách evropského šampionátu suverénně nejvíc bodů. Je tedy jasné, že právě na ní se nejvíc soustředí český tým před osmifinále, které v Brně odehraje právě proti Švédkám. O sportu a konkrétně o tomto tématu ještě za chvíli do 12.

0: 4 minuty po 11:15. Tady je dopolední radiožurnál. České volejbalistky v Brně vstoupí do play-off evropského šampionátu. V osmifinále se utkají se Švédkami. V sestavě soupeřek jasně vyčnívá hvězdná univerzálka Isabel Háková, která v základní skupině zařídila pro svůj tým 174 bodů. Je tak suverénně nejproduktivnější hráčkou turnaje. Druhá v pořadí nazbírala o skoro 70 bodů méně.
1: Je to hlavně tím, že oni přes ní dohrávají všechny těžké situace, takže vlastně všechny těžké balony nebo balony na konci setu půjdou vždycky přes ní, protože je to jejich největší útočná síla, takže z toho pramení ty její body a hlavně je prostě je skvělá, jo, je vysoká, šikovná.
2: Tak ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super a nablokuje mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
3: Představují české volejbalistky Daniela Jancová a Ela Koulisiány největší hvězdu osmifinálových soupeřek ze Švédska. Isabel Háková už na evropském šampionátu vytvořila i jeden historický rekord. Proti Chorvatsku zapsala 52 bodů, což dosud v historii mistrovství žádná hráčka nedokázala.
2: Podle mě tam bude trošku klíč to přijmout, že ona ty body nějaký prostě dá a

0: to byly ještě moby, 5 minut před 12. hodinou, po 12. už to budou hlavní zprávy a za 15 minut naváže Tomáš Pancíř s publicistikou. Asi bude jasné téma číslo 1, to je rozpočet, nebo to bude jinak?
1: Tak ano a ne, dobře. Protože začneme školstvím, dnes je poslední den prázdnin, nejenom o nadcházejícím školním roce, ale samozřejmě také o penězích a o rozpočtu, konkrétně o rozpočtu pro školství na příští rok. Budu mluvit s naším prvním hostem, tím bude ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Po týdnech relativního klidu Spojené státy a Irán obnovili vzájemné útoky, o jak významnou vojenskou konfrontaci se jedná a jak moc válka s Iránem vyčerpává zásoby některých klíčových zbraní americké armády. To nám řekne bezpečnostní analytik z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Umělá inteligence stále častěji proniká do literatury, aniž by o tom čtenáři tušili. Jak

0: poznat, že knihu napsala místo autora uvedeného na obálce umělá inteligence a v jakých žánrech se AI uplatňuje nejvíc, tak na to se zeptám odborníka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Karla Pioreckého.
1: A my víme, že ten státní rozpočet pro příští rok by měl být ve výši 389 miliard korun. Jak vysoký schodek rozpočtu na příští rok vůbec lze ještě považovat za obhajitelný a v čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování státního rozpočtu, jehož jsme svědky? Ptát se budeme ve 20 minutách Radiožurnálu, to až po 17. hodině po zprávách bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka. Poslouchejte Radiožurnály v odpoledních hodinách. Teď se blíží 12.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Příští státní rozpočet má být 389 miliard korun v mínusu. Návrh dopoledne představila ministryně financí.
3: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti ekonomické stagnace.
2: Záchranáři po povodních v Nepálu stále pátrají po více než 4 000 pohřešovaných.
4: Ani když lidé věděli, že se valí voda, neměli šanci utéct.
2: Ligové derby pražských S vyhráli fotbalisté Slavie. Na hřiště Sparty zvítězili 3-0. Kolonu kamionů čekejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. A zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky ustanou. Teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů. Dobré poledne, je pondělí 31. srpna. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 po jednání vlády oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard korun. Víc informací přidá reportérka Adéla Burešová.
5: Ministryně Schillerová připustila, že schodek je vysoký. Bez jeho zvýšení by ale podle ní nešel sestavit nadcházející rozpočet.
3: Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, 30% poklesem reálných platů ve veřejné sféře.
5: Hlavními prioritami rozpočtu jsou investice do dopravní infrastruktury, obrany a zdravotnictví. Úspory státu zajistí podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO slučování organizací pod jednotlivé rezorty.
6: Typický příklad Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism. V jednom a úspora. Další příklad, 6 zkušebních ústavů místo toho jeden zkušební ústav.
5: Ministři se o finální podobě rozpočtu budou ještě jednat v září. Vláda ho musí schválit do konce příštího měsíce. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Opozice zvyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. Reakce na návrh ministerstva financí shrnuje reportér Vojtěch Tomášek.
7: Politici opozičních stran považují za neobhajitelné navyšovat deficit schodku státního rozpočtu v době ekonomického růstu. Opakovali to už při přípravě rozpočtu. Přístup vlády často označují slovy po nás potopa. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že vláda vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou platit účty. Podle šéfa starostů Víta Rakušana se rekordním zadlužováním ještě z žádné země lepší místo k životu nestalo. A předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil schodek 389 miliard korun za politický zločin Aleny Schillerové. Ministryně financí opozice vzkázala, že teď lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo více než 900 lidí. Po dalších tisících pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je přes 900 pracovníků uvězněných v tunelech vodních elektráren.
8: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Spojené státy a Irán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků a taky civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
9: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpolování raket na ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem sestřelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Dětské domovy musí hradit dětem rovnátka. Postup sjednotil ochránce práv dětí Martin Beneš. Právě na něj se před časem obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji, která potřebovala ze zdravotních důvodů rovnátka za 50 tisíc korun. Dětský domov po ní chtěl polovinu zaplatit.
11: Ty rovnátka jsem vlastně potřebovala skoro s problémy s čelistí, protože mám vlastně převracený skus.
12: Říká 17-letá středoškolačka. Její jméno a konkrétní dětský domov kvůli ochraně soukromí nezveřejňujeme. Polovinu z 50-tisícové částky si měla letos zaplatit z úspor, například z brigád. Dětský ombudsman Martin Beneš takový postup odmítá.
13: Dětský domov je povinen hradit děti indikovanou zdravotní péči.
12: Dětský domov středoškolačce rovnátka nakonec zaplatil. Věc víc nechce komentovat. Federace dětských domovů sjednocení výkladu vítá. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
2: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí už je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. V Říčanech u Prahy vznikla největší dřevěná škola v Česku. K provozu navíc potřebuje jen minimum energie. U slavnostního otevření je naše reportérka Laura Hájková.
14: Škola má kapacitu pro 540 žáků. Kromě 18 běžných tříd tady vznikly odborné učebny, prostorná jídelna s moderní kuchyní a společné prostory. Budova splňuje pasivní energetický standard, vytápění a chlazení zajišťuje tepelná čerpadla, na zelených střechách jsou fotovoltaické panely a vegetace má pomáhat zadržovat dešťovou vodu, ta se pak bude používat ke splachování toalet a zalévání školní zahrady. Výstavba školy začala na konci roku 2023. Město stála 701 milionů korun. Zhruba 470 milionů získalo z dotací. Dnes se dovnitř školy může podívat veřejnost, zítra v ní zasednou první žáci. Zříčan Laura Hajková, Radiožurnál.
15: Sport. Slavia vede neúplnou tabulku fotbalové šance ligy. Na Spartu má po včerejším pražském derby už 5bodový náskok. Slávisté totiž zvítězili na stadionu svého rivala 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajahosiho. 3 body tam vybojovali po necelých 6 letech. Kapitán Sparty Adam Karabec byl z domácí porážky o 3 góly hodně zklamaný.
16: Výsledek je pro nás jako doma neakceptovatelný. Bohužel jako to dopadlo tímhle stylem, což se doma stát prostě nemůže. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale který jsme prostě neproměnili. Byli jsme neefektivní, to mě na tom mrzí asi nejvíc.
15: Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety, Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli. V dnešním programu grandslamového turnaje se představí dalších 7 Čechů, včetně vítězky Wimbledonu Lindy Noskové. A české volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy. Večer budou v Brně hrát se Švédkami. Zápas začne v 19 hodin, v přímém přenosu ho odvisí Radiožurnál Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D35 za Mladčí a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Mladeč na kilometru 247,5 pozor na kusy pneumatiky a utrženého podběhu v pravém pruhu. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za exitem Brandýs na 11. kilometru dokončují tam úklid po dřívější nehodě v levém pruhu. Ve slabém provozu je to bez kolony, ale vybočuje se. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se tvoří pondělní kolona kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2, místy roztrhaná, začíná za Rousínovem teď kolem kilometru 213. Chvílemi tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, různě pomalu jedou krohlence, rychle se to mění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky budou většinou ustávat. Teploty dnes ukáží 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme polední publicistiku dnes s Tomášem Pancířem.
19: Schodek státního rozpočtu na příští rok má dosáhnout 389 miliard korun. Kolik peněz získá rezort školství? Jak vojenský konflikt USA a Iránu vyčerpává americké zásoby drahých sofistikovaných zbraní? A jak se umělá inteligence prosazuje ve spisovatelské tvorbě? Už zítra začne žákům základních a středních škol nový školní rok. Do škol zamíří 115 tisíc prvňáků. Poprvé se projeví zpřísnění pravidel pro odklady nástupu do školy, ale také další pravidla, třeba plošné zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 žáky, nebo to, že prvňáci nemohou propadnout kvůli nezvládání učiva. Oproti plánům se naopak nezmění pravidla, podle kterých musí vařit školní jídelny. Tato změna se odložila až na příští rok. Rozhovor před začátkem nového školního roku nám před hodinou poskytl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga za hnutí ANO. Mluvili jsme spolu těsně potom, kdy vláda oznámila schodek státního rozpočtu pro příští rok ve výši 389 miliard korun. Pana ministra jsem se proto v úvodu zeptal, jestli už tedy může zveřejnit, s jakou částkou bude v příštím roce hospodařit rezort školství.
20: To přesné číslo vám nedokážu říct, ne, že bych nechtěl, ale čekáme na ten návrh ministerstva financí. Samozřejmě ta jednání probíhala v tom předminulém týdnu a celý září ještě ta jednání probíhat budou. Já předpokládám, že tam budou ještě položky k debatě, takže přesné číslo nevím. Co už vím v tuto chvíli, tak že určitě se budeme bavit, že tu debatu jsme odložili na září třeba o svazkových školách a po České republice ten speciální program a tam čekáme, že v září se o tom budeme bavit a čekáme i na rozhodnutí premiéra.
19: Když jsme spolu mluvili na konci července ve 20 minutách Radiožurnálu, tak jste říkal, že rozpočet školství musí začínat trojkou, tedy musí být nad 300 miliardami a že 300 miliard by bylo málo. Minulý týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny jste připouštěl, že to číslo nakonec bude pod 300 miliardami, tak nebyl jste v tom vyjednávání příliš měkký?
20: Myslím si, že jsem nebyl měkký. Já jsem se vždycky vyjadřoval k tomu číslu raději v tom státním rozpočtu. Těch 300 miliard bylo včetně evropských fondů a tam je 8 miliardový pokles meziroční těch výdajů evropských, ne těch ze státního rozpočtu. Co se týká státního rozpočtu, tak tam u té největší položky, a to je nárůst platů a naplnění vládního programového prohlášení, tak máme rok 2029. A ano, tam jsem se dohodnul a to přiznávám a myslím si, že naprosto správně, že to rozložíme do těch let. Takže tam je nárůst menší, než jsem předpokládal pro 2027, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29 a potvrzení toho, že v roce 2029 naplníme vládní programové prohlášení. Nevyjednávám jenom rok, vyjednávám i ty rámce nad tím, respektive to naplnění vládního programového prohlášení. Takže byl bych spokojnější, kdyby tam ta trojka byla včetně těch evropských, ale důležitý je ten cíl po skončení volebního období a tam mám příslib i konkrétní plán z ministerstva financí, jak naplnit stejně jako v letech 17 až 21 to vládní program prohlášení pro oblast školství.
19: Na jaký růst platů se tedy mohou těšit podle toho, co jste zatím dojednal učitelé a další pedagogičtí pracovníci od 1. ledna?
20: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
19: Zítra začíná nový školní rok. Co od něj jako ministr školství očekáváte?
20: Já očekávám, že v tomto školním roce se učitelé a žáci do školy budou těšit a co pro to bude dělat ministerstvo školství, tak je samozřejmě to, že se snažím i v těch krocích, jako jsou revize rámcových vzdělávacích programů, naplňovat to, co jsem slíbil. To znamená, aby ty školy věděly, co se na ně připravuje, jaké změny je v těch následujících letech 28-29 čekají a byly náležitě na to připravení s podporou ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a dalších přímo řízených organizací ministerstva. Takže já očekávám, že pokud ředitelé čtou dopisy, které jim posíláme, tak vidí, že se držíme přesně toho harmonogramu, který jsme třeba na konci minulého školního roku jim oznámili a že ty kroky děláme. Jsou to dlouhodobé kroky, ale to tak ve školství bývá.
19: V tom zítra začínajícím školním roce se poprvé projeví novela, která měla omezit odklady nástupů do prvních tříd základních škol. Co tohle bude znamenat pro školy? Jsou na to připravené?
20: Ta odkladová novela, která v minulém volebním období prošla sněmovnou, já jsem k ní měl odborně výhrady. Já jsem připraven se podívat na to, jak ta situace bude v těch školách fungovat konkrétně po tom prvním kroku, ke kterému dochází teď od 1.9. Samozřejmě přichází s tím i parametrizace asistentů pedagoga v prvních třídách nad 15 žáků. Tam je potřeba se podívat, jak to opatření začne ve školách fungovat. A stejně tak se hodlám zabývat i některými věcmi, které s tím souvisí, jako je třeba role přípravných tříd, které měly být zrušeny v roce 2029. A stejně tak je tady jedno téma, to jsou dodatečné odklady. Samozřejmě je potřeba řešit tu situaci odkladů z pohledu každého dítěte, které ve škole je. To kivadlo, které se teďka za mě vychýlilo extrémně, zamezení těm odkladům nemusí být, ale počkám si na čísla ve prospěch všech žáků, takže já bych to chtěl v těch následujících letech vybalancovat.
19: Vy už jste se zmínil o tom, že nově mají být v prvních třídách, kde je víc než 15 žáků, všude plošně asistenti pedagogů. Opravdu všechny školy jich mají dost? Bude tohle to naplněné?
20: Zaznamenal jsem teď informaci, že samozřejmě s obsazováním těch míst je problém. Typicky jsem zaznamenal Prahu. Nemyslím si, že to bude celorepublikový problém, ale samozřejmě to obsazování těch míst kvalitními lidmi tak je jedno z těch témat, které nás nečeká jenom teď, ale samozřejmě i s tou chystanou parametrizací asistentů pedagoga, jejich profesionalizací na školách, aby to skutečně v těch třídách fungovalo. Tak to je velké téma, kde samozřejmě na tom budeme společně s Národním pedagogickým institutem, ale především těmi řediteli pracovat v tom následujícím období.
19: Původně se měla od zítřka změnit také pravidla, podle kterých vaří nebo budou vařit školní jídelny. Vy jste to uplatnění nových pravidel o rok odložil. To už je definitivní termín od příštího roku. To bude nebo ještě připouštíte nějaké debaty a nějaké další odklady?
20: Já předpokládám, že to od toho příštího roku bude, ale ten časový rámec, který jsme tomu určili, tak samozřejmě neznamená, že jsme to jenom kopli takzvaně lidově dopředu, ale zároveň probíhají nejenom školení o tom, jak vlastně moderně, nově, zdravě vařit, ale zároveň, a to je také, to bylo v tom plánu, si teď během podzimu sebereme zpětnou vazbu od těch škol, protože já sice nejsem tvůrce nutriční vyhlášky a nezodpovídám za ní, to je ministerstvo zdravotnictví, ale mně jde o to, aby to bylo ve školách proveditelné a realizovatelné. A to nejenom v těch moderních nových školách, ale v celé soustavě. Takže proto bude dotazníkové šetření a nějaké změny samozřejmě v té vyhlášce třeba věcné nastat mohou. To nevylučuju, ale odklad časový nepředpokládám.
19: Když jste na přelomu loňského a letošního roku nastoupil do funkce, tak krátce potom jste rozhodl o zkrácení toho minulého školního roku. Místo 30. června se končilo poslední červnový pátek, což některé školy a někteří rodiče kritizovali. Když se podíváme na organizaci nového školního roku, tak tam se vrací předání závěrečného vysvědčení na 30. června. Proč? Proč jste nezůstal u toho posledního červnového pátku, když jste to takto zavedl v minulém školním roce?
20: Záleží na tom, ta logika je zatím ta, že záleží na tom, jestli to máte ze začátku týdne, nebo to máte ke konci.
19: Pardon, to je takový rozdíl mezi úterkem a středou?
20: Je to minimálně ten jeden na rozdílu, no. Ale samozřejmě z té organizace školního roku, tak jak se na ně podíváte, tak já vaši pozornost, asi byste se na to i zeptal, upřu k těm vánočním prázdninám, které jsou od 23. a stejně jako při prodloužení o dva dny, nejvíc byli slyšet ti, kteří říkali, prodlužujete nám to o dva dny, tak teďka zase je slyšet skupina rodičů, která říká, proč to není o dva dny další. Takže stejně jako většina věcí ve školství, je to rozpolceno 50 na 50. a vždycky se ozve ta skupinka, která v tu chvíli je hlasitější a bere to jako újmu.
19: To je definitivní, že ještě 22. prosince půjdou děti do školy?
20: Co se týká toho centrálního organizování školního roku, tak je to definitivní, žádné změny nechystám, můžu všechny uklidnit, že do toho zasahovat nebudu. Samozřejmě, a to je ta debata, kterou jsme vedli u těch letních prázdnin, dá se očekávat, že ředitelé škol, kteří mají dostatek ředitelského volna tím, jak před x lety proběhla ta novela, která jim zvedla počet dnů ředitelského volna, tak na ty dny, pokud nemají jiný program, tak dají ředitelské volno.
19: Tolik ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Po týdnech relativního klidu USA a Irán obnovili vzájemné útoky. Americké síly v neděli zasáhly dvě iránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak, ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Podle amerického velení šlo o přesnou akci proti silám iránských revolučních gard, které kladením min vytvářely bezprostřední ohrožení v průlivu. Iránské síly podle agentury Reuters v odvetě zaútočily na americké základny v Jordánsku. Kvůli obnoveným úderům rostou ceny ropy. Brent si připisuje zhruba 3% a vrátil se nad $90 za barel. Naším dalším hostem je bezpečnostní analytik z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
19: O jak významnou vojenskou konfrontaci se aktuálně jedná mezi Spojenými státy a Íránem? Může to znamenat další výraznou eskalaci toho konfliktu?
1: Já bych to nechtěl dramatizovat. Není to tak, že bychom se ocitli na prahu otevřené války, té, které jsme viděli počínaje 28. únorem tohoto roku. Je to určitá další výměna vojenských zařízení, systémů mezi oběma státy, ale opravdu nevnímeme to tak, že by byla nějaká velká válka zahájena. Spíše to svědčí o tom, že ta důvěra mezi oběma stranami konfliktu nepanuje. To jsem to řekl velmi diplomaticky. Prostě není prakticky žádná. Spojené státy nedocílily svých cílů. A Irán se za každou cenu snaží donutit Spojené státy k výraznějším ústupům.
19: Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zveřejnil video vygenerované umělou inteligencí, které podle něj zobrazuje zničení iránského ostrova Chark. Iránská strana popírá, že by se ostrov stal terčem útoku. Co může být záměrem Donalda Trumpa, když zveřejňuje takovéhle video? Komu to je vlastně určené?
1: No je to především nástroj nátlaku a strategické komunikace. Víme dobře, že k útoku na Chark nedošlo, Američané zaútočili na jiný iránský ostrov, Larak, sami jste to dobře specifikovali, který je vzdálený od Charku nějakých 660 kilometrů. Ale Chark Trump si určitě nevybral náhodou. Před válkou přes něj procházelo přibližně 90% iránského vývozu ropy. Je to tedy jedno z ekonomicky nejcitlivějších míst celé země. Trump tak Tehránu ukazuje, co by se mohlo stát, kdyby ten konflikt dál eskaloval. Je to, jak bych to nazval, jakási hrozba převedená do obrazu. Místo dlouhého prohlášení ukáže několikasekundové video, kterému každý rozumí. No a tím adresátem, na koho se ptáte, je podle mě jednoznačně iránské vedení.
19: Jak moc ta několikaměsíční válka Spojených států s Iránem vyčerpává zásoby klíčových a často velmi drahých zbraní americké armády?
1: Velmi výrazně. A problém není v obyčejných bombách, kterých mají Spojené státy obrovské množství. Jde především o tu nejsofistikovanější munici, ty rakety, které se, a to je ten problém, obtížně a pomalu vyrábějí. Když si vezmeme ty klíčové zbraně, tak to jsou interceptory Patriot, každý posluchač asi zná, to je ta verze PAC-3, a potom systémy TAT, které Američané používají proti iránským balistickým raketám. Vedle těchto protizdušných, protiraketových systémů jsou to ještě námořní systémy SM-3, SM-6 nebo z útočných zbraní Tomahawky, které určitě také posluchači znají. A opravdu je fakt, že u některých systémů nejde o malé snížení zásob. Ty odhady, které jsou kvalifikované, ukazují, že Spojené státy spotřebovaly více než polovinu předválečných zásob hned několika klíčových druhů munice. Především se jedná u těch patriotů, kterých v tuto chvíli Spojené státy vypadá, že mají méně než 1000. To je samozřejmě špatná zpráva i pro Evropu, partikulárně i pro Ukrajinu. A to je ten skutečný problém moderní války. Raketu vystřelíte za několik sekund, novou ale vyrábíte roky.
19: Deník New York Times s odkazem na interní odhady Pentagonu před časem napsal, že zmenšení zásob snížilo připravenost Spojených států čelit potenciálním protivníkům, jako jsou Rusko nebo Čína. Jak dlouho může trvat doplnění těch stavů vojenského arsenálu? Je to vyčerpání, tak jak jste o tom před chvílí mluvil, to vyčerpání mnohého arzenálu v tuto chvíli opravdu rizikem pro Spojené státy, respektive pro NATO?
1: No přesně, naváží na tom, kde jsem skončil. U těchto zbraní se totiž nebavíme o týdnech ani měsících, bavíme se o letech. Takže návrat zásob Patriotů, Tádů, Tomahawků na předválečnou úroveň může při současných plánech trvat kolem 3 let. Takže vidíte, že to je prostě dlouhá doba. U těch raket SM-3, SM-6 2 roky. Když si vezmete, že samotná výroba jednoho Patriotu, té nejnovější verze, pak 3, trvá přes 2 roky. U Tádu a Tomahawku jsou to kolem 3 let, tak vidíte, že prostě my tak úplně jednoduše nebo Spojené státy neumí ty lhuty zkrátit. Proto Američané rozhodli, že prudce navýší výrobu. Dokonce u těch Tádů, abych to řekl konkrétně, má výrobní kapacita vzrůst ze současných 96 na 400 interceptorů ročně. Jenže továrnu, dodavatelský řetězec ani kvalifikované pracovníky nevytvoříte rozhodnutím prezidenta nebo administrativy přes noc.
19: Já vás musím přerušit, protože musíme stihnout ještě jedno téma, bezpečnostní analytik Vlastislav Vříza. Díky, naslyšenou.
1: Díky, pěkný den všem posluchačům.
19: Umělá inteligence proniká na knižní trh a čtenáři o tom často vůbec netuší. Analýza 50 tisíc v loni vydaných anglicky psaných knih v nabídce velkého amerického online knihkupectví ukázala, že s pomocí velkých jazykových modelů vzniklo více než 60% z nich. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britská společnost autorů ale ve svém průzkumu zjistila, že generativní AI při práci už využila zhruba 1/5 tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů a víc než 1/3 překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla o zakázky. Naším hostem je odborník z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Karel Pjorecký. Dobrý den.
4: Dobrý den.
19: Existují nějaké odhady, kolik knih vytvořených umělou inteligencí nabízejí česká knihkupectví, ať už jako klasické knihy nebo e-knihy?
4: Bohužel taková data k dispozici nejsou. Ten fenomén nástupu těch rychle generovaných komerčně zaměřených titulů, který v tom západním světě a zejména na platformě Amazon už sledujeme delší dobu, se vlastně českému prostředí doteď docela vyhýbal, ale už se objevují první příklady takovýchto pokusů se obohatit trochu na nepozornosti lidí a nabízet i tuto produkci i v českém prostředí. Ta data, která jste zmiňoval, jsou velice zajímavá a je v tom zajímavý takový rozpor, protože když se na druhou stranu podíváme na různé průzkumy postojů spisovatelů k AI, tak zjistíme, že ten deklarovaný postoj je většinou negativní nebo pouze otevírají určitým pomocným funkcím AI, jako při rešeršování nebo redakci textu, ale k tomu vlastnímu psaní vlastní pouštět nechtějí, ale když se podíváme detailně třeba pomocí nějakých dobrých detektorů původu textu, tak ta realita vypadá jinak. Ani ty autoři nevědí, nakolik je dobré přiznat to, že spolupracují s AI a nakolik by si tím uškodili.
19: V jakých žánrech se umělá inteligence prosazuje nejvíc?
4: To se vyvíjelo v čase, při těch prvních literárních pokusech s tou dnešní AI, respektive ještě před nástupem ChatGPT, to byla jednoznačně poezie a ta otázka tehdy zněla, dokáže AI napsat text, který je k nerozeznání od lidského textu. Tu otázku už si dnes neklademe, protože všichni víme, že odpověď zní ano. Takže tahle vlna těch experimentů v poezii už vlastně dost opadla a dnes spíš dominuje proza a ta, o které jsem mluvil, ta, která spíš útočí na nějaké jako potřeby rychlého jaksi nabití čtiva, které je i levné na tom trhu e-knih a projevuje se to teda zejména v populárních žánrech. V té vysoké literatuře zatím ne tak silně.
19: Jak jako čtenář mohu poznat, že nečtu lidský výtvor, ale výtvor umělé inteligence?
4: No, dost obtížně. Záleží na tom, jak zdatný čtenář jste. Samozřejmě i dnešní AI zanechává po sobě určité stopy a určité nedokonalosti, ale už je jich opravdu velice málo a záleží taky na tom lidském spoluautorovi, jak sofistikovaně k jejímu nasazení přistoupí. Když jsou to takové levné AI slop literární produkty, tak to většinou poznáte snadno, protože tito v úvozovkách autoři často ty knihy vypraví do světa tak ledabile, že tam najdete i zbytky
3: promptů, zbytky nějakých grafických značek, které dělá ten generátor, tak tam je to snadné. U trochu sofistikovanějších lidských autorů už se to poznává velice těžko. Ale jak jsem říkal, dnes jsou k dispozici stále dokonalejší a spolehlivější softwarové detektory původu textu, takže když má člověk nejistotu, tak může některý z nich využít a je to nějaká pomůcka, nějaké vodítko.
19: Ještě stručně, porušují něco vydavatelé, když vydají takovou knihu a neupozorní, že autorem je umělá inteligence?
3: Neporušují. Debatovalo se v poslední době hodně o tom evropském AI aktu, který tuto problematiku řeší pro různé formy využití AI, které směřují třeba k deepfakeům v té vizuální tvorbě. Tam to řeší Evropská unie dost přísně, ale literární texty, které prostě nesměří k nějakému ovlivňování jako společenských procesů, dejme tomu, tak ty nepodléhají této povinnosti být označovány jako AI vytvořené, takže ti nakladatelé neporušují žádný zákon, no. Ale nechovají se hezky, řekněme, ke čtenářstvu, které podle mého názoru má právo vědět, zda čte lidský nebo strojový text.
19: Říká Karel Piorecký, výzkumný pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
21: Půl jedné. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5-9%. Jednání budou pokračovat v září. Po jednání vlády to dnes oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by do výdělku mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy. Budou tak podléhat přísnější regulaci. Komise o tom dnes informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. Města v Česku častěji omezují vjezd před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu. V Česku už je takových ulic zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další, třeba v Ostravě nebo v hlavním městě. A horští záchranáři o prázdninách vyjížděli k více než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů evidovali v Orlických horách, nejvíc pak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý srpnový týden.
18: Sport.
2: Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D46 za Prostějovem a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov pozorně za exitem Prostějov jih na 18. kilometru leží kusy dřevěné palety. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do omezení u D2 vleče kolona kamionů pravým pruhem místy roztrhaná, začíná už za Rousínovem na 215. kilometru. Tam brzdí i osobní auta v levém pruhu a sunou se k Rohlence zhruba na 206. kilometr 15 až 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna na exitu 162 Velká Bíteš je od rána nově uzavřený, sjezd i nájezd do směru na Brno. Pod dálnicí je úplně uzavřená silnice 37 před Bíteší. Objíždí se to kolem Košíkova. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kus za sjezdem na Židlochovice vzniká na 5. kilometru kolona kamionů v pravém pruhu, pak za sjezdem k Olympii za 3. kilometrem se plní i levý pruh po nájezd na D1. Na silnici 2 na příjezdu do Přelouče směrem z Kutné hory opatrněji, provoz je tam omezený po srážce 3 aut bez delší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Strážky od západu postupně začínají ustávat. Hlavně v Čechách se zatažená až oblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte teď už odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
21: A soutěž nás čeká za několik dalších minut. Dlouholetá spolupráce hráče a trenéra. To je věc, na kterou na profesionálním tenisovém okruhu příliš často nenarazíte. Jedna taková se teď možná zrodila mezi Jiřím Lehečkou a francouzským koučem Frédéricem Fontánem. Tak si poslechněte reportáž, která by vás mohla dovést k dnešním cenám odpolední soutěže radiožurnálu, poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun do Teskomy, anebo taky jízdenky na nové bobové dráze v Krkonoších. Za chvíli začínáme, dobré odpoledne.
18: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karaňa Bustu porazil 3-1 na sety. Na tribuně slavil jeho vítězství i nový trenér Frederik Fontáni, který nahradil Michala Navrátila a se kterým český tenista se dal dohromady zhruba před měsícem.
1: Lehečka v New Yorku oplatil Karaňovi Bustovi porážku z letošního Roland Garros a bylo to právě v Paříži, kde se po prohře v prvním kole rozhodl, že je čas udělat trenérskou změnu.
2: S Michalem jsme se domluvili, že spolu prostě odjedeme ještě celou trnatou sezónu a upřímně musím říct, že to bylo moc hezký zakončení ty naší dlouhodobé spolupráce. Přece jenom začínali jsme spolu na nějakých juniorských turnajích a skončili jsme na Wimbledonském centru. Takže to si myslím, že bylo hezký a myslím si, že to byla úspěšná spolupráce.
1: Vyprávěl v New Yorku Jiří Lehečka. S Michalem Navrátilem spolupracoval dlouhých 8 let. To je v tenisovém prostředí opravdu dlouhá doba.
2: Jak to takhle někdy bývá, tak prostě jsem cítil, že opravdu potřebuji trošku jiný přístup, potřebuji trošku změnu v tom, jakým způsobem ten trenér se mnou komunikuje ohledně tenisových věcí, ostatních věcí. A prostě už jsem cítil, že ty věci, i když byly dobrý, co mi Michal říkal, takže už prostě do mý hlavy nejdou takovým způsobem, jakým bych chtěl, a trošku se z toho stal už jako tím, že jsme spolu dlouho, tak se to spadalo už takovýho vztahu jako otce a syna malinko.
1: Říkal Jiří Lehečka, když ukončil spolupráci s Michalem Navrátilem, s nikým ještě domluvený nebyl.
2: Já se přiznám, že vlastně s Fredem to tak jako zapadlo jako náhodou, jako tak, že to asi tak mělo být. Já jsem neměl nikoho vyhlídnutýho, neměl jsem nic v plánu. Dostala se ke mně informace, že vlastně po Roland Garros vlastně Fred skončil s Felixem a že právě by byl ochotnej vlastně do té spolupráce jít, kdybych měl zájem. A já jsem si řekl, že taková nabídka se neodmítá, že bych do toho opravdu chtěl skočit, chtěl bych to zkusit a musím říct, že se cítím skvěle.
1: S Frederikem Fontániem, který předtím vedl 9 let Kanaďana Felixe Ožera Aliasima, spolupracuje Lehečka měsíc a v New Yorku mluvil mimo jiné o tom, jestli už zaregistroval nějaké změny.
2: Je to zkušený trenér, který doopravdy má ty zkušenosti z těch nejvyšších příček a to je přesně to, co jsem já jakoby hledal. Je to trenér, který je extrémní profík a doopravdy rozumí úplně všemu, nejenom tenisu, takže to je jako pro nás, jako pro celý tým velice poučný a naučný. V některých věcech si na sebe ještě trošičku zvykáme a to si myslím, že je přirozený. Celkově ve všech těch věcech bych řekl, že nám to jde rychlejc.
1: Vyprávěl Jiří Lehečka, který bude teď na US Open bojovat o postup do třetího kola s Britem Samuelem. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: No a jak budete bojovat vy v dnešní odpolední soutěži? Pojďme si to poslechnout, teď je tu Michael Jackson, mezi tím nabereme jednoho z vás, který se dovolá na číslo 221 552 255. Hodně štěstí, čekáme třeba právě na vás.

0: Michael Jackson, 3/4 na 1 a u telefonu soutěžící Jan z Nové Vsi u Chýnova. Dobré odpoledne vám přeju.
1: Jan.
0: Tak Jane, za dnešní 3 správné odpovědi mám pro vás dárek od české firmy Tescoma, která je na českém trhu už víc než 30 let. Je to konkrétně poukaz v hodnotě 2,5 tisíce korun, který můžete uplatnit jak na webu Tescoma.cz, tak i v prodejnách. Prodejní centra Tescoma jsou po celé České republice. Za 2 správné odpovědi je to takový tip na výlet do Rokytnice nad Jizerou, do horského rezortu Nahoru rezort Rokytnice. Od začátku srpna tam je v provozu nová bobová dráha, takže a patří k těm nejdelším vůbec v Krkonoších, takže my vám pošleme voucher na 5 jízd na téhle bobovce a součástí voucheru jsou i jízdy na zdejší lanovce. Za 1 správnou odpověď cena útěchy a překvapení od Radiožurnálu. Znáte pravidla, Honzo?
1: Ale.
0: 3 správné odpovědi, ideálně do 5 vteřin, abyste dosáhl na hlavní cenu, ale samozřejmě uvidíme, jak se vám bude dařit. Dnešní soutěž je tenisová. První otázka zní a ptám se vás, jak se jmenuje teď už bývalý kouč Jiřího Lehečky?
1: Bývalej Navrátil.
0: Michal Navrátil, první správná odpověď a první bod. Otázka druhá. Kdy skončila spolupráce Lehečky a Navrátila?
1: Lehečky Navrátila? Tak asi v červenci.
0: Řekněme, po kterém tenisovém svátku? Kde
1: tak
0: to bylo?
1: Po Wimbledonu.
0: Dobře, upřesnili jsme to Wimbledon, druhá správná odpověď a do třetice. Jak se jmenuje nový kouč Lehečky? Aspoň přímo.
1: To by měl být Francouz Frédéric Fontaine.
0: Je to tak. Frédéric Fontaine. Třetí správná odpověď znamená to, že poukaz od Tescomy v hodnotě 2,5 tisíce korun poputuje na vaši adresu. Gratuluju vám. Mějte se pěkně.
1: Děkuju taky. Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Miraj, malinový sirup, hráli jsme ve 12.50 v odpoledním radiožurnálu. Ve 13 už další zprávy. Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně Schillerová 389 miliard korun. Šlo by o druhý největší deficit v historii Česka a tomu se budeme také ve zprávách samozřejmě věnovat. Ještě teď ale připomínám, že je posledního srpna. Zítra začne nový školní rok, ale netýká se to všech. Třeba v Lukách nad Jihlavou zůstanou děti ještě doma a do školy půjdou o 2 dny později. Může za to rekonstrukce tamní kuchyně, která se protáhla a nebyla prostě hotová do konce prázdnin. Ředitel se proto rozhodl vyhlásit 2 dny volna.
1: Tohle bude třeba přebrat.
2: Třídní 2C Helena Zabilková se připravuje na nový školní rok.
1: Momentálně vyvaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
2: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
3: Varna.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak vysoký schodek rozpočtu na příští rok lze ještě považovat za obhajitelný? V čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování státního rozpočtu, jehož jsme svědky? Vladimír Kroc se zeptá bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu má být 389 miliard korun. Barbora Macková končí jako hlavní hygienička. České volejbalistky se v osmifinále mistrovství Evropy utkají se Švédskem. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. A zatažená až oblačná obloha se od západu postupně vyjasní a srážky ustanou. Teploty do 26, na Moravě a ve Slezsku až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun, to je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce podle Schillerové peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy.
3: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard korun, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková, informovala o tom ministerstvo zdravotnictví. Odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování.
4: Rád bych, aby hygiena byla pro lidi rádce. Tím, že ta má prioritní cesta, kterou půjdu, tak je připravenost na mimořádné události, respektive aby se jedná o epidemie, vlnu veder, povodně, tak hygiena musí být ta, která bude připravena dřív, než ta mimořádná událost nastane.
1: Ostravský dopravní podnik musí získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať do března. Jinak hrozí, že nedostane 2miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
5: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
6: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
7: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
6: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
1: Řecko a Izrael podepsali obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firem Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele.
8: Sport. České volejbalistky dnes čeká na mistrovství Evropy v Brně osmifinálový zápas. Večer vyzvou Švédsko, to má v kádru jednu z největších světových hvězd Isabel Hákovou. Ta v zápase s Chorvatskem ve skupině zaznamenala rekordních 52 bodů a mluví o ní česká kapitánka Michaela Mlejnková.
9: Klíčový bude ubránit Hák a doufám, že bude trochu unavená, protože dala 52 bodů, tak doufám, že si trošku vyplácela síly. Jako my jsme se o tom bavili s holkama a říkali jsme, že nechápeme, jak to může zvládat, protože ona hraje v Koneliánu a tam to na ní vlastně taky stojí. Takže obrovský klobouček dolů, protože nechápu, jak to její tělo ještě jako může tohleto zvládat, ten tlak velký.
8: Zápas českých volejbalistek se Švédkami začne v 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na dálnicích u Brna a u Třebechovic, neprůjezdná silnice. Na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony. Je silný provoz. Kamiony zastavují kousek za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Osobního kousek dál v levém pruhu. U Rohlenky se kolona alespoň těch osobních aut rozjede. A zdržíte se 10 až 15 minut kamionem delší dobu. A podobná situace je na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony se sunou pomalu v pravém pruhu od 7. kilometru až k D1. Osobním autem pojedete v levém pruhu plynule. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 zbystřete mezi sjezdy na Karlovarskou a Plzeňskou dálnici. Zhruba na 24. a 5. kilometru jdou po krajnici chodci. Na Královéhradecku je neprůjezdná silnice 299 z Třebechovic do Librantic. Kousek před Libranticemi havarovalo nákladní auto. Teď se jede přes Jeníkovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Strážky od západu postupně začínají ustávat. Hlavně v Čechách se zatažená šoblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 29 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánilovou.
11: Dobré odpoledne vám přeji. Spojené státy zaútočily na malý íránský ostrov v Hormuzském průlivu. Teherán odpověděl útokem proti Jordánsku a Spojeným arabským emirátům. Co stojí za novými údery po zhruba měsíci klidu? My se na to v radiožurnálu zeptáme naší blízkovýchodní zpravodajky. Dobré odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Celý srpen panovala mezi Spojenými státy a Íránem nevyřčená pauza v bojích. Ustaly údery, minimálně ty, o kterých by jedna z válčících stran vydala nějakou zprávu. Teď ale Spojené státy útočily na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Teherán na to odpověděl úderem, kterým měl mířit na vojenské základny ve Spojených arabských emirátech a v Jordánsku. A právě tam už zdravím naši zpravodajku Janu Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak zareagovalo Jordánsko na iránské rakety, které mířily na jeho území?
1: Jordánská armáda sestřelila 8 iránských raket a uvedla, že to bylo dřív, než by mohly způsobit nějakou škodu na civilní infrastruktuře. Tady v západním Amánu ale nebylo slyšet žádné sirény, ani nepřišla třeba varovná SMS zpráva, kterou vláda v červenci testovala. Ty údery totiž mířily na vojenské základny, které hostí americké vojáky na severu a taky východě země. A ty jsou poměrně vzdálené od hlavního města, ve kterém tedy žije většina obyvatel země. Cílem podle iránských revolučních gard měla být i letecká základna nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty ale tento útok popřeli a řekli, že nicméně sestřelili iránský dron nad svými teritoriálními vodami.
0: Jako první v téhle nové přestřelce ale zřejmě útočili americké síly, a to na ostrov Larak. Co je tenhle ostrůvek vlastně zač?
1: Tak Larak je ostrůvek, který má asi 50 km čtverečních a který leží právě v té nejužší části Hormuzského průlivu vedle výrazně většího iránského ostrova Kešm. A ten ostrůvek taky leží těsně u klíčového iránského přístavu Bandar Abbas. Irán v současnosti nechává tankery proplout kolem právě tohoto ostrova, aby je měl pod kontrolou. A britská BBC taky píše, že Tehran údajně nutí plavidla platit 2 miliony dolarů, tedy v přepočtu asi 42 milionů korun za překročení své hranice. Američané podle zpravodajského serveru Axios na tom ostrově zaútočili na dva raketomety. A ty údery velitelství amerických sil v regionu zdůvodnilo tím, že se podle nich Irán právě z těch raketometů chystal vystřelit hlavice, které měly nést námořní miny. Američané tvrdí, že minulý týden dokončili odminování těch hlavních mezinárodních tras Hormuzským průlivem.
0: Dá se říct, že se tímto vracíme k tomu červencovému stavu omezených amerických úderů na Irán a vlastně následných odvetných útoků Teheránu na země v regionu?
1: Američané ten útok označili za přesný a limitovaný a možná opravdu souvisel jen s tou údajnou hrozbou nových min v Hormuzském průlivu. Nicméně americký prezident Donald Trump zároveň na své sociální síti zveřejnil video, které bylo vytvořené umělou inteligencí a ukazovalo explodující ropnou infrastrukturu na jiném iránském ostrově, a to na ostrově Chark. Ale už dřív jsme viděli, že ty Trumpovy hrozby na sociálních sítích nemusely souviset s tím, co potom americká armáda dělala v tom regionu. Mluvčí iránských revolučních gard Hossein Mohebi ale ten útok na Larak označil za údajnou strategickou a fatální chybu Trumpova režimu. Nicméně iránský prezident Masoud Pezeškian ve svém prohlášení, které citovala státní televize, řekl, že země nehledá válku, ale na agresi odpoví. Ale to, že si iránské útoky nechtějí nechat líbit, to třeba zaznívá i od Spojených arabských emirátů.
0: Naše zpravodajka na Blízkém východě Jana Karasová. Díky, Jano, hezký den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Je 13 hodin 17 minut a posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu. Na co si dát v zahraničí pozor při dopravní nehodě a co je třeba dobré zjistit si ještě před jízdou? My vám to poradíme v dalším dílu letní autoškoly Radiožurnálu. Za pár minut věnujte nám pozornost.

0: Je pravda, že když vyjíždíme autem za hranice, tak většinou myslíme na mnohem příjemnější věci, než jsou nějaké komplikace za volantem. Co se ale hodí vědět dřív, než se pustíte do řízení v cizích zemích, nejenom na to se v dalším dílu letní autoškoly Radiožurnálu ptal reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
2: Česko bude v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Současný deficit tak přesáhne o necelých 80 miliard korun a v případě schválení bude druhý nejvyšší v historii Česka. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro nezletilé. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada. A zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využívat třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Sport. Kádru hokejové Komety Brno končí Brandon Davidson. 35-letý kanadský obránce v klubu působil 2 roky. Do minulé extraligové sezóny ale vinou zranění nezasáhl. Podle sportovního manažera týmu Tomáše Vincoura končí Davidson kvůli přetlaku v obranných řadách a taky proto, že chce klub dát šanci spíš mladším hráčům.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna, kolona i na 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte kolony. Jede hodně kamionů směr západ. Nesouvislá fronta se táhne od 217. kilometru už před sjezdem na Rousínov až v podstatě do Brna k omezení u bratislavské dálnice. Platí, že kamiony jedou pomaleji než osobní auta. Místy ale třeba před Rohlenkou se stojí i v levém pruhu. Osobním autem se zdržíte před Brnem asi 25 minut, kamionem delší dobu. Podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony stojí od 7. kilometru v pravém pruhu, osobní až od Olympie, od 3. kilometru. Taky na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové hlásíte silnější provoz. Před Litomyšlí popojíždí kolona na 10 až 15 minut. A na silnici 523 z Humpolce do Větrného Jeníkova čekáme komplikace. Před Krasoňovem u odbočky na Mikulášov se srazilo auto s motorkou. Na místě se sjíždějí záchranáři, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Od západu budou srážky postupně ustávat, hlavně v Čechách se zatažená až oblačná obloha i vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů, na Moravě ve Slezsku na 25 až 29. Takové byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, je s vámi Hanka Scháňalová.
1: Krásné odpoledne vám přeji. V téhle půlhodině uslyšíte třeba Dana Bártu nebo zpěvačku Pink. A my se v odpoledním Radiožurnálu vrátíme také k fotbalovému derby Sparty a Slavie.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Polanku nad Odrou rozdělil chov prasat. Zatímco obyvatelé Nové čtvrti sepisují petici, tak zemědělci připomínají, že družstvo je v tomhle ostravském obvodu desítky let a že ta zemědělská činnost k obci prostě patří. My se tam podíváme za pár minut.
1: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Teď je 13.40 a posloucháte odpolední radiožurnál. Spor nových obyvatel se zemědělci teď prožívá Polanka nad Odrou. Zemědělské družstvo v ostravském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne k chovu prasat. Jenomže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů se světlými fasádami a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologa jde o typický příklad toho, jak se prstence obcí kolem velkých měst proměňují.
1: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
2: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
1: Pár kroků, nová cesta a hnedka areál družstva Hvězd.
2: A kde by měla ta prasata být?
1: Když vidíte tam tu budovu, tu velkou,
2: jo.
1: Tak pod ní.
2: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
1: Bych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
2: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
3: Nezlobte se, ale já s Českou televizí, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak naschle.
2: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil. Jiří Lokaj, že taky naproti družstva a z chovu prasat obavy nemá.
4: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst.
5: Ti novousedlíci přináší jakoby určitou změnu. Ta funkce to venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce.
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Do nedělního derby pražských S nastoupilo v základních sestavách Sparty a Slávie celkem 10 fotbalistů poprvé. A zářili hlavně ti na straně vítězné Slávie. Ostatně za chvíli to víc uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

0: Fotbalisté Slavie poprvé od prosince roku 2020 vyhráli na Letné utkání nejvyšší soutěže. Domácí Spartu porazili v šestém kole šance ligy 3-0 a vrátili se do čela tabulky o bod před liberecký Slovan. V základních sestavách obou týmů bylo celkem 10 hráčů, kteří zažili pražské derby úplně poprvé. Pět jich bylo na každé straně a hlavně ti na té slavistické zazářili.
1: Jestli jim to dodalo nějakou motivaci, asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád, že skórovali hnedka ve svém první derby.
2: Mluvil brankář Slávie Jakub Markovič o Viktoru Novakovi, Danielu Šturmovi a Emanuelu Ajaosim, kteří své první derby ozdobili gólem.
3: Mám strašnou radost z mentality těch nových hráčů, protože nejtěžší zkouška je derby, první derby, vždycky se to říká, že ty noví hráči, je to pro ně nejhorší kor derby venku a to bylo to téma celý týden pro nás a ty kluci to zvládli skvěle.
2: Chválil trenér Slávie Jindřich Trpišovský nejen Novaka, Šturma a Ajaosiho, ale taky Briana Uandu a Mikuláše Konečného. I pro 20-letého českého stopera to byla těžká prověrka.
3: Ve Slávii, ve Spartě, v těch defenzivních pozicích to prostě nikdy není jednoduchý a je to v podstatě jak taková lávka přes propást a buď to jí přejdete a jste vyvolený pro ten velký fotbal, ať to byl třeba, já nevím, tady zrovna Martin Vítík, když to řeknu, a nebo prostě bohužel spadnete z té lávky a spousta lidí vám to jako neodpustí, takže pro Mikyho důležitý zápas je pro tu hlavu jeho. Na řeči jeho těla občas poznám, kdy ty nervy trošku má, ale má tu body language dobrou, jako má ten poker face.
2: Taky v základní sestavě Sparty nastoupilo a tedy odehrálo většinu zápasu pět hráčů, kteří zažili derby úplně poprvé. Tobias Gudal, Loj

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Oddaná, nápomocná, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se teď tolik mluví o asistentce Donalda Trumpa?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak vysoký schodek rozpočtu na příští rok lze ještě považovat za obhajitelný? V čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování státního rozpočtu, jehož jsme svědky? Vladimír Kroc se zeptá bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Když se známých osobností ptají ti
5: zcela upřímné odpovědi.
6: Dobře. Kdy jste se naposled spletl cukr a sůl?
7: Nikdy.
4: Kteří svět vnímají trochu jinak.
8: Jaký citrus je váš oblíbený?
5: Pomelo.
8: Můj taky.
5: Jo, no.
4: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
9: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
10: Samozřejmě, že ano.
4: Nová talk show na jedno.
11: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
4: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v iVysílání.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendrovská a zprávy.
15: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimálním mzdu, schválila to vláda. Vrchní soud potvrdil trest pro europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Lehečka s Plíškovou jsou ve druhém kole tenisového US Open, Krejčíková vypadla. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce u Průmyslové ulice. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno, teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 %. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat.
16: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
15: Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů Ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Vrchní soud v Praze potvrdil tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z Hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Sama na dnešní jednání nebyla. Její advokát Josef Bartončík ale řekl, že proti pravomocnému rozhodnutí podá dovolání k nejvyššímu soudu a případně se bude bránit i dalšími mimořádnými prostředky, jako je ústavní stížnost.
17: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru, její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána. Ty závěry, které zdejší soud nyní prezentoval, jsou totiž příkrem rozporu, zejména s těmi důkazy, které zcela účelově neprovedl.
15: V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný taky premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Švýcarská policie zadržela 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu, zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu policisté dál zjišťují. Pražští radní schválili finální názvy stanice budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova bude Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise.
18: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
15: Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice.
0: Sport.
5: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španěla Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety. V New Yorku se dařilo i Karolíně Plíčkové, která zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1 na sety. Naopak končí Barbora Krejčíková. Ta prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu ve dvou sadách. V utkání udělala Krejčíková celkem 41 nevynucených chyb a po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
7: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přesto, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
5: S grandslamovým turnajem se vedle Krejčíkové loučí v prvním kole i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dalších 7 Čechů zabojuje o postup dnes, ti první už po 17. hodině českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Brna, nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova popojíždějí kolony. Kamiony poprvé brzdí už zhruba na 220. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Osobním autem postojíte hlavně v okolí Holubic od 213. kilometru k Rohlence. Dost ucpaná je i dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Tam popojíždějí hlavně kamiony od 7. kilometru. Na silnici 52 z Brna do Mikulova čekejte kolony u Pasohlávek. Je tam omezení na hrázi nádrže Nové Mlýny a zdržíte se okolo 10 minut. V Praze čekejte kolony mimo jiné na jižní spojce ve směru na Černý most. Kousek před sjezdem na Průmyslovou se srazila dodávka s osobním autem. Blokují levý, částečně i pravý pruh a jede se pouze po krajnici. Kolona už téměř od Spořilovské ulice a prodlužuje se. Zdržíte se přes půl hodiny. A pozor, spojka se ucpává i v opačném směru z Černého na Lanový most. To, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: V noci bude většinou polojasno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 17 až 14. Zítra pak čekejte polojasno i skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Hanka Scháňová.
19: Dobré odpoledne. Česko bude mít příští rok pravděpodobně historicky druhý nejvyšší schodek státního rozpočtu. Ministryně financí dnes oznámila, že pro rok 2027 ho plánuje ve výši 389 miliard korun. Návrh dnes představila ostatním ministrům na jednání vlády. A informace přijdou přímo ze Strakovy akademie od naší redaktorky. Hezké odpoledne.
0: Odpolední radiožurnál
2: a Hanka Scháňelová.

0: Vláda bude pravděpodobně v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh státního rozpočtu na rok 2027 dnes ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO představila ostatním členům kabinetu. Podle ní jde o vysoce proinvestiční rozpočet, za priority označila zdravotnictví nebo bezpečnost země. A podrobnosti už přidá přímo ze Strakovy akademie naše reportérka Daniela Brichtová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, tak by mělo jít o druhý nejvyšší schodek v historii. Vyšší byl jen v roce 2021, kdy byla pandemie koronaviru. Podle ministryně financí by ale bez takového kroku Česku hrozila hospodářská stagnace. Nejvíc peněz jde tradičně do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, přes bilion korun. Například valorizace penzí ale ještě není podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z Hnutí ANO uzavřená. Naopak vláda schválila navýšení platů ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou či zaručeným platem. Jednání budou pokračovat v září.
2: Taktéž tam navrhujeme přiměřené odstupňování platových tříd, mezi kterými bude 4% navýšení.
1: Česko by mělo také poprvé v historii splnit závazek na to vydávat 2% HDP na obranu. Jak se budou výdaje navyšovat v následujících letech, ale Alena Schillerová nechtěla upřesnit. Do roku 2035 by měly alianční státy splnit 3,5% přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Naopak nejvíc si má podle návrhu pohoršit Ministerstvo pro místní rozvoj, a to o 10 miliard korun.
0: Jaký je, Danielo, výhled do dalších let? Chce vláda postupně snižovat schodek státního rozpočtu?
1: Ano, vláda slibuje, že v dalších letech bude konsolidovat veřejné finance. Ministryně financí Alena Schillerová chce také otevřít otázku spotřebních daní.
3: To je v rámci toho plánu těch reform, které chceme nastartovat od roku 2028 a tak dále. Za 14 dní by na vládu měl jít Lex Kratom. Tam se budeme bavit ještě o sazbě spotřební daně, zda se nezvýší. Teď je tady taková novinka, to jsou nikotinové stáčky, takže to je, kde jsou velké úniky.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok hned po zveřejnění čelí tvrdé kritice od opozice. Například předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil schodek za ostudný a nebezpečný. Jan Jakob z TOP 09 doplnil, že jde o brutálně neodpovědný deficit a politický zločin Aleny Schillerové a celé vlády.
0: Daniela Brichtová, naše reportérka, je tedy ve Strakově akademii. Díky za informace a naslyšenou.
1: Krásné odpoledne.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Evropské země dnes bojují o poslední miliardy z post-covidového fondu obnovy. Kdo nestihl splnit slíbené reformy a investice, může přijít o část peněz. Pod největším tlakem je Maďarsko, které se po změně vlády snaží na poslední chvíli ještě napravit roky zpoždění. V našem vysílání právě o tom chceme mluvit.

0: se krátí. Členským zemím Evropské unie dnes večer vyprší lhůta na dokončení reform a investic, které slíbily výměnou za peníze z mimořádného Evropského fondu na obnovu po pandemii COVID-19. Kdo ty podmínky nesplní, může o část miliardové podpory přijít. Největší pozornost se upírá k Maďarsku, které se po květnovém nástupu nové vlády Petra Maďara snaží rychle dohnat resty z minulých let. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Daří se, Zdeňko, Budapešti na poslední chvíli ještě dohnat reformy a resty z doby minulé vlády Viktora Orbána?
1: Podle posledních informací se to daří poměrně dobře. Minimálně maďarská vláda je optimistická. Tvrdí, že už splnila zhruba 2/3 závazků a zbývající opatření jsou úplně v závěrečné fázi a zdá se tedy, že Maďarsko má reálnou šanci všechny ty podmínky včas splnit. Jde o celkem, připomínám, 27 takzvaných supermilníků, které nová maďarská vláda po svém nástupu narychle dojednala s Bruselem. Týkají se například transparentnosti a boje proti korupci, nezávislosti justice nebo nakládání s evropskými penězi.
0: Česko má z fondu obnovy po pandemii čerpat v přepočtu skoro 215 miliard korun. Jak si tedy vede v plnění podmínek? Dosáhneme na celou tuhle částku?
1: Tak Česko už většinu cílů formálně splnilo a taky dostalo vyplacenou většinu těch přislíbených peněz. Zbývá vyplacení posledních zhruba 24 miliard korun. Dnes o ně ministerstvo průmyslu formálně Evropskou komisi požádalo. Má jít už o 7. a poslední platbu z toho postcovidového fondu. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO dnes taky Radiožurnálu řekl, že věří, že se tedy daří všechny ty podmínky plnit a že Česko vše plní ve stanovených termínech, ale že finální posouzení a rozhodnutí o vyplacení peněz je samozřejmě na Evropské komisi. Konkrétně Česko o unijní peníze žádá například na financování elektronického datového centra, které podporuje rozvoj komunitní energetiky v Česku, nebo na modernizaci a elektrifikaci veřejné dopravy.
0: Kdy bude jasný ten úplně konečný výsledek, tedy jestli některé státy Evropské unie přijdou o část peněz z tohoto fondu?
1: Konečný obrázek nebude jasný ještě po dnešku. Do dneška mohou státy fakticky dokončit ty slíbené reformy a investice. Do 30. září pak musí Evropské komisi poslat poslední žádosti o platbu. A Evropská komise potom bude mít asi 2 měsíce na posouzení, jestli státy ty podmínky skutečně splnily. Jasné je, že všechny platby z postcovidového nástroje musí být vyplacené už nejpozději do konce tohoto roku. A už teď je jasné, že některé státy o část těch peněz přijmou, například rumunská vláda už v pátek připustila, že kvůli nedokončené reformě platů ve veřejném sektoru Bukurešť přijde asi o 770 milionů eur. A během měsíců tedy uvidíme, jestli bude Rumunsko jediné, nebo jestli těch států bude více.
0: Bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová dnes tedy mluvila o posledních miliardách z postcovidového fondu. Zdeňko, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To byl Elton John, kterého jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu. O 14:30 už chystáme aktuální zprávy, v nich třeba o tom, že cena ropy stoupá, a uslyšíte také o nově otevřené základní škole v Říčanech. Čím je specifická, dozvíte se právě u nás v odpoledním radiožurnálu.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Jana Utendorovská.
2: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomořské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 dolarů za barel. Spojené státy zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán v odvetě udeřil na americké základny v Jordánsku a na Spojené arabské emiráty. Říčany otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků. Je to největší pasivní dřevěná škola v Česku. Provozu navíc potřebuje jen minimum energie. Vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla. Na zelených střechách jsou fotovoltaické panely. Náklady na stavbu byly přes 700 milionů korun. A olomoučtí archeologové zkoumají nález z doby bronzové v nově objevené jeskyni u Javoříčka. Jezevčí noře objevili část keramické nádoby a kostěné šídlo, staré přibližně 3000 let.
3: Sport.
2: Fotbalista Petr Mareš skončil po 9 měsících ve zbrojovce Brno. 35-letý levý bek rozvázal po vzájemné dohodě s klubem smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Brněnský celek to oznámil na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 za Divišovem a kolony v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor ve stoupání za Divišovem. Na kilometru 46,5 leží na vozovce paleta. Podle naší zpravodajky je v prostředním pruhu.
5: V prostředním pruhu leží velká dřevěná paleta. Policie už o tom ví, ale vypočuje se úplně na poslední chvíli.
4: Na dálnici D1 připomínáme kolony v Brně v obou směrech. Silnější provoz, delší kolony jsou ve směru na Prahu. Na D1 se brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru a nesouvislá fronta místy v obou pruzích je až do Brna k omezení. Pro osobní auta je to zdržení přes 20 minut. V Praze se zdržíte na jižní spojce ve směru na Černý most. Kousek za Lanovým mostem před sjezdem na Průmyslovou se srazila dodávka s osobním autem. Blokovaly chvíli dva pruhy, teď je policisté přesunuli do odstavného. Takže ta dlouhá kolona od Spořilovské ulice by teď mohla jet o něco rychleji. Pomalu pojedete na spojce i v opačném směru z Černého na Lanový most, to jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno, ochladí se na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 17 až 14. Zítra pak bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ujediněle s přeháňkami. Teploty zítra 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
6: Hezké odpoledne přeji. České volejbalistky čeká osmifinále mistrovství Evropy, tak vás v téhle půlhodině seznámíme s další hráčkou českého kádru. Ta jako první Češka hrála v Brazílii a jmenuje se Emma Knajflová.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

9 továren za poslední týden obletěl šéf Volkswagenu Oliver Blume a zaměstnancům tam vysvětloval, že kvůli krizi německého autoprůmyslu se bude muset propouštět a možná zavírat továrny. Více vám k tomu řekneme za pár minut.

0: Německý automobilový koncern Volkswagen čeká další těžký týden. Na plány, jak se s úsporami dostat do figury a znovu obhájit místo na trhu před čínskou konkurencí, se koncem týdne podívá dozorčí rada. Ještě dnes ale škrty vysvětluje zaměstnancům předseda představenstva koncernu Oliver Blume. My se o tom víc řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Oliver Blume je dnes v Hanoveru, kde vlastně končí takové své týdenní turné po německých továrnách spadajících pod koncern Volkswagen. V Hanoveru je tedy v jednom ze čtyř německých závodů, jejich samotná existence je v ohrožení, protože Oliver Blume sice dříve řekl, že úplné zavření továren by bylo tím posledním a taky nejdražším z možných řešení, ale zároveň dodal, že pro Hanover, ale taky Emden, Zwickau a jednu továrnu Audi nebude mít Volkswagen od další dekády ekonomicky smysluplné využití.
0: No a jak na Blumeho reagovali zaměstnanci závodu v Hanoveru?
1: My stejně jako v těch předchozích případech, kdy byl v těch dalších továrnách, vlastně nevíme, protože ta jednání představenstva se závodními radami, tedy zástupci zaměstnanců, jsou za zavřenými dveřmi, ale už dopředu zaměstnanci nebo jejich zástupci v Hanoveru anoncovali, že problémy toho, které ten jejich závod má, jsou řešitelné, že taková jakoby vytíženost továrny výrazně klesla až po tom, co koncern Volkswagen odtud stáhl výrobu oblíbených dodávek Volkswagen Transporter, přestěhoval ji do Turecka, a že kdyby se ta výroba mohla do Hanoveru vrátit, tak že by se zase třeba lecos zlepšilo.
0: Ředitel představenstva Blume dnes uzavírá své turné po jednotlivých závodech a v pátek se sejde dozorčí rada koncernu. Co od toho zasedání čekat?
1: Oliver Blume tedy propaguje určité úsporné plány, kromě uzavírání některých podniků je tam taky rušení desítek tisíc pracovních míst, čísla se liší, už v roce 2024 byla dohoda na postupném zrušení 50 tisíců pracovních míst, teď by to mělo být o 50, možná ale až o 90 tisíc míst a víc, a tímto plánem se dozorčí rada koncernu Volkswagen už jednou v červenci zabývala a odmítla je. Ony jsou v ní různé názory, tam v dozorčí radě mají své zástupce rodinné klany Porsche a Piech, které jsou spíš pro ty radikální škrty, ale většinu hlasů tam v té dozorčí radě dají dohromady zaměstnanci, dohromady s vládou spolkové země Dolní Sasko, jejíž předseda Olaf Lies je taky kategoricky proti zavírání továren. Může se v té dozorčí radě, kde jsou tedy paritně zastoupeni zaměstnanci i akcionáři, najít nějaký kompromis na těch úsporných opatření, ale opakovaně se mluví o tom, že ty rodiny Piech a Porsche by se mohly pokusit tu dozorčí radu jaksi obejít tím, že svolají mimořádnou valnou hromadu akcionářů a tam prosadí ty škrty tak, jak by si je představovali. Ovšem je otázka, jestli by to bylo řešení celé té situace, anebo spíš vyostření celého sporu.
0: O krizi německého automobilového průmyslu jsme mluvili s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Díky a hezký den přeji.
1: Děkuji, hezký den.

A také skupinu Coldplay jste teď poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Při svém angažmá v Brazílii zažila volejbalistka Emma Knejflová postřelení spoluhráčky. Přesto si ale přála v jihoamerickém státě zůstat. A právě o tom uslyšíte víc přímo od ní.

0: České volejbalistky od 19 hodin odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédsku. Radiožurnál Sport nabídne z tohoto utkání celý přímý přenos a tady u nás na Radiožurnálu uslyšíte zpravodajské vstupy. Na zápas se připravuje také hráčka, která na klubové úrovni odehrála sezónu ve velmi zajímavé destinaci. Blokařka Emma Knejflová totiž hrála v Brazílii a to jako vůbec první Češka v historii.
1: Mě to strašně otevřelo věci o tom, co se říká, o tom, co se vlastně děje a že jako si musíte věci sami vyzkoušet, abyste to jako poznali a pochopili.
2: Začíná volejbalistka Emma Knejflová vyprávění o sezóně, kterou strávila v brazilském Rio de Janeiro a doplňuje, co má na mysli.
1: Se hodně říkalo, že tam je nebezpečno, tam se krade, tam se prostě střílí, že jo, všechno takhle. Když to vezmu teďka, že jo, z toho lidského pohledu, neberu teďka z volejbalového, tak musím říct, že jako já jsem potkala fakt strašně hodný a upřímný lidi, co vám chcou pomoct, jsou tam

0: Tam oni jsou asi trošku naučený jinak a podle mě je to i takový pyšný národ, takže občas, když už to šlo jako do tuhýho a nevyšlo to jedné, nevyšlo to druhé, tak se šlo spíš od sebe než k sobě. Tak to bylo trošku těžší zpracovat, protože mně přijde, že v Evropě jsme trošku víc učení jako držet při sobě.
1: 24-letá volejbalistka tak nemá jasnou odpověď na otázku, jestli by jeho americké angažmá doporučila třeba některé z reprezentačních spoluhráček.
0: Záleží, jak je člověk citlivý na tohle, ale já bych řekla, i když se tam dějou takové věci, jaký se dějou, já bych se tam ráda vrátila znova. Takže já bych poručila to stejný, ale zajet si zkusy, uvidíš, prostě vždycky se můžeš vrátit.
1: Po uplynulé sezóně totiž Emma Knejflová nedostala nabídku v Brazílii pokračovat a nový ročník začne v izraelském týmu Maccabi Hadera. Teď se ale ještě soustředí na mistrovství Evropy, které v Brně vstoupí do vyřazovací fáze a Češky čeká v pondělním osmifinále duel se Švédskem. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak vysoký schodek rozpočtu na příští rok lze ještě považovat za obhajitelný? V čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování?

0: schvalování státního rozpočtu, jehož jsme svědky? Vladimír Kroc se zeptá bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka.
1: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
2: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
2: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Stát má v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Opozice to kritizuje. VZP chce do vybraných regionů nalákat přes 300 mladých lékařů, nabízí stipendia. České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Praze brzdí provoz nehoda v Tegbelské ulici. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno, teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce peníze využít.
6: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
5: Návrh hospodaření dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Celkový schodek státního rozpočtu má vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard více než letos. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy starostů Lukáša Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
7: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
5: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Policie prošetřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se 3 dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie hodilily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po 5členné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
8: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
5: Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoci přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Za nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují taky kraje.
9: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od 3. ročníku jim vyplácí 6 000 korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 000 korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
2: Sport.
10: České volejbalistky budou hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V 19 hodin rozehrají před vlastními fanoušky duel se Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu. Zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancová.
11: My jsme si tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně.
10: Zápas Česko-Švédsko odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. A za necelé 2 hodiny by měl začít pondělní program na tenisovém US Open. Hned z kraje budou v akci 2 české reprezentantky. O účast ve druhém kole budou od 17 hodin hrát Sára Bejlek a Karolína Muchová.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a nehoda na Liberecku na silnici 35. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy čekejte kolony. Je silný provoz. Poprvé se brzdí, zastavuje teď na 219. kilometru a nesouvislá fronta místy v obou pruzích je až do Brna. Pro osobní auta počítejte zpoždění asi 25 minut. Podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony stojí od 9. kilometru v pravém pruhu, osobní až od Olympie, od 3. kilometru. A silný provoz kolony hlásíte u Brna teď i na silnici 23 na příjezdu do Rosic směrem z D1. V Praze postojíte v koloně ve Kbelské ulici ve směru z Ústí nad Labem do Hloubětína. U sjezdu na Novopatskou se srazilo nákladní auto s osobním. Fronta už z Cínovecké asi na 20 minut. Na silnici 35 u Liberce čekejte kolony. Na průtahu Libercem jsou omezení a zdržíte se hlavně ve směru z Prahy asi 15 minut. Komplikace pak na 35 i ve směru na Žitavu. Za Bílým kostelem vážná nehoda 4 aut. Silnice tam teď vypadá neprůjezdně. Objíždějte přes Grabštejn. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
4: Dobré odpoledne. Europoslankyně Jana Naďová z Hnutí ANO je pravomocně odsouzená v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud v Praze dnes zamítl její odvolání proti rozsudku z května letošního roku a potvrdil 3letou podmínku i peněžitý trest. O téhle kauze tedy uslyšíte hned po 15. hodině. Dobré odpoledne.
12: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Vrchní soud v Praze potvrdil vinu europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo. Trest uložený v květnu pražským městským soudem je tedy pravomocný. Nagyová čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. To jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Vrchní soud v Praze potvrdil 4 měsíce starý rozsudek, tedy 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun.
0: A čím trest soud zdůvodnil, protože vrchní soud v Praze posuzoval totiž případ dnes už po třetí.
1: Přesně tak. K uznání viny navíc vrchní soud v Praze zavázal právě pražský městský soud. Vznikla tak podle advokáta Nagyové Josefa Bartončíka v celku absurdní situace a Bartončík rozsudek po skončení jednání hodnotil jako nezákonný.
2: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru. Její vina nebyla prokázána a nemůže být prokázána.
1: Podle vrchního soudu ale postup byl správný.
0: Státní zástupce požadoval jiný trest nebo byl s rozhodnutím spokojený?
1: Státní zastupitelství odvolání ve věci ani nepodávalo a Mojmír Frček byl tedy spokojený, že vrchní soud rozhodnutí potvrdil.
3: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
1: Dál je obžaloba podaná i na premiéra Andreje Babiše z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě.
0: Rozsudek je pravomocný, bude kauza ještě pokračovat dál?
1: Advokát Nagyové Josef Bartončík řekl, že bude pokračovat dalšími mimořádnými opravnými prostředky, podá tedy dovolání k nejvyššímu soudu a dál je připravený podat taky ústavní stížnost. Městský soud v Praze bude určitě pokračovat i ve větvi týkající se Babiše, to ale bude možné jen tehdy, pokud ho vydá ke stíhání poslanecká sněmovna. A to se v tomto volebním období už pravděpodobně nestane.
0: Možná ještě připomeň samotnou kauzu, čeho se tedy dopustili podle soudu Nagyová s Babišem.
1: V kauze jde o 50-milionovou dotaci na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání 50-milionové dotace pro malé a střední podniky. No a byla to právě Babišova tehdejší poradkyně Jana Nagyová, kdo žádost podával. Babiš i Nagyová dlouhodobě oba vinu odmítají.
0: Díky za připomenutí, to byla Františka Rohlíčková.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Čínským automobilkám se v Evropě čím dál víc daří. Jen za letošní červenec byl jejich podíl na nových prodejích 11%. Ukázala to data analytické společnosti Dataforce. A my to téma podrobněji probereme za pár minut v odpoledním radiožurnálu. What's

0: Oblíbenost čínských aut na evropském trhu roste. Jen za červenec se podíleli na celkových prodejích z 11%. A dokonce u plug-in hybridů bylo každé třetí nově registrované auto čínské. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Dataforce. A trend potvrzují také české statistiky. Detaily už probereme s Vítem Andrlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se čínským automobilkám daří čím dál víc pronikat na evropský trh?
1: Těch důvodů je několik. První souvisí s tím, že se jim tolik nedaří na jejich domácím trhu, popisuje expert na automobilový průmysl ze společnosti PVC Michal Razim.
2: Na domácím čínském trhu probíhá intenzivní cenová válka a zároveň došlo k určitému ochlazení prodejů. Počty prodaných kusů na čínském domácím trhu jsou slabší a oni se snaží stále udržet vysokou úroveň výroby tím, že ta vozidla vlastně exportují do různých míst vlastně na světovém trhu.
1: Vysoký zájem o plug-in hybridy souvisí podle Razima s tím, že se jich zatím netýkají žádná cla Evropské unie. A podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného jsou navíc kvalitní a mají vysoký dojezd.
3: Je tam celkový dojezd přes 1000 kilometrů, 1300 kilometrů na čistě elektriku a k tomu ještě teda na spalovací motor. Čínské automobilky významně pokročily v kvalitě a technologiích, tak pochopitelně pro zákazníka je to zajímavé. Tím, že je tam mnohdy nižší cena.
1: Podle Michala Razima z PVC si čínské automobilky můžou dovolit nabízet cenově dostupnější modely, protože se jim daří vyrábět zhruba za poloviční náklady než těm evropským. Zájem je patrný i v Česku, jen letos už čínští výrobci prodali zhruba 7900 osobních aut a podílejí se na trhu ze 6%. A třeba za celý loňský rok se prodeje čínských automobilek meziročně zvýšily skoro o 70%.
0: Můžou znamenat rostoucí prodeje čínských automobilek v Evropě ohrožení právě pro místní výrobce?
1: Podle Michala Razima z PVC zatím nejsou podíly tak výrazné a evropské automobilky ještě těží z toho, že jsou pro řidiče tradičními značkami, i to ale podle něj postupně přestane platit. Strategický poradce v automobilovém sektoru Petr Knap navíc upozorňuje, že čínských aut bude na evropském trhu nadále přibývat.
4: Dneska jsme nad 11% registrací v Evropě a to ještě nezačaly vlastně vyrábět ty závody, které tu dostavují čínští investoři a dodavatelé. Takže to opravdové ohrožení bude přicházet teprve, až začnou vyrábět ty 100 000 aut.
1: Kromě Evropy těto dodavatelé podle Knapa dokončují závody taky třeba v Maroku nebo v Turecku, tedy v zemích, které mají podporovaný přístup na evropský trh.
0: Čínským automobilkám se tady v Evropě čím dál víc daří. My jsme o tom teď mluvili s Vítem Andrlem z naší domácí redakce. Vítku, moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15.30. Jana Utendorská a zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 34. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Švýcarská policie zadržela 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu, zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu policisté dál zjišťují. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy. Budou tak podléhat přísnější regulaci. Komise o tom dnes informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. A Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Majetkový úřad ho nabízí od podzimu 2024. Elektronická aukce začne 1. října v 10 hodin dopoledne a potrvá 24 hodin. Sport. Fotbalista Bradley Barcola je pátým nejdražším hráčem historie. Francouzský útočník přestoupil z domovského celku Paris Saint-Germain do Liverpoolu. Anglický celek za něj i z bonusy zaplatí podle agentury AP přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. 23-letý Barcola podepsal v Liverpoolu 5letou smlouvu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a zavřená silnice do Žitavy. Na dálnici D1 připomínáme kolony v Brně v obou směrech. Silnější provoz, delší fronty jsou ve směru na Prahu. Brzdí se poprvé už na 220. kilometru a nesouvislá fronta se sune až k omezení v Brně. Pro osobní zpoždění přes 20 minut. V Brně je kolony taky v Žabovřeské ulici ve směru na Svitavy. Před Královopolským tunelem nehoda, auto se zrazilo s motorkou a na místo jede sanitka. Silnice 35 je v úseku z Liberce do Žitavy neprůjezdná. Kousek za Bílým kostelem se srazilo 7 aut a zasahují záchranáři. Objíždějte v obou směrech přes Grabštejn. Na silnici 35 komplikace i ve směru z Jičína do Hradce Králové. Za Holovou si stojí kamion s defektem, objíždí se Kyvadlově a tvoří se kolony hlavně ve směru do Hradce. V Českých Budějovicích komplikuje už tak silný provoz nehoda na Husově třídě. Podle našeho zpravodaje překáží přímo na mostě přes Vltavu.
5: Zatím tam nebyl nikdo, není to se zraněním, ale jsou v tom 3 auta zablokovaný, oba pruhy.
4: A provoz houste taky v Praze, ucpaná je mimo jiné Kbelská ulice směrem z Ústí do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou, nehoda v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří 17 až 14. Zítra pak čekejte polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Scháňovou.
1: Krásné odpoledne vám přeji. Léto bylo v Německu druhé nejteplejší od začátku měření. Průměrná teplota tam dosáhla 19,6 stupně Celsia, o desetinu stupně méně než v létě 2003. Teď je 15 hodin 34 minut.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Francii před začátkem školního roku rezonuje několik případů obtěžování a sexuálního násilí na dětech. Před mateřskou školou v Paříži minulý týden protestovali rodiče dětí, které se svěřili s tím, že je jeden z vychovatelů osahával. Soud nakonec muže pro nedostatek důkazů osvobodil. Jenom v Paříži se policie zabývá více než 200 trestními oznámeními kvůli sexuálnímu násilí na dětech ze strany učitelů a vychovatelů. Detaily už má náš zpravodaj ve Francii Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč rodiče nesouhlasí s osvobozujícím verdiktem v kauze učitele obviněného z obtěžování dětí?
1: Vadí jim to, že soudce podle nich zlehčoval výpovědi 9 dětí, které se rodičům svěřily. Když podle rodičů děti mluvily s vyšetřovateli nejasně, tak to soudce nebral vážně, a když naopak podali poměrně přesnou výpověď, tak to označil za naučené fráze. O chování vychovatele Davida Ž., jehož celé jméno média neuvádějí, před 2 lety řekl svojí matce 3,5letý syn. Postupně se o osahávání například na toaletách svěřily i další děti a v červnu loňského roku skončil muž ve vazbě. Susan Fružerová z organizace Move en Fang, která šíří osvětu a bojuje proti sexuálnímu násilí na dětech, francouzskému rozhlasu řekla, že se podobné případy týkají celé Francie.
2: Nejsou to jenom nějaké ojedinělé případy, děje se to po celé Francii. Sexuální násilí se objevuje v obrovské míře, je to systematické. Není to jenom záležitost škol, stává se to taky v rodinách. A když už se s tím někdo odváží svěřit, tak se nedočká spravedlnosti.
1: Dětí byl nakonec 35-letý muž osvobozen podle soudu kvůli vážným pochybnostem. Muž ale dostal podmínku 8 měsíců vězení za sexuální obtěžování 2 kolegyň. Sám David Jet tvrdí, že nic neudělal.
0: Protestovali i obyvatelé jedné normandské vesnice. O co šlo v tomhle případu?
1: Asi 200 obyvatel vesnice Sastomokondví protestovalo proti starostovi Erikovi Skaranovi poté, co dostal podmínku za držení a šíření materiálů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. K odstoupení starostu jednomyslně vyzvala taky obecní rada. Na začátku června zase Francii otřásla vražda 11-leté dívky Liany, která byla před smrtí znásilněná. Tato kauza poukázala na možné selhání justice a vyvolala rozsáhlé protesty. Z vraždy je podezřelý Jerome Barella, který byl už totiž dříve terčem několika oznámení a trestních řízení kvůli sexuálnímu násilí na nezletilých.
0: Více než 200 trestních oznámení, které se týkají sexuálního násilí na dětech, prošetřuje tedy policie v Paříži. A právě o tom teď mluvil Marcel Faltis, náš zpravodaj. Děkujeme.
1: Díky, naslyšenou. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rychlostní kanoisté získali na mistrovství světa nejen 4 medaile, ale v novém formátu si připsali i dost bodů do olympijské kvalifikace. A my se vám ji pokusíme vysvětlit v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečná situace na dálnici D35 z Olomouce směrem na Mohelnici. Dejte pozor u sjezdu na Palonín. Na 240. kilometru leží na vozovce kusy pneumatiky z kamionu. Velké kusy v obou pruzích. Kamion pak zastavil v pravém jízdním pruhu. Brzdí se, prudce vybočuje, tak pozor na to. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na mistrovství světa v rychlostní kanoistice se jelo nejen o medaile, ale také o důležité body do kvalifikace na olympiádu. Česko přivezlo z polské Poznaně 3 medaile. Zlato a stříbro získal na kilometru respektive pětistovce kanoista Martin Fuchsa. Bronz přidali na debl kajaku Jakub Špicar a Daniel Havel na 500metrové trati, ale body nezískávají jen za medaile. Nejvíc emocí v našem vysílání znělo po jednom z českých umístění těsně pod stupni vítězů.
3: Jako to jsou slzy štěstí, já rozhodně nejsem nespokojená, tato brambora je prostě moje, protože jsem Barbora, ale to je úplně splněný sen.
4: Velkou pochvalu si zaslouží Bára Betlachová, která získala fantastické čtvrté místo na kilometru.
5: Říká šéftrenér Pavel Hotmar, závodníci dostávají body za nejlepší umístění na šampionátu a je jedno, na jaké to je trati, tedy 200 metrů, 500 metrů, kilometr a 5000 metrů.
4: Za první místo je běžně 1000 bodů, pak už je tam velmi výrazný bodový skok, protože za druhé už je jenom 900, za třetí je 840 a pak za čtvrté 800, potom už je to po 10 bodech, takže v podstatě rozdíl mezi čtvrtým a devátým místem je velmi malý. Největší rozdíl je tedy zvítězit nebo být druhý. Rozdíl mezi prvním a druhým místem je stejný jako mezi druhým a čtvrtým a mezi čtvrtým a dvanáctým.
5: Na mistrovství světa se dává ještě 1,5 násobně víc bodů, tedy za vítězství 1500. Nejlépe to má rozjeté Martin Fuchsa, na každém závodě vyhrál. Složitější to má mezi kajakáři Josef Dostál, v Poznaně byl čtvrtý. K individuálním závodníkům ale na hrách přibudou ti z větších posádek.
4: Oni počítají s tím, že vlastně tam pojedou všichni ty, co si vyjedou i tu deblkánoj.
5: Říká trenér Hotmar. Mezinárodní kanoistická federace i olympijský výbor tlačí na univerzalitu závodníků.
4: Takže když řeknu, bude na 200 metrů vyhrávat Ital, pravidelně má místo jistý. Když bude vyhrávat Dán na 5 kilák, pravidelně má místo jistý. Jo? Maďaři to mají taky jistý. Teď ještě v tom hraje obrovskou roli to, že ty mimo Evropani mají stejný bodový zisk za své kontinentální mistrovství, to znamená Jihoafričan vyhraje mistrovství Afriky, kde vyhraje vlastně na 100%, protože tam nikoho jiného nemá a získá 1000 bodů stejně jako Evropan, který musí zvítězit na mistrovství Evropy, kde má dalších 10 prostě borců ve stejné výkonnosti.
5: Vysvětluje kvalifikaci na olympijské hry šéf trenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar. Cyklus směrem k Los Angeles je teď v polovině. V další sezóně budou 3 závody světového poháru, kontinentální mistrovství, světový šampionát a poslední šance přijde v olympijské dokvalifikaci. To vám ale ještě v průběhu další sezóny vysvětlíme. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli s tebou fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
3: Jo.
1: To je Matyáš.
3: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České

0: televize o rolích, které hrajeme?
1: Je Radek doma?
2: Toho ti nic není.
0: Filtr. Ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Zemřelo 98 lidí. České volejbalistky budou proti Švédkám hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Hromadná nehoda blokuje silnici 35 z Liberce do Žitavy. A zítra bude slunečno, přes den přechodně až oblačno. Teploty do 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes 1 bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Řekl to Radiožurnál.
6: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
4: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna pak na českých silnicích zemřelo celkem 276 lidí. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců, uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí, pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
7: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Kátmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
4: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak také méně pálenky. Pěstitelská palírna v Jílovému Prahy jede na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
8: Vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
9: Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina. V srovnání s tím loňském.
8: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
9: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. Potvrzuje mluvčí unie destilatérů Jakub Gottwald.
10: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti.
9: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.
11: Sport. Hned 7 českých reprezentantů bude na tenisovém Grand Slamu US Open hrát o postup do druhého kola. Pondělní program začne v New Yorku zhruba za hodinu. Jako první nastoupí na kurt Sara Bejlek proti Španělce Bukšové, Marie Bousková proti Jacquemotové z Francie a Karolína Muchová proti Krauzové z Rakouska. České volejbalistky odehrají v Brně osmifinále mistrovství Evropy proti Švédkám. Zápas začne v 19 hodin. Češky se v přípravě důkladně zaměřují na švédskou univerzálku Isabel Hákovou, která byla po základních skupinách nejvíce bodující hráčkou celého turnaje. Představuje ji česká blokařka Ela Kulisiány.
12: Ona je neuvěřitelně explozivní, opravdu skáče, má strašně silný rameno, ruku, takže má úplně jako milion různých úderů a je fakt super. A na bloku je mega vysoko, jako je to obrovská zbraň.
11: Utkání Česko-Švédsko odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony v Brně a zavřená silnice 35 u Hrádku nad Nisou. Dálnice D1 je ucpaná na průjezdu Brnem v obou směrech. Delší jsou fronty ve směru na Prahu. Brzdí se poprvé od 220. kilometru a je to až k omezení na 196. Pomaleji jedou kamiony. Osobním se zdržíte přes 20 minut. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici směrem na Svitavy. Před Královopolským tunelem vážná nehoda auta s motorkou. Žabovřeská neprůjezdná kolona se táhne už z Pisáreckého tunelu. U Brna ucpaná dosti silnice 23, příjezd do Rosic od D1. Je tam omezení. V Ostravě čekejte kolony na Rudné ulici směrem na Havířov. U Radvanic nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Na silnici 35 hlásíte kolony v Litomyšli na příjezdu od Svitav.
2: Pohál věroucí kolena od příjezdu z T4 proudovky. Vržení minimálně 15 minut.
1: Na 35 se komplikace taky na Liberecku. Je zavřený hlavní tah z Liberce do Žitavy. Za Bílým kostelem likvidují následky hromadné nehody 7 aut a dopravu odklání přes Grabštejn. Ještě naskok do Prahy je silný odpolední provoz. Třeba na jižní spojce budete 15 minut popojíždět před Barandovským mostem a v opačném směru před sjezdem na Průmyslovou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
3: Dobré odpoledne vám přejeme, s Radiožurnálem jste v 16 hodin 7 minut. Celý den se věnujeme návrhu státního rozpočtu na příští rok. Za chvíli shrneme na Radiožurnálu, jaké politické reakce na výši schodku přicházejí. Teď Benners, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
5: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: 389 miliard, to je číslo zásadní pro návrh státního rozpočtu na příští rok. Právě s takovým schodkem navrhuje hospodařit ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami rozpočtu mají být investice a zdravotnictví. Opozice navyšování schodku ostře kritizuje. Reakce teď shrneme s naším politickým reportérem Vojtěchem Tomáškem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Opozice nešetří kritikou. Návrh rozpočtu považuje za nezodpovědný. Podle opozičních politiků je totiž navyšování deficitu státního rozpočtu v době ekonomického růstu neobhajitelné. Ostatně opakovali to už při přípravě rozpočtu. Přístup vlády často označují slovy po nás potopa. Takhle o tom mluví třeba předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
2: Schodek 389 miliard překonal všechny moje nejhorší představy. To, že to mělo být hluboko pod 400 miliard, tak to ani náhodou, to jenom jsme měli zůstat v klidu, než se ohlásí tato hrůza. To je opravdu jako mejdan, který se tady pořádá na účet našich dětí vnoučat. Ono to je otřepaná fráze, ale prostě to tak je, to bude muset jednou někdo zaplatit.
1: Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že vláda vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to v budoucnu platit účty. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana se rekordním zadlužováním ještě z žádné země lepší místo k životu nestalo.
0: Co na to říká ministryně?
1: Alena Schillerová opozičním politikům vzkázala, že řeší to, co způsobili oni v minulém období. Zmínila chybějící peníze na infrastrukturu, ve zdravotnictví, ve školství. To všechno je podle ní výsledek minulé vlády.
3: Lepíme po ní díry. To jsou všechno věci, které jsme museli narovnat. A my nechceme dostat tuto zemi do situace naprosté kolize.
1: Ministryně varovala, že pokud by v některých kapitolách musela razantně škrtat, to znamenalo by to kolaps státu. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a taky u ministerstva obrany.
0: Co s tím rozpočtem teď bude? Může se návrh ještě změnit?
1: Ano, v průběhu září ho musí schválit vláda, ta ještě může některé věci v průběhu měsíce upravit. V říjnu pak ten návrh hospodaření zamíří do poslanecké sněmovny.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Vojtěch Tomášek, náš politický reportér. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště je teď velmi špatně průjezdný u sjezdu na Jesenici. Projíždí se omezením a v omezení se srazily dva kamiony. Průjezdný je krokem pouze ten levý úzký pruh a projedou maximálně dodávky. Na okruhu se ve směru na letiště tvoří už dlouhá kolona. Osobním autem doporučujeme nesjíždět z D1 na pražský okruh. Ještě krátce dálnice D1, příjezd do Brna z Vyškova. Na 206. kilometru u Rohlenky čerstvá nehoda. Na místě jsou hasiči a kolona zpomalila směr Brno. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Britská vláda oznámila, že změní svůj plán na předčasné propuštění vězňů. Premiér Andy Burnham chtěl ulevit přeplněným věznicím, na jeho hlavu se ale snáší ze všech stran ostrá kritika. I po ohlášených změnách se v příštích měsících ocitnou předčasně na svobodě tisíce odsouzených. Téma pro Jaromíra Marka. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Kolik vězňů hodlá Británie předčasně propustit a proč?
1: No, těch vězňů, kteří nakonec se dostanou na svobodu, předčasně bude asi 4,5 tisíce, začnou je pouštět na začátku října a ten proces potrvá do jara. No a ten důvod je takový, že věznice v Británii jsou přeplněné, aktuálně mají obsazenou kapacitu na 98%, proto tedy tento krok, a přesto, že to bude těch 4,5 tisíce zhruba vězňů, tak to bude pořád asi o tisícovku méně, než kolik se původně předpokládalo, protože ten původní program vzbuzoval veliké emoce a proto musel být změněn.
0: Britská vláda měnila pravidla pro propouštění doslova za pochodu, kdo nakonec zůstane ve vězení dál.
1: Nakonec zůstanou ty pachatelé těch nejtěžších zločinů, jako jsou třeba sexuální delikty a podobně. Ona ta původní verze byla opravdu velmi plošná, nebyla úplně dobře udělaná a na svobodu se mělo dostat mnoho těžkých delikventů, včetně třeba dvou mužů, kteří v roce 2017 brutálně zavraždili policistu. To byl takový ten start té veliké kampaně toho tlaku a ta vlna odporu, která se zvedla, byla opravdu veliká.
0: Nejen opozice, ale i běžní lidé dál britského premiéra kritizují. Proč?
1: No, protože i po té změně se na svobodu dostanou lidé, kteří by za mřížemi měli zůstat, s tím samozřejmě nesouhlasí oběti trestných činů, no a politická opozice mluví o tom, že ten krok je nekonzistentní, chaotický, že Andy Burnham ho udělal populisticky, potom pod tlakem médií veřejného mínění ho změnil, no a média také připomínají a prakticky všechna od liberálního Guardianu až po Daily Mail, že je to vlastně takový první test Andyho Burnhama v roli premiéra a připomínají, že jeho předchůdce Keir Starmer se vlastně během celé své vlády nespamatoval z takových prvních omylů a chybných kroků, kterého provázeli na úplném začátku jeho vládnutí.
0: Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
2: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9 % po jednání vlády, to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat. Ve veřejném sektoru teď pracuje podle údajů ministerstva práce přes 850 tisíc lidí. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu končí Barbora Macková, informovala o tom ministerstvo zdravotnictví. Odchází na vlastní žádost. Jako důvod uvedla, že současné vedení ministerstva má jiné představy o reformě a taky modernizaci ochrany veřejného zdraví. Macková ale dál zůstává v čele Státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Mezi své priority zařadil podporu očkování. Řecko podepsalo s Izraelem obranou dohodu v hodnotě v přepočtu přes 72 miliard korun. Izrael pro Řecko vybuduje víceúrovňový systém protivzdušné obrany nazvaný Achillův štít. Jeho součástí budou radary, obranné systémy a zbraně od izraelských firem Rafael a Israel Aerospace Industries. Podle serveru The Jerusalem Post jde o největší exportní dohodu v oblasti obranných technologií v historii Izraele. A pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova bude Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise. Sport. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce sezóny hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Stane se tak spoluhráčem krajanů Janika Eduarda a Jana Žamburka. Kluby o tom informovali na svých webech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaný pražský okruh a kolony na D1 v Brně. Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště je u Jesenice téměř neprůjezdný. V omezení na 0,5 kilometru se srazily, vypadá to na 2 kamiony. Nic vážného, ale je průjezdný pouze úzký levý pruh. Projedou maximálně dodávky, a to krokem. Kolona se natáhla už na dálnici D1. Na okruhu ve směru na letiště ještě jedna nehoda brzdí provozu sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru. Blokuje 2 ze 3 pruhů a i tam už se tvoří kolony. Na dálnici D1 připomínáme fronty v Brně. Popojíždí se v obou směrech. Větší kolona je teď ve směru na Prahu. Poprvé se brzdí už u sjezdu na Vyškov na 226. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna. Pro osobní počítejte 30 minut navíc. U Brna je ucpaná dost i silnice 23, příjezd do Rosice z D1. Postojíte asi 20 minut. Na silnici 35 komplikace u Liberce, jednak je ucpaný průjezd Libercem kvůli omezení. Zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. A stále zavřená je 35 z Liberce směrem na Žitavu. Před Hrádkem nad Nisou likvidují následky hromadné nehody. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: 16 hodin 34 minuty, přejeme vám pěkné odpoledne a řidičům šťastnou cestu. A zůstaňte i dál s odpoledním Radiožurnálem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bílý dům to označuje za největší ropnou dohodu v dějinách světa. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa získají pětinu ropných zásob Venezuely. Dohodli se na tom se stávajícím vedením země poté, co začátkem roku zatkli a uvěznili tehdejšího venezuelského vůdce Nicolase Madura. Jde o 65 miliard barelů, tedy tolik, kolik by svět spotřeboval za necelé dva roky. Co všechno dohoda obsahuje a jak na ní reagují Venezuelané, to už probereme s americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně si Trump od téhle dohody slibuje a proč ji oznámil právě teď?
1: On se slibuje, že ta dohoda sníží cenu benzínu ve Spojených státech. Oznámil, že těchto 65 miliard barelů se nakonec promítne právě nejen do strategických zásob ve Spojených státech, ale i do té ceny benzínu. Ono jde, Štěpáne, o množství, které by, jak si správně řekl, světu vydrželo na dva roky, ale ve Spojených státech na 9 let. Teď jsem se naposledy dívala, cena je průměrně $4 za galon. To je zhruba o dolar víc, než byla před začátkem války, tedy o čtvrtinu víc, než byla před začátkem války v Iránu. Uzavření průlivu Hormuz ty ceny velmi zvýšilo. A navíc máme před důležitými kongresovými volbami. Prezident čelí tlaku, aby tu cenu snížil, protože američtí voliči obecně nedobře reagují, když je vysoká cena za pohonné hmoty.
0: Kde se vzalo těch 65 miliard barelů a kdo bude tu ropu skutečně těžit?
1: To je zhruba pětina těch ropných zásob Venezuely. Pochází ze 17 strategických ropných polí. O těchto polích se dlouho vědělo, že tam ta ropa je, ale kvůli rokům sankcí, kvůli zanedbané infrastruktuře, ta pole zůstávala nevytěžená. A díky nebo kvůli pro tuto smlouvu vzniká takové nové soukromé společné podnikání mezi Spojenými státy a soukromou venezuelskou firmou. Washington v něm získává 55% výnosu. Z americkou stranu vyjednávali ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth a za tu venezuelskou stranu vyjednávala úřadující prezidentka Delcy Rodriguezová.
0: Můžou Američané opravdu čekat, že jim to zlevní benzín, jak Trump slibuje?
1: Tak k tomu jsou energetičtí analytici skeptičtí, protože upozorňují na jeden fakt. Ropa je zatím stále pod zemí. K tomu vytěžení chybí právě ta infrastruktura, která je nyní zastaralá, zchátralá. Takže experti říkají, odhadují nejméně rok až dva, než by se cokoliv mohlo promítnout do nabídky. Spíš teda ta venezuelská ropa doplní americké strategické rezervy, než aby okamžitě srazila ceny na pumpách. A musím říct, že podobně skepticky mluví i odborníci oslovení stanicí NPR. Ti označují Trumpův slib přinejlepším za předčasný.
0: Ve vysílání radiožurnálu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Fotbalová Sparta investovala 700 tisíc korun do bezpečnostních opatření při nedělním derby proti Slávii. Oba fanouškovské tábory přesto několikrát použili zakázanou pyrotechniku. Reakci klubu z Letné nabídneme v odpoledním vysílání. Za chvilku teď znovu míříme na české silnice a dálnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme lepší zprávy z Pražského okruhu. Ve směru z D1 na letiště už je okruh opět průjezdný. U Jesenice se v omezení srazily dva kamiony a dodávka. A teď už všichni odjeli mimo omezení. Volné jsou dva pruhy a ta dlouhá kolona už z dálnice D1 se pomalu dává do pohybu. Pozor na okruhu ve směru na letiště, ještě jedna nehoda. Překáží před sjezdem do Evropské ulice na 28. kilometru. Srazila se tři auta a průjezdné je pouze jeden ze tří pruhů, takže tam je kolona teď asi na 10 minut. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic u Bystřice za Benešovem se srazilo nákladní auto s osobním. Hlavní tah je teď průjezdný Kivadlově a postojíte v kolonách v obou směrech okolo 15 minut. Stále sledujeme situaci na D1 u Brna. Na příjezdu do Brna z Ostravy kolona aktuálně od sjezdu na Vyškov má tedy asi 30 kilometrů, je to až k omezení v Brně a je to roztrhaná kolona hlavně kamionů v pravém pruhu, osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po fotbalovém derby Sparty se Slaví se kromě samotného utkání řeší taky chování fanoušků na Letné. Domácí klub totiž do bezpečnostních opatření investoval nemalé peníze, přesto oba dva fanouškovské tábory použili zakázanou pyrotechniku. Z detaily je ve studiu Veronika Šlajzová. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Sparta pro nedělní derby posílila pořadatelskou i bezpečnostní službu a na opatření kolem utkání vyčlenila 700 tisíc korun. Na stadion pak nevpustila z různých důvodů, včetně pokusů o vnášení pyrotechniky, přibližně 200 osob. Radiožurnálu Sport to napsal ředitel komunikace Sparty Pavel Jína, kterého teď budeme citovat. Přes všechna opatření nejsme schopni vnesení pyrotechniky zcela zabránit. Nejde přitom o problém specificky český. Se stejným jevem se dlouhodobě potýkají i soutěže na západě Evropy, včetně německé a francouzské ligy. Jako klub se vnášení pyrotechniky snažíme zamezit, ale za současné situace to nedokážeme stoprocentně. Jsme rádi, že podle dosavadních informací nedošlo v souvislosti s pyrotechnikou ke zranění. Konec citace. Sparta bude nedělní derby se Slaví ještě interně vyhodnocovat.
0: Zástupci Sparty Slávie minulý týden byli na jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po něm řekl, že by na místo přestupku mohlo být použití pyrotechniky a zahalování obličejů na stadionech trestným činem. Posunulo se to nějak?
1: Posunulo, Šťastný řekl Radiožurnálu, že ještě dnes osloví všechny prvoligové kluby. Ministr sportu nedělní derby pražských S na Letné sám navštívil a na tribunách neviděl jenom používání pyrotechniky.
2: Ale také jsem tam viděl skutečně otevřený oheň a prostě je potřeba si uvědomit, že se jednou krásného dne může stát neštěstí. Dnes odešlu dopis všem prvoligovým klubům, ve kterém se jich dotážu na jejich názor. A my potom, jak dostaneme od nich odpověď oficiální, tak ten názor zveřejníme a podle toho potom uvidíme, jak budeme postupovat dál.
1: Chováním fanoušků v derby se bude zabývat taky disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která tradičně zasedá ve čtvrtek. Na Radiožurnálu Sport to potvrdil mluvčí LFA Pavel Jahoda.
0: Ve studiu Radiožurnálu Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 16 hodin 51 minut odpolední vysílání Radiožurnálu pokračuje. Máme pro vás další muziku. V 17 nabídneme další zprávy a pak 20 minut Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak vysoký schodek rozpočtu na příští rok lze ještě považovat za obhajitelný? V čem spočívá nebezpečí rozvolňování pravidel sestavování státního rozpočtu, jehož jsme svědky? Vladimír Kroc se zeptá bývalého vicepremiéra a ministra financí Pavla Mertlíka.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: Jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokletní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
10: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
11: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje. Nepál povolává další záchranáře k pátrání po stovkách lidí uvězněných v tunelech hydroelektráren. Po ničivých povodních narůstá počet pohřešovaných. Tenistky Bejlek, Bousková a Muchová už za okamžik zabojují o postup do druhého kola dvouhry US Open. Na silnici 3 z Prahy do Tábora brzdí provoz nehoda u Bystřice. A počasí i zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblečno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 7.

0: a 20.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
2: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun. Tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
0: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Politici z opozičních stran a hnutí označují plánovaný schodek za nezodpovědný. V době hospodářského růstu podle nich nedává smysl. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 939. Záchranáři v Nepálu teď posilují pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá vlna totiž po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
3: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Katmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
0: Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Tradičně velký zájem je taky o skauta, kam rodiče hlásí děti i několik let dopředu, popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
5: Sport. České volejbalistky budou hrát proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Zápas v Brně začne v 19 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová už za chvíli rozehrají své úvodní zápasy na US Open. Bejlek čeká v prvním kole Španělka Bukšová, Bouskovou Francouzka Jeanne Monotová a Muchovou Rakušanka Krauzová. Do druhého kola už v noci postoupila Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička totiž otočila souboj s Belgičankou Van de Winklovou.
6: Bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambly a vlastně šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel. A měla jsem pocit, když se mi to trošku sejde nebo zahraju trošičku líp, takže bych mohla prostě to nějak třeba ještě trošku zdramatizovat, hlavně ten druhý set.
5: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody v Praze, taky u Benešova. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště bourala 3 auta u sjezdu do Evropské ulice na 28. kilometru a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Pražský okruh je ucpaný i ve směru z letiště na D1 a to před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 15 minut od plzeňské dálnice. Na D1 čekáme teď kolony za Prahou směrem do Brna. Na 12. kilometru za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila 3 auta. Přijeli i hasiči a dojíždí se do zatím krátké kolony. V Praze jinak velmi silný provoz, fronty na obvyklých místech už taky dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice je ucpaná obousměrně za Benešovem. U Bystřice se střetlo nákladní auto s osobním a projedete Kyvadlově. Kolony asi na čtvrt hodiny obousměrně. A ještě do Brna, dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždí už od 223. kilometru. Je tu nesouvislá fronta až k omezení v Brně pro osobní auta asi na půl hodiny. Dost ucpaná je i D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Tam to jsou hlavně kamiony od 12. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu. Moderuje Vladimír Kroc.
8: Vláda ohlásila schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši 389 miliard korun. Je ekonomicky obhajitelný, co přinese rozvolnění rozpočtových pravidel. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je někdejší vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík z katedry ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy. Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Kalousek byl podobně jako vy ministrem financí na síti X odpoledne napsal, že příští rok budeme podle navrhovaného rozpočtu projídat budoucnost dvakrát rychleji než letos. Souhlasíte s ním, že takový schodek by odpovídal hluboké hospodářské krizi nebo covidové pandemii?
9: Jednoznačně, navíc ta čísla, když je čteme, tak se obávám, že jsou ještě horší, než jak to bylo ministerstvem financí dneska prezentováno. A
8: nevychází vám to?
9: No, nevychází mi to, protože plánovaný schodek, který je 389 miliard, jak jste řekl, když se podíváte do srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí, čili aktuální platné predikce, která prostě ani ne měsíc stará, pár týdnů stará, tak tam je nominální HDP odhadován na 9 bilionů 531 miliard. No a když teda vydělím těch 389 9531, tak mi vyjde 4,1, respektive to je zaokrouhlené, méně zaokrouhleno 4,8% HDP, čili více než 4%, což si myslím, že pokud to není odůvodněno skutečně masivním investičním programem, a já bych řekl, že v této době především do bezpečnosti země a její infrastruktury, včetně infrastruktury kritické, tak to je skutečně neobhajitelné. Samozřejmě to, co říkám, tohleto číslo, těch 4,1, se týká státního rozpočtu úzkém, že jo, samotného státního rozpočtu. Vedle toho máme státní fondy, máme další veřejné instituce, které jsou součástí veřejných financí jako celku, v praxi tedy zejména obce a města, kraje plus zdravotní pojišťovny, ale vzhledem k jejich dosavadnímu vývoji i vývoji jejich rozpočtů mám na mysli, tak si nemyslím, že to můžete na obrázek nějakým zásadním způsobem změnit. Jo.
8: To je docela zajímavé, že vlastně levicový sociální demokrat, jestli to tak mohu říci, se shodne s pravicovým rozpočtovým Střábem Kalouskem. To znamená, že rozpočet je prostě špatně navržen?
9: Myslím si, že tak, jak jste to přesně řekl, naprosto neodpovídá naší makroekonomické situaci, která sice není nějak mimořádně růžová. Tempo růstu odhadované opět tedy ve stejné predikci ministerstva financí a záměrně používám oficiální čísla na příští rok 2,4%. Si myslím, že jako asi odpovídá v současné mu potenciálu české ekonomiky, ale co si budeme nalhávat, ten potenciál je nízký a měl by být vyšší, mělo by to být někde mezi 3-4% HDP meziročního růstu, tak jak tomu bylo, řekněme, před covidem. A prostě dlouhodobě to je takové čísla směřují spíš jako k zaostávání v globálním měřítku a nehledě na to, že tedy i v předchozích letech to bylo ještě nižší. Není dobré utěšovat se s tím, že v rámci Evropy to je velmi dobré číslo.
8: Vláda chce využít.
9: Takže, kdybych to jenom
8: shrnul, ano, promiňte.
9: Nic, jenom závěrečná věta k tomu prostě. Přesto, že ten růst je menší, než by měl být, tak prostě celkově ta situace je relativně dobrá. Jsme v situaci nějakého pozvolného růstu, stále nízkou nezaměstnaností, do jisté míry rostoucí inflací, ale pořád prostě to není tak, že by se muselo utrácet způsobem, jakým se k tomu vláda rozhodla.
8: Chtěl jsem říct, že vláda tady chce využít takzvanou evropskou únikovou doložku pro zvýšení výdajů na obranu, ale taky zároveň uvolňuje ta rozpočtová pravidla, k tomu se ještě dostaneme. Jak vysoký může být nakonec podle vašeho odhadu ten skutečný schodek?
9: Tak ten skutečný schodek může být vyšší nebo nižší podle toho, jak se bude dařit ekonomice a samozřejmě případně, jaké budou úpravy toho rozpočtu během roku, ale ty za normálních okolností nebývají nějak mimořádně velké. Já bych se nicméně vyjádřil k tomu, jaksi nezapočítávání těch vojenských nebo dalších bezpečnostních výdajů do deficitu, tak to prostě není. Tam se to započítává. Nezapočítává se to do aktuálních výdajů pro ten konkrétní rok, kdy je nějaký ten strop, který bychom neměli překročit a jak si otevřeli jsme si cestu k jeho překračování, nebo my, vláda nám otevřela, bohužel, tu cestu. Ale do výkazu hospodaření veřejných rozpočtů jako celku, tak jak se reportuje prostě, jak její reportuje Eurostat, tak tam se všechny výdaje započítávají, včetně těch vojenských a dalších, takže prostě to je jenom taková obezlička.
8: A jak se díváte na logiku, kterou vyznává vláda, že vyšší zadlužení rozhýbe ekonomiku a tím se zvýší příjmy rozpočtu?
9: To je částečně pravda, nebo to může být pravda, ale velmi záleží na směřování těch výdajů. Mm-hmm. A pokud rozhodující část těch výdajů, jak se zdá, půjde do oblasti spotřeby, tak to prostě tenhle efekt taky má, taky, ale velmi malý, až skoro zanedbatelný. Na rozdíl od třeba těch výdajů investičních, které
8: se multiplikují. To chci říct, že vláda argumentuje tím, že přes 100 miliard, jestli se nepletu, jde právě na ty investiční výdaje.
9: To je sice pravda, ale meziroční navýšení tam není tak velké. Navíc je tam jim pouze vykompenzován pokles příjmů, očekávaný pokles příjmů použitých na investice z fondů Evropské unie, takže prostě částečně české peníze nahradí ty evropské, ale to není více peněz. Jo? Takže to ono tam navýšení je, ale není nějak zásadní a popravdě řečeno, v situaci, kdy se staví na české poměry dálnice tempem, jaký tady několik let nebyl, celá řada dalších investičních projektů běží a nové nejsou připraveny, tak ty možnosti nejsou až tak velké. No a když si vedle toho podíváme na podivuhodné plány typu jaksi zestátnění části ČES a proti tomu privatizaci jeho další části a podobně, které nemá racionální ekonomické vysvětlení a je to velmi podivná operace, která ale zatíží veřejné rozpočty, tak jako je to celé velmi podivné. Já bych ale velmi rád upozornil ještě na jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je cena toho zadlužení. To, co za to platíme. My dnes úroky z veřejného dluhu, nebo přesně ekonomicky řečeno výnosy z dluhopisů, máme někde kolem 5% jejich hodnoty. To není opravdu málo. 5% úrok, každý, kdo má hypotéku a má povinnosti splácet, tak ví, jaký je to nárůst z dob, kdy to bylo 2-3%. No a když se podíváte na nominální objem těch výdajů na úroky, které musíme platit věřitelům České republiky, včetně českých domácností samozřejmě, tak třeba za rok 2025, kdy je známá poslední statistika, kterou jsem alespoň dokázal nalézt, tak tehdy to bylo 112 miliard korun. Nominální HDP byl tehdy 8 bilionů 556 miliard korun. Zase, když tahle dvě čísla vydělíte, tak ten objem těch úroků představuje 1,3% HDP. Jinými slovy, z těch zhruba 4% deficitů víc než čtvrtinu, a pomalu se to může blížit třetině, sežerou jenom úroky, které platíme. A bude to čím dál horší.
8: No, ministerstvo financí očekává, že státní dluh v roce 2028 překročí hranici 4,4 bilionu korun, že náklady na jeho obsluhu se vyšplhají až na 139 miliard, přičemž v tom roce 2025 to bylo 98 miliard. Čili je tohleto ještě udržitelné?
9: No já si myslím, že to dlouhodobě udržitelné není určitě. Z krátkodobého pohledu to udržitelné je, ale zbytečně nás to zatěžuje. A v okamžiku, kdybychom museli skutečně výrazně zvýšit třeba obranné výdaje, a já si myslím, že tenhle okamžik se docela blíží, bohužel, tak prostě ta zátěž bude o to horší. Další věc, která s tím souvisí, je prostě důvěra finančních trhů v schopnost České republiky splácet. Prostě úroky rostou ve světě všeobecně a nemá smysl utěšovat se tím, že náš veřejný dluh prostě je hluboko zatím pod těmi 60% toho maastrichtského kritéria, které sice není úplně jaksi bezdůvodně zvolené, ale přece jenom je to trošičku arbitrární údaj. Máte země na světě, které se ekonomicky nehroutí, nebo já bych řekl stále nehroutí, jako třeba Japonsko, které má velké hospodářské problémy, ale prostě dokáže ufinancovat dluh ve výši přesahující 200% HDP. A vedle toho máte země po světě, které zkrachovaly s dluhem hluboko pod tou naší úrovní. Nejen ten vykřičený příklad Argentiny, ale i řada dalších. Jinými slovy, může se velmi lehce stát, že prostě ze dne na den ty výnosy začnou růst z těch dnešních 5% někam směrem k 10%. No a pak už je zbývá zavolat do Mezinárodního měnového fondu.
8: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ekonom Pavel Mertlík. Jak jsem pochopil z vašich slov, asi rozumíte důvodům, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů připravenou vládou?
9: Tak je to velmi jednoduché. Prostě máme nějaká pravidla a když se nám ta pravidla nehodí, tak je odstraníme nebo nahradíme pravidly mnohem volnějšími. Jinými slovy, nehodláme ta pravidla respektovat. Protože si myslím, že to je závažná věc, která prostě umožní této vládě více, ale bohužel ne rozumně utrácet a způsobí problémy do budoucna, tak s tomu, jak si rozumím velmi dobře, stejně jako kritice vlastně všech ostatních mimo vládu, nezávislých expertů, Národní rozpočtové rady a tak dále a tak dále.
8: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vidí opozice porušení dělby moci v tom, že vláda bude mít po prosazení změny rozpočtových pravidel možnost bez souhlasu sněmovny přesouvat až 10% rozpočtu. To je velká benevolence, ne?
9: Je to velká benevolence. Ono, takové přesuny samozřejmě mohou být potřebné, ale pokud je země jen trošku politicky konsolidovaná, tak se prostě souhlas v parlamentu k takovým operacím jsou-li skutečně nutné, z pravidla najde. Ale tím jsem možná se to dotkl další věci. Prostě tyhle problémy kolem státního rozpočtu, o kterých hovoříme, jsou do jisté míry jenom symptomem toho, jak se prostě hroutí liberální demokratický řád, v kterém jsme 30 let operovali. Je to prostě součást kupících se problémů v celkovém fungování naší společnosti, který se projevuje v politice, ve volbách a posléze tedy v státním rozpočtu. Nevidíme to jenom v České republice, bohužel to velmi podobně vidíme ve Spojených státech, v některých dalších zemích Evropy. Možná jich po letošních volbách v příštím roce bude ještě více, uvidíme. Prostě nejsou to pěkné perspektivy.
8: Vláda podle opozice taky dostane možnost šikanovat instituce, které jí nepůjdou na ruku zkracováním rozpočtu. Připouštíte takové riziko?
9: Tak ta možnost je vždycky, když by vláda tuhle pravomoc neměla, prostě jistě si dokážeme najít historické případy, kdy vlády prostě z roku na rok zkrátily rozpočet jednotlivým institucím, protože ty instituce se nechovaly vždycky podle jejich představ. Prostě dát prezidentské kanceláři menší rozpočet, na to nemusela být podobná změna.
8: A umíte odhadnout, jak v té věci může rozhodnout ústavní soud?
9: To si netroufám, už protože nejsem ústavní právník, ale jako předpokládám, že se ústavní soud bude snažit interpretovat ústavu tak, jak je napsaná i jaký je očekávaný její obsah, kterému se říká duch zákona, duch ústavy. A je dost možné, že něco z toho, co vláda v této oblasti prosazuje, narazí. Ale na straně druhé ne nutně všechno. A další věc také je prostě vykonatelnost rozhodnutí ústavního soudu. My dosud žijeme v blahé situaci, kdy rozhodnutí ústavního soudu jsou v zásadě respektována, ale ústavní soud nemá ani armádu, ani policii, žádné donucovací prostředky. A pokud se dostaneme do situace, kterou vidíme ve Spojených státech, kdy prostě prezident ignoruje rozhodnutí soudní soustavy, včetně nejvyššího soudu, respektive vždycky najde nějakou cestu, jak ho obejít, tak nám potom prostě ani dobře fungující ústavní soud nemusí být mnohoplatný, což nakonec najdete takováto vysvětlení i třeba v rozhovorech s Pavlem Rychetským. Prostě to není žádná mimořádná moudrost. My máme velké štěstí z hlediska celkové konstrukce naší ústavnosti, že za prvé máme dvoukomorový parlament a za druhé máme ústavní soud. Nebýt toho, byli bychom mnohem blíže než Slovensku a Maďarsku, možná bychom byli dál než oni.
8: Ten zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimo rozpočtových účtů. Co by to fakticky znamenalo?
9: No tak, já to řeknu takhle. Veřejné finance nejsou tvořeny jenom státním rozpočtem a jenom rozpočty měst a obcí, čili těch místních entit státu, abych tak řekl. Vedle toho jsou tam několik málo mimo rozpočtových fondů a vedle toho fondu dopravní infrastruktury, fondu bydlení, jsou to zejména u nás zdravotní pojišťovny, které nejsou součástí státního rozpočtu, aspoň ne bezprostředně, jsou na něj napojeny, ale mají také vlastní příjmy a tak dále. V průběhu 90. let takových mimorozpočtových institucí tady byla celá řada. Vládě to tehdy umožňovalo hospodařit s pořadu let s nulovým deficitem státního rozpočtu. Ale pak se ukázalo tedy, když se provedla konsolidace veřejných rozpočtů v dobách někdy kolem roku 1998, 97, 98, že prostě v řadě těch roků ty deficity byly běžně 2-3%, v jednom konkrétním případě 12% HDP, dosud neopakovaných, byť to je specifický případ. Tam se započítávala jedna velká privatizační akce, která snižuje majetek státu. Takže je to do jisté míry účetnictví. Ale ta základní věc je, že když čím máte více mimo rozpočtových fondů a čím rozsáhlejší je rozsah jejich operací, no tak tím menší je přehlednost té soustavy veřejných rozpočtů jako celku a tím lépe se prostě skrývají různé výdaje, které prostě není úplně pro vládu jaksi žádoucí, aby na ně veřejnost příliš dobře viděla.
8: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, naším hostem je docent Pavel Mertlík. Prezident Petr Pavel řekl, že neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. Na tom se asi shodnete.
9: Také to neočekává.
8: Souhlasíte s tím, že to budou, nebo že ty změny mandatorních výdajů, že budou zřejmě v budoucnu nezbytné?
9: No tak ona, vláda je, abych zase byl jaksi poctivý, v nějaké míře dělá i teď v některých vybraných segmentech viz rovněž dnešní nebo včerejší informace o snížení podpory v nezaměstnanosti, respektive úpravy té křivky vyplácení podpory v nezaměstnanosti, čili nějaké úpravy se tam dějí, ale nejsou zásadní. Na straně druhé já nevěřím na to, že je možné mandatorní výdaje nějakým podstatným způsobem osekat, aniž by to vedlo prostě k zásadním problémům ve fungování naší společnosti. Náš základní problém není jenom na příjmové straně rozpočtu a já bych řekl, že donedávna nebyl především na příjmové, ale na výdajové. A já jsem to řekl obráceně, no. Ano. Není na výdajové straně rozpočtu, i když rychle se k tomu posouváme také, jak už jsem o tom vlastně mluvíme celou dobu, ale na té příjmové straně rozpočtu. Tam prostě je společný jaksi hřích prvotní ODS, ano, a také SPD, ale zejména jde o ty dvě velké strany, kdy v roce 2020 zrušili takzvanou superhrubou mzdu, což nebyla zrovna šťastná konstrukce. Já osobně bych byl plně pro, že byla zrušena, ale nebyla kompenzována ničím jiným.
8: Čili ne jí vracet, ale
9: ne jí vracet, ale udělat komplexní reformu příjmové strany veřejných financí, to znamená zejména daní a také sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
8: Třeba Vít Rakušan mluví přímo o daňové reformě. S tím souhlasíte?
9: Rozhodně. Rozhodně a máme na celou řadu výborných textů na tohle téma. Stačí se podívat třeba na různá doporučení expertů kolem třeba pana Prokopa, tak dále. Výborné texty na tohle téma měla paní kolegyně Nerudová. Prostě ten náš daňový systém vždycky vykazoval různé nedostatky, ale tak, jak se v zásadě nemění spoustu let, tak se ta situace zhoršovala, protože se prostě mění ekonomika, mění se společnost. A součástí našeho problému není jenom nízká úroveň výběru daní. Jsme dlouhodobě někde kolem 35% HDP, což podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá potřebám naší ekonomiky. Ale také máme velmi nešťastně, řekl bych docela brutálně dneska rozložené to daňové břemeno, kdy prostě ty daně v zásadě platí pracující a například daně z kapitálové se blíží kriticky nule. Jo. To je prostě situace, která je absolutně neudržitelná dlouhodobě. Odporuje situaci, jaká je běžná nejenom v západní Evropě, ale i ve Spojených státech a v dalších vyspělých zemích. A bohužel žádná z předchozích vlád s tímhle nic neudělala. Respektive ne tak významného. A mimochodem minulá vláda Petra Fialy, která takovou opatrnou reformu ve smyslu zdanění kapitálu zavedla s platností od tuším loňského roku, tak po několika měsících to bylo opět zrušeno. Tehdy to prošlo, byl to návrh Pirátské strany a ODS posléze se rozhodlo hlasovat jinak. Takže to neplatilo ani celý rok. Jo. Čili ta nechuť prostě zdanit kapitál je u nás dlouhodobá. A bohužel má závažné makroekonomické a potažmo následně společenské dopady.
8: Ministryně financí Schillerová připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení majetkových daní, jak nám tedy doporučuje Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, protože máme relativně malé...
9: Ne relativně malé, máme absolutně nejmenší v Evropě.
8: Takže je to správná cesta.
9: To je určitě jedna z dílčích věcí, které je třeba udělat. Nemůžeme zase žít v představě, že daně z nemovitosti nám tu situaci vytrhnou. Ale dneska jsou někde u 0,1% HDP, hluboko pod 20%, no a kdyby se přiblížili postupnými kroky, to podtrhuji, postupnými kroky, to je vždycky u daní potřeba postupně, byť může jít o radikální reformu, tak někam k těm 3%, které jsou obvyklé v Evropské unii jako celku, tak to samozřejmě do té mozaiky těch příjmů pomůže. Já si nemyslím, že Česká republika by měla mít daně na úrovni někde kolem 50% jako skandinávské země, 50% HDP nebo taky. Nám by bohatě stačilo, kdybychom se z těch našich 35% zhruba posunuli někam na úroveň 38-39, prostě směrem k 40%, ale podně. A celá řada věcí by pak fungovala úplně jinak. Ale není dobré prostě tohle dosáhnout úpravou jedné daně. Tam je potřeba celou řadu z nich upravit a to oběma směry. Prostě už mluvil jsem o zaměstnancích především. Velká část z nich má prostě disproporcionálně vysoké daně v porovnání s k tomu, jaký mají příjem v srovnání s jinými skupinami obyvatelstva a tak dále.
8: Koaliční vláda v programovém prohlášení slibovala konsolidaci veřejných financí, zatím prohlubuje schodek státního rozpočtu. Věříte, že s tou konsolidací začne v roce 2028, jak teď slibuje?
9: Nevěřím z řady důvodů, ale jeden z nich je také to, že pokud nebudou předčasné volby do té doby, tak prostě nebývá to tak v důsledku politického cyklu, že by konsolidaci veřejných financí vlády, a to i ty, které mají za sebou podporu, řekněme, voličů, kteří proti ní nejsou v principu, prováděli krátce před koncem volebního období. Takže tohle si myslím, že opravdu nehrozí.
8: Ministryně Schillerová připouští, že ještě dojde k nějakým úpravám. Jak velkým odhadujete? Teď se ptám samozřejmě na státní rozpočet, na ten návrh, který jsme se dnes dozvěděli.
9: Rozumím. Moc si nedovedu představit, že by se už nějak dále hýbalo s tím celkovým číslem. Je možné, že třeba ministerstvo financí přijde s novými odhady HDP a promítne je tam, ale to by neměly být velké rozdíly. Spíš bude asi docházet k přesunu mezi kapitolami, což je folklor každoroční.
8: uvidíme. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým ministrem financí, dnes docentem na katedře ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy Pavlem Mertlíkem. Děkuji, nashledanou.
9: Děkuji za pozvání.
8: Přijeme poslední dalších pořadů, přeje Vladimír Kroc.
10: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
0: Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna doposud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně 2 mrtví Palestinci a několik zraněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy platí od října 2025 příměří. Útoky izraelské armády ale přesto pokračují. Armáda údery obhajuje snahu o zmaření útoku palestinského hnutí Hamas. Podle palestinských zdravotníků zemřelo od té doby více než 1300 Palestinců. Izraelská armáda uvádí 4 zabité izraelské vojáky. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janině Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. A zátor na Bruntálsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila více než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30 000 000 obecnímu rozpočtu navíc 9 000 000 korun. Sport. Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát byl ve finále v letech 2021 a 2024 se radoval taky z titulu na šampionátech Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. A wimbledonská finalistka tenistka Karolína Muchová hraje o postup do druhého kola US Open. Její duel s Rakušankou Krauzovou vidí přímo v New Yorku reportér David Prouza.
11: Karolína Muchová vstoupila do zápasu s Rakušankou Krauzovou. Výborně sebrala jí servis, aktuálně vede 4-2 a při svém podání také 30-15. Na kurtech ve Flushing Meadows jsou také Sara Bejlek s Marií Bouskovou. Bejlek prohrává se Španělkou Bukšalovou 2-4. Bousková zatím s Žakimotovou hraje 1-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehoda na D1 za Prahou a kolony i v Brně na dálnicích. Na D1 popojíždí kolona na výjezdu z Prahy směr Brno. Na kilometru 11,5 za sjezdem na Pražský okruh se v levém pruhu srazila minimálně 3 auta. Na místě hasiči, taky sanitka, z Prahy se zdržíte okolo 20 minut v koloně. Ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Tam jsou fronty na čtvrt hodiny. V Praze silný provoz kolony na tradičních místech dost výrazně taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba v Patočkově ulici před Blankou postojíte asi půl hodiny v koloně. Ještě do Brna na D1 na příjezdu z Ostravy do Brna čekejte kolony. Brzdí se už před sjezdem na Roucínov na 217. kilometru a je to až k omezení u D2. Pro osobní auta na 25 minut, pro kamiony na delší dobu. A fronty i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna. Od 12. kilometru popojíždějí hlavně kamiony, osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty v úterý od 20 do 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy tam čekejte víc až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál, slovo má znovu Štěpán Pokorný.
12: Dobré odpoledne, 17 hodin 34,5 minutky. K tomu, kam se obrátit pro odbornou psychologickou pomoc? To je otázka, na kterou netuší odpověď 2/3 dětí v Česku. Nejčastěji je trápí škola a vztahy. Kde podporu hledat, ale neví. Víc k tématu už za pár minut ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď chvilku po 17:30. Kapela Goo Goo Dolls.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Špatné vztahy, osamělost, nedostatek kamarádů a také tlak na výkon, to jsou nejčastější důvody psychických potíží školáků v Česku. Vyplývá to z průzkumu UNICEF. Nesnadné je pro děti také najít samotnou pomoc s psychickými potížemi. Téměř 2/3 dětí neví, na jakou krizovou linku nebo odbornou organizaci se v případě potřeby obrátit. Navíc samotná pomoc na školách je nedostatečná. Stále chybí školní psychologové a specializovaní psychiatři.
1: 2/3 dětí neví, kam se obrátit o pomoc.
2: Popisuje výsledky průzkumu výkonná ředitelka UNICEF v Česku Pavla Gomba. Podle ní je to překvapující, protože medializace a komunikace krizových služeb je poměrně značná.
1: Je tam ten rozpor mezi pohledem nás dospělých. My máme pocit, že to je na každém rohu nějaké telefonní číslo, kam se obrátit. Ale k těm dětem se to nedostane. Je to na tom, nevím, TikToku, co čtou děti, co sledují děti. Je to tam, nebo je to někde jinde.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž, v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
3: Je nedostatečná jak na úrovni školních psychologů, kde ještě zdaleka ne každá škola má školního psychologa, a samozřejmě ještě víc nedostatečná je mimo školů, kdy prostě psychologů a pak zejména teda psychiatrů, pokud je potřeba nějaká ještě specializovanější pomoc, tak je prostě zoufale málo.
2: Zároveň často chybí odborná pomoc, která je dětem nejblíž, v jejich škole, říká školský ombudsman Martin Beneš.
1: Tam existuje ještě jiná bariéra, že to není jenom ta dostupnost, že je to i ta poptávka, že je to i ta důvěra v toho poradce a v toho psychologa. A to si myslím, že je ta priorita, že by to mělo jít ruku v ruce, že by měla být větší dostupnost psychologů, poradců, výchovných poradců, ale na druhé straně vlastně budovat tu důvěru v ně.
2: Národní akční plán pro duševní zdraví, aktualizovaný letos, počítá s posílením péče o duševní zdraví dětí přímo v prostředí škol. Pokračuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá. Ano.
4: Je potřeba navýšit absolventy těch oborů psychologie a psychiatrie. Myslím si, že s tím souvisí taky zákaz používání mobilu na školách. Souvisí s tím nějaká regulace času stráveného na sociálních sítích.
2: Podle školského ombudsmana Martina Beneše ale škodí například nedostatečné zapojení dětí do tvorby plánů.
3: Soustavně připomínkujeme to, aby to bylo projednáno právě s dětmi, aby děti byly zapojeny do té přípravy. Těch strategických dokumentů, protože se to zhusta neděje, takže my na to stále upozorňujeme, aby se to dít začalo. Samozřejmě i my tu participaci se snažíme jako nezanedbávat a dělat ji v rámci třeba toho dětského poradního týmu, který mám.
2: Podle aktualizovaného národního akčního plánu má jít do péče o duševní zdraví v příštích 4 letech asi 10 miliard korun. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Celkem 7 českých tenistů by mělo nastoupit dnes na kurty na US Open. Za prvními z nich, kteří už aktuálně hrají, se vydáme v odpoledním radiožurnálu za chvilku. Teď je ještě Adam Ďurica.

0: Trojice českých tenistek hraje aktuálně v prvním kole US Open. Jak se Sáře Bejlek, Marii Bouskové a Karolíně Muchové daří, řekne přímo z New Yorku reportér radiožurnálu David Prouza.
1: Aktuálně je na tom nejlépe Karolína Muchová, která na dvorci s názvem Grandstand hraje proti Rakušance Krauzové a získala před malou chvílí první sadu poměrem 6-3. Stačil jí jeden prolomený servis soupeřky a první sada už je minulostí. Bohužel to samé za malou chvíli asi budeme moci říci také o Záře Bejlek a jejím zápasu se Španělkou Bukšaovou. Česká reprezentantka totiž prohrává právě s Bukšaovou 4-5 a 30-40 a na podání se chystá, respektive podává právě španělská reprezentantka. O poznání lépe je na to Marie Bousková, ta začala nejpozději ze všech tří českých hráček aktuálně v akci v areálu ve Flushing Meadows. Marie Bousková vede nad Španělkou Jacquemotovou 4-1, tedy také s tím polštářem v podobě jednoho breaku prolomeného servisu soupeřky, takže i Marie Bousková snad podobně jako Karolína Muchová míří za ziskem první sady a věřme také za postupem do druhého kola na US Open. Není to celé, pokud jde o český program, protože ještě dnes v večerních českých hodinách nebo večerních hodinách českého času nastoupí třeba Dalibor Svrčina proti Francouzi Royerovi. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, tak tu čeká okolo 22. hodiny českého času souboj s domácí Američankou Volinecovou. Kateřina Siňaková, deblová světová jednička, tu zas čeká souboj s Italkou Kočaretovou. Aktuálně na dvorci Grandstand hraje už druhý set. Karolína Muchová ten první získala 6-3, v tom druhém vede 15-0. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.

0: Hello od Adele jsme vám pustili v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Bude 18 hodin, v 18.10 pak nabídneme večerní publicistiku s Tomášem Pancířem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Začneme návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek má být 389 miliard, to je druhý největší deficit v historii Česka. Nejen o tomto schodku, ale také o tom, jak chce vládní koalice podpořit investice, oblast zdravotnictví nebo obrany, budu mluvit s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. V Nepálu pokračují záchranné práce po ničivých povodních v důsledku odtržení části himalajského ledovce. Potvrzených obětí je už přes 900. Do pomoci postiženým oblastem se zapojila také organizace Člověk v tísni, spustila finanční sbírku. Co je nejvíc potřeba a jak to vypadá přímo na místě, na to se zeptám ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka. A vrátíme se také ke včerejšímu zápasu fotbalové ligy mezi Spartou a Slávií. Na tribunách fanoušci opět odpalovali pyrotechniku, stadionem zněly vulgární a agresivní pokřiky a v sektoru fanoušků Sparty dokonce hořel otevřený oheň. Jestli to všechno bude impuls pro zpřísnění pravidel na stadionech a pro citelnější tresty za jejich porušování, na to se zeptám místopředsedy poslanecké sněmovny a člena skupiny Bezpečí na stadionech Patrika Nachera z Hnutí ANO.
0: Večerní publicistika začne přesně za 15 minut s Tomášem Pancířem. Zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vláda počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Opozice to ostře kritizuje.
4: To je opravdu jako mejdan, který se tady pořádá na účet našich dětí vnoučat.
3: Záchranné práce v Nepálu a Tibetu komplikuje zničená infrastruktura. Týmy pátrají po pohřešovaných v tunelech vodních elektráren.
5: Pátrání rozhodně nekončí a se stejným nasazením v tom úsilí pokračujeme dál.
3: Fotbalista Lionel Messi ukončil reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál mistrovství světa. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda za Prahou směrem do Brna. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo financí dnes zveřejnilo návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun méně. Letos hospodaří se zhruba 30 miliardami.
6: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
7: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
6: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než půl.

0: původně předpokládal.
1: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší, než jsem předpokládal, ale zároveň jsem změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
0: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
3: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům. Míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
4: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
5: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
4: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Nepálské úřady vydaly na příští dny varování před srážkami. Oblast aktuálně čelí monzunovým dešťům. Podmáčený terén a zničená infrastruktura komplikují záchranné práce. Středeční povodeň má podle úřadů v Nepálu a Tibetu už nejméně 950 potvrzených obětí.
6: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
2: Ve Volkswagenu se podle šéfa dolnosaských odborů schyluje ke konfliktu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Spor by se podle Thorstena Grögera mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
7: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení, ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
2: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a taky peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl totiž její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.
10: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
11: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. Podle mého názoru. Její vina nebyla prokázána.
10: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
12: Když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
10: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: V Česku se mění charakter malých obcí kolem velkých měst. Noví obyvatelé často odmítají jejich původní zemědělský ráz a preferují rezidenční bydlení. Ukazuje to výzkum ostravských sociologů. Příkladem je ostravský obvod Polanka nad Odrou, kde chce družstvo obnovit velkochov prasat.
13: Chov prasat by byl příšerný. Velké množství much, zápach.
14: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
13: Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
15: Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
16: S médiama, které nemluví pravdu, nehovořím.
15: Jiří Lokaj, že je taky naproti.
17: Tamhle je pole, tam se vyvažejí z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo.
15: Z chovu prasat obavy nemá.
17: Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
15: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
8: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
18: Sport. Osminásobný vítěz zlatého míče fotbalista Lionel Messi už dál nebude hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc poté, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál světový šampionát. Dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami. Tenistka Karolína Muchová se snaží postoupit do druhého kola Grand Slamu US Open. Nedávná wimbledonská finalistka nastoupila v New Yorku proti Rakušance Krauzové a je u toho David Prouza.
19: Karolína Muchová právě teď bodem z podání ukončila svůj zápas s Rakušankou Krauzovou, kterou zdemolovala 6-3 a 6-0, slaví postup do druhého kola US Open. První sadu ovládla také Marie Bousková v souboji s francouzskou Jacquemotovou, získala jí 6-2. Sára Bejlek naopak se Španělkou Bukšavou prohrává 0-1 na sety. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
18: České volejbalistky zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V Brně za necelou hodinu nastoupí proti Švédkám. Radiožurnál Sport odvysílá zápas živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Ucpaná D1 za Prahou a taky u Brna. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Na 11,5 kilometru v levém pruhu odtahují auta po hromadné nehodě. Zdržíte se asi 20 minut od průhonic. Pozor, objíždět se to moc nevyplatí, určitě ne přes ucpaný Šeberov nebo po Kunratické spojce. Kolony i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší fronta směrem z D1 na letiště musí i regulovat vjezdy do tunelů. Ucpává se i městský okruh v okolí tunelu, tam regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Silnice 35 z Liberce do Žitavy je za Bílým kostelem stále zavřená po hromadné nehodě. Ucpává se i objížďka přes Grabštejn. A ještě do Brna na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy se poprvé brzdí u sjezdu na Rousínov na 216. kilometru. Je to nesouvislá fronta až k omezení v Brně pro osobní auta asi na 20 minut. Dost ucpaná je i dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy od 12. kilometru a hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pancíř.
22: Která ministerstva mohou počítat s navýšením financí z nového rozpočtu a která nikoliv? Jak efektivní je pomoc povodněmi zasaženým oblastem v Nepálu a Tibetu? A jak zabránit používání pyrotechniky nebo vulgárním pokřikům na fotbalových stadionech? Výdaje státního rozpočtu by měly být v příštím roce o 389 miliard korun vyšší než příjmy. Počítá s tím návrh státního rozpočtu, který dnes předložilo ministerstvo financí. Šlo by tak o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Letos stát hospodaří se schodkem 310 miliard. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný. Takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářství. Růstu. Návrh předložený ministerstvem financí už samozřejmě detailně prostudovala naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová, která je ve studiu. Hezký podvečer.
23: Dobrý večer.
0: Odpoledne.
22: Před měsícem premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že schodek rozpočtu bude významně pod 400 miliardami. Dnes jsme se tedy dozvěděli, že to bude 389 miliard. Odpovídá to slovům pana premiéra a mohl být ten schodek výrazně nižší?
0: Tak upřímně, schodek o 11 miliard korun nižší než 400 miliard si asi nikdo nepřekládal jako výrazně nižší nebo hluboko pod 400 miliardami. Jistě mohl ten schodek být menší, asi ne o stovky miliard, ale o nějaké nižší desítky miliard korun určitě mohl. Vláda by musela ale třeba slevit z plošných dotací, poplatku za obnovitelné zdroje nebo z navýšení peněz do zdravotnictví nebo z navýšení peněz na platy státních zaměstnanců. A to zjevně udělat nechce, považuje to za svoje priority. A druhá možnost by byla, že by vláda během letoška nachystala nějaké opatření, když chtěla zachovat všechny ty priority svoje, aby nějak výrazněji zvýšila příjmy státu, aby ten schodek byl tedy nižší, a to by musela udělat ale něco jiného, než jen zavedení EET 2.0 od ledna, protože to přinese jenom několik miliard, když se odečtou výdaje, co jdou vlastně samosprávám, a pak nějaké daňové úlevy, které s tím souvisejí. Takže žádná taková reforma nepřišla, takže pak asi se nemůžeme divit tomu schodku.
22: Ministerstvo financí v dnešní tiskové zprávě tvrdí, že ten navrhovaný schodek představuje 2,8% HDP a že je pod očekávaným průměrem zemí Evropské unie, ten je podle ministerstva financí 3,6% a také hluboko pod úrovní všech našich sousedních zemích. Ale těch 389 miliard v poměru k HDP, to přece není 2,8%, jak uvádí ministerstvo financí. Tak jak to ministerstvo počítá?
0: Je to tak, jak píše samo ministerstvo v tiskové zprávě, tak těch 2,8% HDP, co jsme také slíbili v rámci toho fiskálního plánu Evropské komisi, tak to odpovídá schodku jenom ve výši 319 miliard korun. A ten ohlášený deficit 389 miliard je ve skutečnosti tedy 3,5% HDP, tedy nad těmi evropskými limity, a blíží se to také tomu zmíněnému průměru EU. A jenom abych vysvětlila, nebo pokusím se vysvětlit ten rozdíl 70 miliard korun, který tedy vláda nezapočítala jakoby do toho vykazovaného schodku vůči HDP, je ten rozdíl 70 miliard, jsou výdaje na obranu na základě takzvané únikové doložky podle evropských pravidel COFOC, o kterých opakovaně mluví ministryně Schillerová, určitě to posluchači už slyšeli v éteru, a tyto pravidla se vztahují podle Centra veřejných financí, aspoň podle jejich vysvětlení, k hladině výdajů na obranu z roku 2021. A to, co je na to, co my vydáme v roce 2027, tak tam vlastně vzniká určitá mezera, která se může dát na ten evropský povolený výdajový rámec. A MF to tedy dopočítalo na 70 miliard, kterou nemusí v tom schodku vykazovat. No a pokud jde o to, že ty okolní státy mají vyšší schodky vůči HDP, tak to je opravdu pravda, takový je předpoklad na rok 2027 podle výkazu Evropské komise, ale to neznamená, že to je v pořádku. Ty země s výjimkou Německa, která uváděla Alena Schillerová v té tiskové zprávě, ty naše sousedy, tak také už jsou v režimu, že s nima vede Evropská komise řízení o nadměrném schodku veřejných financí a musí předkládat plány konsolidace. A když si vezmeme Německo, který má tedy 4,1 plánovaný schodek vůči HDP na rok 2027, tak to bojuje zvýšenými veřejnými výdaji s obrovskou recesí, s kterou se potýkalo v minulých letech, jak asi víme. A vlastně i na ten rok 2027 předpokládá jenom minimální růst o 0,9% HDP, zatímco Česko je na hranici svých možností, předpokládá si 2,4%, tak proč dohánět Německo v zadlužení?
22: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou hlavními prioritami toho navrhovaného rozpočtu prorůstové investice, stabilizace zdravotní péče, obrana země a prorůstová opatření. Když to vezmu od začátku, vládní politici mluví o rekordních investicích. Jak výrazně ty investice mají růst a do čeho mají mířit?
0: Pravda je, že v té absolutní výše ty celkové investice opravdu rostou, když to vezmeme jak z národních, tedy tak evropských zdrojů, tak je to asi o více než 20 miliard proti letošku na celkovou částku skoro 290 miliard, protože se ale příští rok výrazně sníží právě ten příliv evropských peněz, tak vláda to skutečně dorovnává velkým navýšením z národních zdrojů. Asi meziročně ty investice mají celkově vzrůst o 48 miliard meziročně víc, což je tedy mimochodem i víc, než sama vláda uváděla v těch fiskálních dlouhodobých plánech. Nevíme, kde to tedy, je to zjevně na úkor schodku. Podíváme-li se ale na ta reálná čísla, tak těch necelých 290 miliard korun na investice vůči celkovým výdajům státu je pro příští rok asi 11,2%. A když to posuneme s tím, jaké byly výdaje v letošním roce plánované a investice, tak je to také kolem 11%, čili bylo to mírně pod, čili ten posun není nějaký enormní, že by se úplně měnilo tady najednou přístup a všechno, a ty investice byly řádově nějak vyšší. Co všechno do toho spadá, zatím není jasné, víme jenom třeba, že o 10 miliard má být vyšší rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, navýšit se má podle Aleny Schillerové i rozpočty ředitelství silnic dálnic, čili dopravní stavby, obrana pochopitelně a další.
1: Když mluvíš o obraně a paní ministryně mluvila o zdravotnictví, tam ty výdaje rostou jak výrazně?
0: Na obranu půjde 195 miliard, celkem z toho 191 jde přímo do kapitaly ministerstva obrany a to je opravdu velké navýšení o 36 miliard a velký růst čeká i to zdravotnictví, které si zmiňoval, tam má jít asi o 50 miliard korun víc z toho. Je to díky prostě navýšení pojištění, jak státu, tak i díky růstu platů a mest.
1: Samozřejmě v tom návrhu je ještě řada dalších věcí, které by stály za rozebrání. My se k tomu budeme vracet, ale možná to podstatné, co to vrátí do nějakého kontextu a použiji citaci ministra školství z dnešní polední publicistiky. Robert Plaga z Hnutí ANO říkal, že ještě o některých položkách chce debatovat, že ještě bude chtít některé věci navýšit. Tak jak definitivní je to, co dnes rozebíráme? Jak velká je pravděpodobnost, že se ta čísla ještě změní?
0: Určitě se nějak změní, Alena Schillerová to avizovala, že třeba ještě energetický regulační úřad dopočítává, kolik bude potřeba jako dotace na ty poplatky za obnovitelné zdroje, protože ona roste na příští rok cena elektřiny a tím se ty dotace na ty obnovitelné zdroje většinou snižují, takže možná, že tam dostane ještě nějakou miliardu navíc, kterou bude moci přerozdělit, ale jinak s tím schodkem jsou prostě na limitu a myslím si, že se může jednat o nějaké přesuny v rámci toho schváleného schodku, ale rozhodně ne o nějaké, jako že by se tam najednou někde vykouzlilo 10 miliard nebo něco takového.
1: Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, díky, naslyšenou.
0: Děkuji také, naschranou.
1: V Nepálu pokračují záchranné práce při hledání přeživších po ničivých bleskových povodních vzniklých odtržením části himalajského ledovce, který způsobil škody také sousedním Tibetu. Potvrzených obětí je nejméně 939, další stovky lidí jsou zraněny, pohřešováno je na obou stranách hranice zhruba 4,5 tisíce lidí, z toho je několik stovek cizinců. Voda zničila 19 mostů, téměř 40 kilometrů silnic, poškozeny jsou také tamní vodní elektrárny. Nepálské ministerstvo zahraničí dnes požádalo mezinárodní společenství o pomoc, mimo jiné o specialisty a vybavení umožňující vyhledávání lidí pohřbených v sutinách. A naším dalším hostem je Šimon Pánek, výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jaké informace máte o situaci přímo z těch postižených míst?
3: V podstatě podobné, jako přináší média, tak dnes v tom čase, kdy se informace a obrazy přenáší rychle, a prakticky každý může být kameramanem, tak se to moc neliší. Možná zajímavé je podívat se trošku pod povrch toho, jak vypadají ty potřeby na místě. My v okrese Rasuva jsme dlouhá léta působili, dokonce jsme tam měli dva sklady předpřipravené pomoci, což v těch horských oblastech je jakási příprava na ty katastrofy. Jeden voda vzala, druhý jsme okamžitě distribuovali a teď tam na místě působíme v řadě rolí, jedna z nich je i podpora místní samospráv, které přece jen nikdy nic takového nekoordinovali, to znamená moji kolegové Nepálci z emergency týmu sedí v těch krizových štábech, jak se to dá nazvat, v Dunčí, v Rasuvě, v Utargáje, to jsou všechno části toho okresu. Samozřejmě vozíme, jde to pomalu, protože silnice jsou zaplněné, cesty poničené, distribuujeme hygienické balíčky, potraviny pro stovky rodin v jakýchsi přechodných táborech. Pomáháme zorganizovat fungování těch táborů, například volbu jakéhosi táborového výboru, který pak rozhoduje o tom, jak se bude vařit, jestli budou vařit dobrovolníci, nebo jestli se zaplatí síly na to, aby lidé dostali aspoň jedno teplé jídlo denně. Je tam prostě spousta drobných věcí, které na dálku vidět nejsou a které pomáháme řešit. Řekl bych, že jsme jedna ze dvou, tří jaksi nejpřítomnějších mezinárodních organizací na místě. Navíc máme dlouholeté vztahy s nepálskou vládou, s tím výborem pro prevenci katastrof, protože jsme začínali za zemětřesení, takže jsme tam vlastně dobře známí jako někdo, kdo katastrofy umí spolu řešit.
22: Vy jste už minulý týden vyhlásili sbírku SOS Nepal. Kolik aktuálně je na účtu a jak probíhá využívání těch peněz? Už z těchto peněz pomáháte přímo na místě nebo kdy plánujete, že je využijete?
3: Ano, je to tak. Ty dary, které přišly ve čtvrtek, pátek, když to zjednoduším, oni samozřejmě se nedají rozdělit, pak už na účtě sbírky SOS Nepál, ale tak už jsou v Nepálu. My jsme sice uvolnili 1 000 000 korun z vlastních zdrojů klubu Přátel člověka v tísni, ale ten byl pryč hned. Takže v podstatě to, co lidé před 3-4 dny přispěli, tak za to se teď nakupuje v Nepálu pomoc a dopravuje a distribuje. Sbírka probíhá úžasně, pro mě je to vždycky jako ne, skoro až zázrak, neuvěřitelná jakási podpora a motivace, když vidím, jak se lidé v Česku, když mají pocit, že to je opravdu potřeba, a věří tomu, že se tam pomoc dostane, tak jak dokáží reagovat v přepočtu stejně nebo ještě solidárněji než třeba veřejnost západních zemí od nás. Takže do této chvíle se sešlo přibližně 30 milionů korun na tu naši výzvu, což je úžasné na to, že vlády po světě zatím uvolňují první miliony euro, tak česká veřejnost, Češky a Češi už sebrali podobnou částku. Doufáme, že ta sbírka bude úspěšně pokračovat. Už teď k tomu vlastně dostáváme nabídky například evropských peněz a z dalších zdrojů, protože prostě jsme v terénu a zatímco úředníci, byť jsou to lidé z evropské delegace, neumí nakupovat, vozit, distribuovat, organizovat tábory, tak naše týmy to umí a máme v Nepálu 60 kolegyň a kolegů, čili poměrně silnou kapacitu, která je teď celá napřená do toho, abychom pomohli těm, kteří přežili.
22: Výkonný ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, díky za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji.
22: Světlice, rachejtle, závěrečný fanouškovský ohňostroj, ale také otevřený oheň, transparent oslavující válečného zločince nebo vulgární pokřiky. To všechno provázelo včerejší ostře sledované fotbalové derby mezi Spartou a Slávií. Šlo o první střet obou týmů od květnového zápasu v Edenu, který se kvůli výtržnostem slavistických diváků nedohrál. Situací na stadionech se následně začali zabývat politici, mimo jiné ministr pro sport z motoristů sobě Boris Šťastný a také první místopředseda poslanecké sněmovny z Hnutí ANO Patrik Nacher a právě on je teď naším hostem. Dobrý den.
4: Pěkný den.
22: Soudě podle fotografií na vašem Facebooku jste byl včera na stadionu Sparty na Letné. Rozumíte tomu, jak je možné, že fanoušci obou týmů dokázali přinést na stadion tolik světlic a rachejtlí, kolik jich potom odpálili?
4: No, ty, co chodí na fotbal, tak vědí, že těch cest, jak dostat pyro na stadion, je nespočet a určitě to není ta, že by to někdo pronesl v té chvíli, když jde na stadion a kdy je tam někdy důkladně, někdy méně důkladně prohlížen. Těch cest je mnohem víc a je to hodně o těch klubech, jakým způsobem jsou schopni zajistit, aby to pyro, pokud ho tam nechtějí, tak aby se na ten stadion nedostalo.
22: Minulé úterý po setkání pracovní skupiny bezpečí na stadionech minister pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě řekl, že použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Berete ten včerejší zápas a to, co se dělo na tribunách, jako další argument pro takovéto zpřísnění zákonů?
4: Tak my jsme se tam o tom bavili jako o nějaké variantě. Myslím si, že to takhle nedopadne, protože ten úkol dostal Robert Králíček, aby ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti zjistil, jaké jsou možnosti, pokud jde o některé přesuny přestupků do trestných činů, s tím, že to je, řekněme, druhá noha těch změn. Ta první je, se týká věcí, které jsou komunikace mezi policií a kluby a takzvaný chytrý stadion. A tohle je jakoby další část případných změn. Já osobně si myslím, že to stejně tímhle s tím neskončí ve smyslu, že by se z toho stal trestný čin. Ten včerejšek si myslím, že k tomu moc neposunul. Naopak třeba já osobně si myslím, že od toho derby, kdy vnikli fanoušci na trávník, což samo o sobě tak hrozné nebylo, co bylo hrozné je, že měli ty světlice v ruce a začali je házet po jiných lidech, to považuji za velmi, samozřejmě velmi nebezpečné, tak v momentě, kdy se zástupci Slávie, Sparty, pan ministr Šťastný nebo já jsme začali jakoby hledat ta řešení, tak kde kdo, jakékoliv vlastně z těch řešení od chytrého stadionu počínaje přes nějakou větší regulaci a kontrolu, pokud jde o to pyro, tak permanentně kritizují. A ono už to pak jako skutečně taká dospívá do fáze, kdy my takzvaně pácháme dobro. My chceme něco jakoby změnit. Já za sebe, který chodím na ty stadiony 40 let, aby tam ta atmosféra byla bouřlivá, ale zároveň, aby to bylo bezpečné. Pokud opravdu
22: To znamená, jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak z vašeho pohledu, z pohledu politiků, i na základě reakcí veřejnosti, konec konců včera oba tábory se shodly, že pyro není největší problém českého fotbalu, tak budete v tomto ustupovat a naopak si myslíte, že pyro by v nějaké podobě mělo zůstat na stadionech?
4: Já říkám od začátku, že tam k tomu pyru je potřeba, jsou dvě možné cesty. Buď mít totální zákaz, ale pak to mít skutečně velmi přísné, od výše pokud přes možnost uzavřít části těch stadionů, kde to pyro je. To znamená, to jsou ty jakoby nejtvrdší tresty, dokonce tuším ve Francii je možné i odejmout body tomu klubu, který to nezajistí na jedné straně, anebo mít řízené pyro, jako je třeba v Norsku, nebo se o to pokouší v Kodani. To je druhá cesta. To, co je u nás, je tak jako něco mezi. A není to vždy o legislativě, je to i o těch klubech, měla by to být nějaká kombinace těch opatření. Dám jako příklad, když máte evropský pohár, ať už je to Liga mistrů nebo Evropskou ligu, tak si všimněte, že na českých stadionech to pyro není, protože ty tresty od UEFA jsou jako dryáčnické. Tam já to všude uvádím jako příklad, že tam se trestají i za to, když ten člověk stojí na schodech. Jakože blokuje jakoby východ. A naproti tomu potom přijde mnohem méně atraktivnější soupeř z České ligy a najednou tam to pyro je. Takže tam je prostě za mě jakoby zjevné, že to je i nejen, jo, samozřejmě, je i po nějaké dohodě v rámci těch klubů a i o nějakém respektu těch fanoušků k tomu, jaké následky to může vyvolat. Ono přece jenom, když pak máte pyro a přijde vám ještě atraktivnější soupeř v Lize mistrů při dalším utkání, aby byste měli mít zavřený stadion od UEFA, tu část té tribuny, tak vás to mrzí, tak to možná pro někoho je větší motivace to v té chvíli nemít ani v tom zápase předtím.
22: Tak nevím. Já vás budu muset přerušit, protože se blíží další zprávy, ale zjevně je to tedy téma, o kterém ještě budeme mluvit.
4: Já chci naplánovat seminář na tohleto téma do poslanecké sněmovny, protože skutečně nechci
22: sebe. A my o něm budeme informovat. Patrik Nacher, místopředseda sněmovny z hnutí ANO. Naslyšenou.
4: Mějte se, naschledanou.
5: 18 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
2: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil i státní dluh. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad zároveň varoval, že rozvoj hospodaření dál brzdí nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Stále víc měst v Česku zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu na vyučování. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo právě hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. A Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor.
20: Sport.
2: Wimbledonská finalistka tenistka Karolína Muchová prošla do druhého kola US Open. Rakušanku Krauzovou přehrála 6-3 a 6-0. Zopakovat úspěch krajanky se snaží právě teď taky Sára Bejlek a Marie Bousková. Bousková nastoupila proti Jacques Monnetové z Francie. Zápas vidí přímo v New Yorku reportér David Prouza.
19: Napodobila právě Karolínu Muchovou nad Žakemotovou, získala první set 6-2, v tom druhém už vede s náskokem jednoho breaku 4-1. Sára Bejlek bojuje se Španělkou Bukšaovou, první set ztratila 5-7, v tom druhém je to aktuálně 4-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D3 u Kaplice a v Praze nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Na D3 ve směru z Rakouska na České Budějovice dejte pozor na začátku dálnice u Kaplice. Na kilometru 158 hlásíte v pravém pruhu předmět na vozovce.
7: V tom pomalejším pruhu uprostřed leží něco kevíko, plastové nebo já nevím, železné a v podstatě rychle se musí vybočit, aby se to nepřejelo.
6: Na D1 stále po pojíždí kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na 11,5 kilometru odstraňují v levém pruhu auta po nehodě a zdržíte se od průhonic asi 20 minut. Fronty i na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště po pojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu. 15 minut se zdržíte od sjezdu na Vestec. A velké kolony čekáme na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Holešovice. Ve Strahovském tunelu stojí auto, došlo mu palivo, blokuje pravý pruh, výrazně kvůli němu regulují vjezdy do tunelu a fronta se natáhla až na Barandovský most. Dost ucpaná je taky ulice k Barandovu směrem z centra a na začátku i na konci ulice. A z Prahy ještě do Brna D1 příjezd z Ostravy, kolona aktuálně od 211. kilometru a hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy. Tady je večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
9: Ano, pěkný večer vám přejeme s Radiožurnálem, jste v 18.34 a večerní vysílání začínáme s kapelou Divokej byl.
20: Radiožurnál, každý den s vámi.

Pálenka z jablek by mohla být letos v Česku poměrně vzácná. Kvůli mrazům a suchu se urodilo méně ovoce. Palírny hlásí spíš podprůměrný rok. I k tomu dodáme podrobnosti ve vysílání večerního radiožurnálu. Za pár minut.

0: V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce, bude z něj tak méně pálenky. Některé pěstitelské palírny proto ani neotevřely, jinde jede výroba alkoholu na polovinu. Třeba v Jílovém u Prahy. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
1: Otevíráme žlutou nádobu, krásně voní kvasem.
2: Je to malvazinka, je to speciální odrůda, která odborně se nazývá slivoně renklody.
1: Pěstitel Bohumil Bochňák.
2: Mám speciálně upravenou míchačku na beton, to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaše.
1: Kolik toho je litrů?
2: 200 litrů.
1: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
2: A je to tak na 30%.
1: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David.
3: 15 kilo. Teď se to mačká, je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
1: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce, teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina.
4: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
1: Srovnání s tím loňském?
4: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
1: Dá se říct, že tedy budete mít menší obrat nebo menší zisk?
4: To určitě budeme mít.
1: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk, potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
5: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocní lihovar, je to dobrá zpráva. Sadařovi tím vypadl hlavní odběratel.
1: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
5: Je ta sezona drobně podprůměrná.
1: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětileté průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: New Yorku začal včera poslední Grand Slam sezóny, do prvního kola US Open vstoupili další čeští tenisté. Jak se jim dařilo, to poví přímo z místa reportér radiožurnálu David Prouza.
1: Můžeme začít už dvěma českými postupy, které se urodily v areálu Flushing Meadows v New Yorku. Karolína Muchová ani ne za hodinu vypráskala Rakušanku Krauzovou po setech 6-3 a 6-0. No a velmi rychlý zápas byl také Marie Bouskové s francouzskou Elsou Jacquemotovou. Marie Bousková povolila své soupeřce jenom 4 gemy, vyhrála 6-2 a 6-2 a slaví postup do druhého kola, takže dvě nasazené Češky jdou dál. Třetí nasazená Češka je v akci aktuálně právě teď na kurtu číslo 5, ale Sára Bejlek to má o poznání složitější. Zápas se Španělkou Bukšovou totiž už dospěl do třetího setu, a to z toho důvodu, že Sára Bejlek ten první ztratila 5-7, v tom druhém už ztratila 3-4, byla break dole, ale nakonec přeci jenom dokázala otočit celý set, získala ho poměrem 6-4 a aktuálně tedy začala po docela dlouhé přestávce, během které Španělka Bukšová opustila kurt. Sada číslo 3, sada rozhodující, do které Sára Bejlek vstoupila na servisu a nevstoupila do ní úplně ideálně, odvrací aktuálně druhý breakball, stav 30-40, Sára Bejlek na servisu zleva, Bukšová zase možnost velmi rychle zahájit dobře další set, povedlo se jí to v obou případech předcházejících, dlouhá výměna, ve které teď Sára Bejlek se snaží útočit, ale Bukšová, no chtěl jsem říct, ustojí ten tlak, ale nakonec ne, takže Sára Bejlek odvrací i druhý breakball, srovnává na 40-40. Pokud jde o zápasy s českou účastí v dnešních večerních hodinách, pokud jde tedy o český čas, tak ještě další 4 nás čekají, konkrétně souboj Dalibora Svrčiny s Francouzem Royerem, Lindy Noskové, wimbledonské šampionky s Američankou Volinecovou, Jakuba Menšíka s Japoncem Močizukim a Kateřiny Siniakové s Italkou Kočaretovou. Zpět k zápasu Sáry Bejlek, 1-1 na sety, začíná sada číslo 3, Sára Bejlek čelí třetímu breakballu. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Česko by mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Je to o desítky miliard víc než letos. Írán a Spojené státy po měsíci obnovily boje na Blízkém východě. České volejbalistky hrají proti Švédkám o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Hromadná nehoda blokuje silnici 35 z Liberce do Žitavy. A počasí úterý bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploměry ukážou až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu vlády příští rok zrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard. Česko by tak splnilo závazek NATO vydávat na obranu alespoň 2% HDP. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak ho předloží sněmovně. Opozice už teď návrh kritizuje jako nezodpovědný. Takto vysoký deficit podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoct přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace zůstanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce do regionu přilákat až 315 doktorů. Na nedostatek lékařů v některých regionech podle Farhana reagují taky kraje.
4: Například Plzeňský kraj vypisuje stipendia pro studenty vysokých škol, to znamená, že od třetího ročníku jim vyplácí 6 tisíc korun, pokud zůstanou u nás kraj měsíčně, a zdravotním sestřičkám 3 tisíce korun. Toto běží i v jiných krajích, samozřejmě ty částky se liší.
3: Stipendia jsou určená například pro praktické lékaře, pediatry nebo psychiatry. Spojené státy a Írán po týdnech klidu hlásí opět vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na iránský ostrov v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při úderu zemřelo několik vojáků i civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v regionu, na kterých jsou američtí vojáci.
5: Americká armáda zasáhla podle zpravodajského serveru Axios dvě iránská zařízení pro odpalování raket na

0: Ostrově Larak. Ten leží v severní části Hormuzského průlivu, ve kterém se iránské revoluční gardy údajně chystaly klást námořní miny. Iránské gardy tvrdí, že nad úžinou sestřelili americký dron a že v odvetě mířili na dvě vojenské základny na severu a východě Jordánska a na leteckou základnu nedaleko Dubaje ve Spojených arabských emirátech. Ty popřeli, že jejich základna Al-Minhad byla napadená iránskými raketami. Nad svými teritoriálními vodami ale zneškodnili iránský dron. Jordánská armáda nad ránem se střelila 8 iránských raket. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Záchranáři v českých horách v létě vyjížděli k víc než 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejméně zásahů měli záchranáři v Orlických horách, nejvíc naopak v Jeseníkách. Tam ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl 2. srpnový týden. Proč, popisuje člen horské služby Jeseníky Tomáš Fabian.
2: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
3: Sport. České volejbalistky se snaží postoupit do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Před vlastními fanoušky v Brně nastoupili proti Švédkám a je u toho reportér David Nekvinda.
4: Zápas teprve začal, jsme v úvodu prvního setu a zatím to vypadá pro Češky dobře, protože vedou 5-3 nad švédským týmem, za který hraje zatím nejproduktivnější hráčka tohoto šampionátu mistrovství Evropy Isabel Háková. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Tenistka Karolína Muchová je ve druhém kole US Open. Rakušanku Krauzovou zdolala letošní wimbledonská finalistka ve dvou setech. Podrobnosti o výkonech dalších českých reprezentantů přidá z New Yorku David Prouza.
5: Sára Bejlek na pokraji vyřazení v prvním kole US Open hraje se Španělkou Bukšaovou. První set ztratila 5-7, druhý otočila, získala 6-4, ale aktuálně v tom třetím rozhodujícím prohrává 1-3 a při svém podání taky 0-40. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Brna, taky Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy stále popojíždějí kolony. Brzdí se na 211. kilometru a je to až k omezení u bratislavské dálnice. Platí, že osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. A podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně v pravém pruhu nákladní auta od 8. kilometru až k D1. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor za sjezdem na Cerhovice. Na kilometru 45,5 stojí nákladní auto, podle našeho zpravodaje je částečně i v pravém pruhu.
8: Odstavení nákladní auto má defekt, má to mění do dálnice, takže odbudou se tam lidi.
7: Je to označené šipkou, přesto opatrně vybočuje se. A na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na letiště v koloně před sjezdem na Ořech. Aktuálně je to fronta od tunelu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte nejdřív polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách se přidají přehánky. Teploměry zítra ukážou 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude ještě víc, tam i 27 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
9: Dobrý večer, Radiožurnál je s vámi 6,5 minuty po 19. hodině. Jméno autora na obálce ještě nemusí znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury. Jak takovou publikaci a texty poznat, tak to řekneme za chvilku ve večerním Radiožurnálu. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Umělá inteligence už nepíše jen e-maily nebo reklamní texty, čím dál častěji se dostává také do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouche. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážka na hradecké dálnici u sjezdu na Lysou a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika.
2: Náhle nebylo to vidět, teď je jako takový docela slušný provoz. A je to na poslední chviličku a fakt je úplně uprostřed. Oba dva ty pruhy musí do kraju.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy stále čekejte kolony. Brzdí se zhruba na 211. kilometru a kolona se sune až k omezení u bratislavské D2. Platí, že osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Podobné je to i na dálnici D2 příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 8. kilometru až k dálnici D1. Ucpaný stále i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kolona popojíždí před sjezdem na Ořech, je to od tunelu a zdržíte se 10 až 15 minut. A ještě jedna dobrá zpráva, silnice 35 z Liberce do Žitavy už je po nehodě za Bílým kostelem plně průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Taylor Swift, ten na Radiožurnálu. České volejbalistky nastoupily v osmifinále mistrovství Evropy proti Švédsku. Jejich souboj sleduje na brněnském výstavišti reportér Radiožurnálu David Nekvinda.
1: Pomalu končí první set zápasu a nevypadá to upřímně řečeno, že by Češky měli tu saru získat, protože prohrávají se Švédkami. No a teď už jenom 17-22. Češky teď získali 3 body v řadě, takže ze stavu 14-22 se dostali do situace, kdy přeci jen ještě mají naději na to s tím prvním setem něco udělat, a na to teď reaguje italský trenér švédského týmu Lorenzo Micheli, bere si oddechový čas. Trenér českého týmu Janis Atanasopoulos, ten už využil oba timeouty, protože domácí volejbalistky sice vstoupily do toho zápasu dobře, dostali se v úvodu prvního setu do tříbodového vedení, ale jak je tedy jasné z toho, jak se vyvíjí skóre, tak se jim ho nepodařilo udržet a teď je to tedy 5bodová ztráta 17-22. Švédky podle očekávání hodně spoléhají na sestry Hákovy, především Isabel Hákovou, jednu z nejlepších hráček světa, která trápí české volejbalistky, řekl bych především variabilitou svých útoků, protože někdy dá obrovskou ránu, která snad ani nejde zastavit, jindy je to takový technický oblouček, který překvapí české hráčky. Co už je taky jisté, tak to, že vítězky tohoto osmifinálového zápasu mistrovství Evropy mezi Českem a Švédskem se ve čtvrtfinále ve středu ještě tady v Brně utkají s Italkami, protože ty suverénně zvládly odpolední duel s Bulharkami, potvrdili roli favoritek a vyhráli 3-0, takže na vítězky tohoto osmifinále čekají Italky. Teď je tu švédský útok, protože skončil oddechový čas. Tentokrát to byla Hanna Helvigová, která zakončovala z levé strany a bohužel českým volejbalistkám se nepodařilo udržet balon ve vzduchu na hřišti. No a právě Helvigová teď bude podávat, když už jenom 2 získané míče dělí Švédsky od toho, aby získali v pavilonu P brněnského výstaviště úvodní sadu. Servis je to dobrý, ale Bukovská si s ním poradila napřímo. Český útok, který skončí ziskem bodu, takže ještě existuje naděje. České volejbalistky prohrávají v úvodním setu osmifinále mistrovství Evropy se Švédkami 18-23. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Po volejbalu nás zajímá i tenis, jak se daří na US Open českým reprezentantům, řekne reportér David Prouza.
2: Výsledek je to zatím pozitivní, ale ne stoprocentně. 3 české zápasy už proběhly a jsou minulostí. Karolína Muchová s Marií Bouskovou postoupily do druhého kola. Naopak končí Sára Bejlek, ta nestačila na Španělku Bukšavovou, prohrála s ní nakonec ve 3 setech 1-6 v té sadě rozhodující. Oproti tomu Muchová s Bouskovou byly ve svých zápasech nekompromisní, splnili roli nasazených favoritek. Muchová nadělila Krauzové z Rakouska dokonce Kanára ve druhém setu. Ten první získala 6-3, to utkání netrvalo ani hodinu. O poznání déle se na dvorci zdržela Marie Bousková, ale set nestratila, stejně jako Karolína Muchová, a francouzku Jacquemotovou porazila po setech 6-2 a 6-2. Kromě těchto 3 duelů nás čekají ještě 4 s českou účastí. Konkrétně se představí Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Jakub Menčík a také Kateřina Siniaková z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
4: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Počet obětí ničivých povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na nejméně 950. Vyplývá to z informací tamních úřadů. Dalších asi 5000 lidí se stále pohřešuje. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišulí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí ale komplikuje zničená infrastruktura. Kriminalisté prověřují případ popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka, potvrdil to mluvčí policie Jan Daněk. Podle něj sama pacientka trestní oznámení zatím nepodala. Policisté se ale o případu dozvěděli z médií. Podle informací deníku N chtěli lékaři po císařském řezu ženě zastavit krvácení. Chirurgický přístroj ale vzplál a oheň ženu potřenou dezinfekcí popálil. 24letá pacientka má popáleniny druhého stupně na 15% těla. Nemocnice událost Radiožurnálu potvrdila. Podrobnosti ale nechtěla říct s tím, že případ vyšetřuje. A ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svou funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu z náročné pozice, kterou zastávala 23 let. Dodala, že chce místo uvolnit mladším kolegům. Zaměstnankyní muzea ale Horvátová zůstává, chce se víc věnovat práci historičky a kurátorky. Od 1. září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová, jak potvrdilo i Ministerstvo kultury.
6: Sport.
5: České volejbalistky se snaží postoupit mezi 8 nejlepších týmů evropského šampionátu. V osmifinále nastoupily před vlastními fanoušky v Brně proti Švédkám. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
7: První sadu české volejbalistky prohrály se Švédkami 19-25, sice měli dobrý vstup, ale pak nabrali ztrátu, kterou nedokázali dotáhnout. Teď se tedy v Brně už hraje druhý set a v něm je zatím skóre vyrovnané v úvodu 3-3. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
5: A ještě tenis. Karolína Muchová a Marie Bousková postoupily do druhého kola Grand Slamu US Open. Wimbledonská finalistka Muchová zdolala Rakušanku Krauzovou 2-0 na sety. Bousková porazila Francouzku Jacquemotovou taky ve dvou sadách. V New Yorku naopak končí Sara Bejlek, která v třísetovém souboji podlehla Bukšové ze Španělska.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D11 ulice nad Labem a kolony na dálnicích v Brně. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zbystřete u sjezdu na Lysou nad Labem. Na kilometru 18,5 mezi jízdními pruhy zbytky roztrhané pneumatiky od kamionu a vybočuje se. Pozor dejte i v opačném směru z Hradce Králové do Prahy. Na 19. kilometru připravují noční omezení, zavřený je pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Ostravy od 210. kilometru až k D2 v Brně a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A podobné je to i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona opět hlavně v pravém pruhu nákladní auta od 8. kilometru až k D1. A ještě Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Dejte pozor za tunely. Dojíždí se do Kolony těsně za tunely, rozjíždí se pak až před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne přechodně až oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Tady je pondělní večerní radiožurnál a za mikrofonem Štěpán Pokorný.
4: 19 hodin 34,5 minuty pokračujeme ve večerním radiožurnálu a teď, co bude za 100 let?
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Moment. Je s vámi večerní vysílání Radiožurnálu a my pokračujeme dalšími tématy. Na konci obzvlášť horkých prázdnin vás pro budoucí inspiraci vezmeme na nejlépe přirozeně chlazené místo Evropské unie. Zajímavé je i to, že vítězné město nového žebříčku leží poměrně blízko za českými hranicemi. Tak si na tu reportáž ještě chvilku počkejte.

0: Končí extrémně teplé prázdniny, pokud hledáte, kde se příště schladit, máme tip. Nově vzniklý žebříček Cool City Index se řadil 11 000 měst Evropské unie podle toho, jak odolná jsou vůči horku a dalším projevům změny klimatu. Pořadí vychází z družicových snímků a v Česku jsou na tom nejlépe Nejdek na Karlovarsku a Rychvald u Ostravy. Celkovým šampionem se stalo malé polské město na východ od Tater.
1: Město Pivnič na zdroj přirozeně chladí řeka Poprad. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům pomáhá. A vegetace tady podle Cool City Indexu pokrývá 92% povrchu, nejvíc z celé Evropské unie. Kromě toho Pivnična exceluje propustností povrchů, jinými slovy hodně zeleně, málo betonu. Vysvětluje starosta Tomáš Michalovský.
2: Pivnična zdroj.
3: Máme výhodu, že Pivnična není tolik zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
2: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
3: Snažíme se naši obec nebetonovat, nehledat nová místa k rozvoji, ale spíše starat o ta stávající.
2: Ne šukat nových míst, aby je zabudovávat, tylko radšej zadbať o ty, které jsou.
1: Se starostou Michalovským teď zhlížíme na rynek, tedy hlavní náměstí tohoto okresního města.
2: Přigotovujeme do revitalizace toho rynku.
3: Třeba teď začneme s revitalizací našeho náměstí, po které tu bude ještě víc rekreačních a zelených ploch, než vidíte teď. Obyvatelé hledají místa, kde si mohou skutečně odpočinout.
2: Čekají takého vypočinku, míst, kde mohou napravdu odpočinout.
4: Teraz šególně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
5: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání.
1: Padesátnice Malgořata bydlí v Pivničné skoro celý svůj život.
5: Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí.
1: Přes 800 měst Evropské unie má podle Cool City Indexu velmi dobrý potenciál se na projevy člověkem způsobené změny klimatu adaptovat. Týká se to i 30 českých sídel, ale ne těch největších nad 100 000 obyvatel. Nejlépe z nich je na tom Ostrava, naopak Praha, Brno, Plzeň i Olomouc patří k českému i evropskému průměru až podprůměru. Z polského města Pivnič na zdroj Jan Kaliba, Radiožurnál.

Za chvíli půjdeme ve večerním radiožurnálu znovu za sportem. České volejbalistky totiž usilují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na jejich duel se Švédskem se podíváme za chvilku, teď ještě tedy Swims.

0: České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jejich duel se Švédskem vysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu a my se k němu teď připojíme ve večerním radiožurnálu. Slovo má reportér David Nekvinda.
1: Stav 0-1 na sety z pohledu českého týmu a ve druhém setu je to 16-19, což je teď ale dobrá zpráva, protože tu byl hodně sporný míč, který tedy nakonec skončí tím, že ho získali české volejbalistky. Byl to balon, po kterém nejdřív tedy ten míč se dostal do autu a rozhodčí přiřkli míč Švédkám, protože tam šel po úderu české hráčky Mlejnkové, ale Češky si vzali výzvu, kterou reklamovali dotyk švédského bloku. Ta výzva byla úspěšná, takže balon přišknutý českému týmu, ale na to kontrovala švédská lavička, která si vzala výzvu pro změnu na to, že se jedna z českých hráček dotkla sítě, ale tato výzva byla neúspěšná, takže stav 16-19 platil. Bohužel teď během toho, co jsem to popisoval, tak bod připsali Švédky a vedou tak 20-16 ve druhém setu, ten první vyhráli 25-19. Skvělý blok českého týmu, Jehlářová se dostala vysoko nad síť a zvyšuje naděje na to, že skóre bude po dvou sadách vyrovnané, protože teď je to tedy 17-20 po této práci české blokařky, která tam byla vedle Orbošové, ale jednoznačně Hlářová dokázala zahrát míč. Hala, která je zaplněná, brněnský pavilon P, nebo pavilon P brněnského výstaviště, tak teď tedy oslavila tento důležitý bod, protože druhý set je ve svém závěru a Bára Rejmanová, česká specialistka na servis, se dostává na hřiště. Její podání prudké, ale Hana Háková si s tím dokázala poradit, zakončuje jiná Háková, Izabel, sestra Anny, jenomže Češky udrželi balon ve hře a následně Mlejnková vytloukla bloky, takže je to jenom o dva body v tuto chvíli. 18-20, Češkám se daří snížit skóre a znovu si Bára Rejmanová bere míč na servis. Teď by se Češky chtěli dostat na kontakt, ale bude to až za chvíli, protože si švédská lavička bere oddechový čas, takže 18-20 v závěru druhého setu Češky prohrávají 0-1 na sety. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, bylo 20 hodin. A hezký večer vám přeje Anna Horáčková. Opozice ostře kritizuje plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok. Má se zvýšit na 389 miliard korun. Za nedávnou uprchlickou vlnu do Ceuty na severu Afriky stále podle španělského premiéra taky dezinformace z Ruska a Izraela. České volejbalistky bojují na domácím euru o účast ve čtvrtfinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje, třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka, je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministrině financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením výdajů většiny rozpočtových kapitol. Nejrychleji se zvyšují u ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva obrany. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistily, že by Maroko spoluorganizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Ceuty. Sanchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že 10 000 migrantů k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států.
3: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
0: Podle Sáncheze cílili dezinformace na Španělsko kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Říčany u Prahy otevřeli novou základní školu na Komenského náměstí pro 540 žáků. Je to největší pasivní dřevěná škola v Česku. K provozu spotřebovává minimum energie, vytápění a taky chlazení zajišťují tepelná čerpadla a na zelených střechách jsou fotovoltaické panely. Vybudování školy stálo přes 700 milionů korun, pokračuje ředitel školy Adam Kobr.
4: Myslím, že žáci jsou nadšení. Oni už tu tak nějak chodí v průběhu celého měsíce, tu byli několikrát se dívat okolo v budově, ale myslím, že jsou nadšení. Obzvlášť pyšní jsme na robotickou učebnu, na přírodovědnou učebnu a určitě na nahrávací studio.
5: Sport. České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu.

0: Šampionátu na brněnském výstavišti nastoupili proti Švédkám. Utkání sleduje reportér David Nekvinda.
1: Zatím se ten zápas pro české hráčky nevyvíjí dobře, protože domácí volejbalistky prohrávají se Švédskem 0-2 na sety. První sada byla poměrně jasná, Švédky vyhrály 25-19, druhá podstatně dramatičtější, ale nakonec Švédky zvítězily 25-23. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Fotbalista Lionel Messi ukončil v 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát se radoval i z titulů na šampionátu Jižní Ameriky. Messi bude nadále pokračovat na klubové úrovni v barvách amerického Interu Miami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 se u Žebráku a kolony na příjezdu do Brna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z Bystřete na 33,5 kilometru hlášeno hořící vozidlo. Na místě zasahují hasiči, jede se jedním pruhem a do pomalu jedoucí kolony se dojíždí na 32. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Holubice. Od 210. kilometru zejména kamiony v pravém pruhu budou popojíždět až k nájezdu z D2 20 minut. A na D2 z Bratislavy do Brna fronta nákladních vozidel od 6. kilometru. Popojíždět budete 4 hodiny, osobní auta projedou bez většího zdržení. Na pražském okruhu z D1 na letiště stále hustší provoz za tunely. V pomalu jedoucím proudu vozidel se z 15. kilometru k Ořechu zdržíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Večer a v noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte až oblačno a výjimečně se tam objeví přehánky. Ochladí se na 15 až 11 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku naměříte 18 až 14. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách, výjimečně s přehánkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pokračuje pondělní večerní Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Je 20 hodin a necelých 10 minut posloucháte Radiožurnál v souvislosti se začátkem školního roku. Zítra na mnoha místech zhoustne doprava. A to zejména v ranních hodinách. Některá města se rozhodla provoz u škol omezit a chystají zavedení takzvané školní ulice. Jak funguje a kde ji řidiči můžou očekávat, tak to řekneme už za chvíli.

0: Příchodem školního roku opět zhoustne doprava v blízkosti škol. Mnozí rodiče své děti přivážejí auty a před školami tak vznikají nebezpečné situace. Některé radnice se proto snaží provoz v okolí škol omezit snížením rychlosti nebo zavedením takzvané školní ulice. Znamená to, že do ulice u školy platí ráno zákaz vjezdu. První školní ulici se v září chystají zavést třeba v Jablonci nad Nisou na sídlišti Žižkův vrch.
1: Za mě největším problémem, že děti jak přichází, tak odchází ze školy dvěma parkovišti.
2: S ředitelkou Jablonecké základní školy Pasířská Jitkou Šťovíčkovou jsme vyšli před hlavní vchod do budovy.
3: Tady vstupují do školy děti prvního stupně.
2: Stojíme na parkovišti. Jak to tady vypadá v běžném školním dni? Je to plné to parkoviště?
3: Přeplněné. A sama vidíte, že ten průchod je velmi úzký. Bohužel ten případ tady máme, kdy dítě vyběhlo mezi auty, byl to mladší žák a srazilo ho tady auto. Nic vážného se naštěstí nestalo. Žák přišel pak druhý den do školy.
2: Kritická je situace i v Pasířské ulici, kam rodiče děti přiváží.
3: Někdy nám přijíždí děti i taxikem přímo přede dveře i bez zákonných zástupců, což je teda alarmující. A neuvědomují si v tento moment rodiče, že sice svému dítěti zajistí bezpečnost, ale ostatní děti tím ohrožují.
2: Magistrát proto vjezd od 7:30 do 8:00 omezí. Jde o takzvanou školní ulici.
3: To zaklopení bude za tou takovou výhybnou pro autobus, kde by mělo být místo Kissendra.
2: Současně magistrát zruší parkoviště u školy. Částečně ho využívají i obyvatelé okolních domů, třeba Monika Valtrová.
4: Asi v rámci toho, aby byly děti v bezpečí, tak v pořádku. No.
5: Nemáte obavu, že nebude kde zaparkovat?
4: Mám, ale snad se někam vecpu.
2: V okolí školy taky magistrát sníží maximální povolenou rychlost, říká zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
6: By teda mělo v celé lokalitě být ke sklidnění dopravy na 30 km/h.
2: Nová opatření chce magistrát zavést během září. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Radiožurnál. Oh,

0: Téměř 20 minut po 20. hodině večerní radiožurnál pokračuje živým sportem. České volejbalistky bojují na brněnském výstavišti o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Duel Česko-Švédsko sleduje reportér David Nekvinda.
1: České volejbalistky jsou v těžké situaci v osmifinále evropského šampionátu, protože prohrávají 0-2 na sety a ve třetím setu je teď skóre srovnané 13-13. Češky vedly před okamžikem o dva body, ale Švédky tedy dokázaly srovnat stav, co na to změní teď útok brancuské. Zatím nic, úspěšný blok švédského týmu, ale balon zůstává ve hře, dostává se Bukovské. Tento český útok ale úspěch taky nepřinese. Švédky se snaží zakončit výměnu Izabel Hákovou. Není to úspěšné teď po druhé v řadě, nebo v krátké době dlouhá rozehra. Zase úspěšný švédský blok, ale ještě zůstává míč ve hře a brancuská ho získává pro český tým, smečí z pravé strany křížem. Důležitý okamžik, nejen proto, že se Češky dostávají do těsného vedení 14-13 ve třetím setu, ale i proto, že když to jsou takto dlouhé rozehry, tak ten bod zkrátka dodá víc emocí, dodá víc energie a elánu do dalších částí zápasu. To si troufnu říct, jinak připomenu, že první set byl celkem jednoznačný, Češky prohrály 19-25, druhý podstatně dramatičtější do stavu 23-23 se dostala druhá sada, pak přišly dva úspěšné útoky Izabel Hákové, nejlepší zatím nebo nejproduktivnější hráčky tohoto evropského šampionátu, která se i teď zapisuje jako ta, která přinesla Švédkám bod. Tentokrát to byla velmi rychlá rozehra, švédský příjem, míč na Hákovou a její útok z pravé strany křížem Kleině. 14-14, takový je tedy stav třetího setu. No a Izabel Háková teď v pozici hráčky, která se chystá na servis, na to hvězdná univerzálka, 196 cm vysoká hráčka, posílá míč do sítě, i ona někdy chybuje a teď ta, který dává českému týmu zdarma 15. bod v tom třetím setu, znamená to tedy vedení 15-14 ve chvíli, kdy jde na servis brancuská hráčka českého týmu, taky univerzálka, tak snad si poradí s podáním lépe než švédská univerzálka na druhé straně. Je to tak, protože míč se dostává na švédskou polovinu. Švédky útočí právě Izabel Háková, skvěle Jancová šla teď na zem, už to vypadalo na ztracený míč, ale dobrá obrana, jenomže Češky se dál musí bránit a tentokrát Anna Háková, sestra Izabel, po levé straně útočí tak, že získává bod. No a tak je to tedy dál drama ve třetím setu, stav 15-15. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, bylo 8:30. Jsou tu zprávy s Anou Horáčkovou. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku zemřelo 99 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 57 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna do posud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Cena ropy po obnovených útocích Iránu a Spojených států stoupá. Dnes ráno se obchodovala o více než 2,5% výš. Cena severomorské ropy Brent se tak teď pohybuje kolem 90 amerických dolarů za barel. Spojené státy dnes zaútočily na Irán poprvé od konce července. Irán pak v odvetě udařil na americké základny v Jordánsku a taky na Spojené arabské emiráty. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl hranici 6 tisíc. Dnes o tom informovala tamní vláda. Současná epidemie tak překonala i tu dosud největší z let 2018 až 2020. Na ebolu zatím v Kongu zemřelo přes 2900 lidí. Zároveň platí, že víc než 1360 pacientů se z nemoci uzdravilo. Aktuální epidemie eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Minulý týden Kongo si dostalo 1000 dávek vakcíny Ervebo a začalo s očkováním. Vakcína je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není zatím zřejmé, jestli bude účinná. A pražská MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10. Častěji už jezdí taky metro. Ve špičkách každé 2 až 3 minuty. A zítra už začnou znovu jezdit taky školní autobusové linky. Sport. České volejbalistky hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Před vlastními fanoušky v Brně nastoupily proti Švédkám. První dvě sady zápasu ale prohrály. Další podrobnosti teď přidá reportér David Nekvin.
3: České volejbalistky jsou teď bohužel kousek od toho, aby skončili v turnaji, protože ve třetím setu prohrávají se Švédkami 21-23. Dlouho ta sada byla vyrovnaná, ale teď se tedy Švédky přiblížili tomu, aby vyhráli i třetí set. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
2: A ještě tenis. Dalibor Svrčina usiluje o postup do druhého kola US Open. Český reprezentant nastoupil v New Yorku proti Francouzovi Roayerovi a je u toho reportér David Prouza.
4: Jeho francouzského soupeře Svrčina už dvakrát porazil, aktuálně začal první set, je to 1-1, oba tenisté už se stihli sebrat servis, za maličkou chvíli Francouz Royer bude servírovat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Žebráku a kolona na D2 na příjezdu do Brna. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice počítejte s omezením. Na 33,5 kilometru hořelo osobní vozidlo. To je již uhašeno. Na místě šipka silničářů projíždí se jedním pruhem, zdržíte se do 5 minut. Silnější provoz na příjezdu do Brna už je na D2 z Bratislavy. Kolona kamionu začíná na 3. kilometru, popojíždět budete do 10 minut. Osobní vozidla projedou bez výraznějšího zdržení. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna zpomalte v Buchlovských kopcích. U odbočky na hrad Buchlov hlásíte práci údržby.
6: Jak je odbočka na hrad Buchlov, tak v těch Buchlovských kopcích, tak momentálně tam cestáři kosí trávu. Jsou tam dva stroje pracovné za sebou směrem na Brno. Ale nech vodiči dajú pozor, lebo za takú zokého sa objavia, lebo oni strašne pomalí tam.
5: Pozor, je to za zatáčkou 1 a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku slunečno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý většinou 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
8: Her name is Natalie Harp.
9: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
7: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
10: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
9: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
11: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
12: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
11: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalie Harpové?
12: Já se trošku poklepu po ramenu. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
11: Tak amerikanisti ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalie Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
12: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary, z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a kterým nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hegseta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavil nový taneční sál.
11: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl. Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie v letadle, kterému dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
12: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě v oválné pracovně konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj. Mm-hmm. I na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo o kopnutí do prezidenta, šlo o kopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvyklá, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
11: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl. Odkud pochází, jaký má background?
12: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, nebo byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
11: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
12: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti. A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže jí údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala, která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život.
8: She talked about how they were preparing her for death. And because of Right to Try, she's
12: Donald Trump toho využil a v roce 2020 dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem. No a potom, a to si myslím, že jako velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One American Network. Because if Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get? Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do, na začátku roku 2025, do oválné pracovny.
11: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
12: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální MAGA ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě vůdce Donalda Trumpa.
11: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
12: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat. Protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
13: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
12: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné, v jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo o sobě myslím ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany je.
11: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochránku, z jakého důvodu?
12: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali, protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá, a nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
11: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostali k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
12: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak nablízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si ji zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií, aby ukázala memy, videa, obrázky.
11: A to přiběhne články s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
12: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer, tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá, tady tu přezdívku.
11: Fakt?
12: A jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tady opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to zprávování sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině. Ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby oni veřejnost věděla co nejvíce.
11: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
12: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými The Girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále. Jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
11: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
12: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná ho vlastně neopustí, zatímco oni ostatní prostě odejdou a budou pak pracovat někde jinde, využijí té blízkosti k Donaldu Trumpovi, aby pak získali lepší nějakou pozici někde, tak ona ho nikdy neopustí.
11: No a to zbylé okolí Donalda Trumpa, co na ní teda říká, když ví ty informace teď z médií, kdy CNN třeba připomíná, že už v roce 2023 s Donaldem Trumpem Natalie Harpová chtěla tak moc být, že k jednomu soudu v New Yorku s ním dokonce jela v kufru auta, protože nikam jinam by se v té koloně nevešla. Plus s ním teda letěla v tom letadle z Ankary letos ze summitu NATO a to si skutečně do toho letadla vybral jenom hrstku nejbližších.
12: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Nelly Harbeck, je s ním konstantně. Vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny. Tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží tak, jak Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Hmm. Tam samozřejmě víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loajality, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Nelly Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novináři, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
11: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
12: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no, první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Nelly Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
11: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
12: Schytal. Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogynní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
11: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu. Psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
12: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, no v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně tohle je součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
11: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být, no, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
12: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali, jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně, i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Hmm. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
11: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš na určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
12: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Nellie Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou nelojalitu nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa, a ne jakože úplně obrana Nellie Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu lojalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem, ale ukazuje to i samozřejmě nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
11: To, že lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
12: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil, nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Nellie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
11: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
12: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
11: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
12: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.

0: dětství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
3: Dobrý večer. Teď Anna Horáčková a zprávy.
4: Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. Na Ukrajinu se znovu chystají američtí vyslanci, chtějí tam jednat o míru. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí, úterý bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti, teploměry ukážou až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků, jak řekl Radiožurnálu.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
4: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
6: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
4: Rusko chce na mírové hovory přistoupit jen v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina, ale i Spojené státy to odmítají. Policie prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebáně na Berounsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy rychle přijíždějícího vlaku, který na rodinu houkal. Ve stanici je přitom bezpečný podchod. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
7: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
0: Sport.
8: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončili. Tenista Dalibor Svrčina hraje svůj úvodní zápas na letošním US Open. Duel českého reprezentanta s Francouzem Roayerem sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
9: Už po druhé Svrčina sebral Royerovi servis, vede aktuálně 5-4 v první sadě, ale při svém podání také ztrácí 0-40, takže je dost možné, že ta první sada se ještě protáhne. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Silnější provoz na D2 u Brna a omezení na D11 u Poděbrad. Silnější provoz na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy kolona kamionu začíná na druhém kilometru, po pojíždí 10 minut. Osobní vozidla projedou bez zdržení. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady vás pomalí práce na silnici. Mezi 35. a 25. kilometrem pracují silničáři na novém dálničním povrchu, projíždí se plynule. Následně za sjezdem na Sadskou další omezení.

0: mezi 19,5 a 18 km noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika místech. Projíždí se Kyvadlově a zdržení je vždy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, na jihovýchodě a taky severozápadě čekejte i oblačno. Ochladí se většinou na 15 až 11 stupňů Celsia, zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 27 stupňů. Tolik zprávy. A od teď s vámi bude ve večerním radiožurnálu Jiří Steffl.
3: A přeju vám dobrý pondělní večer. 5,5 minuty po 21. hodině, tak jestli jste chtěli během letních prázdnin něco stihnout nebo zažít, tak už na to máte jenom necelé 3 hodiny. Ale je pravdou, že co se týká počasí, tak léto rozhodně ještě nekončí. Na pořád, ale taky nebude.
4: Večerní radiožurnál
1: a Jiří Steffl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu 9,5 minuty po 21. hodině. Václav Havel by letos v říjnu oslavil 90. Výročí se na radiožurnálu a dalších stanicích Českého rozhlasu připomeneme sérii pořadů a archivních materiálů. Jako první ochutnávku teď nabízíme seriál nazvaný Svět podle Havla očima tazatelů. Celý týden se v něm vracíme k legendárním hovorům v Lánech.
1: Pane prezidente, máte pocit, že zakládáme novou tradici?
2: Ano, já docela vítám tuto iniciativu Československého rozhlasu.
3: Je 11. březen 1990. Václav Havel je prezidentem necelé 3 měsíce a v rozhlase začíná pořad, který ho bude provázet prakticky celé jeho prezidentství. Začíná ho moderovat Ota Nuc a nese název Hovory v Lánech.
2: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize. Mám své důvody, které nechci rozvádět, proč bych docela rád se trošku přestěhoval z televize do rádia.
3: Hovory v Lánech se od té chvíle ozývaly téměř každou neděli. Václav Havel v nich komentoval politiku, vysvětloval svoje postoje, ale mluvil i mnohem osobněji, třeba o pobytu v Lánech.
2: Odpočinek to je v tom smyslu, že se dostanu na chvíli na vzduch, pojedu se parkem a vykoupu se v Husákově bazénu a případně se pojedu na koni tak, aby mě lidi neviděli moc a nepoznali, že na něm neumím jezdit.
3: Československý rozhlas původně zvažoval, jestli zpovídat Havla také jako umělce, spisovatele a dramatika. Sám Havel a jeho poradci ale měli političtější představu. Na to musel reagovat i redaktor Robert Tamchina, který velmi sledované Hovory v Lánech moderoval téměř 8 let.
4: A jeho publikum bylo pestré. Od intelektuálů až po běžné posluchače babičky z nějaké horní dolní Výsky, ke které prezident mluvila, která se těšila na to nedělní odpoledne, že ho uslyší. Pan prezident o tom takhle přemýšlel a my jsme museli vlastně taky ty otázky a témata formulovat nebo vybírat podle toho.
3: Autoři pořadu se svými tématy neuspěli pokaždé. Někdy Havel odmítl, protože nechtěl komentovat nebo měl pocit, že už tím řekl své. Pak se narychlo hledala jiná témata, ovšem Havel často přinášel vlastní. Na to se zvykala i další dlouholetá moderátorka Hovorů v Lánech Eva Hůlková.
5: U nás byl veliký zájem, aby hovory obsahovaly něco, co se bude dobře uplatňovat ve zpravodajských relacích našich, co druhý den ocitují ostatní média, že vždycky to byl takový poziční boj, jako kdo prosadí svou.
3: Zajímavá je analýza odpovědí Václava Havla, kterou zpracoval datový analytik Českého rozhlasu Michal Kašpárek. Ten zjistil, že když v roce 1996 vyhrála volby ODS Václava Klause, jeho jméno zmínil Havel pouze 2x. O rok později byl Havel k vládě výrazně kritičtější.
6: Když jsem analyzoval emoční zbarvení Havlových odpovědí a projevů v pořadu, tak v tom roce se skokově zdvojnásobil podíl těch negativně zabarvených anebo kritických a už to nekleslo zpátky.
3: Hovory v Lánech se z dnešního pohledu v podstatě staly časozběrem prezidentského období Václava Havla. Podle datařů Českého rozhlasu jich bylo celkem 324. Všechny jsou uloženy v archivu a také je má k dispozici knihovna Václava Havla. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Večerního rádia Žurnálu pro vás taky Nile Horan. Když se řekne Argentina a fotbal, automaticky naskočí jméno Messi. Ten se ale rozhodl ukončit reprezentační kariéru. Za chvíli přidáme v Rádiu Žurnálu další sportovní zprávy s datem 31. srpna.

0: Pojďme za sportem. České volejbalistky si čtvrtfinále evropského šampionátu nezahrají, i když byly v souboji se Švédskem mírnými papírovými favoritkami. Zápas před vlastními fanoušky na výstavišti v Brně na plné čáře prohrály. Seveřankám podlehly 0-3 na sety a turnaj pro ně končí. Co ale začíná, tak to je sportovní přehled. Ve studiu už je František Typovský. Vítej, dobrý večer.
1: Pěkný večer. Sport. Tenista Dalibor Svrčina hraje o postup do druhého kola US Open. Český reprezentant, který v New Yorku prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, bojuje na posledním Grand Slamu sezony s Francouzem Roayerem. Další podrobnosti přidá ze zámoří reportér David Prouza.
2: Zatím je to úspěšný boj Dalibora Svrčiny, který získal první set v souboji se svým francouzským soupeřem 6-4, v tom druhém aktuálně 1-1, ale Dalibor Svrčina má breakball na příjmu a před malou chvílí tady předvedl naprosto dokonalou výměnu, která byla velmi dlouhá a velmi krásná a nakonec ji zakončil Dalibor Svrčina fantastickým prohozem, tak věřme, že se nakopne k dalším setům a k postupu do druhého kola. Tam už jsou Karolína Muchová s Marií Bouskovou, naopak končí Sára Bejlek. Utkání čekají ještě na Jakuba Menčíka, Lindu Noskovou a Kateřinu Siniakovou. Dalibor Svrčina právě prolomil servis Francouze Royera a vede 2-1 s breakem. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ukončil ve svých 39 letech reprezentační kariéru. Oznámil to na Instagramu.
3: Světový pohár má v rukou Lionel Messi, teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem.
4: V roce 2022 dovedl Messi jako kapitán Argentinu k titulu mistrů světa. Původně chtěl ukončit reprezentační kariéru už tehdy, nakonec si to ale i kvůli přání nemocného otce rozmyslel. Proto nastoupil i na letošním světovém šampionátu, kde ve finále Argentina prohrála se Španělskem. S národním týmem se Messi na svém Instagramu rozloučil v dlouhém dopisu, kde mimo jiné napsal:
5: je to bolestivé rozhodnutí, ale je na čase. Moje kariéra se pomalu uzavírá. Děkuji Bože, že jsem se narodil jako Argentinec.
4: Držitel 8 zlatých míčů pro nejlepšího hráče světa odehrál za reprezentaci 207 utkání a nastřílel 125 gólů. Kromě titulu světových šampionů Messi s Argentinou taky dvakrát ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Přibližně 200 lidí nevpustila pořadatelská služba na Letné na nedělní derby fotbalistů Sparty a Slavie, a to z různých důvodů, včetně pokusů o vnášení pyrotechniky. Radiožurnálu Sport to řekl ředitel komunikace klubu Pavel Jína. Na zápase fanoušci obou týmů pyrotechniku víckrát použili, přestože Sparta posílila pořadatelskou i bezpečnostní službu a na utkání vyčlenila 700 tisíc korun, pokračuje Jína.
6: Přes všechna opatření nejsme schopni vnesení pyrotechniky zcela zabránit. Nejde přitom o problém specificky český. Se stejným problémem se dlouhodobě potýkají i soutěže na západě Evropy, včetně německé a francouzské ligy. Jako klub se vnášení pyrotechniky snažíme zamezit, ale za současné situace to nedokážeme 100%. Jsme rádi, že podle dosavadních informací nedošlo v souvislosti s pyrotechnikou ke zranění.
1: Sparta bude nedělní derby se Slavií ještě interně vyhodnocovat. A fotbalista Bradley Barcola je pátým nejdražším hráčem historie. Francouzský útočník přestoupil z domovského celku Paris Saint-Germain do Liverpoolu. Anglický tým za něj i s bonusy zaplatí podle agentury AP v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun. 23-letý Barcola podepsal v Liverpoolu 5-letou smlouvu.
0: František Typovský a poslední prázdninový sportovní přehled. Tak děkuju, hezký večer.
1: Naslyšenou.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 9:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Z vysílání večerního radiu žurnálu za chvíli pro vás také aktuální Zelená vlna. Hodin 21:30. A přehled zpráv má Anna Horáčková.
1: Návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. To je téměř o 80 miliard víc než letos. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší schodek měla Česká republika od svého vzniku zatím jen jednou. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO chce v příštím roce dát víc peněz například na zdravotnictví nebo do dopravy. Kabinet chce taky splnit závazek NATO a investovat do obrany 2% HDP, což odpovídá celkem 195 miliardám korun. Opozice navrženou výši schodku ostře kritizuje. Počet obětí bleskových povodní na tibetsko-nepálské hranici stále stoupá. Podle nejnovějších informací tamních úřadů je jich aktuálně 950. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešuje tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišulí. Záchranářům se o víkendu podařilo do jednoho z tunelů potrubím začít dodávat vzduch a pomocí výbušnin taky vytvořili prostor pro spuštění záchranářů. Dětské domovy musí dětem zaplatit rovnátka, pokud je potřebují ze zdravotních důvodů. Jasná pravidla teď stanovil dětský ombudsman Martin Beneš. Obrátila se na něj totiž dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Za rovnátka měla zaplatit 50 tisíc korun a domov po ní chtěl polovinu částky. Podle ombudsmana ale musí takové náklady zcela uhradit dětský domov. Začátek září bude v Česku poměrně slunečný. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne. V pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Přehánky se objeví většinou až od čtvrtka. Nejvíc deště čekají meteorologové v sobotu. Sport. Tenista Dalibor Svrčina hraje svůj čtvrtý duel na letošním US Open. První tři zvládl český reprezentant už v kvalifikaci, ze které postoupil do hlavní soutěže. A v jejím prvním kole nastoupil Svrčina proti Francouzi Roayerovi. Zápas sleduje přímo v New Yorku náš reportér David Prouza.
2: V hlavní soutěži navazuje Svrčina na své výkony z kvalifikace. Nad Roayerem vede 1-0 na sety. První sadu vybojoval poměrem 6-4. V té druhé má také dvougemový náskok, vede 4-2. Na servis se chystá jeho francouzský soupeř. Poslouchejte vstupy na radiožurnálu Sport z New Yorku. David Prouz, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Rudné a na D35 u Olomouce. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou pozor. Na 7. kilometru došlo ke střetu auta s motorkou. Na místě záchranáři projíždí se levým pruhem. Před kolonou začínající na 6. kilometru se prudce brzdí. Zdržení do 5 minut. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice za sjezdem na Lutín čekejte nehodu. Na exitu 263 řeší policie střet osobního a nákladního vozidla, projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 45 Litoměřice dejte pozor. Na 45,5 kilometru odstavené nepojízdné vozidlo na krajnici. Nákladní vozidla mohou vybočovat. A na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Roudnici nad Labem. Tam je na 24,5 kilometru porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne přechodně až oblačno a teploty v úterý většinou 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: No a teď se vrátíme o několik dekád hudebně dozadu. Z hudby teď nabízím Izraela Kamaka Vivole a píseň Over the Rainbow. Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Děti zítra vyráží po prázdninách do škol. Přitom právě během letních měsíců se řešil zákaz mobilních telefonů ve vzdělávacích zařízení. Jaký je aktuální vývoj, i na to odpovídáme v dnešním vydání rubriky Antivirus. Detaily najdete na našem webu radiožurnal.cz.

0: Teď se s námi na zhruba 2 minuty vydejte na Jesenicko. V Zátoru musí uspořádat referendum o větrných elektrárnách. Výstavbu větrníků chystá radnice společně s investorem už několik let, aby obec měla vyšší rozpočet. Víc než třetina místních ale podepsala petici, která radnici přiměla k vypsání referenda.
1: Tak jak to vidíte, tak jsou buď u pásma lesa, v polnostech, anebo v zeleném pásu, to znamená, tady jsou pastviny.
2: Nezávislá starostka Zátoru Salome Sýkorová mi ukazuje plánek Horního Zátoru, kde by mělo stát celkem 8 větrných elektráren.
1: V momentě, kdyby tyto elektrárny všechny fungovaly, tak bychom měli zhruba 9 milionů ročně do obecní kasy.
2: Abych to uvedl do kontextu, váš celoroční rozpočet?
1: 30 milionů.
2: Takže byste vlastně měli o další třetinu ještě navíc.
1: Mohli bychom třeba občanům odpustit poplatek za odpady.
2: Obec schválila v roce 2022 spolupráci s ČEZem. Došlo i na veřejné představení projektu.
1: Ten zájem občanů moc velký nebyl, tam byla velmi malá účast.
2: Obec už změnila i část územního plánu, aby zhruba půlka větrných elektráren mohla na území Zátoru stát. Zbytek musí teprve schválit zastupitelstvo. Některým místním se to ale nelíbí, jak popisuje vedoucí petičního výboru Daniel Němec.
3: Když jsem se zeptal zastupitelům, proč na tom jsou, tak je to otázka jenom peněz. Když se podíváte, je to podhůří Nízkého Jeseníku. Myslím, že to tam nepatří. To je, jak kdybych jim postavil do prostředka náměstí pomník Brežněva vysoký 100 metrů. Si by ho taky nechtěli.
2: Organizátorům petice se povedlo sehnat 340 podpisů. To je více než třetina lidí nad 18 let s trvalým bydlištěm v obci. O dalším postupu tak budou rozhodovat všichni v referendu 9. a 10. října. ČES zatím nepodal žádost na vyhodnocení vlivu na životní prostředí a bez posudku se projekt dál nepohne. Ze Zátoru Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Skupina Poetika. V těch následujících hodinách budeme sledovat i tenisové US Open. O postup do druhého kola se právě teď snaží český zástupce Dalibor Svrčina. V New Yorku je u toho i reportér radiožurnálu David Prouza. Aktuální informace uslyšíte od něj ještě v čase do 22. hodiny. A teď Eurythmics.

0: Tenista Dalibor Svrčina hraje o postup do druhého kola US Open. Český reprezentant bojuje na posledním Grand Slamu sezóny s Francouzem Royerem. Zápas přímo na kurtu sleduje reportér David Prouza.
1: A Dalibor Svrčina navazuje na své povedené výkony z kvalifikace. Tam zvládl 3 utkání, postoupil do hlavní soutěže, los mu byl relativně nakloněný a teď nad Royerem vede 2-0 na sety. První set získal za 1,40 minut 6-4, druhý set získal za 1,40 minut 6-3. Zatím se Svrčina prezentuje velice pohledným tenisem, už několikrát ozdobil tenhle zápas velice vydařenými údery a krásné výměny, které většinou šly právě na českou stranu. Royer mírně frustrovaný, čas už dává tu svoji nespokojenost najevo. I třeba tím, že odpálil míč úplně zcela mimo kurt a možná i mimo areál, tak velkou sílu do toho úderu dal a dostal za to varování, takže v tuhle chvíli Royer v momentě, kdyby třeba znovu udeřil raketou do země nebo byl nějak verbálně sprostý, tak by to byl minus 15 a to samozřejmě nic příjemného není pro francouzského tenistu. Svrčina teď tedy v pohodě vede 2-0 na sety, čeká na to, až se Royer vrátí z přestávky, během které odešel mimo kurt někam do šatny se trochu vychladit a sklidnit. V tuhle chvíli tedy Svrčina 2-0 na sety a míří za postupem do druhého kola, kde už jsou Karolína Muchová s Marií Bouskovou. Muchová porazila Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Ten zápas netrval ani hodinu. Marie Bousková hrála o něco déle na kurtech Fareálu ve Flushing Meadows, ale Jacquemotovou porazila také bez ztráty setu 6-2 a 6-2. A tak zatím jedinou Češkou, která neprošla přes první kolo, zůstává Sára Bejlek, která podlehla Bukšaové ze Španělska 1-2 na sety. Stále to ještě není všechno, pokud je o český program, protože se na své zápasy chystají Linda Nosková, Jakub Menčík a také Kateřina Siňaková. Aktuálně tedy živě hraje pouze Dalibor Svrčina, vede 2-0 na sety nad Royerem, který se pomalu ale jistě vrací na kurty, tak se zase může začít hrát. Ovšem uslyšíte buď ve zprávách, nebo také ve vysílání radiožurnálu Sport z New Yorku. David Prouza, radiožurnál.
0: Tolik tedy aktuálně tenisové US Open a reportér David Prouza. Davide, děkuju prozatím. My za chvíli pro vás budeme mít další aktuální zprávy, no a po nich taky reprízu dopoledního hosta radiožurnálu. Tentokrát si Libor Bouček povídal s Ladou Stuchlou, která učí na střední zdravotnické škole a letos získala prvenství v prestižní učitelské soutěži Global Teacher Prize. Co všechno musí umět dobrý učitel? Poslouchejte po 22. hodině.

0: Večerní zprávy má Anna Horáčková.
1: Schodek státního rozpočtu se má příští rok zvýšit na 389 miliard, počítá s tím ministerstvo financí. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu vystoupal už na 950. České volejbalistky podlehly Švédkám a na mistrovství Evropy končí v osmifinále. A počasí zítra bude nejdřív slunečno, během dne až oblačno, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko by mělo příští rok hospodařit se schodkem 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než v letošním roce. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by Česku bez prohloubení schodku hrozila ekonomická stagnace. Nejrychlejší nárůst výdajů očekávají ministerstva obrany a taky průmyslu a obchodu. Jeho šéf Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
3: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jiným slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
1: Vláda ještě může parametry rozpočtu měnit. Konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje, považuje ho za nebezpečně vysoký. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 950 lidí. Po dalších skoro 5000 pohřešovaných záchranáři stále pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
4: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Poklenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Víc než 100 let stará Sokolovna v Krnově se znovu otevírá sportovcům. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený vnitřek. Tělocvičnu postavil významný architekt Leopold Bauer ve 30. letech minulého století. A kdo bude zrekonstruované prostory teď využívat, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Do velké tělocvičny se od září vracejí oddíly sportovní gymnastiky, tenisu nebo volejbalu. Malá tělocvična pak bude patřit individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení organizace, která nabízí pohybové programy pro děti.
1: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Maria Bousková postoupily do druhého kola US Open. Obě vyhrály ve dvou sadách. Muchová zdolala Rakušanku Krauzovou, Bousková francouzskou Jacquemotovou. Naopak vypadla Sára Bejlek, a to po třísetové porážce se Španělkou Bukšovou. Teď na posledním Grand Slamu sezóny hraje Dalibor Svrčina. Zápas českého kvalifikanta s Francouzem Roayerem sleduje přímo v New Yorku David Prouza.
6: Dalibor Svrčina vyhrál první dva sety 6-4 a 6-3, následně se Francouz odebral do šatny, byl tam asi 8 minut, ale vrátil se plně zkoncentrovaný, sebral Svrčinovi servis a tak vede 1-0 na začátku třetí sady a podává aktuálně skóre 30-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Rudné a omezení na D48 u Hnojníku. Na plzeňské dálnici z Prahy do Plzně za Rudnou čekejte zdržení. Na 6. kilometru dojedete do pomalu jedoucí kolony, ve které budete popojíždět cirka 10 minut na 7. kilometr, kde záchranáři zasahují u nehody auta a motorky. Místo je označeno šipkou, projíždí se levým pruhem. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku za sjezdem na Hnojník počítejte s omezením. Na 62. kilometru stojí na krajnici porouchaný autobus. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 45 Litoměřice dejte pozor na 45. a 5. kilometru odstavené nepojízdné vozidlo na krajnici. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno.

0: hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy bude víc až 27 stupňů. Na horách se ta maxima zastaví kolem 16 a foukat má jen mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
1: Je tu poslední prázdninový den, pro mnohé z nás den, který měl vždy naprosto nezvyklé kouzlo. Neobyčejný je ovšem nejen pro školu povinné, ale pochopitelně i pro pedagogy. A já jsem rád, že pozvání přijala pedagožka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno, která se studentkám a studentům věnuje v hodinách latiny, somatologie a anatomie. Shodou okolností dáma, která dokázala uspět v konkurenci stovek kandidátek a kandidátů prestižního ocenění Global Teacher Award. Lada Stuchlá, děkuji za přijetí pozvání. Přeji vám dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já vám moc krát děkuji za krásné uvedení a za pozvání.
1: Co pro vás znamená ten 31. srpen?
2: Pro mě je to den plný očekávání, protože zítra uvítám první ročníky oboru zdravotnické liceum, čili úplně nové žáky, nové tváře a moc se na ně těším.
1: Ono, já vnímám tu profesi vlastně jako jistý druh vystupování, protože vy máte několikrát denně 45-minutové vystoupení, kdy musíte zaujmout, i takhle se to dá parafrázovat. Existuje jistý druh trémy?
2: Určitě ano. Myslím si, že nevstupuji do žádné hodiny, do které bych nešla s jistou mírou trémy. Nicméně je to ta zdravá tréma, která souvisí také s nějakým těšením se a energií a autentičností, se kterou tedy mezi ty žáky vstupuji.
1: Je jasné, že člověk se zaměřuje především na ty první ročníky, to znamená to první setkání. Tak jak už je znáte? Zjistíte si předtím, kdo tam bude, že si projdete ten jmenný seznam nebo něco, výsledky třeba přijímacích řízení, abyste šla do aspoň trochu známé řeky?
2: Já mám ve zvyku, že jako první zhlédnu křestní jména. Hnedka mě zajímá, kolik se nám tam opakuje křestních jmen, kolik máme kluků, kolik máme
1: holek. Kolik Jakubů, kolik Martinů.
2: Ano, ano, přesně tak, ale že bych nějak cíleně konkrétní informace si takhle předem zjišťovala, tak to tedy nedělám.
1: Jak moc dokáže být ten rok personalizovaný? Když vezmeme ten obsah, protože je jasné, že je to repetitivní, že učíte dle osnov to stejné, ale jak moc se to skutečně změní v tom roce? Jak, když to srovnáte, tak jak moc se liší ty jednotlivé školní roky?
2: Velice se liší. I když učím teďko vlastně 10. rokem ten týž předmět v tom též ročníku, tak každý ten školní rok je jiný. Vždy se přizpůsobuji konkrétnímu kolektivu, ve kterém ten předmět vyučuji a podle toho volím metody. Čili určitě to není tak, že by učitel stereotypně jel každý rok to též v těch samých předmětech.
1: Další detaily i to, jak skutečně jiné to může být, tak o tom se s Ladou Stuchlou na Radiožurnálu budeme bavit za chvíli.
3: Host Radiožurnálu.

0: Vítězka Global Teacher Prize za rok 2026 Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Dostaneme se i ke kritériím této soutěže, kdy jste dokázala čnít nad dalšími 450 konkurenty a konkurentkami, i když myslím si, že tady ta konkurence asi není úplně správně použité slovo, protože když se člověk podívá na vizitky těch jednotlivých kandidátů ve finále i v semifinále, tak získá z pozice rodiče obrovskou dávku optimismu, že existuje spousta lidí, kteří tu pedagogiku vnímají zcela seriózně, snaží se jí proměňovat a že vlastně naše ratolesti jsou v dobrých rukách. Byla ta vaše cesta k pedagogice ta snová, že jste chtěla být odjakživa učitelkou?
1: Nebylo to tak, že bych odjakživa si snila o tom, že budu učitelka, ale když se zpětně zamyslím, tak je pravda, že jsem si často jako malá hrála na učitelku, ale vedle toho také na prodavačku a na lékařku, ale když jsem byla na gymnáziu, tak jsem zvažovala mezi cestou pedagogickou anebo zdravotnickou. A ve finále jsem ráda, že se mi podařilo vlastně oba ty obory propojit. Já jsem nastoupila na obor porodní asistentka, nelékařský zdravotnický pracovník a následně jsem tady pokračovala učitelství pro zdravotnické školy, kde je podmínka, abyste byl zdravotník, buď to záchranář nebo všeobecná sestra nebo právě porodní asistentka.
0: A proč zvítězila ta pedagogika nad tou reálnou praxí? Protože z toho laického pohledu člověk je u zrodu toho nejkrásnějšího života, tak možná i tohle může být lákavé.
1: Je ta porodní asistence krásný obor, to jo, ale já jsem si během výkonu své praxe, během studia uvědomila, že nejsem příliš v souladu s přístupem lékařů a sester, které nás mají na starost. Cítila jsem takovou nevoli věnovat se nám, neměli jsme příliš dobré jako žákinky zázemí u zdravotnického personálu. Scházela nám třeba konkrétní mentorka, která by se nám věnovala a zajistila nám kontakt s konkrétními porodními asistentkami, čili nelíbil se mi tento přístup a musím říct, že mi vzal určitým způsobem chuť zůstat ve zdravotnickém oboru a naopak mě motivoval k tomu, jak důležité je těm budoucím zdravotníkům poskytnout podporu, motivaci a vlastně jakoby je být jim hnacím motorem do té praxe. Takže potom ta cesta té pedagogiky byla na řadě.
0: To znamená, vy chcete zajistit to, aby se těm následovnicím a následníkům stalo to stejné, co vám.
1: Je to tak.
0: Jak na to je to, řekl bych, personalizovanější přístup, nebo co s tím udělat? Co je ten největší konkrétní nešvar?
1: Tak já musím říct, že zrovna na té zdravotnické škole, kde působím, tak máme toto dobře opatřeno, protože na odděleních jsou konkrétní mentorky, které se žákům věnují a mojí rolí je ty žáky do té praxe připravit, co se týče toho být motivovaní, těšit se do ní, ale mít také to reálné očekávání od zdravotnické praxe.
0: No, to je ta střední škola. Vy zároveň k tomu dokončujete, nebo už jste dokončila studium předškolní a mimoškolní pedagogiky.
1: Ano.
0: Tak co vás na té vědě láká dál? Protože to už rázem přesahuje to, že těm lidem, co jsou na střední nebo vyšší odborné škole, chcete posílit ten vztah k té následné práci.
1: Jo.
0: Ale jsou tady ty předškolní děti.
1: Je to tak, mě ta předškolní pedagogika velice lákala, zejména z toho pohledu zasáhnout pedagogiku v co nejširším možném rozměru. A je pravda, že to studium předškolní pedagogiky mi ukázalo, jakým jiným způsobem je možné přistupovat k těm našim středoškolákům, případně tedy studentům na vyšší odborné škole. Velice ráda v nich probouzím nějaké intuitivní učení, víru, přirozenou víru v úspěch, multisenzorické vnímání, které nám právě v tom předškolním věku bylo vlastní. A v momentě, kdy děti posadíme do prvních lavic nebo do první třídy do lavic, tak jakoby jde stranou takové to otevřené učení a ta zvídavost a zkrátka, co řekne učitel, tak to je. A já bych hrozně ráda se vracela k tomu přirozenému vnímání těch předkládaných skutečností.
0: To znamená, ten pohled Lady, co by vítězky, je to, že ten nějaký velký element předškolního vzdělávání chcete znovu implikovat do toho středoškolského.
1: Probudit ty kognitivní a psychické procesy, které nám v předškolním věku byly vlastní.
0: No a tak vám ještě chybí to 1 až 9 na té základní škole. Ta mezera
1: pravda.
0: Je hrozně dlouhá.
1: Je to pravda.
0: Čím to je, že to zmizí na té základní škole a že tam můžeme to třeba nazvat archaickým přístupem, že je stále přítomen i v roce 2026 a asi bude v tom následujícím školním roce.
1: No, já bych na to ráda přišla, proč je to tak, ale sama nevím. Já si myslím, že 21. století už opravdu není stoletím vyučujících strašáků a daných pravd, které žáci se dozví v lavicích. Myslím si, že skutečně je na místě brát žáky a studenty jako rovnocenné partnery a stanovovat si společné cíle a dosahovat jich společně ve spolupráci s učiteli.
0: Hrozně hezká teze. Dá se aplikovat i na první stupeň? Že můžeme brát ty děti, kterým je 7, 8, 9 let, že i tam to platí?
1: Mm-hmm. Myslím si, že do jisté míry určitě ano, protože učitel by měl určitě v naší době být průvodcem, nikoli formální autoritou. V momentě, kdy ten žák, dítě na základní škole přijme toho vyučujícího jako přirozenou autoritu, tak se nechá provázet.
0: Myslím si, že i tohle je jedna z myšlenek a vizí Global Teacher Prize, aby se právě tyto plány, vize a strategie šířily. Nicméně musím se zeptat opět z pozice rodiče. Tenhle váš přístup je, když se díváte kolem sebe, menšinový mezi pedagogickým sborem nebo většinový?
1: Vnímám ho jako menšinový a myslím si, že to je škoda. Myslím si, že nějakým způsobem nemáme chuť opustit takové zvyklosti, zajeté způsoby práce, klasické vyučovací metody.
0: Děkuji mnohokrát. Lada Stuchlá je hostem Radiožurnálu a za chvíli se vrátíme zpět na její střední školu.

0: Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Logicky poslední prázdninový den. Dáma, která se chystá na start nového školního roku na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické na Kladně. Musím říct, že se skláním i před tím, že se snažíte o to, aby ti studenti a studentky zůstali v tom oboru, který je nesmírně podstatný, to znamená ve zdravotnictví. Jací vlastně jsou ti, kteří si v 15 letech, jestli to dobře počítám, zvolí zdravotnickou školu?
1: Tak je to vlastně generace Z, jsou to naši digitální domorodci, to znamená, že jsou velmi technologicky vyspělí. Vnímám za tu dobu, kdy působím na střední zdravotnické škole, že hodně volají po tom, že chtějí znát smysluplnost učení daného učiva. Myslím si, že potřebují dynamickou vyučovací hodinu, jak jsou zvyklí scrollovat, střídání aktivit. Jo, že se věnujeme chvíli aktivizačním metodám, potom jdeme do učebnice, pak uděláme zápis, pak si pustíme schematické video. To znamená, že vnímám, že potřebují střídání aktivit, jak jsou právě zvyklí scrollovat a neustále vlastně mít mnoho podnětů, zaujme, nezaujme, jdu dál, tak to já je vnímám.
0: Napadá mě v téhle souvislosti možná opět ten archaický pedagogický přístup, protože nám to zakazovali. Tak tady je lepší jít spíš vstříc tomu, protože já si umím přesně vybavit, že v těch 90. letech, kdybych chtěl scrollovat, tak by mi prostě to zakázali.
1: No, já si myslím, že se dotýkáme problematiky právě třeba mobilních telefonů v hodinách, což teďko je hodně aktuální. Já si myslím, že úplně zakazovat nebo plošně zcela rušit přítomnost technologií určitě není možné. Určitě jsou momenty, kde je zbytečný mobilní telefon a vůbec nějaká technologie v hodinách a v předmětech, ale jsou i momenty, kde jsou vítány a úplně se jim bránit také není dobré. Tady na tu problematiku se dívám z pohledu zlaté střední cesty, to znamená, pokud je potřeba nebo je to možné využít mobily, proč ne, ale určitě je tady řada hodin a vyučovacích předmětů, kde nejsou na místě a měly by zůstat v taškách.
0: To je téma, které se bude pochopitelně řešit během podzimu. Vrátím se k těm studentům. Kolik z nich je v těch 15 přesvědčených, že se tomu chtějí věnovat? A jak jisté je, že to bude držet ve třetím ročníku, kdy jim bude 18?
1: Moc často se nesetkáváme s tím, že třeba ve třetím nebo ve druhém ročníku nám odcházejí a mění obory, ale občas se stane, a je to opravdu minimum, jsou to jednotlivci, že tedy odmaturují a sdělí nám, že půjdou jinou cestou, například pedagogickou, nebo odcházejí třeba zkoušet studium adiktologie, čili jakoby nezůstávají čistě v tom zdravotnictví, ale převažující část z nich skutečně, vedeme si i statistiky interní, nám zůstávají v tom zdravotnictví. Otázkou potom je, kolik let v něm zůstanou.
0: Kolik o tom oboru vědí v těch 15 letech?
1: Jak kteří? Někdy se stává, že řeknou, že mají rodiče, zdravotníky nebo sourozence, ale někdy se stává, že zkrátka jsou na zdrávce, protože chtěli někam, kde není matematika třeba a mají rádi seriály ze zdravotnického prostředí, čili ta představa je zkreslená. Tak bych řekla, že je to tak jako smíšené.
0: No a pak přichází během těch 4 roky, je to studium k maturitě, tak přichází ta nejdůležitější mise z té lásky ke zdravotnickým seriálům, to přetvořit v to, že člověk přijme to poslání pracovat ve zdravotnictví, protože asi všichni víme, že tam tím tou hlavní odměnou nebude pouze platová podmínka. Je to tak?
1: Je to tak. Oni vlastně tady na to narážejí už ve třetím ročníku, kdy poprvé vstupují do nemocniční praxe. Nejdříve začínají na standardních odděleních a potom na specializovaných, aby měli možnost pečovat o různé diagnózy, o pacienty v různém věku, čili tam už je střet s tou nemocniční realitou.
0: Jak tvrdý ten střet je? V kolika letech se vlastně, tak si můžeme říct, v těch 18 letech se studentka či student dostanou opravdu do kontaktu s bolestním, se špatným zdravím, dá se říct i se smrtí?
1: Je to hnedka v tom třetím ročníku.
0: Jak se na tohle dá připravit?
1: No, snažíme se je na to připravovat v rámci předmětu psychologie a komunikace. Je potřeba o tom hodně mluvit, co je čeká, že si zvolili náročnou profesi, jak reagovat v různých situacích a zejména těm žákům dát najevo, že jsme tam vždy pro ně a můžeme s nimi probrat situace, které prožili v nemocnici, co se třeba týče péče o umírajícího pacienta. Oni začínají vlastně pečovat o seniory, takže vidí vlastně všechny možné stránky té zdravotnické profese.
0: Ale musím říct, že to asi pro 18letého člověka musí být obrovský náraz a ta psychologie je nesmírně podstatná. Kdy jim někdo poděkuje za to, že se tomu chtějí věnovat vlastně?
1: No, to je otázka, ale na druhou stranu já musím říct, že často nám přicházejí z té praxe nadšení, jak je naplňuje péče o ty pacienty, že jim třeba právě i ty pacienti děkují za péči a když jim končí praxe, tak jsou nešťastní a chtěli by tam ještě, aby tam zůstali ti žáci. To znamená, tu odměnu jistě získávají od těch pacientů.
0: Říká Lada Stuchlá, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: 22 hodin 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
1: Politici opozičních stran a hnutí ostře kritizují navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že bude 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný. Třeba podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je v době ekonomického růstu schodek takové výše nebezpečný. Spojené státy a Írán hlásí po týdnech klidu nové vzájemné údery. Washington nejprve zaútočil na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Podle iránských revolučních gard při jeho úderu zemřelo několik vojáků i civilistů. Teherán cílil na vojenské základny v Jordánsku a taky Spojených arabských emirátech, na kterých jsou američtí vojáci. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání vlády. Navýšení platů by se mělo u jednotlivých profesí lišit. Kabinet taky dnes schválil změnu platových tabulek. Od začátku roku by žádný z tarifů neměl být nižší než minimální mzda nebo zaručený plat. Ve veřejném sektoru pracuje víc než 850 tisíc lidí. A kroužky pro děti letos zdraží, a to až o 300 korun za pololetí, informovala o tom Česká rada dětí a mládeže. Ta vyhodnotila data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Pro rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají dost peněz, v Česku funguje například projekt Darujme kroužky dětem. O finanční podporu bude možné žádat od 16. září. Sport. Wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková začala US Open. Jak se jí v New Yorku daří, poví reportér David Prouza.
2: Linda Nosková nevstoupila ideálně do utkání s Američankou Volinecovou, prohrála první tři gemy v prvním setu, teď ale snížila na aktuálních 2-3. Ve hře o postup do druhého kola je taky Dalibor Svrčina, ten hraje s Francouzem Royerem, vyhrál první 6-4, 6-3 v tom třetím, ale ztrácí aktuálně při svém podání 3-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 se u Rudné a omezení na D1 u Humpolce. Na D5 se z Prahy do Plzně za Rudnou počítejte s omezením. Na 7. kilometru policie šetří střed auta s motorkou. Místo je označeno šipkou silničářů, projíždí se oběma pruhy bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov dejte pozor. Na 95. a půltém kilometru stojí v připojovacím pruhu od čerpací stanice dvě nákladní vozidla. O kousek dál na 95. kilometru řeší policie nehodu dodávky do svodidel. Místo je označeno světelnou šipkou, projíždí se bez zdržení levým pruhem. A na D1 z Ostravy do Brna za exitem 321 od Rys Bystřete. Na 311. kilometru varujete před nebezpečím.
5: V levém pruhu zhruba na kilometru 311 je balík polystyrenu.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně i s přehánkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
6: Hostem je Lada Stuchlá, vítězka Global Teacher Prize Czech Republic, to znamená nejlepší učitelka Česka za rok 2026, alespoň dle těchto kritérií. Jak to zní? To nejlepší učitelka Česka.
7: Já si nemyslím, že to platí
6: nejlepší učitelka. Váš pohled, který jste mi věnovala, tak naznačuje, že to nemám používat nejlepší.
7: Určitě ne, protože místo mě by tady mohl sedět kdokoliv z finalistů. Jenom já měla tedy to štěstí, že jsem získala to první ocenění, ale skutečně tak, jak znám ty finalisty a měla jsem možnost se s nimi blíže seznámit na letní škole, tak skutečně všichni jsou úžasní, inspirativní, dělají svou práci s láskou, neustále hledají způsoby, jak být lepším učitelem, čili skutečně to neplatí nejlepší učitelka.
6: Ta cena je otevřena pedagožkám a pedagogům vlastně ze všech těch stupňů vzdělávání na území Česka a myslím si, že je podstatné, že v roce 26 zvítězil někdo, kdo reprezentuje střední a vyšší odborné školství. Vy jste už zmiňovala, použila jste ten termín digitální...
7: Domorodci.
6: Ano. DD. Tak jste označila tu generaci, která nastupuje, půjde zítra poprvé třeba na střední školu nebo po druhé, po třetí či po čtvrté. Je ta generace skutečně tak křehká, jak je používána často ta mediální zkratka. A někdy dokonce s takovým jemným významem až odsouzením mi přijde. No, to je ta křehká generace. A mě to přijde hrozně nespravedlivé.
7: To je nespravedlivé určitě. Za sebe musím říct, že od doby pandemie COVID-19 skutečně vnímáme, že nám přicházejí čím dál tím křehčí jedinci v tom smyslu, že mnoho z nich má zkušenost s psychologickou, psychiatrickou péčí, užívají medikace, sdělují nám své diagnózy velmi otevřeně, deprese, úzkosti, panické ataky, sociální nepohodu a opravdu napříč obory se s učiteli shodujeme na tom, že dochází k nárůstu. Proto tedy ta křehká nebo také vločková generace. Ale nerada bych tedy, aby s nějakým hanlivým významem, ale musím skutečně potvrdit, že toto pozorujeme, tento nepříznivý trend.
6: Jak moc jsme v tom vnímání zanedbali tenhle aspekt té globální pandemie a toho, že existuje skutečně velmi široká skupina studentek a studentů, kteří zažili ty nesmírné komplikace při tom vzdělávání a tohle je ten následek.
7: Já bych asi nehovořila vyloženě o zanedbání, nevím teďko zpětně, zda je možné toto nějak posuzovat, ale v tuhle chvíli, co my řešíme.
6: Myslím si v tom vnímání toho, že vlastně si řekne, no dobře, takový to je pryč a jako bychom zapomněli na to, že skutečně ty děti de facto skoro dva, minimálně tři pololetí nedocházeli do školy, tak to má tyhle následky. A člověk řekne, no a zapomene na to, že se to vlastně stalo.
7: Tak to je potom ten negativní dopad, že nám v tuhle chvíli scházejí školní psychologové a setkáváme se právě s těmito žáky a studenty psychicky v nepohodlí.
6: Co přesně to zapříčinilo, to nepohodlí? Co konkrétně se stalo, že k tomu nepohodlí došlo?
7: Já si myslím, že to byly určitě ty vnější okolnosti a ta skutečnost toho sociálního odloučení z každodenního setkávání, ta sociální izolace.
6: Když jste tady zmínila tu psychologii, jak skutečně reálný a velký problém je to, že ve školách není tolik těch psychologů a že tam chybí ti, kteří by byli oporou těm studentům a studentkám.
7: Pro nás je to v tuhle chvíli reálný problém, protože je pro nás obtížné vyhledat cesty, kam odkázat žáka nebo studenta, který má během vyučování panickou ataku. Máme výchovného poradce, máme školního metodika prevence. Ano, ano. A kdybychom měli školního psychologa, pro kterého je atraktivní působit ve škole, tak bychom věděli, že krizovou intervenci mu poskytne. Věděli bychom, že k němu může docházet na nějaké individuální konzultace, že ten školní psycholog může adekvátně spolupracovat nebo vytvářet atmosféru, pracovat s třídním kolektivem. V tuhle chvíli je ale pro nás těžké sehnat školního psychologa a rádi bychom jako zdravotnická škola toto téma právě otevřeli u kulatého stolu v rámci odborné akce v Senátu, který nás čeká 24. září. Byli bychom rádi, kdyby se otevřelo téma optimalizace výkonu školního psychologa, jestli by nebylo dobré třeba rozvolnit požadavky na tuto profesi.
6: V jakém slova smyslu rozvolnit?
7: V takovém slova smyslu, že by nebylo nutné, aby to byl skutečně psycholog s pětiletým studiem, ale třeba by to byl, dejme tomu, výchovný poradce s nějakým doplňujícím studiem, který by pracoval pod dohledem nějakého školního psychologa. Jehož přítomnost by nebyla plně nutná na škole.
6: Když jsme otevřeli tuhle problematiku, tak mě napadá v té souvislosti i v souvislosti toho, že zítra spousta pedagogů se vrací zpět k tomu do práce, tedy k tomu běžnému provozu. Není toho, milá Lado, už na učitele trochu moc? Že najednou, kromě toho, že má zvládnout osnovy, kromě toho, že má zvládnout látku, kromě toho, že má zvládnout tu zodpovědnost za několik desítek dětí ve třídě, tak zároveň by měl vykonávat tu pedagogickou práci. Mm. To už mi přijde, že ta pracovní náplň je trošku víc než plán.
7: Je. A ještě jste zapomněl celoživotně se vzdělávat. To je velmi důležité pro pedagogy, takže je to další požadavek. Já bych byla moc ráda, kdyby se povedlo v České republice zavést takzvaný sabbatical, což je tvůrčí volno. Po 5 až 7 letech má pedagog nárok na několika měsíční až roční dlouhodobé volno, během kterého se třeba zotavuje, nebo publikuje, nebo se dále vzdělává. A je to praxe, která funguje nedaleko, třeba v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu. A to by určitě byl způsob, jak předejít vyhoření mnoha pedagogů i u nás.
6: Jakou reakcí se setkává tenhle, z mého osobního pohledu, logický plán, ale stejně snový?
7: Je snový, ale já jsem minulý rok dělala výzkumné šetření mezi učitelkami mateřských škol na Berounsku. Podařilo se mi zasáhnout 80% mateřských škol na Berounsku, čili ty hodnoty nebo ta data, která byla získána, lze považovat poměrně za relevantní. A opravdu se ukázalo, že by učitelky toto vítaly. Jo, ta péče o tu psychohygienu, ten pocit, že jim práce velmi zasahuje do osobního života, že se jim stává stresu a ovlivňuje jejich duševní pohodu, je zkrátka platný.
6: No, musím říct, že na tom je obrovský kus pravdy, protože se člověk představí ty pedagožky a pedagogy, jak vypadají, jak vyčerpané musí být v tom květnu, v červnu a rázem ten červenec a srpen. Je to dlouhá doba na tu regeneraci? Dostatečně dlouhá?
7: Jo, já jako za sebe, když budu mluvit za sebe, tak ty 2 měsíce jsou obrovská regenerace, třeba do ledna.
6: No. Ale pak to začne znovu.
7: Ano, ano.
6: Druhé pololetí je neregenerováno. Lada Stuchlá je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme si i dál povídat třeba to, jakým způsobem zatraktivnit latinu pro studenty, kteří budou studovat v ročníku 26-27.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lada Stuchlá je dnes hostem radiožurnálu, vítězka prestižního ocenění Global Teacher Prize, jinak pedagožka střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické na Kladně. Bavili jsme se o té generaci středoškoláků. Opět půjdu do své paměti a vybavím si, jak si člověk na střední škole začal vykat. Možná to byl takový vnější, taková největší vnější změna oproti základní škole. Jak je důležité teď to vykání pro vás?
1: Pro mě osobně je vykání hodně důležité, protože z mého pohledu tím vyjadřuji svým žákům a studentům respekt a nějaké partnerství, které se očekává, a zároveň si myslím, že tím budoucí zdravotníky připravuji na vhodnou komunikaci mezi lidmi.
0: Zmínila jste ten termín a hodnotu respekt. Jak moc právě té křehké generaci respekt nebo uznání chybí? Není právě ten nedostatek ten důvod, proč ta generace může být křehká?
1: Nevím, v tuhle chvíli nevidím souvislost, že by ta křehkost souvisela s tím, že nemají dostatek respektu.
0: A uznání.
1: Je to možné, nepřemýšlela jsem takto nad tím, je to možné. Nicméně myslím si, že je to pro ně taková zpráva ze strany učitele, že je snaha o přirozenou autoritu a ne vynucenou, že já budu žákovi tykat a on mě bude na oplátku vykat. Je pravda, že už na pedagogické fakultě nám říkali, že na střední škole se zkrátka žákům vyká, a já jsem se přesvědčila o tom, že je to správná cesta.
0: Ani jste to nerozporovala a prostě se to jednoduše přijala, protože ano. To asi správné je. A možná je to i ten správný vnější rys, aby si člověk uvědomil, že už to není ta základní škola.
1: Je to tak.
0: Může škola suplovat rodinu? A děje se to, že není i třeba rodiče často odevzdávají tu svoji ratolest té škole komplexně, aby zařídila vlastně vše, co částečně může být jejich zodpovědnost?
1: Z hlediska mé praxe na střední škole tohle nevnímám, že bychom suplovali rodinu, ale věřím třeba, že na základní škole, když nemají rodiče dostatek času a jsou pracovně vytížený, odkládají své děti do kroužků a neřeší s nimi to, co by jako rodina měli, a přenechávají to na učitelích. Myslím si, že je to možné.
0: Na té střední škole, jak velká má být ta role toho rodiče ve spolupráci se školou? Jak moc má zasahovat? Asi co nejméně? Nebo co byste si přála jako pedagožka?
1: Já bych si přála, aby ty první roky ta součinnost rodičů byla vyšší a od toho třetího ročníku postupně se přenášela zodpovědnost na žáky. A tak k tomu také přistupuji, protože jsou na střední škole a měli by přijímat postupně zodpovědnost sami za sebe.
0: Latinu jsem zmínil. Jak živá je pro ty 15-leté, 16-leté, třetí dekády 21. století?
1: Tak právě pro tyhle živá není vůbec, ale v momentě...
0: nebyla živá už pro nás, 90. let.
1: Ale já si s nima snažím o tom hodně povídat a dokazovat jim, že je všude kolem nich a bude, zejména proto, že si zvolili zdravotnický obor. Co si myslím, že je kamenem úrazu, je to, že jsme zjistili v rámci celostátní předmětové komise latinářů zdravotnických škol, že ta výuka skutečně odpovídá 50. letům 20. století. Vycházíme z těch samých učebnic, které jsou přepracované, ale to učivo je stále stejné. A v tuhle chvíli je potřeba ho určitým způsobem odlehčit a navázat pouze na to, co oni jako budoucí zdravotníci využijí ve zdravotnické praxi.
0: Je jasné, že člověk nemůže srovnávat tu klasickou latinu a tu latinu, která je na střední zdravotnické škole, ale jaké metody využíváte k tomu, aby to fungovalo?
1: Usilujeme o to, aby žáci pracovali s autentickými lékařskými zprávami, s pitevními protokoly, s autentickými žádankami, aby se omezilo učivo na to, co budou skutečně potřebovat. Čili například v rámci pádů by se měli učit podle nás, celostátní předmětové komise, pouze první a druhý pád. Je zbytečné učit se stupňování adjektiv, je zbytečné učit se těžkou gramatiku, kterou nevyužijí. Toto je důvod, proč potom nemají chuť do latiny.
0: Co na to říkají ti klasičtí latináři na tohle?
1: Jsou jistě otevření diskuzi.
0: No, já myslím, že jednoznačně, protože tady jde přesně k tomu užití. Jak jste se dostala k psaní vlastních učebnic?
1: Mě motivovali hodně moji žáci. Já jsem během výuky somatologie se setkávala s mnoha zvídavými dotazy, nad kterými mě ani nenapadlo přemýšlet, a tak jsem pak vyhledávala odpovědi a zjistila jsem, že by bylo fajn napsat učebnici anatomie a fyziologie, která by v sobě skrývala odpovědi na ty zvídavé dotazy těch mých žáků. Čili jsem napsala učebnici somatologie, latinská terminologie pro zdravotnické školy, která v sobě zahrnuje zajímavá fakta o lidském těle.
0: Mohu se zeptat, kdy najde aktivní pedagožka čas na to napsat učebnici?
1: Najde ji o prázdninách, podzimních, vánočních a letních, a musí mít trpělivého partnera.
0: Říká Lada Stuchlá, dnešní host Radiožurnálu.

0: Lada Stuchlá je hostem radiožurnálu Vítězka Global Teacher Prize. Shodou okolností opět v říjnu se otvírá šance pro následníky a následnice, kdy opět mohou studenti přihlásit další kandidáty na toto ocenění. Musím říct, že za tu hodinu člověk pochopil, že ten váš přístup je opravdu inovativní, že máte snahu něco změnit, k tomu publikujete. Zmínila jste ten kulatý stůl v Senátu, tak s jakým odhodláním a s jakým možnostmi do toho jde vítězka takhle prestižního ocenění Global Teacher Prize?
1: Pro nás jako zdravotnickou školu je to velká příležitost být slyšeni, protože právě díky ocenění Global Teacher Prize jsme dostali příležitost od paní senátorky Adély Sucharda-Šípové zrealizovat tuto odbornou akci. Rádi bychom tam otevřeli témata, která jsou podle nás klíčová. Je to tedy zajištění té duševní pohody budoucích zdravotníků, optimalizace požadavků na výkon školního psychologa, jak tady již zaznělo, ale třeba také možnosti zavedení financování zdravotníků v rámci výkonu zdravotnické praxe, aby dostávali nějakou odměnu za to, že chodí do nemocnice na praxi. A potom bychom, jak už tady také zazněli, rádi otevřeli téma zaktualizovat kurikulární dokumenty pro výuku latinského jazyka na zdravotnických školách. Pozvali jsme proto ministry, senátory, poskytovatele zdravotních služeb, vyučující a těšíme se na to, že bude příležitost otevřít tato témata.
0: Nechť je diskuze plodná, zítra je 1. září. Co bychom měli my rodiče dělat pro to, aby vaše profese byla bezproblémová? Je nějaké poselství? Zítra se bude psát dětem, ať se jim ve škole líbí. Bude se psát pedagogům a pedagožkám, ať ten další školní rok vydrží. Ale já myslím, že nesmírně podstatné je to, co vy byste měli říct nám rodičům. Tak co to z vašeho pohledu je?
1: Já si myslím, že by to byl vzkaz, aby zkusili být sami tou změnou, kterou by rádi viděli ve světě. To znamená, pokud budou spolupracovat s vyučujícími, budou se věnovat svým dětem, tak jak si dokáží představit, že je ideální cesta, tak ať to tak je.
0: Jak moc se setkáváte třeba s tím, že mnozí rodiče to berou jako jakoukoliv jinou službu? Dobrý den, tady jsme zaplatili, či jsme byli vybráni, vy se starajte.
1: Já teda díky bohu mám velice dobrou zkušenost se spoluprácí s rodiči. Mívám tak 50% účast na třídních schůzkách, anebo jsem
0: telefonicky... A to je hodně nebo málo?
1: Já si myslím, že to je dobré na střední škole.
0: 50%?
1: Jo. A jsme v telefonickém kontaktu s rodiči, čili já nemám špatnou zkušenost, co se týče spolupráce s rodiči.
0: No, z mého pohledu, buďme vděční za to, že se věnujete právě téhle profesi a že nad ní takhle sofistikovaně přemýšlíte. Tak těšíte se na to 1. září?
1: Těším se, každý rok se těším.
0: A budete mít třídu vlastně?
1: Ano, teďko mě odmaturovala praktická sestra obor, čtvrťáci odešli a přicházejí mě prváci obor zdravotnické liceum.
0: A budete tam mít vystavenou ve třídě tu cenu? Aby věděli, s kým mají tu čest prváčky a prváci.
1: My už ji máme vystavenou, máme ji vystavenou na chodbě školy.
0: Měla by být u vás. Každopádně děkuji mnohokrát. Hodně štěstí všem pedagožkám a pedagogům i dětem zítra v 1. školní den a v celém školním roce 2026-2027. Lada Stuchlá byla naším hostem. Díky moc.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 23 hodin. Marek Sedláček.

0: největší je kapitola ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů i dalších pedagogických pracovníků, řekl to Radiožurnálu.
1: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
0: Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost dál, ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistili, že by Maroko spolu organizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Seuty. Sanchez španělskému rádiu Cadena Ser ale řekl, že z 10 000 migrantů k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států.
2: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodními ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
0: Dezinformace podle Sancheze na Španělsko cílily kvůli geopolitickým postojům jeho vlády, která kritizuje ruskou invazi na Ukrajinu. Podobně jako OSN taky označuje izraelské útoky v pásmu Gazy za genocidu. Izrael i Rusko premiérovo prohlášení odmítli. Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Ta s pracovním názvem Náměstí bratří Synků se bude jmenovat Nusle. Stanice Olbrachtova se nově jmenuje Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučeními místopisné komise.
3: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
0: A na své jméno zatím dál čeká konečná stanice u Depa v Písnici. Sport. Tenistka Linda Nosková bojuje v úvodním zápase US Open. Na jejím utkání je taky David Prouza.
4: Velká bitva probíhá na druhém největším kurtu v areálu na aréně Louise Armstronga. 5-5 mezi Noskovou Vlinecovou. Češka servíruje, Vlinecová má breakball. Dalibor Svrčina s Francouzem Royerem hraje zatím 2-1 na sety, vede 1-0 ve čtvrtém, také 15-0, ale aktuálně na kurtu není, protože prší. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A české volejbalistky skončily v osmifinále mistrovství Evropy. V Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Bělotína a u Humpolce. Na D1 z Ostravy do Brna u exitu 311 Bělotín z Bystřete. Policie tam šetří střet osobního vozidla s předmětem. Obě auta stojí v odstavném pruhu, projíždí se bez omezení. A na dálnici z Brna do Prahy, za sjezdem na Větrný Jeníkov, pozor na nehodu. Na 95. kilometru šetří policie v odstavném pruhu nehodu dodávky do svodidel. Místo označeno šipkou silničářů, přesto se projíždí levým pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za exitem 5 Rudná pozor. Na 7. kilometru probíhá v odstavném pruhu úklid po nehodě. Místo je označeno světelnou šipkou. A v Praze upozorňujeme na uzavřený strahovský tunel ve směru na Barandovský most. Probíhá pravidelná údržba. Ta by měla trvat do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
7: 23 hodiny 5,5 minuty, přeju vám dobrý večer. Ještě stále ten prázdninový, i když tohle může už trochu znít jako provokace, protože nový školní rok začne už za pár hodin. Tak tedy, ať do něj vykročíte tou správnou nohou.
8: Večerní Radiožurnál
5: a Jiří Štefl. To je ta

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu 8 minut po 23. hodině a další téma. Oblíbenost čínských aut na evropském trhu roste. Jenom za červenec se podíleli na celkových prodejích 11%. A dokonce u plug-in hybridů bylo každé třetí nově registrované auto čínské. Vyplývá to z údajů analytické společnosti Dataforce. A trend potvrzují i statistiky v Česku. Detaily už řekneme s Michalem Foštem z domácí redakce. Michale, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč se čínským automobilkám daří čím dál víc pronikat na ten evropský trh?
1: Důvodů je několik. Ten první souvisí s tím, že se jim tolik nedaří na jejich domácím trhu, popisuje expert na automobilový průmysl ze společnosti PVC Michal Razín.
2: Na domácím čínském trhu probíhá intenzivní cenová válka a zároveň došlo k určitému ochlazení prodejů. Počty prodaných kusů na čínském domácím trhu jsou slabší a oni se snaží stále udržet vysokou úroveň výroby tím, že ta vozidla vlastně exportují do různých míst vlastně na světovém trhu.
1: Vysoký zájem o plug-in hybridy souvisí podle Razíma s tím, že se jich zatím netýkají žádná cla Evropské unie. A podle tajemníka svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného jsou navíc kvalitní a mají vysoký dojezd.
3: Je tam celkový dojezd přes 1000 kilometrů, 1300 kilometrů na čistě elektriku a k tomu ještě teda na spalovací motor. Čínské automobilky významně pokročily v kvalitě a technologiích, tak pochopitelně pro zákazníka je to zajímavé i tím, že je tam mnohdy nižší cena.
1: Podle Michala Razima z PVC si čínské automobilky můžou dovolit nabízet cenově dostupnější modely, protože se jim daří vyrábět zhruba za poloviční náklady než těm evropským. Zájem je patrný i v Česku. Jenom letos už čínští výrobci prodali zhruba 7900 osobních aut a mají na trhu podíl 6%. A třeba za celý loňský rok se prodeje čínských automobilek meziročně zvýšily skoro o 70%.
0: Na Michale, můžou znamenat rostoucí prodeje čínských automobilek v Evropě ohrožení pro místní výrobce?
1: Podle Michala Razima z PVC zatím nejsou podíly tak výrazné a evropské automobilky ještě těží z toho, že jsou pro řidiče tradičními značkami. I to ale podle něj postupně přestane platit. Strategický poradce v automobilovém sektoru Petr Knap navíc upozorňuje, že čínských aut bude na evropském trhu dál přibývat.
4: Dneska jsme nad 11% registrací v Evropě a to ještě nezačaly vlastně vyrábět ty závody, které tu dostavují čínští investoři a dodavatelé. Takže to opravdové ohrožení bude přicházet teprve, až začnou vyrábět ty 100 000 aut.
1: Kromě Evropy tito dodavatelé podle Knapa dokončují závody třeba v Maroku nebo Turecku, tedy v zemích, které mají podporovaný přístup na evropský trh.
0: Čínským automobilkám se v Evropě čím dál víc daří. Teď jsme o tom ve večerním radiožurnálu mluvili s Michalem Foštem. Michale, děkuju, hezkou noční službu.
1: Díky, naslyšenou.
0: 23 hodin, 11 minut.

0: až úplně do konce. Ozzy Osbourne ve vysílání večerního radiožurnálu na hodinách 23 hodin 20 minut. Na chvíli o sportu. Dalšími zápasy dnes pokračuje US Open. Nastoupili i čeští zástupci. Jak se jim na newyorském Grand Slamu daří, to ví přímo z New Yorku reportér David Prouza.
1: Rána Lindy Noskové na returnu znamená, že je to 2-0 ve druhém setu právě pro českou reprezentantku a úřadující wimbledonskou šampionku. Bojuje s Američankou Katie Volinecovou, vyhrála první set už 7-5, teď v tom druhém setu je to 2-0, teď Linda Nosková už konečně v takovém komfortnějším stavu, protože v první sadě opravdu prohrávala většinu jejího času a až na konci úplně dokázala otočit průběh a to znamená, že teď je blíže postupu do druhého kola, kde už jsou Karolína Muchová s Marií Bouskovou. Sára Bilek skončila o postup dál. Z prvního kola se snaží také Dalibor Svrčina v souboji s Francouzem Roayerem. Vede 2-1 na sety. V tom čtvrtém je to 2-2. Podává český reprezentant a je to zatím 15-15. Na servisu už je také Linda Nosková na kurtu Louise Armstronga v druhé největší aréně. Tady v areálu ve Flushing Meadows 7-5, 2-0 a 15-0. Linda Nosková je teď naprosto v pohodě. Už začala hrát, řekněme, ten svůj tenis, trefuje se do svých úderů, má lepší timing, má lepší rytmus a Katie Volinecová místy je tam tak trochu jako komparzistka, protože v momentě, kdy Linda Nosková roztočí ten kolotoč tvrdých úderů k základní čáře, tak Volinecová se vlastně víceméně jenom dívá, jenom reaguje a Linda Nosková sbírá vítězné balony. To se stalo třeba právě teď, kdy si Češka došla k síti a zahrála nakonec, řekněme, takový opatrnější volej ven z kurtu, mohla si vybrat, co to bude, mohla to být smeč, mohlo to být cokoliv jiného, nakonec to bylo tak takovýhle atypický volej, ale úspěšný. Úspěšná byla teď také Katie Volinecová na returnu. Nosková do toho práskla a trochu čekala, že už to bude bod, ale Volinecová se tam natáhla a nakonec se jí povedlo skrotit ten balónek, dostat ho na polovinu Češky a to znamená, že je to teď jenom 30-15 pro Lindu Noskovou, ale Linda Nosková teď v pozici, která je o dost příjemnější než ze začátku zápasu. 1-0 na sety, 2-0 k tomu break v zádech. Teď podání Lindy Noskové první nebylo úplně úspěšné a tak to musí Linda Nosková zkusit znovu. Mezitím Dalibor Svrčina odskakuje do vedení 3-2 nad Francouzem Royerem ve čtvrtém setu. 2-1 na sety pro českého reprezentanta. Linda Nosková teď servis, který je do střed hřiště. Volinecová se snaží reagovat, ale nakonec se jí to nepodařilo. A tak Linda Nosková aktuálně má náskok 40-15 a 2-0 ve druhém setu. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 23 hodin 30 minut. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
1: Česká ekonomika v minulém roce rostla rychleji, než je průměr zemí Evropské unie. Meziročně rostla o 2,6%. Evropský průměr byl o víc než procentní bod nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Vedle ekonomiky rostl i státní dluh, ten dosáhl výše 3,7 bilionu korun. Úřad v dokumentu varoval, že rozvoj hospodaření nadále brzdí nízká produktivita práce, vysoké ceny energií nebo stárnutí populace. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 99 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 57 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna doposud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes telefonicky jednal s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Informoval o tom s tím, že s Američany dojednával podrobnosti jejich plánované návštěvy Ukrajiny. Podle Zelenského spolu jednali i o možnostech obnovení mírových rozhovorů s Moskvou. Ruský prezident Vladimír Putin si teď ale podle Zelenského ukončit konflikt nepřeje. A Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji už od podzimu 2024. Sport. Čeští tenisti hrají o druhé kolo US Open. Duely Lindy Noskové a Dalibora Svrčiny sleduje David Prouza.
2: Linda Nosková vede nad Američankou Volinecovou 7-5 a 5-0, ale teď prohrává při podání své soupeřky 0-40. Dalibor Svrčina vede 2-1 na sety nad Francouzem Royerem a 4-3 ve čtvrtém. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Humpolce a na D11 u Bříství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 Větrný Jeníkov počítejte s omezením. Na 95. kilometru stojí v odstavném pruhu dodávka po nehodě, čeká na odtah. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem pozor u Bořitova. I tam pracují silničáři na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově jedním pruhem a zdržíte se v jednotkách minut. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. To byly poslední z prázdninové zprávy. A dál posloucháte Jiřího Štefla a večerní Radiožurnál.
0: Ano, a taky poslední prázdninové minuty, tak jestli jste chtěli ještě něco stihnout, tak honem na to.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

My se vydáme hodně daleko. Čeští vědci se totiž vydali po stopách lidí, kteří žili v jihozápadním Kyrgyzstánu před tisíci lety. Co zjistili, tak to ve večerním radiožurnálu uslyšíte přímo od nich za pár minut.

0: Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem. Jak vypadá výzkum v dosud málo probádaných koutech střední Asie, zaznamenali členové expedice právě pro Radiožurnál přímo v terénu.
1: Zdravíme z cesty do Kyrgyzského Ravatu.
2: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Ravatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
1: Jsme namačkaný v takový malý maršrutce, minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
2: 11členná expedice Společnosti pro výzkum střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
3: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
2: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na železo.
3: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuly, zakrývaly celou tuto strukturu.
2: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Ravat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisa.
1: Je tady totiž v této krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
2: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
1: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním.
2: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
1: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy koz, pravděpodobně gravidních.
2: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujaly i další výjevy.
4: Je člověk krásný.
5: Jakože nakreslený člověk?
6: No, člověk, podívej se.
4: Ale jak vypadá dost dětsky?
5: Jo, no to takhle vypadají.
6: Tady má něco v ruce, víš?
5: To bude nějaká zbraň.
6: No.
5: Určitě. A kam míří? Tady na to.
6: Nahoru, no.
2: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Tenista Dalibor Svrčina hraje o postup do druhého kola US Open. Zápas proti francouzskému hráči Royerovi vidí v New Yorku reportér David Prouza.
1: A je to pořádné drama. Dalibor Svrčina vyhrál první dva sety 6-4 a 6-3, v tom čtvrtém, respektive třetím, ztratil 5-7 a aktuálně je to 5-5, 40-40. Dalibor Svrčina před malou chvílí odvrátil breakball a bude se muset o něco podobného snažit i teď, protože Royer z Francie má výhodu a může se dostat do vedení 6-5 s breakem, což by samozřejmě znamenalo, že by byl o poznání blíže v zisku čtvrté sady a také k tomu, že by vybojoval rozhodující pátou a v té by, troufnu tvrdit, ohledem na to, jak se zápas vyvíjí, byl větším favoritem nežli Dalibor Svrčina. Jehož výkonnost má spíše klesavější tendenci, Royerova naopak stoupavější. Je to všechno o tom, aby to Svrčina teď zvládl ve čtvrtém setu. Ale aktuálně se mu to zatím příliš nedaří. Když se podíváme na ty zápasy, které už jsou za námi, tak máme tři česká vítězství mezi ženami. Karolína Muchová porazila Rakušanku Krausovou, Marie Bousková Francouzsku Jacquemotovou a Linda Nosková Američanku Volinecovou. Teď Royer z Francie získává servis Dalibora Svrčiny, dostává se do vedení 6-5 ve čtvrtém setu. Může po přestávce doservírovat ten set do úspěšného konce a možná nás tu čeká pětisetová bitva. Kromě toho, co se teď aktuálně hraje, tak nás taky čekají ještě zápasy Jakuba Menčíka, ten se utká s Japoncem Mochizukim, a Kateřiny Siniakové, tu čeká souboj s Italkou Kočaretovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Společenství států, které si navzájem pomáhají, tak přesně takhle popsali Evropskou unii dětští respondenti ve speciální epizodě bruselských chlebíčků k zahájení školního roku. Všechny oslovené děti se shodly na tom, že by Evropa měla stanovit věkovou hranici pro používání sociálních sítí. Podle 13-leté Ráchel je ale třeba dětem zároveň vysvětlovat, proč je nutné sociální sítě omezit.
1: Já si myslím, že by to mělo být omezené věkem těch 15-16 let. Zároveň ale by se to nemělo jen tak jako zakázat. Určitě by bylo dobré, aby byly nějaký programy pro ty děti, kterých se to jako týká, což je ten podle mě druhý stupeň, aby pochopili, proč se jim to zakazuje. Protože pokud to nepochopí, tak to budou chtít porušovat. Obecně si myslím, že prostě pravidla se dají obcházet různýma způsobama a že určitě by se přišlo na to, jak to obcházet. Přišlo by mi dobrý, aby ty děti věděly, proč to nechtějí obcházet, ty pravidla.
2: Vy jste se tady shodli na tom, že ten zákaz by byl dobrý, tak vy teda rozumíte tomu, proč je dobré, aby děti nebyly na sociálních sítích?
3: Jo, jednak je to fakt zlá, jako návyková droga, je to prostě nebezpečný, lidi na tom dovedou trávit hodin denně a je to špatný. Pak taky třeba ten TikTok, že jo, prostě zkracuje krátký videa, zkracuje pozornost, všechno, taky je ten TikTok vlastní nejspíš čínská vláda trochu a je to jako fakt prostě strašně snadno se tím dají ovlivňovat lidi a když člověk přijde k tomu mobilu a neví prostě úplně, že prostě ne všechno je růžové a zalité sluncem, tak potom by mohl brát strašně moc věcí vážně a prostě by bylo lepší, aby se k tomu nejdřív dostal jinou cestou než krátkým videem na mobil.
0: A aktuální díl našeho pořadu Bruselské chlebíčky najdete na webu Radiožurnálu, na iRozhlas.cz a taky v dalších podcastových aplikacích. Za 6 minut začne nový den, taky nový školní rok a my se uslyšíme opět po půlnoci. Poslouchejte nás i dál.

0: Z večerního rady už odnálu pro vás z hudby taky Freddie Mercury. Léto ještě stále před námi, ale letní prázdniny za námi a září před námi. Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Začíná nový školní rok, některé školy mají víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Záchranné práce po povodních v Nepálu a Tibetu komplikuje déšť a zničená infrastruktura. Wimbledonská šampionka Nosková postoupila do druhého kola tenisového US Open a dnešek bude nejdřív skoro jasný, přechodně oblačný, výjimečně s přeháňkami. Teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Je úterý 1. září a začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dnes začíná nový školní rok. Změny přináší hlavně v prvních třídách. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní

0: sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Rezort financí zveřejnil návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc si pohorší Ministerstvo pro místní rozvoj. Oproti letošku má dostat o 10 miliard korun míň. Letos hospodaří zhruba se 30 miliardami.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet rezortu nižší, třeba kvůli přesunu agent pod rezort průmyslu a obchodu.
3: Je to dílem i, že končí programovací období a nejsou tam vlastně evropské peníze.
2: O zhruba 700 milionů méně dostane rezort životního prostředí a s větším objemem peněz původně počítal ministr školství Robert Plaga za ANO. Rozpočet se mu meziročně zvýší, ale méně než původně předpokládal.
4: U té největší položky, a to je nárůst platů, tam je nárůst menší než jsem předpokládal, ale zároveň se změnil za příslib těch vyšších nárůstů v letech 28-29.
2: Státní rozpočet má mít podle návrhu příští rok schodek 389 miliard. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Opozice navyšování schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. V době ekonomického růstu to považuje za neobhajitelné.
5: Tenhle rozpočet míří proti podnikatelům, míří proti tomu, aby se česká ekonomika mohla dobře rozvíjet.
6: Říká předseda občanských demokratů Martin Kupka. Vláda podle něj vědomě zadlužuje zemi na účet těch, kteří ještě nemůžou hlasovat, ale budou za to platit. Místopředseda Starostů Lukáš Vlček zkritizoval, že schodek má být druhý nejvyšší v historii Česka, přestože ekonomice se teď daří.
7: Je navíc další vládní lží, že by šlo o investice. Celkový deficit se totiž zhoršuje o 79 miliard, zatímco nárůst národních výdajů na investice ani ne o 48 miliard.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozičním politikům vzkázala, že lepí díry, které způsobili oni v minulém volebním období. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítli její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie.
0: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
8: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná a podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
0: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
9: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
0: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Po tragických povodních v Tibetu evidují nepálské a čínské úřady už nejméně 950 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Záchranné práce i zásobování humanitární pomocí komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
10: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
11: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
1: Rusko na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že ovládne celý ukrajinský Donbas, a to včetně částí, které kontroluje Kyjev. Ukrajina i Spojené státy toto odmítají. Šéf odboru IG Metall v německém Dolním Sasku varoval před konfliktem mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci v automobilovém koncernu Volkswagen. Ten by se podle něj mohl vyhrotit, pokud vedení bude špatně komunikovat tvrdá úsporná opatření. O těch má v pátek jednat dozorčí rada automobilového koncernu.
12: Současné spory a debaty o úsporách nebo přímo o zavírání továren nevysílají dobré signály směrem k zákazníkům. Šéf dolnosaské pobočky odboru IG Metall Thorsten Greger to řekl deníku Neue Osnabrücker Zeitung. O nutnosti úspor přesvědčuje zaměstnance Volkswagenu poslední týden přímo šéf představenstva Oliver Blume. Okružní jízdu po německých továrnách zakončil dnes v Hanoveru. I tamnímu závodu hrozí uzavření. Blume už dříve řekl, že je to nejzazší a taky nejdražší řešení.

0: ale že provozovat tento závod zaměstnávající asi 11 000 lidí nebude mít v příštím desetiletí ekonomický smysl. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled. Oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 milionů uživatelů za měsíc a řadí se tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
2: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála v úvodním kole US Open nad Američankou Volinecovou. V New Yorku je u toho David Prouza.
3: A aktuálně v akci Dalibor Svrčina souboj s Francouzem Royerem dospěl už do páté sady. V ní vede Dalibor Svrčina 2-0 a 15-0 při svém vlastním servisu. Ve druhém kole už jsou Karolína Muchová, Marie Bousková a také už zmiňovaná Linda Mosková. Naopak končí Sára Bejlek. Na své zápasy čekají Kateřina Siniaková a Jakub Menčík. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále, které prohrály se Švédskem 0-3. Nejproduktivnější hra turnaje švédská univerzálka Isabel Háková v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlenkové bylo složité jí bránit.
4: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla dneska svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Humpolce a na 38 u Havlíčkova Brodu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká dodávka v odstavném pruhu na odtah, označená je světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Habry pracují silničáři na několika místech na opravě vozovky. Projíždí se kyvadlově a zdržení je vždy do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Vláda ohlásila schodek státního rozpočtu v příštím roce ve výši 389 miliard korun. Je ekonomicky obhajitelný. Co přinese rozvolnění rozpočtových pravidel? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je někdejší vicepremiér a ministr financí Pavel Mertlík z katedry ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Kalousek byl podobně jako vy ministrem financí na síti X odpoledne napsal, že příští rok budeme podle navrhovaného rozpočtu projídat budoucnost dvakrát rychleji než letos. Souhlasíte s ním, že takový schodek by odpovídal hluboké hospodářské krizi nebo covidové pandemii?
8: Jednoznačně, navíc ta čísla, když je čteme, tak se obávám, že jsou ještě horší, než jak to bylo ministerstvem financí dneska prezentováno. A
7: nevychází vám to?
8: No, nevychází mi to, protože plánovaný schodek, který je 389 miliard, jak jste řekl, když se podíváte do srpnové makroekonomické predikce ministerstva financí, čili aktuální platné predikce, která prostě ani ne měsíc stará, pár týdnů stará, tak tam je nominální HDP odhadován na 9 bilionů 531 miliard. No a když teda vidělím těch 389 9531, tak mi vyjde 4,1, respektive to je zaokrouhlené, méně zaokrouhleno 4,8% HDP, čili více než 4%, což si myslím, že pokud to není odůvodněno skutečně masivním investičním programem, a já bych řekl, že v této době především do bezpečnosti země a její infrastruktury, včetně infrastruktury kritické, tak to je skutečně neobhajitelné. Samozřejmě to, co říkám, tohleto číslo, těch 4,1, se týká státního rozpočtu úzkém, že jo, samotného státního rozpočtu. Vedle toho máme státní fondy, máme další veřejné instituce, které jsou součástí veřejných financí jako celku, v praxi tedy zejména obce a města, kraje plus zdravotní pojišťovny, ale vzhledem k jejich dosavadnímu vývoji i vývoji jejich rozpočtů mám na mysli, tak si nemyslím, že to můžete na obrázek nějakým zásadním způsobem změnit. Jo.
7: To je docela zajímavé, že vlastně levicoví sociální demokraty, si to tak mohu říci, se shodne s pravicovým rozpočtovým Střábem Kalouskem. To znamená, že rozpočet je prostě špatně navržen?
8: Myslím si, že tak, jak jste to přesně řekl, naprosto neodpovídá naší makroekonomické situaci, která sice není nějak mimořádně růžová. Tempo růstu odhadované opět tedy ve stejné predikci ministerstva financí, a záměrně používám oficiální čísla, na příští rok 2,4%, si myslím, že jako asi odpovídá v současné mu potenciálu české ekonomiky, ale co si budeme nalhávat, ten potenciál je nízký a měl by být vyšší, mělo by to být někde mezi 3-4% HDP meziročního růstu, tak jak tomu bylo, řekněme, před covidem. A prostě dlouhodobě to je takové čísla směřují spíš jako k zaostávání v globálním měřítku a nehledě na to, že tedy i v předchozích letech to bylo ještě nižší. Není dobré utěšovat se s tím, že v rámci Evropy to je velmi dobré číslo.
7: Vláda chce využít...
8: Kdybych to jenom shrnul...
7: Ano, promiňte.
8: Nic, jenom závěrečná věta k tomu prostě... Přesto, že ten růst je menší, než by měl být, tak prostě celkově ta situace je relativně dobrá. Jsme v situaci nějakého pozvolného růstu, stále nízkou nezaměstnaností, do jisté míry rostoucí inflací, ale pořád prostě to není tak, že by se muselo utrácet způsobem, jakým se k tomu vláda rozhodla.
7: Chtěl jsem říct, že vláda tady chce využít takzvanou evropskou únikovou doložku pro zvýšení výdajů na obranu, ale a taky zároveň uvolňuje ta rozpočtová pravidla, k tomu se ještě dostaneme. Jak vysoký může být nakonec podle vašeho odhadu ten skutečný schodek?
8: Tak ten skutečný schodek může být vyšší nebo nižší podle toho, jak se bude dařit ekonomice a samozřejmě případně, jaké budou úpravy toho rozpočtu během roku, ale ty za normálních okolností nebývají nějak mimořádně velké. Já bych se nicméně vyjádřil k tomu, jak si nezapočítávání těch vojenských nebo dalších bezpečnostních výdajů do deficitu, tak to prostě není. Tam se to započítává. Nezapočítává se to do aktuálních výdajů pro ten konkrétní rok, kdy je nějaký ten strop, který bychom neměli překročit, a jak si otevřeli jsme si cestu k jeho překračování, nebo my, vláda nám otevřela, bohužel, tu cestu. Ale do výkazu hospodaření veřejných rozpočtů jako celku, tak jak se reportuje prostě, jak její reportuje Eurostat, tak tam se všechny výdaje započítávají, včetně těch vojenských a dalších, takže prostě to je jenom taková obezlička.
7: A jak se díváte na logiku, kterou vyznává vláda, že vyšší zadlužení rozhýbe ekonomiku a tím se zvýší příjmy rozpočtu?
8: To je částečně pravda, nebo to může být pravda, ale velmi záleží na směřování těch výdajů. A pokud rozhodující část těch výdajů, jak se zdá, půjde do oblasti spotřeby, tak to prostě tenhle efekt taky má, taky, ale velmi malý, až skoro zanedbatelný. Na rozdíl od třeba těch výdajů investičních, které se multiplikují.
7: To chci říct, že vláda argumentuje tím, že přes 100 miliard, jestli se nepletu, jde právě na ty investiční výdaje.
8: To je sice pravda, ale meziroční navýšení tam není tak velké. Navíc je tam jim pouze vykompenzován pokles příjmů, očekávaný pokles příjmů použitých na investice z fondů Evropské unie, takže prostě částečně české peníze nahradí ty evropské, ale to není více peněz. Jo? Takže to ono tam navýšení je, ale není nějak zásadní, ale popravdě řečeno, v situaci, kdy se staví na české poměry dálnice tempem, jaký tady několik let nebyl, celá řada dalších investičních projektů běží a nové nejsou připraveny, tak ty možnosti nejsou až tak velké. No a když si vedle toho podíváme na podivuhodné plány typu jaksi zestátnění části ČES a proti tomu privatizaci jeho další části a podobně, které nemá racionální ekonomické vysvětlení a je to velmi podivná operace, která ale zatíží veřejné rozpočty, tak jako je to celé velmi podivné. Já bych ale velmi rád upozornil ještě na jednu věc, na kterou nesmíme zapomínat, a to je cena toho zadlužení. To, co za to platíme. My dnes úroky z veřejného dluhu, nebo přesně ekonomicky řečeno výnosy z dluhopisů, máme někde kolem 5% jejich hodnoty. To není opravdu málo. 5% úrok, každý, kdo má hypotéku a má povinnost jí splácet, tak ví, jaký je to nárůst z dob, kdy to bylo 2 až 3%. No a když se podíváte na nominální objem těch výdajů na úroky, které musíme platit věřitelům České republiky, včetně českých domácností samozřejmě, tak třeba za rok 2025, kdy je známá poslední statistika, kterou jsem alespoň dokázal nalézt, tak tehdy to bylo 112 miliard korun. Nominální HDP byl tehdy 8 bilionů 556 miliard korun. Zase, když tahle dvě čísla vydělíte, tak ten objem těch úroků představuje 1,3% HDP. Jinými slovy, z těch zhruba 4% deficitů víc než čtvrtinu, a pomalu se to může blížit třetině, sežerou jenom úroky, které platíme. A bude to čím dál horší.
7: No, ministerstvo financí očekává, že státní dluh v roce 2028 překročí hranici 4,4 bilionu korun, že náklady na jeho obsluhu se vyšplhají až na 139 miliard, přičemž v tom roce 2025 to bylo 98 miliard. Čili je tohle to ještě udržitelné?
8: No já si myslím, že to dlouhodobě udržitelné není určitě. Z krátkodobého pohledu to udržitelné je, ale zbytečně nás to zatěžuje. A v okamžiku, kdybychom museli skutečně výrazně zvýšit třeba obranné výdaje, a já si myslím, že tenhle okamžik se docela blíží, bohužel, tak prostě ta zátěž bude o to horší. Další věc, která s tím souvisí, je prostě důvěra finančních trhů v schopnost České republiky splácet. Prostě úroky rostou ve světě všeobecně a nemá smysl utěšovat se tím, že náš veřejný dluh prostě je hluboko zatím pod těmi 60% toho maastrichtského kritéria, které sice není úplně jaksi bezdůvodně zvolené, ale přece jenom je to trošičku arbitrární údaj. Máte země na světě, které se ekonomicky nehroutí, nebo já bych řekl stále nehroutí, jako třeba Japonsko, které má velké hospodářské problémy, ale prostě dokáže ufinancovat dluh ve výši přesahující 200% HDP. A vedle toho máte země po světě, které zkrachovaly s dluhem hluboko pod tou naší úrovní. Nejen ten vykřičený příklad Argentiny, ale i řada dalších. Jinými slovy, může se velmi lehce stát, že prostě ze dne na den ty výnosy začnou růst z těch dnešních 5% někam směrem k 10%. No a pak už je zbývá zavolat do Mezinárodního měnového fondu.
7: Hostem 20 minut Radiožurnálu je ekonom Pavel Mertlík. Jak jsem pochopil z vašich slov, asi rozumíte důvodům, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů připravenou vládou?
8: Tak je to velmi jednoduché. Prostě máme nějaká pravidla a když se nám ta pravidla nehodí, tak je odstraníme nebo nahradíme pravidly mnohem volnějšími. Jinými slovy, nehodláme ta pravidla respektovat. Protože si myslím, že to je závažná věc, která prostě umožní této vládě více, ale bohužel nerozumně utrácet a způsobí problémy do budoucna, tak s tomu, jak si rozumím velmi dobře, stejně jako kritice vlastně všech ostatních mimo vládu, nezávislých expertů, Národní rozpočtové rady a tak dále a tak dále.
7: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba vidí opozice porušení dělby moci v tom, že vláda bude mít po prosazení změny rozpočtových pravidel možnost bez souhlasu sněmovny přesouvat až 10% rozpočtu. To je velká benevolence, ne?
8: Je to velká benevolence. Ono, takové přesuny samozřejmě mohou být potřebné, ale pokud je země jen trošku politicky konsolidovaná, tak se prostě souhlas v parlamentu k takovým operacím, jsou-li skutečně nutné, zpravidla najde. Ale tím jsem možná se to dotkl další věci. Prostě tyhle problémy kolem státního rozpočtu, o kterých hovoříme, jsou do jisté míry jenom symptomem toho, jak se prostě hroutí liberální demokratický řád, v kterém jsme 30 let operovali. Je to prostě součást kupících se problémů v celkovém fungování naší společnosti, který se projevuje v politice, ve volbách a posléze tedy v státním rozpočtu. Nevidíme to jenom v České republice, bohužel to velmi podobně vidíme ve Spojených státech, v některých dalších zemích Evropy. Možná jich po letošních volbách v příštím roce bude ještě více, uvidíme. Prostě nejsou to pěkné perspektivy.
7: Vláda podle opozice taky dostane možnost šikanovat instituce, které jí nepůjdou na ruku zkracováním rozpočtu. Připouštíte takové riziko?
8: Tak ta možnost je vždycky, když by vláda tuhle pravomoc neměla, prostě jistě si dokážeme najít historické případy, kdy vlády prostě z roku na rok zkrátily rozpočet jednotlivým institucím, protože ty instituce se nechovaly vždycky podle jejich představ. Prostě dát prezidentské kanceláři menší rozpočet, na to nemusela být podobná změna.
7: A umíte odhadnout, jak v té věci může rozhodnout ústavní soud?
8: To si netroufám, už protože nejsem ústavní právník, ale jako předpokládám, že se ústavní soud bude snažit interpretovat ústavu tak, jak je napsaná i jaký je očekávaný její obsah, kterému se říká duch zákona, duch ústavy. A je dost možné, že něco z toho, co vláda v této oblasti prosazuje, narazí. Ale na straně druhé ne nutně všechno. A další věc také je prostě vykonatelnost rozhodnutí ústavního soudu. My dosud žijeme v blahé situaci, kdy rozhodnutí ústavního soudu jsou v zásadě respektována, ale ústavní soud nemá ani armádu, ani policii, žádné donucovací prostředky. A pokud se dostaneme do situace, kterou vidíme ve Spojených státech, kdy prostě prezident ignoruje rozhodnutí soudní soustavy, včetně nejvyššího soudu, respektive vždycky najde nějakou cestu, jak ho obejít, tak nám potom prostě ani dobře fungující ústavní soud nemusí být mnoho platný, což nakonec najdete takováto vysvětlení i třeba v rozhovorech s Pavlem Rychetským. Prostě to není žádná mimořádná moudrost. My máme velké štěstí z hlediska celkové konstrukce naší ústavnosti, že za prvé máme dvoukomorový parlament a za druhé máme ústavní soud. Nebýt toho, byli bychom mnohem blíže než Slovensku a Maďarsku, možná bychom byli dál než oni.
7: Ten zákon obsahuje nový způsob financování výstavby jaderných zdrojů. Stát by je mohl platit pomocí půjček poskytovaných z mimo rozpočtových účtů. Co by to fakticky znamenalo?
8: No tak, já to řeknu takhle. Veřejné finance nejsou tvořeny jenom státním rozpočtem a jenom rozpočty měst a obcí, čili těch místních entit státu, abych tak řekl. Vedle toho jsou tam několik málo mimo rozpočtových fondů a vedle toho fondu dopravní infrastruktury, fondu bydlení, jsou to zejména u nás zdravotní pojišťovny, které nejsou součástí státního rozpočtu, aspoň ne bezprostředně, jsou na něj napojeny, ale mají také vlastní příjmy a tak dále. V průběhu 90. let takových mimorozpočtových institucí tady byla celá řada. Vládě to tehdy umožňovalo hospodařit z pořadu let s nulovým deficitem státního rozpočtu. Ale pak se ukázalo tedy, když se provedla konsolidace veřejných rozpočtů v dobách někdy kolem roku 1998, 97, 98, že prostě v řadě těch roků ty deficity byly běžně 2-3%, v jednom konkrétním případě 12% HDP, dosud neopakovaných, byť to je specifický případ. Tam se započítávala jedna velká privatizační akce, která snižuje majetek státu. Takže je to do jisté míry účetnictví. Ale ta základní věc je, že když čím máte více mimo rozpočtových fondů a čím rozsáhlejší je rozsah jejich operací, no tak tím menší je přehlednost té soustavy veřejných rozpočtů jako celku a tím lépe se prostě skrývají různé výdaje, které prostě není úplně pro vládu jaksi žádoucí, aby na ně veřejnost příliš dobře viděla.
7: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, naším hostem je docent Pavel Mertlík. Prezident Petr Pavel řekl, že neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. Na tom se asi shodnete.
8: Také to neočekává.
7: Souhlasíte s tím, že to budou, nebo že ty změny mandatorních výdajů, že budou zřejmě v budoucnu nezbytné?
8: No tak ona, vláda je, abych zase byl jaksi poctivý, v nějaké míře dělá i teď, v některých vybraných segmentech, viz rovněž dnešní nebo včerejší informace o snížení podpory v nezaměstnanosti, respektive úpravy té křivky vyplácení podpory v nezaměstnanosti, čili nějaké úpravy se tam dějí, ale nejsou zásadní. Na straně druhé, já nevěřím na to, že je možné mandatorní výdaje nějakým podstatným způsobem osekat, aniž by to vedlo prostě k zásadním problémům ve fungování naší společnosti. Náš základní problém není jenom na příjmové straně rozpočtu, a já bych řekl, že donedávna nebyl především na příjmové, ale na výdajové. A já jsem to řekl obráceně, ano. Není na výdajové straně rozpočtu, i když rychle se k tomu posouváme také, jak už jsem o tom vlastně mluvíme celou dobu, ale na té příjmové straně rozpočtu. Tam prostě je společný jaksi hřích prvotní ODS, ano, a také SPD, ale zejména jde o ty dvě velké strany, kdy v roce 2020 zrušili takzvanou superhrubou mzdu, což nebyla zrovna šťastná konstrukce. Já osobně bych byl plně pro, že byla zrušena, ale nebyla kompenzována ničím jiným.
7: Čili ne jí vracet, ale
8: udělat komplexní reformu příjmové strany veřejných financí, to znamená zejména daní a také sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
7: Třeba Vít Rakušan mluví přímo o daňové reformě. S tím souhlasíte?
8: Rozhodně. Rozhodně, a máme celou řadu výborných textů na tohle téma. Stačí se podívat třeba na různá doporučení expertů kolem třeba pana Prokopa, tak dále. Výborné texty na tohle téma měla paní kolegyně Nerudová. Prostě ten náš daňový systém vždycky vykazoval různé nedostatky, ale tak, jak se v zásadě nemění spoustu let, tak se ta situace zhoršovala, protože se prostě mění ekonomika, mění se společnost. A součástí našeho problému není jenom nízká úroveň výběru daní. Jsme dlouhodobě někde kolem 35% HDP, což podle mého hlubokého přesvědčení neodpovídá potřebám naší ekonomiky. Ale také máme velmi nešťastně, řekl bych docela brutálně dneska, rozložené to daňové břemeno, kdy prostě ty daně v zásadě platí pracující a například daně z kapitálové se blíží kriticky nule. Jo. To je prostě situace, která je absolutně neudržitelná dlouhodobě. Odporuje situaci, jaká je běžná nejenom v západní Evropě, ale i ve Spojených státech a v dalších vyspělých zemích. A bohužel žádná z předchozích vlád s tímhle nic neudělala. Respektive ne tak významného. A mimochodem minulá vláda Petra Fialy, která takovou opatrnou reformu ve smyslu zdanění kapitálu zavedla s platností od tuším loňského roku, tak po několika měsících to bylo opět zrušeno. Tehdy to prošlo, byl to návrh pirátské strany a ODS posléze se rozhodlo hlasovat jinak. Takže to neplatilo ani celý rok. Jo? Čili ta nechuť prostě zdanit kapitál je u nás dlouhodobá. A bohužel má závažné makroekonomické a potažmo následně společenské dopady.
7: Ministryně financí Schillerová připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení majetkových daní, jak nám tedy doporučuje Evropská komise a Mezinárodní měnový fond, protože máme relativně malé.
8: Ne relativně malé, máme malé. Absolutně nejmenší v Evropě.
7: No a takže je to správná cesta.
8: To je určitě jedna z dílčích věcí, které je třeba udělat. Nemůžeme zase žít v představě, že daně z nemovitosti nám tu situaci vytrhnou. Ale dneska jsou někde u 1/10% HDP. hluboko pod 2%, no a kdyby se přiblížili postupnými kroky, to podtrhuji, postupnými kroky, to je vždycky údajní potřeba postupně, byť může jít o radikální reformu, tak někam k těm 3%, které jsou obvyklé v Evropské unii jako celku, tak to samozřejmě do té mozaiky těch příjmů pomůže. Já si nemyslím, že Česká republika by měla mít daně na úrovni někde kolem 50% jako skandinávské země, 50% HDP nebo taky. Nám by bohatě stačilo, kdybychom se z těch našich 35% zhruba posunuli někam na úroveň 38-39, prostě směrem ke 40%, ale podně. A celá řada věcí by pak fungovala úplně jinak. Ale není dobré prostě tohle dosáhnout úpravou jedné daně. Tam je potřeba celou řadu z nich upravit a to oběma směry. Prostě už mluvil jsem o zaměstnancích především. Velká část z nich má prostě disproporcionálně vysoké daně v porovnání s k tomu, jaký mají příjem v srovnání s jinými skupinami obyvatelstva a tak dále.
7: Koaliční vláda v programovém prohlášení slibovala konsolidaci veřejných financí, zatím prohlubuje schodek státního rozpočtu. Věříte, že s tou konsolidací začne v roce 2028, jak teď slibuje?
8: Nevěřím z řady důvodů, ale jeden z nich je také to, že pokud nebudou předčasné volby do té doby, tak prostě nebývá to tak v důsledku politického cyklu, že by konsolidaci veřejných financí vlády, a to i ty, které mají za sebou podporu, řekněme, voličů, kteří proti ní nejsou v principu, prováděli krátce před koncem volebního období. Takže tohle si myslím, že opravdu nehrozí.
7: Ministryně Schillerová připouští, že ještě dojde k nějakým úpravám. Jak velkým odhadujete? Teď se ptám samozřejmě na státní rozpočet, na ten návrh, který jsme se dnes dozvěděli.
8: Rozumím. Moc si nedovedu představit, že by se už nějak dále hýbalo s tím celkovým číslem. Je možné, že třeba ministerstvo financí přijde s novými odhady HDP a promítne je tam, ale to by neměly být velké rozdíly. Spíš bude asi docházet k přesunu mezi kapitolami, což je folklor každoroční.
7: Uvidíme. To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým ministrem financí, dnes docentem na katedře ekonomie a managementu Unicorn Vysoké školy Pavlem Mertlíkem. Děkuji, nashledanou.
8: Děkuji za pozvání.
9: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem. Teď už je úterý, je 1. září, 4 minuty po půl jedné, přejeme klidnou noc. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
1: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Svojkovic na Jihlavsku, informovala o tom mluvčí hasičů Petra Musilová. Hořelo na ploše 2000 metrů čtverečních. Na místě byl vyhlášený 3. ze 4 stupňů poplachu. Požár likvidovalo 19 hasičských jednotek a taky vrtulník. Teď se už oheň dál nešíří. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyzval státy střední a východní Evropy ke spolupráci při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Řekl to na strategickém fóru ve slovinském Bledu. Unijní země by podle něj měly hájit třeba kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. V nich chtějí škrtat západoevropské státy, jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Kriminalisti se zabývají případem popálené rodičky v pražské nemocnici Bulovka. Podle informací deníku NSE lékaři po císařském řezu snažili zastavit krvácení. Chirurgický nástroj ale vzplál a popálil ženu potřenou dezinfekcí. Pacientka má popáleniny 2. stupně na 15% těla. Podle mluvčího policie Jana Daňka zatím trestní oznámení nepodala a policie se o případu dozvěděla z médií. Nemocnice se k události kvůli probíhajícímu vyšetřování nechtěla vyjádřit. A ředitelství silnic a dálnic vymýšlí, jak urychlit rozšiřování dálnice D1 u Brna na 6 pruhů. Dělníci teď pracují na křižovatce s dálnicí D2. Způsobuje to velké dopravní komplikace. Naplánovaných je dalších 5 etap mezi Kývalkou a Holubicemi. Cílem silničářů je celý úsek zmodernizovat v menším počtu větších staveb, což by znamenalo zhruba 25-kilometrové omezení.
5: Sport.
1: Fotbalisti Barcelony vyhráli také třetí utkání španělské ligy. Tentokrát dokázali otočit vývoj skóre proti Vallecanu a zvítězili 5-2. V Itálii znovu dalo AS Řím soupeři 4 góly. Tentokrát vyhrálo 4-0 na hřišti Lecce. V anglické lize zvítězil taky ve druhém kole obhájce titulu Arsenal. Na hřišti Aston Villa vyhráli 1-0.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Humpolce a na D11 u Bříství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 větrný Jeníkov zvyšte opatrnost. Na 95. kilometru dodávka v odstavném pruhu po nehodě a čeká na odtah. Označena je šipkou silničářů. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte Pozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. A v Praze upozorňujeme na uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
9: No a začíná taky září, je 1. září, tak ať už to pro vás znamená začátek školního roku, jak z pohledu studenta, nebo z pohledu učitelů, ředitelů a tak dále, pracovníků škol, anebo ať už pro vás 1. září znamená jakýkoliv jiný začátek, tak ať se vydaří. Zdravím vás, přeju klidnou noc.

0: Česká skupina November Second ve vysílání úterního nočního radiožurnálu. Je 1. září, začíná nový školní rok, ale ne všechny děti dnes usednou do lavic. Třeba v Lukách na Jihlavsku nad Jihlavou zůstanou ještě pár dní doma. Může za to rekonstrukce tamní školní kuchyně, která se protáhla, a ředitel proto vyhlásil 2 dny volna.
1: Tohle bude třeba přibrat.
2: 3 dní 2C Helena Zabilková se připravuje na nový školní rok.
1: Momentálně vybaluju věci z krabic, které jsem si tam na konci školního roku odložila. Počítadlo, hned jsem si vzpomněla na Ondráška, který ho nejvíce používá. Kdyby to muselo být do úterka, tak by to bylo do úterka. Tím, že to je do čtvrtka, tak prostě mám tady větší možnost se i popracovat s technikou, která není úplně moje hobby. Neříkám, že bych to přivítala, ale prostě tak snažím se brát věci tak, jak jsou.
2: Důvod k odložení začátku školního roku v Lukách nad Jihlavou leží přes ulici ve školní jídelně, kterou vede Monika Zamazalová.
3: Varna, to je hlavní kuchyň a vlevo je močná kuchyň, to je na přípravu svačinek a vlastně močných pokrmů.
2: A v té chodbě mezi varnou a přípravnou leží složený stavební materiál.
4: Ty kuchařky, aby bylo všechno hygienicky v pohodě, aby se dokázali zacvičit s těmi přístroji, které tady budou nové, tak aby měli na to čas a nemuseli distribuovat třeba i nějaké dovezené jídlo.
2: Vysvětluje ředitel školy Michal Vrzáček, proč se rozhodl o 2 dny odložit začátek školního roku.
4: Jednak je to stresující, protože člověk chodí každý den a v podstatě každý den zjistí, že se to musí trošičku nějak posunout.
2: Podle Vrzáčka není jisté, jestli kuchyně bude v den, kdy se školáci vrátí do lavic vařit. Připravuje se i na variantu, že se provoz spustí až v pondělí. V ten moment by žákům škola zajišťovala například bagety. František Jirků, Radiožurnál.

0: Jedna hodina v noci. Zprávy má Marek Sedláček.
1: Po ničivých povodních v Nepálu narůstá počet pohřešovaných. Vláda odložila projednávání nové státní kulturní politiky. Tenisti Svrčina, Nosková, Bousková a Muchová jsou ve druhém kole US Open a dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Záchranáři v Nepálu posílili pátrání po stovkách lidí uvězněných v síti tunelů poničených vodních elektráren. Ničivá záplavová vlna po odtržení části himalajského ledovce, kromě hydroelektráren a mostů, zasáhla taky vesnice v okolí řeky Trišulí. Potvrzených obětí neštěstí je nejméně 950. Záchranné týmy teď na obou stranách nepálsko-tibetské hranice celkově pohřešují bezmála 5000 lidí. Podle ředitele právní a konzulární sekce Českého ministerstva zahraničí Pavla Peška souvisí rychlý nárůst pohřešovaných s postupným obnovováním připojení.
3: Obnovuje se elektřina, obnovuje se internetové spojení a fakticky teď do hlavního města Katmandu začínají proudit ta aktualizovaná čísla z těch zasažených oblastí. Čili není to nějaký prudký nárůst, jenom ta informace o těch skutečných počtech se až teď dostává do hlavního města.
1: Vláda neprobrala na pondělním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí.

0: ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Města po celém Česku zavádějí takzvané školní ulice. Ty mají zajistit bezpečnější cestu dětí do škol. Při ranní špičce proto radnice některých měst zakazují vjezd aut do ulic u základních škol. Omezení dopravy se od nového školního roku bude týkat nově třeba základní školy Hovorčovická v Praze 8. Pokračuje radní pro dopravu tamní městské části Martin Jedlička z TOP 09.
2: Jde o to, že tam opravdu přes ty dvě křižovatky přechází stovky dětí ráno, jo? Takže je to kvůli tomu prostě, že se tam trochu sklidní ten provoz, ale opravdu jenom před tou 8 hodinou a pak tam po zbytek dne vlastně funguje normální dopravní režim.
1: Sport. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Postoupili i Svrčina a šampionka Wimbledonu Nosková. Dále jde taky Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquet Motovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných balonů.
3: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
1: S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek. 28. nasazená tenistka prohrála se Španělkou Bukšaovou ve třech setech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 u Bříství a na D1 u Humpolce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sackou. Na 20. kilometru hlášený předmět v jízdním pruhu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká v odstavném pruhu dodávka po nehodě na odtah. Označená je světelnou šipkou. Dejte pozor, kamiony mohou vybočovat do levého pruhu a v místě prší. Na východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a sjezdem na D10 opatrně za nájezdem z D11. Na 60. kilometru stojí v odstavném pruhu na neoznačené nákladní vozidlo. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu z Davic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešek má být polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
6: 1. zářijový, 6 minut po 1 hodině v noci. Za celý náš noční tým vám přeju klidnou noc, ať se vám dobře daří. Prázdniny jsou za námi, no a horští záchranáři rekapitulují dosavadní sezónu. Vyjížděli během ní zatím ke stovkám zraněných turistů. Nejméně úrazů řešili v Orlických horách, naopak nejvíc v Jeseníkách. My se tam podíváme za pár minut v reportáži. No a v téhle půl hodině se určitě vydáme taky na US Open do New Yorku.
7: Noční Radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Skupina Čenáské je ve vysílání nočního radiožurnálu. Jestli chcete i tuhle píseň slyšet naživo, tak máte šanci v září v Příbrami, Kutné Hoře, Děčíně a taky v Praze. Horké počasí, ale i zatmění slunce nebo Perseidy ovlivnily letos statistiky horských záchranářů. Výjížděli v celém Česku k víc než 16 případům. To je zhruba o 200 víc než loni. Nejčastěji záchranáři ošetřovali turisty v Jeseníkách.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián.
1: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů a souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo vhodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Záchranáři letos výjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Tak od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Přesně, když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost, je to, říkám, lepší, jakoby, co se týče jakoby připravenosti.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji výjížděli ke kolapsům.
1: Ještě se to na tom podepsalo, zaznamenali jsme řadu kolapsových stavů. Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší a právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Je to vlastně ten, dá se říct, v těch horách tady nejrizikovější sport. Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců a na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: Já bych ještě vyzvihl, jakoby, že my tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, na které jakoby jíždíme taky a tam jsou ty trošku fatálnější jakoby úrazy a je to taky věc, kterou se setkáváme a řešíme.
2: Zároveň také záchranáři řešili úrazy u takzvaných příležitostných turistů, vysvětluje Fabián.
1: Máme tady hodně ten trend, že těch návštěvníků ne třeba poslední rok, ale poslední roky přibývá a jsou to právě třeba ti příležitostní turisté nebo cyklisté, kteří třeba nemají ty zkušenosti a potom se právě setkáváme s nějakými vyčerpanými lidmi.
2: Podle mluvčího horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v Českých horách více než k 16 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: 19 minut po jedné hodině v noci, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Ty následující minuty budou patřit sportu. Tenista Dalibor Svrčina porazil na US Open Francouze Royera a na New Yorkském Grand Slamu postoupil poprvé do druhého kola. No a o postup do druhého kola teď bojuje taky Kateřina Siňaková. Její vstup do US Open sleduje na místě reportér David Prouza.
1: A je to zatím velmi úspěšný vstup Kateřiny Siňakové do prvního kola na US Open. Kočaretovou z Itálie přehrála v prvním setu 6-3 a nepřipustila víceméně žádné překvapení, žádnou otočku, návrat zpátky do setu. Italská tenistka aktuálně prohrává tedy 0-1 sety s Kateřinou Siňakovou. No a Češka vede také 1-0 s breakem na začátku druhé sady a stále aktivní světová jednička v deblu útočí na to, aby napodobila to, co se povedlo Karolíně Muchové a Marie Bouskové s Lindou Noskovou, tedy aby postoupila do druhého kola na New Yorkském Grand Slamu, na závěrečném Grand Slamu sezóny 6-3-1-0 a k tomu také 30-15, to je aktuální skóre Kateřiny Siňakové. Mluvil jsem o třech dalších postupech ženských, přidám také to, že Sára Bejlek vypadla v prvním kole, prohrála se Španělkou Bukšaovou ve třech setech, no a postup neuvěřitelně heroický Dalibora Svrčiny přes Royera, to už zaznělo, tak jenom, že ten zápas trval přes 4 hodiny a nakonec ho Svrčina zvládl 6-2 v rozhodujícím pátém setu. Ještě čekáme stále na zápas Jakuba Menšíka, ten by měl přijít na kurt někdy okolo 1:30 ráno českého času a i o tom samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sportu slyšíte. Kateřina Siňaková aktuálně v souboji s Italkou Kočaretovou 6-3, 1-0 a 40-15. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
0: Davide, prozatím děkuju, tolik tedy aktuální informace z US Open. I ty následující dny samozřejmě v noci budou patřit tenisu a US Open. Živě z New Yorku se bude hlásit reportér David Prouza. 1:20, za chvíli pro vás máme ve vysílání nočního radiožurnálu další aktuální zprávy a přidáme také aktualizaci zelené vlny. To pro vás, kteří nás na začátku nového dne i nového měsíce posloucháte na silnicích.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
1: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
0: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
2: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
0: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
3: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
4: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
3: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
3: Svět podle Havla očima tazatelů.
4: Každé všední ráno krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: 1:30. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
6: Generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Hamplová bude první ženou v čele státních drah od vzniku Československa v roce 1918. Švédsko koupí švédské francouzské regaty v přepočtu za zhruba 104 miliard korun. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron a švédský premiér Ulf Kristersson po jednání ve Stockholmu. Podle Macrona to posílí bezpečnost Evropy i Severoatlantické aliance. První francouzskou fregatu by mělo Švédsko převzít v roce 2030. Podle výrobce je loď navržená k boji a zároveň je schopná čelit povrchovým, vzdušným, podmořským nebo kybernetickým útokům. V Pardubicích dnes otevřou provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátí i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům se tak uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Askletis od Matěje Samce. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Inscenace tak otevírá otázky sebeobětování, lásky, smrti i toho, zda je Alkestín čin skutečně hrdinský. Režie a dramaturgie se ujali Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková.
3: Sport.
6: Čeští tenisti Nosková, Bousková, Muchová a Svrčina jsou ve druhém kole US Open. Tam chce i Kateřina Siňaková. Její utkání vidí v New Yorku David Prouza.
7: A Kateřina Siňaková má ten zápas výborně rozehraný 6-3 a 3-1, vede nad Italkou Kočaretovou. Svůj zápas rozehrál taky Jakub Menšík. Jeho souboj s Japoncem Mochizukim je ve svých začátcích. Menšík v prvním setu vede 2-0 a 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Humpolce a u Chocrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 větrný jeníkov zvyšte opatrnost. Na 95. kilometru dodávka v odstavném pruhu po nehodě. Označena je šipkou silničářů. Projíždějící vozidla vybočují do levého pruhu. A na D1 z Brna do Prahy opatrně i za sjezdem na Chocerady. Na 28. kilometru kamion v odstavném pruhu. Nákladní vozidla mohou vybočovat. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. V Praze upozorňujeme na uzavřený strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štechlem.
5: 4 minuty po půl druhé, Phil Collins za pár minut, Silou Greena právě teď.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Phil Collins ve vysílání nočního radiožurnálu, jestli máte rádi počítačové hry, tak Phil Collins bude znít i v nové verzi oblíbené hry GTA. 1:11:40, tady je radiožurnál a další téma. V Česku se urodilo kvůli jarním mrazům a letnímu suchu méně ovoce a tím pádem bude i méně kvasu na pálenky. Některé pěstitelské palírny proto ani neotevřely, jinde jede výroba alkoholu na polovinu. Unie destilatérů mluví o podprůměrném roku.
1: Otevíráme žlutou nádobu, krásně voní kvasem.
2: Je to malvazinka, je to speciální odrůda, která odborně se nazývá slivoně renklody.
1: Pěstitel Bohumil Bochňák.
2: Mám speciálně upravenou míchačku na betón, to tam strčím a rozmixuju v tom sudu prostě do úplný kaše.
1: Kolik toho je litrů?
2: 200 litrů.
1: Když to srovnáte meziročně, kolik jste sklidil?
2: A je to tak na 30%.
1: Další zákazník přivezl švestky, přebírá si je zaměstnanec palírny Radlík David.
3: 15 kilo. Teď se to mačká, je potřeba tu švestku namačkat, aby do toho mohly kvasinky.
1: Někdo si buď přiveze kvás, anebo si někdo přiveze ovoce. Teďka vcházíme dovnitř. Vedoucí palírny Radlík Kamil Kutina.
4: Teďka vypalujeme třešně, meruňky, švestky.
1: V srovnání s tím loňském?
4: To nebude ani polovina, protože na jaře toho hodně zmrzlo. A co pak nezmrzlo, tak ještě popadalo suchem.
1: Dá se říct, že tedy budete mít menší obrat nebo menší zisk?
4: To určitě budeme mít.
1: Ovocné lihovary obecně kupují letos pro svoji potřebu i ovoce, které nedorostlo do konzumní velikosti a pěstitelé je neudají na pulty obchodů. To se týká třeba třešní, višní nebo meruněk, potvrzuje mluvčí Unie destilatérů Jakub Gottwald.
5: Se udála neúplně tradiční věc, kdy ovoce má skvělé parametry, co se týká chuti, aromatiky, cukernatosti, ne toliko, co se týká velikosti. To je pro palírnu, ovocní lihovar, je to dobrá zpráva. Sadařovi tím vypadl hlavní odběratel.
1: Jakub Gottwald odhaduje letošní sezonu.
5: Je ta sezona drobně podprůměrná.
1: Nejhorší sklizeň hlásí ovocnáři u broskví, pouze 33% pětiletého průměru. Z Radlíku Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: zpěvačka Miley Cyrus. Prý už se chystám otevřít nějakou novou hudební éru, tak i o tom uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Teď sport. Tenistka Kateřina Siňáková vstoupila do US Open. V New Yorku hraje proti Italce Kočaretové a je u toho reporter David Prouza. Davide.
1: A je to podobně dobrý vstup do zápasu, jako předvedla třeba Linda Nosková, respektive třeba Karolína Muchová nebo Marie Bousková. Ty společně i s Lindou Noskovou už ve druhém kole jsou na US Open. No a teď by se tam ráda podívala taky Kateřina Siňáková, 6-3, 5-2 a 30-0. To je skóre jejího zápasu s Italkou Kočaretovou, takže dva balonky servírující Kateřinu Siňákovou dělí od postupu do druhého kola na US Open na Grand Slamu, kde se jí historicky úplně nedaří, kde jí ty kurty zas tak nevyhovují, ale teď při zápase s Kočaretovou zatím tedy působí velmi solidně, dobrý servis do těla Italky, ale ta se teď trochu vymanila z toho tlaku, ale pak následně Kateřina Siňáková přidává backhandový výběr po čáře, fenomenální délka, úhel a umístění a jsou z toho tři matchboly, 6-3, 5-2 a 40-0. Mezitím také rychle telegraficky zápas Jakuba Menčíka s Japoncem Mochizukim 4-1, zatím pro českého tenistu a nasazenou 17. Kateřina Siňáková servíruje do téčka přes dotek pásky, to znamená, že si ještě zopakuje první pokus, ale má to, jak už jsem říkal, několikrát vynikajícně rozehrané. Snad se jí to povede dotáhnout do vítězného konce. Do backendu servis Kočaretová útočí a zatlačila se nějakou do její forehandové strany, takže 40-15. Češka teď chybuje, dává dlouhý úder přes základní čáru. Jakub Menčík mezi tím už má i breakball na 5-1, takže vypadá to, že zatím plní roli favorita bez jakýchkoliv obtíží. Kateřina Siňáková v tomhle utkání možná byla mírnou favoritkou, ale rozhodně ne takovou, aby za hodinu a pár minut měla sfouknout ten zápas ve dvou celkem jasných setech. 6-3, 5-2, 40-15, servis Siňákové, který zastavuje síť a tak má už jenom druhý pokus. Česká reprezentantka a deblová světová jednička, která tady bude se pokoušet o zkompletování kariérního Grand Slamu společně s Američankou Taylor Townsendovou, jinak ho už samozřejmě má. Kateřina Siňáková teď pod velkým tlakem od Kočaretové, ale dokázala se ještě ubránit a tohle Italka už netrefuje kurtu. Kateřina Siňáková napodobuje Lindu Noskovou, také Marii Bouskovou a Karolínu Muchovou. Je ve druhém kole a poráží Italku Kočaretovou 6-3 a 6-2. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Marek Sedláček a noční zprávy.
1: Platy ve veřejném sektoru už by neměly klesnout pod minimální mzdu, schválila to vláda. Norský král dnes složí před parlamentem přísahu. Pětice českých tenistů si druhý hrací den US Open zajistila postup do druhého kola a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%, oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
3: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
1: Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složí slavnostní slib, tím se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál nahrazuje korunovaci.
4: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Policie prověřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se 3 dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží.